0: i obyvatel. Podle pobřežní stráže se z turistického letoviska Sivery na člunech evakuovalo více než 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadili do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie. Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
1: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
0: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla krauařskou dvoustovku na mistrovství Evropy. V Paříži to navíc dokázala v výrazně vylepšeném rekordu šampionátu minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední padesátce, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Stanberchenovou.
2: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázni, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obrátce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
0: V pátek bude o medaily bojovat znakař Knedla na padesátce. Fotbalisté Hradci Králové po domácí prohře 0-1 podlehli Bešiktaši i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu 0-1. Zahrají si tak o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. A poslední předkolo této soutěže čeká Jablonec. Severočeši po úvodním vítězství 2-0 vyhráli na hřišti RFS Riga 2-1 a nastoupí proti Glasgow Rangers.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na dálnici D1 u Brna a omezení na D5 u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zběř na vozovce. U exitu 210 Slavkov v omezení a v jednom ze dvou zúžených jízdních pruhů. Na dálnici D4 z Prahy do Příbrami za sjezdem na Kytín byla hlášená mimořádná událost. 23. kilometr zřejmě kvůli požáru. Vypadá to, že je místo průjezdné, kolona se netvoří. Na D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Stříbro stojí porouchané vozidlo. Kilometr 117,5 zřejmě mimo jízdní pruhy provoz nezdržuje. Aktuálně ze silnice z Přerova do Prostějova mezi Troubkami a Tovačovem už odklidili ze silnice sraženou zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů Celsia a přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 a na horách bude 22 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carde.
5: Román pro pitomce, tak to je kniha vyprávějící s ironií, dávkou parodie a také černého humoru příběh o dospívání jednoho mladíka. Autorem je Lukáš Balabán a příběh tak trochu odráží jeho dospívání s otcem Janem Balabánem, vynikajícím autorem a také složitou osobností. Tuto publikaci jako audioknihu na Radiokartě si můžete dnes vyhrát v nočním radiožurnálu, který teď 6 minut po 2. hodině právě ladíte. Tak máte-li zájem se zabavit poslechem třeba na dovolené, tak s námi soutěžte, a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: James Blunt nás přiblížil k soutěži nočního radiožurnálu.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A teď už pojďme zjistit, kdo z vás je připravený soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
3: Ahoj, to je Martin.
0: Martine, já vás zdravím. Než se do toho pustíme, tak prolétnu pravidla, přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Máte k tomu nějaký dotaz?
3: To je strašně jednoduchý, tak...
0: Jdeme na to.
3: To vyhraju, protože jsem pitomec, tak již to Román pro pitomce, tak...
0: Dobře, tak pojď, uvidíme, zdali to tedy takto dopadne. I dnešní otázka se bude týkat rodiny Balabánů. Autorem dnešní výhry je Lukáš Balabán, syn známého spisovatele Jana Balabána. A dnes se podíváme blíže na dalšího člena rodiny, a to Daniela Balabána, který je bratrem spisovatele Jana, logicky strýcem Lukáše. Ten se totiž také věnuje umělecké činnosti a nás dnes zajímá, které. Já napovím, že tomuto odvětví v umění se věnoval třeba Oskar Kokoška, Mark Chagall nebo z českých umělců František Kupka či Adolf Born. Za A může být Daniel Balabán malířem, za B hercem, anebo za C také spisovatelem.
3: Jo, tak především, čemu se věnoval pan Překoška, ale jestli to pan Překoška, tak...
0: To byl pan Kokoška,
3: to
0: mohl... ale...
3: To je... Jo, Kokoška, jak to stejně skoro, jestli Kokoš nebo Překoš, tak bych dal malíře.
0: Říkáte za A malířem... A je to správně, já vám gratuluji. Takže
3: no,
0: Román pro pitomce je váš. Já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
3: Tak jo, děkuji moc.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi samozřejmě soutěžit zítra opět po druhé hodině v nočním radiožurnálu a i zítra tu na vás čeká audiokniha na Radiokartě Román pro pitomce.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Ke kostelu přistavili věž a vznikla rozhledna. Je to trochu netypický způsob, ale křížový vrch tak před necelými 100 lety získal úplně jinou podobu a v rovinaté krajině jihozápadně od Plzně je nepřehlédnutelný. Výjimečná památka sice vyčnívala, ale také chátrala a teprve před 20 lety se majitel, tedy městečko Stot, pustilo do opravy. Z křížového vrchu se tak pomalu stává oblíbené výletní místo, ale to v létě tam přibyla i nová křížová cesta. Ideální cíl pro seriál Radiožurnálu Neobjevené skvosty.
1: Tady už je chládek, co?
2: Tady už je to pěkný, tady už budeme trošku v komíně, jestli nám to i protahuje nahoru.
1: Jo, takže jdeme komínem, dobře.
3: Provází Pavel Cích, vedoucí městského kulturního střediska ve Stodu. Tak vy to máte kamna, v prvním patře můžeme říct. Hmm.
2: Tady je taková turistická místnost, že když zase nejsou takhle krásné dny a přijdou sem turisté, na podzim, zejména když jsou podzimní plískanice, tak tady bývá teplo a můžou se tady dát sváčů, kavčů a podobně.
3: Teďka už jsme nad střechou toho samotného kostela.
2: Ano. Původní účel vlastně od roku 1932, tady byla přistavěná tahle rozhledna a v té době vlastně křížový vrch začal sloužit de facto jako i turistické místo, jako turistická rozhledna.
3: Do té doby to byla jenom sakrální stavba.
2: Do té doby ano, to byl kostel se vším všudy.
3: I s knězem.
2: Včetně kněze, včetně tedy zájezdového skutky, která tady bývala. Tady už samozřejmě ty budovy nejsou. Hospoda u Petra se jí říkalo.
3: A měl u svatého?
2: U svatého, ne. A měl tady dokonce noclehárnu pro jaksi poutníky. No.
3: Dneska tu máte altánek, ohniště, když se může rozdělávat oheň.
2: Ano.
3: A občas tu přespínácí skauti a tak. Ne?
2: My jim to nezakazujeme, je to na jejich nebezpečí.
3: Ať se spálí, buřte sami.
2: Přesně.
4: My jezdíme často vlastně přes ten Chotěšov, protože jezdíme do Německa nakupovat, tak vždycky na to koukáme, tak teď jsme projížděli, tam byly cedule na křížový vrch, tak jsme se sem vydali.
5: Lenka a Richard z Plzně a poprvé na křížovém vrchu.
4: Mm-hmm.
5: Úplná náhoda.
4: Úplná náhoda.
3: Stojíme 13,5 metrů nad zemí, zdolali jsme 75 schodů a je to fakt placka ta plzeňská pánev, když se rozhledáte tady z té věže. Vy s tím chodíte často?
2: No. Já jako tohle místo mám velmi rád.
3: Pěšky? Na kole?
2: Pěšky nebo si sem zaběhnu.
3: Kolik to máte?
2: Od domu sem nahoru 5200 metrů.
4: Když jsme teda jako šli od toho kláštera, jsme šli podle navigace, co říkám, to není možné, že ty 3 kilometry, že to je tohle, to bude dál. Ne, ono.
5: Je to pořád vidět a pořád je to daleko, až najednou je to blízko.
4: Je to pěkný.
5: Úplně novou zajímavostí tady na křížovém vrchu je křížová cesta. Vznikla letos a má trochu neobvykle 7 zastavení.
2: Protože takhle, původní křížová cesta, která tady byla, tam měla 14 zastavení.

0: 2:30. Martin Matějka má stručné zprávy.
1: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze. Chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle ní blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží víc než 50 kg. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravilo více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty. Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou. V případě Novákové je rozsudek pravomocný. Polsko zadrželo Rusa pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím a podle agentury AP to oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařily polské úřady a podle Tusk měl být terčem útoku člověk nepohodlný ruskému režimu. A silničáři dokončili opravu Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. V obou směrech už je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh. Denně po ní projede 90 000 aut. Sport. Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem a Jakub Šipka Jiřím Sedlákem prohráli na mistrovství Evropy v prvním kole playoff a skončili na děleném 17. místě. Naopak beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazili na šampionátu Litevky Pauli Keneovou a Raupteliotovou 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále. Účast mezi nejlepší 16 týmů si zajistili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. V utkání o prvenství ve skupině ve dvou setech vyhráli nad favorizovanými Němkami Millerovou a Tillmanovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Stříbra a uzavírky v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Stříbro stojí porouchané vozidlo. Kilometr 117,5 provoz nezdržuje. Stát by tam mělo až do rána. Dálnice teď volné, bez kolon. Na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně je od včerejšího večera omezení mezi 1. a 3. kilometrem. Pozorně, údržba zavřela levý pruh. A v Praze počítejte s uzavírkami kvůli údržbě a mytí. Je zavřený Letenský tunel obousměrně a taky část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů. A přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Nemohou nebo se nechtějí po mateřské dovolené vrátit do svého původního zaměstnání a tak zakládají vlastní biznis. Takových maminek v Česku přibývá i kvůli stále malé nabídce částečných úvazků. Za chvíli o tom uslyšíte podrobnosti v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Nových biznisů, které vznikají mezi kostkami na hraní a přebalováním, v Česku přibývá. A to díky maminkám, které se nechtějí nebo nemohou kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele po rodičovské vrátit do původní práce. Ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení o vedlejších činnostech. Podle nich si loni začalo podobně vydělávat 8 000 žen a Česko se může chlubit i maminkami, jejichž podnikání slaví úspěchy také za hranicemi.
1: Uvařit, ovonět, nakuličkovat a naskládat do průhledných doziček. S nápadem vařit v malé kuchyni modelínu, která je netoxická a pro děti nezávadná, začala bývalá učitelka na prvním stupni Kateřina Exnerová na rodičovské dovolené.
2: Vařím modelínu od roku 2012, ale jenom pro známí a pro svý děti. V 2017 jsem si řekla, že ji chci začít prodávat. Pak jsem se už nevešla jako ve své kuchyni a to už byly i nějaké objednávky.
1: Nové podnikání ale potřebovalo finance. Kateřina začala s 500 000 korun i díky podpoře manžela. Barevná modelína, která začala v malé kuchyni, teď zamíří do Polska a Maďarska. To Dominika Podhráská svým biznesem na rodičovské dovolené dokonce zachránila domácí rozpočet. Začala boxy, které zapojí všechny smysly dětí do hraní, od zraku až po hmat, a postupně přidala i domácí barevnou modelínu, která se dnes prodává i ve Švýcarsku. To vše s našetřenými 20 tisíci. Dnes má její firma obraty v řádu desítek milionů a je postavena především na práci maminek.
3: U nás vlastně 99% lidí, kteří u nás pracují, jsou maminky na mateřské s malými dětmi.
1: Že Dominika Podhráská přiznává, že na organizaci a chod firmy jsou částečné úvazky náročnější, tak aby vše klapalo, neměnila by.
3: Jsou velice efektivní, ty práce jako dávají strašně moc. To bych řekla, že je velký benefit.
1: Právě žen, které zakládají vlastní podnikání, přibývá v Česku posledních 16 let v řadě. Ukázala to čísla České správy sociálního zabezpečení. Podle Jiřího Halberštáta, ředitele náboru a marketingu Manpower Group, stojí za rostoucí touhou zakládat vlastní podnikání a nevracet se zpět na původní pozice především malá flexibilita zaměstnavatelů.
4: Tomuto tématu se věnovala studie OECD, která přímo uvádí, že je to důsledek malé nabídky flexibilních úvazků v České republice, která je opravdu ve srovnání se zeměmi západní Evropy extrémně nízká. Je to také v důsledku nedostatku péče o malé děti nebo obtížného slaďování práce s rodinou.
1: Tříletá rodičovská dovolená je v Česku jedna z nejdelších v Evropě a je to i jedním z důvodů, proč ženy po návratu do zaměstnání vydělávají méně. Podle posledního vydání indexu Women in Work společnosti PwC z loňského roku dosahují rozdíly ve mzdách na stejných pozicích mezi muži a ženami v Česku kolem 17%. Barbora Bo-

0: Scorpions, s vámi byli v nočním radiožurnálu s velkým hitem Wind of Change a právě teď máme 9 minut před 3 hodinou. Dvě desítky studentů pomáhají v čase prázdnin se stěhováním sbírky knih po brněnském historikovi umění Miloši Stehlíkovi. Ten odkázal tisíce svazků benediktům z kláštera v Rajhradě u Brna. Těm teď stříděním knih pomáhají studenti z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Tak, můžeme další.
2: Vždycky to je absolutně úžasná práce, nejenom, že člověk se dostane k materiálům, ke kterým se normálně nedostane, ale dostane se i do částí krásných budov, které jsou třeba veřejnosti normálně nepřístupné.
3: Studentka Markéta Jašková pomáhá se stěhováním krabic. Jednu teď otevírá a ukazuje mi, co je uvnitř.
2: Tady jsou svazeny a vidíte, že tady to jsou relativně nové knížky. To bude z minulého století, některý možná ještě dřívější, některý jsou česky, tady to možná bude i něco lehce italsky.
3: Takových krabic je okolo 400. Je potřeba je snést z prvního patra do přízemí, kde jsou na knížky nachystané dřevěné police. U nich čekají studenti Krištof Novák a Jindřich Lakomý.
4: Momentálně skládáme do krabic. Tak jsou plné knížek.
5: Asi věže jako reálně.
4: Jakože snažíme se to tady prostě jako tak všechno na jedno místečko.
5: To je potom jako je pěkné.
4: Co to bude katalogní snad?
5: Tohle to všechno se má vlést tady jako na ty poličky.
4: Udají.
5: Mělo by.
4: Snažíme se to jako, no.
3: V klášteře studenti stráví týden. Podle jejich vyučující Jany Oplotové si žáci z Rajhradu odnesou hlavně zkušenosti.
6: Je to pro ně příležitost se učit jinak, než když člověk, byť v seminářích, jim přinese něco do ruky, ale i to, že vlastně vás někdo postaví před jako hromadu knih a máte z ní udělat knihovnu.
3: Sbírku tisíců titulů věnoval Miloš Stehlík na sklonku svého života rajhradskému opatství proto, že k němu měl podle místního převora srdečný vztah. Benediktýni chtějí Stehlíkovu knihovnu zpřístupnit lidem v září. Z Rajhradu Jakub Holer.

0: Radiožurnálu.
1: Jak se zkoumá mince vhozená do kapaliny? A proč může být fyzika užitečná nejen při konstrukci letadel, ale i při smažení? Odpovědi na tyhle otázky znají středoškoláci Daniel Jedlička a Michal Fischer, kteří se svými týmovými kolegy ovládli letošní mezinárodní turnaj mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Co rozhodlo o jejich úspěchu? I to prozradí v hostu Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn a Martin Matějka.
4: Vláda chce dát na boj proti suchu 4 miliardy korun, obnoví taky Národní koalici proti suchu. Rumunsko kvůli nízké hladině Dunaje přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda, přišlo tak asi o pětinu produkce elektřiny. Desetibojař Stáský skončil na atletickém mistrovství Evropy 13. Zbylí dva Češi kvůli zranění soutěž nedokončili. A dnes bude jasno, teploty do 32, na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vyčlenit 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
5: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
6: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
5: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítra Kušan.
7: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
5: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Rumunsko úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku suchá vlny veder a voda z řeky totiž chladila tamní reaktory.
8: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Netflix se začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
9: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
10: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
11: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
10: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spectre a Rebecca Hallová. Zatímco Spectre se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Sport.
4: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Desetibojař Vilém Stráský obsadil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 13. místo. Nazbíral 8013 bodů. Vylepšil si osobní rekordy ve skoku do dálky a v hodu oštěpem. Stráský naopak zaváhal ve skoku o tyči, kde za svým maximem zaostal o více než půl metru.
12: Tyčka to celý pohřbila, ale už od těch překážek to bylo takový špatný, no, nevím, co se stalo, Věřil jsem si na mnohem víc, ale nepovedlo se to vůbec podle představ a ta tyčka. Letos je to fakt boj s tou tyčí a potřeboval jsem, aby mě trošku pomohl vítr, nebo aspoň aby jako nefoukalo, ale strašně těžko se mě skáče obecně a ještě navíc do takového větru.
4: Další dva čeští desetibojáři Tomáš Jervinen a Ondřej Kopecký v průběhu soutěže odstoupili kvůli zranění.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení, překážka na sedmičce u Slaného a noční uzavírka na dálnici D1 na Vysočině. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí u sjezdu do města a podle policie v odstavném pruhu na Krajnici. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec od včerejška opravují vozovku. Na kilometru 98,5 je zavřený levý jízdní pruh. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem opravují výtluky. Mezi kilometry 17 až 16,5 mají zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen kolem 6 stupňů a přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 a na horách 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu dnes s datem 14. srpna, přeji příjemný pátek 6 minut po 3. hodině. Mikrovlnná trouba a opravy silnic. Na první pohled neúplně logické spojení úspěšně funguje na našich cestách. Jak to uslyšíte za moment?
2: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Silničáři teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů cest napříč Českem na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce a právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtluků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jen pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá jezdit bez problémů.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle a ten obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát s tím, že neohřívá teda jídlo, ale ohřívá vlastně ten asfalt po okraji 10 cm toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Toto už je finální fáze, kdy se ten ohřátý okraj, do něj hutní nová asfaltová směs a tím dochází vlastně k prolnutí těch dvou asfaltových ploch. A to zamezuje právě vzniku té spáry, jo? To je ta bezespárovost takzvaná. Jo?
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Ten technický zásah má podstatně delší životnost, trvanlivost toho účinku, než takové ty v zimě především běžně používané metody. Životnost tady té výspravy je klidně 2-3 roky, možná 4.
2: A teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení přesně kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs v autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme směs v mikrovlnné peci na 160 až 170 stupňů. Tady vidíte vlastně nahřátou směs připravenou na pokládku.
2: Takže se vlastně navenek nepracuje, ale uvnitř se tady opravdu jede. A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Tak možná pojďme zase dolů k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj. A tady vlastně na displeji i vidíme, jak dlouho ještě bude ohřívat.
4: Mikrovlnný cestář má 12 magnetronů, který vlastně, když pracují, tak se zahřívají. Vytváří mikrovlnný záření vlny a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho.
2: My tady vidíme na displeji vlastně teplotu jednotlivých magnetronů. Na tom prvním je 96 a postupně se to zvyšuje, až na tom posledním je 129.
4: Který mají nižší teplotu, tak jsou vlastně na obvodě stroje. Čím jsou vlastně blíž ke středu, tak mají teplotu vyšší.
2: Tak zhruba půl hodinka už uplynula a ten mikrovlnný cestář nahřál stávající asfaltový povrch.
4: Akustický signál vlastně, že ten časový interval vypršel.
2: Teď se přístroj nadzvedává a odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tady vypadá dost podobně, ale co říká termokamera?
4: Vidíte, jsou tady rozdílné teploty, je to od 110 stupňů, maximální tady je 140 stupňů nahřáto, což je v pořádku a může se začít zapravovat.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá ta plocha se zarovná.
4: Dá se do distančních tyčí, stáhne se do roviny a zahoutí deskou. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: Dneska večer už nikdo nepozná, že jste tady pracovali, protože tady bude i vodorovné dopravní značení.
4: Pozná to jenom podle barvy asfaltu, že je čerstvý, nový.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: A na silnicích v nočním Radiožurnálu ještě zůstaneme, je tu mimořádná zelená vlna.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Rousínov hlásí náš zpravodaj nebezpečné překážky od kilometrů 220,5.
7: V rychlém pruhu je velká část pneumatiky z kamionu a o 2,5 kilometru později 223. kilometr je ještě větší kus zase v pravém pruhu.
6: Dejte pozor, D1 mezi Brnem a Vyškovem za sjezdem na Rousínov. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Katarína Knechtová zazněla v nočním radiožurnálu a teď další téma. Povolit těsné kalhoty, přišít knoflík nebo opravit výšivku. Přesně tohle teď řeší ve svých dílnách Švadlenky z Domažlicka. Už dnes začne největší folklorní událost roku, chodské slavnosti.
1: Motro, ten střih asi nenajdeme, ale já tě ukážu tuhle košilku a podle toho si to udělej.
2: Já jsem chtěla střih, já mám pro vnučky, tak na nějakých 6 let.
3: Říká 92letá Anna Beroušková.
2: Říkala jsem, že už šít nebudu, no ale...
3: Pořád šijete.
2: Když jen to už je malý, tak zase se už je nový.
4: Před chodskými slavnostmi je práce nejvíce, protože samozřejmě všichni chtějí oblečený v kroji, takže máme všechny švadleny na pilno.
3: Prohlíží si se svojí kmotrou střihy Anna Burešová. Jak dlouho vám trvá ušít komplet nový kroj?
4: Pokud je to lehčí kroj, tak bych řekla ty 2-3 dny. A pokud je to ten nejslavnostnější kroj, tak řekněme týden, 14 dní.
3: Co se nosí nejčastěji na chodské slavnosti?
4: Nejčastěji se chodí v tom nejslavnostnějším kroji, což se chodí právě na slavnostní mši svatou. A je k tomu sukně vlněná, plizovaná, říká se jí šerka. Pak máme brokátový fjertuch, potom máme lajblík, to je taková vestička, košily s velkým límcem, kterýmu se říká vejkladek, a černý vyšívaný šátek uvázaný odzadu.
3: Když je tolik těch vrstev, není v tom horko?
4: Je v tom horko. Všichni si stěžují, že je horko, ale zdědili jsme to po našich předcích a ty naši předci to v tom taky vydrželi, takže to musíme prostě vydržet. A jak říkávala naše babička, paráda musí trpít.
3: Většinu času

0: asi protože se chlapi při tanci bouchali do kolen, tak se jim říká praštěnky a bílé punčochy. A buď černé střevíce nebo vysoké boty.
1: Přehlídku různých krojů můžete vidět na chodských slavnostech, které se budou konat od pátku do neděle. Z Domažlicka Martina Klímová, Radio Žlutá.

0: vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
1: Výstraha před požáry kvůli pokračujícímu suchu a horku už platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle ní se Levitová bude teď věnovat svým dětem a rodině. 28-letá Levitová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. A projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntalsku mezi Verbnem, Podpradědem a Novými Heřminovy. A dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. A první návrhy mají být hotové v říjnu. Na projektech mají spolupracovat i obce v okolí Opavy a předávat projektantům zkušenosti z povodní. Sport. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovstvím Evropy podlehly Srbkám 1-3. V Bělehradu se oba týmy utkají dnes od 19 hodin znovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 z Brna do Vyškova a omezení na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stále pozorně za sjezdem na Rousínov. Od kilometru 220,5 po kilometr 223 hlásil náš zpravodaj v levém i pravém pruhu velké kusy pneumatiky.
4: Je to strašně špatně vidět v noci a celkem se tam kličkuje.
3: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného stojí kamion s defektem. Za Šilkou a odbočkou do města v omezení blokuje jízdní pruh.
5: Je odstavený kamion, má bouchlou zadní gumu. Je to v tom služení a bude to za chvíli problém tam. Za tou Šilkou pod kopcem za odbočkou.
3: A v Havířově na Šumbarku pozorně teď v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert havarovala 3 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc jasná, ochladilo se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9, v kotlinách pak výrazně chladněji. Přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme 5. díl letní minisérie Jedy našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil Odvar z bolehlavu. Proč ho vůbec odsoudili k smrti? Čím Atéňany naštval? Probereme to v závěrečné epizodě našeho letního speciálu Jedy s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo 24.
7: Sokrates. Formálně obžalovali. Bezbožnost?
6: Dnes je pátek 14. srpna.
7: Kažení mládeže.
8: Vypití číše bolehlavou.
9: Velmi prudká otrava, která
10: postupila.
6: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12 v rámci naší speciální letní série Jedy.
11: Moc děkuji za pozvání.
12: Část první. Otrava.
6: Rok 399 před naším letopočtem, přesuňme se teď zpátky v historii, Sokrates dostává do rukou pohár s odvarem a ptá se, co musím teď udělat. Odpověď zní, pouze se napít a chodit dokola, dokud nohy nestěžknou. Jak rychle mu stěžkly nohy? Zní to dost děsivě, takové poslední vteřiny před smrtí.
11: No, podle toho, co víme, tak mu stěžkly relativně rychle. Pravděpodobně skutečně ta otrava začíná ochrnutím, takže to ochrnutí skutečně vzlíná od nohou a postupně se rozprostírá po těle. Ale my přesně nevíme, jestli skutečně vypil pouze Bolehlav nebo Bolehlav, kde byl přidán mák, ale víme, že celkově může docela dlouho trvat otrava Bolehlavem, než skutečně nastane smrt. Můžou to být i desítky minut, což jsem si zjišťovala.
9: Aha. No a vždycky se řeší, co ten člověk říká jako poslední před smrtí, tak Sokrates prý pronesl, dlužíme ještě kohouta Asklepiovi?
11: Ano.
9: Proč by tohle někdo říkal před smrtí?
11: Tak samozřejmě je na to spousta interpretací. Asklepios je vlastně symbol nějakého uzdravení. To znamená, mohl se vztahovat k tomu, že nyní se tady uzdravil z nemoci života, ale zkrátka mohl také skutečně poděkovat za život a oslavit tímto přechod do možná do nové fáze nebo do věčného spánku. Myslím si, že Sokrates nebyl nějak dogmaticky přesvědčený o nesmrtelnosti duše.
9: A nemohl čistě prakticky někomu dlužit kohouta?
11: Ten Asklepios je přece jenom odkaz na nějakou oběť.
9: Aha.
11: To znamená nějaká forma poděkování.
9: Jak to, že známe tolik detailů o posledních chvílích někoho, kdo byl souzen tribunálem a zemřel před 2,5 tisíce lety skoro?
11: Víme to díky tomu, že měl mnoho obdivovatelů, měl mnoho žáků a měl jednoho naprosto brilantního žáka Platóna, který o tom napsal dialog Fajdon. A samozřejmě známe o Sokratovi i mnoho už zpráv z jeho života. To znamená, my víme, že už v době popravy byl relativně známý člověk, byť asi nebyl jeden z nejznámějších té slavné doby aténské, ale byl dostatečně známý na to, aby skutečně i ten proces přivolal velkou pozornost.
9: Hmm. No a kde se tohleto, o čem my se teď bavíme, odehrálo přesně? Kde Sokrates zemřel? Kdo mu podal ten pohár s odvarem z Bolehlavu?
11: To jsou zajímavé otázky. Historici si nejsou úplně stoprocentně jistí, ale co je velmi pravděpodobné, je, že to nebylo v žádné temné kopce. Ale pravděpodobně to bylo skutečně v nějaké budově státního soudu na úpatí Partheonu. Pravděpodobně tedy několik vlastně desítek minut od aténské agory, kde Sokrates strávil celý svůj život tím, že se vyptával a vedl své dialogy, které se možná i díky tomu procesu staly nesmrtelné. Možná si to opravdu můžeme představit jako nějakou docela tehdy obyčejnou místnost, v které se nacházel. A když jste se ptal na to, kdo podával ten jed, tak pravděpodobně to byl nějaký státní úředník, který byl tímto úkolem pověřen. Zase je o něm zmínka ve Fajdonu, zůstává tedy anonymní, bezejmený, ale ten pán přichází k Sokratovi se obrovským takovým, až jako bych řekla, možná ponížením a dává mu ten pohár a říká mu, Sokrate, ty jsi byl nejvznešenější člověk, kterého jsme tu kdy měli. A podá mu ten pohár, rozpláče se a odejde. Takže není to žádný jako krutý vykonavatel trestu.
9: Ale dá mu pohár a v tom poháru je odvar z Bolehlavu a ten odvar ho zabije.
11: Tak, tak.
12: Část druhá, Bolehlav.
10: V případě Bolehlavu plamatého jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu. Můžeme ji nejčastěji najít na břehu řek, i na krajích cest, či na loukách nebo na polích.
12: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
10: V případě Bolehlavu je ten název trošičku takový paradoxní, protože předpokládá, že bude způsobovat bolest hlavy nějaký omámení. Na druhou stranu ten nejúčinnější alkaloid, konín, ve finále vůbec nepůsobí na hlavu nebo na mozek. Vlastně způsobuje paralýzu toho kosterního svalstva, tedy při plném vědomí my postupně cítíme, jak od dolních končetin postupně ztrácíme cit v těchto končetinách a postupuje to až do středu těla, kdy vlastně ztrácíme schopnost nádechu a výdechu a upadáme do bezvědomí. V případě té rychlé otravy, tak nejjednodušším protiopatřením je vyvolání rychlého zvracení či výplach žaludku a podobně. Přímé antidotum nebo lék proti tomu není. Na druhou stranu, pokud bychom velmi rychle dostali umělou plicní ventilaci nebo intubaci, tak dokáže nahradit naše dýchání a v tu chvíli nás zachránit.
12: Část třetí. Soud a trest.
9: Sokrates prožil život v Aténách. Prožil celý život v Aténách? Byl to Aténan od začátku do konce?
11: Byl to skutečně městský filozof. Jako když říkám filozof, tak už se trošku pozastavuju, protože ono samozřejmě to pojmenování taky tehdy teprve vzniká, kdo to vlastně bylo. Ono jako je členem nějaké nové intelektuální třídy. A skutečně my víme o Sokratovi to, že pravděpodobně prožil celý svůj život v Aténách, na Agoře, nebyl to žádný samotářský filozof, ale nebyl ani jako přehnaně nějak jako teoretický. Jo? My víme, že se účastnil třeba války, že byl hoplita, to znamená těžko oděnec vojska, že prokázal mimořádnou odvahu v bojích. Pravděpodobně víme i to, že pocházel z řemeslnické třídy, jeho otec pracoval s kamenem a někteří badatelé říkají v této souvislosti, že možná i on se vyučil práci s kamenem, dokonce někdo říká, že možná existovaly nějaké sochy, které on vytvořil, ale rozhodně to nebyl takový jako učitel, kteří tehdy existovali v starověkém Řecku a třeba cestovali z města do města. On byl prostě skutečně v Aténách.
9: Kromě teda těch válek, kterých se přímo účastnil, protože
11: bavíme se
9: o době Peloponeských válek, že
11: on se přímo účastnil a skutečně jako v bojích.
9: Jo,
11: to znamená
9: jo, jako hoplita, vy jste říkala, takže jako hoplita, vzal si na sobě prostě zbroj a šel Sokrates v bitvě.
11: Sokrates v bitvě a to znamená skutečně víme, že válku znal ze první ruky.
9: Aha.
11: A víme, že byl také ženatý, měl Xantipu, ke které teda badatelé nebyli příliš jako vstřícný, že Xantipa nám utkvěla v paměti jako ta nesnesitelná osoba. Pravděpodobně to bude docela dost také nevstřícné vůči ní, protože víme, že se také přichází loučit s Sokratem a taky pláče. Víme, že měl děti. Takže víme, že nějakým způsobem skutečně stál v životě se vším všudy, s plným nasazením, ale zároveň tam už vidíme jako různé takové odchylky, řekněme, od té intelektuální třídy. Například odmítal vybírat za výuku peníze. To bylo pro něho jaksi tabu, to znamená, že byl relativně chudý a zdůrazňoval, že vlastně jeho posláním a skutečně božským posláním, on to spojoval s božským posláním, je to, že chodí po obci a ptá se lidí, co vědí.
9: Co vědí, když co vědí. On sám věděl, když, že moc nevěděl.
11: Když on sám podle tedy věždby, jeho přítel se začal zeptat věždby, jestli existuje moudřejší člověk. A věždba odpověděla, že nikoliv. Ale to neznamená, že je nejmoudřejší. Že jo? To znamená, že zkrátka dosáhl třeba nějakého poznání, kterého můžeme dosáhnout i my dva. A to, jak vy jste zmínil to, vím, že nic nevím, to se může občas trošku jako přehánět a tak jako karikovat, protože on zároveň také říkal, že ledacos ví, že ví hodně věcí o nejpodstatnějších věcech na světě a to je o smrti, lásce a politice. Ale zároveň zdůrazňoval, že možná skutečně to lidské poznání je zkrátka konečné.
9: Ale filozofem by se nenazval teda v té době ještě. Vy jste říkal, že to vzniká teprve, takže by si Sokrates tak po ulici šel v Aténách a řekl, podívejte, já jsem filozof, přemýšlím nad věcmi a chci se vás zeptat, jak vy o nich přemýšlíte. Takhle to asi nevypadalo.
11: Takhle to asi nevypadalo. On měl vlastně docela takové vůči sobě také ironické označení. On vedl skutečně dialogy, jo? Musíme si taky říct, že on jako typickým způsobem nevyučoval. Vedl dialogy, nepřednášel, neučil rétoriku jako třeba ostatní, jako třeba Protagoras nebo jako někteří sofisté. Ale on ten svůj výkon srovnával s výkonem porodní báby, to znamená s femininní aktivitou, kdy ten člověk v dialogu rodí to své poznání. A to mi připadá nesmírně zajímavé. Jednak teda ten femininní aspekt v té jinak dneska chápeme filozofii jako velmi mužskou záležitost, ale také to, že pro něho zjevně bylo podstatná ta zkušenost toho dotazovaného, jo, že vy zakoušíte svoje nevědění, ale nejenom, nemusíme to chápat jenom takhle negativně, vy také, když překonáte zkušenost nevědění, která může být velmi ponižující, protože vy třeba si zakládáte na tom, že jste soudce a tudíž víte, co je to spravedlnost, přijde za vámi Sokrates a zeptá se, tak hele, co je ta spravedlnost? A vy najednou začnete koktat. Tak vlastně to je velmi ponižující. Ale když tu situaci toho ponížení překonáte, tak třeba spolu na něco opravdu můžete přijít a to už je třeba potom zkušenost skutečně poznávání A tahle zkušenost si myslím, že pro něho, jak já ho čtu, byla hrozně podstatná, že myšlení není jenom opravdu nějaká jako intelektuální řazení za sebou argumentů nebo překlápění jednoho textu do druhého textu, ale je to něco, co skutečně nás jako proměňuje i osobnostně. Jo, tam je důležitý možná říct, že Sokrates opravdu taky nic nenapsal v době, kdy už se psalo. Několikrát také v Platónově dialozích zaznívá, já se prezentuji jako určitý prototyp člověka. Vy se taky můžete stát takovým člověkem. Jo, vlastně nabízí určitou roli. Ne spis, který byste se mohli naučit a analyzovat.
9: Ale ta osobnost jako taková.
11: Ale nabízím vám osobu.
9: A to je hrozně zajímavé. A to osobou pak ale začal lidi postupem času trošku rozčilovat, ne? Nebo proč na něj dopadlo to, že s ním byl zahájen soud?
11: To myslím si, že je to zapeklitější a není to jenom dáno tím, že zkrátka, když vy procházíte Aténami a ptáte se nejmocnějších, ale on nemluvil jenom s nejmocnějšími lidmi, on se bavil i s otroky, jo? To znamená, on se bavil se celou skutečně napříč společností. A když se ale bavíte s těmi mocnými lidmi a ukazujete jim, že si myslí, že něco vědí, mají na tom postavenou kariéru, mají na tom postavený svůj život a teďka vy jim ukážete ještě před ostatníma, hleďte, ale teď vy nevíte nic, tak je to samozřejmě jako ponížení.
9: Že on se nejenom ptal, ale i konfrontoval ty lidi.
11: Samozřejmě, byla to konfrontace.
9: A to ty lidi prostě naštvalo.
11: To určitě si tím udělal spoustu nepřátel.
9: Ano.
11: Zároveň je to člověk, který se nespokojoval s tradicí a autoritou. A to v situaci, kdy si uvědomíme, že Atény byly skutečně po občanské válce, po tyranidě, byly ve velmi obtížné situaci, kdy se mnohým zdálo, tady se objevují vlastně nějaký prodavači vědění a naše hodnoty se nám rozpadají. A Sokrates, který byl také vlastně skrze své žáky, protože on měl velmi vlivné žáky a někteří z nich se podíleli i na té tyranii 30.
9: Ano, ta nastala po prohře Atén v Peloponeských válkách.
11: Ano, přesně tak. A to znamená, Atény prošly válkou, potom tyranidou, potom občanskými konflikty a ta obec byla podle všeho skutečně, dneska bychom řekli, straumatizovaná.
9: No a do toho chodil bývalý voják po ulici a ptal se lidí a říkal jim, vy nic nevíte.
11: Ale těm, kteří vlastně měli nějakým způsobem vlastně pomoct Aténám, aby se znovu zvedli. To znamená, kdyby byla jiná doba, tak by to třeba tímto způsobem nedopadlo, ale my musíme skutečně vlastně tam došlo k protnutí jedné velmi výrazné osoby a jedné velmi dramatické doby. A ta námitka, že jo, byla, že on zavádí nová božstva a on kazí mládež.
9: Aha, no že kazí mládež, chápu, že to někdo ho mohl nařknout z toho, protože něco tvrdil a to zavádění nových božstev?
11: Zavádění nových božstev souviselo s tím, že on byl často spojován s takzvanými přírodními filozofy, to znamená s tím, že nevěří tradičním aténským božstvům, ale všechno chce odvodit z přírody nebo z přírodovědného pohledu na svět. To nebyla určitě z historického hlediska pravda, ale on zkrátka spadl do skupiny takzvaně presokratických filozofů, kteří skutečně jak si předkládají nové nemytologické vysvětlení světa. A to je možná ještě důležité říct, že přesně toto nařčení se objevuje v Aristofanově komedii Oblaka, kde vystupuje Sokrates jako zesměšňovaná figurka, jako figurka jako takový plácal, jako člověk, který činí silnější argument slabším a slabší argument silnější, jako někdo, kdo tímto kazí mládež a jako právě někdo, kdo vlastně nabourává. Jo, my si taky musíme říct, že ty božstva tehdy v Řecku, to nebyly jako, oni neměli tradiční, řekněme, intelektuální víru, jo, nebo víru, která by byla odpojena od rituálů. Jo. Ale zkrátka ta božstva byla spjata s rituálním životem obce, která byla extrémně důležitá pro politiku, pro soudržnost té obce. To znamená říct, on ruší božstva, znamená, on narušuje společnost, soudržnost společnosti.
9: No dobře, a jak ten tribunál potom vypadal? Předvolali si ho před nějakou porotu?
11: Předvolali si ho před porotu a bylo to zajímavé, tak byla to demokracie, takže tam nebyli profesionální soudci, tam byli běžní občané, bylo jich 501 a byli tam žalobci, kteří nejprve přednesli svoji žalobu a potom se Sokrates obhajoval. A následně se hlasovalo. A Žalobci navrhli tedy zároveň i trest, a to trest smrti. Ovšem, podle tehdejších pravidel mohl Sokrates se za A obhájit a za B tedy navrhnout alternativní trest. Jo, a bylo hlasování a to hlasování nebylo úplně těsné podle toho, co víme. My nevíme přesný počty hlasů, bohužel. Spekuluje se možná 280-221, ale nevíme. Jo, je to historický odhad. Každopádně sám Sokrates je překvapený. Jo, jakože je skutečně společnost rozdělená.
9: Takže má zjevně. Šanci ještě.
11: Má šanci. A teďka byla ta situace, kdy on mohl teda se k tomu nějak postavit a navrhnout alternativní trest. A on místo alternativního trestu si navrhl odměnu. Mm-hmm. Celoživotní stravování v Pritaneu, což je vlastně podsta pro největší reky řeckého světa, pro olympioniky třeba.
9: A Pritaneum to byla nějaká budova, kde se scházeli ti lidé, nebo?
11: Ano, kde se scházeli, kde zkrátka...
9: Olympionici hodovali ve skonání světu.
11: Přesně tak, tak hodovali. A on říká, já za to, co jsem jako odevzdal této obci, tak si zasluhuju přesně toto zacházení. Podle všeho je naštval. A pak nastalo skutečně už výraznější odsouzení. A tam je taková jako ironie, jo, že zkrátka Sokrates byl odsouzen ne snad těsně, ale docela těsně, ale k smrti.
9: Jo.
11: Byl odsouzen výrazněji.
9: A tu smrt si mohl vybrat, jakou chtěl, ne, tenkrát? Jakože ten trest vypití odvaru z bolehlavu, to byl jeho nápad, nebo ne?
11: Já si myslím, že to už bylo také tehdy stanoveno, protože...
9: Jo. Tam byly ale přece mnohem horší tresty, které mohly
11: byly
9: dostat.
11: Mnohé horší tresty. Trestu byla řada ve starověkém Řecku. Ať už to bylo vyhnanství, ať už to byla pokuta a mnohé skutečně ty soudy končily. Ne smrtí, ale nějakým alternativním trestem. A ten nebyly opravdu žádná tyranida. To znamená, hledaly se alternativní tresty a ten bolehlav je už skutečně také výrazem pokusu jakési kultivace trestu smrti, protože skutečně ty alternativy byly jako ubytí, svržení ze skály, ukamenování a ten bolehlav se jevil skutečně jako relativně, řekněme, kultivované vypořádání se s tímto úkolem.
12: Část čtvrtá, epilog.
9: Poslední den před vypitím jedu Sokrates rozmlouval se svými přáteli. Vy jste mluvila o tom, že se svojí ženou taky byl v kontaktu.
11: Přátelé
9: za ním naposledy přišli. A on říkal, že smrti se nebojí. Tak čím pro něj byla smrt?
11: Tam je zase zajímavý, že vy, když tady čerpáme z Fajdóna, tak on, ten Fajdón je vlastně dialog o nesmrtelnosti duše. A v tom dialogu zaznívají čtyři důkazy nesmrtelnosti duše. V přijímačkách je často studenti z toho zkoušíme.
9: Aha.
11: Ale jsou to argumenty, které jsou tu lepší, tu horší. A je zajímavé, že skutečně Sokrates i o této důležité otázce diskutuje, debatuje, hledá lepší argumenty a vlastně otázka, do jaké míry je jimi sám přesvědčen. Je to pro něho zkrátka otevřená otázka, o níž se vede diskuze. A dokonce v té apologii říká, buď je smrt věčný spánek, anebo je to přechod do jiného stavu. Obojí je pro mě fajn. Nejdůležitější není to, jak dlouho žijeme. Nejdůležitější je to, jak dokážeme se i v situaci smrti k té smrti postavit, protože na tom poznáme, jak dobře jsme žili. A nejdůležitější zkrátka není to, jestli mi někdo ublíží nebo neublíží. Nejdůležitější je to prožít spravedlivý život.
9: A truchlil po něm někdo? Na tom se taky často pozná, jestli žil člověk dobrý život, ne?
11: No,
9: no
11: a podle toho, co víme, no tak, helejte, já si myslím, že můžeme říct, že filozofie vznikla z truchlení nad Sokratem. Protože zkrátka v té době on byl nepochybně známý, ale nebyl to jeden z nejznámějších lidí té doby a skutečně tehdy byl známá postava Athén. Po smrti už to byla potom skutečně velmi záhy světová postava nebo postava, která překračovala hranice. Objevily se množství textů, které skutečně byly takzvané sokratovské. Vznikl žánr svého druhu, sokratovské dialogy. Rozvinula se filozofie jako disciplína, jako ta otázka potom, co je X. Jo? A někteří říkají, no možná skutečně Sokrates vymyslel tuto otázku. Jo? Ono je jednoduchý říct, tohle je spravedlivé tohle není spravedlivé, tohle je krásné, tohle není krásné, co je krása, co je spravedlivost. Hmm. Tam vlastně musíte nějak jinak uvažovat. A tohle všechno se rozvinulo struchlení nad Sokratem. To je hrozně zajímavé.
9: A když se dnes o něm mluví jako o zakladateli tedy západní filozofie, tak to považujete za spravedlivé označení? Za férové? Za správné?
11: Částečně, protože Sokrates je postava, k níž se napříč staletími do dneška vznikají krásné knihy o tom, kdo je pro mě Sokrates od filozofů. Takže tam je ten jako řetězec následovníků úplně neporušený. Zároveň on kdyby neměl toho Platóna.
9: Tak by o něm nikdo nevěděl.
11: Někdo možná jo, ale možná by to byla otázka historiku. Hmm. To znamená, on měl toho geniálního žáka, ale ten geniální žák už zase dělá filozofii jinak, systematicky v akademii. Filozofie jako akademická disciplína se rozvíjí po smrti Sokrata a z jeho podnětu. To je také zajímavé. Atény už potom jsou politicky nezajímavé, ale intelektuálně se rozvíjejí. Hmm. Tam se rozvíjí filozofie, poezie, matematika, rétorika. A Sokrates je ten městský filozof. Ten filozof, který se nebojí, že teda bude označován za tlachala a jde do sporů a myslí si, že držet ten dialog s lidmi, kteří mají třeba i hroznou pověst, tu dobrou pověst, tu jsou chudáci, tu jsou hvězdy, se všemi stojí za to mluvit. A je to vlastně skutečně živá filozofie, která nějakým způsobem vytváří určitý typ člověka. A pak máme akademickou filozofii, která vlastně zase stojí na určité tradici, na to, že se bavíte skutečně i v rámci odborných kruhů, kde se můžete stáhnout z toho veřejného života, abyste na to měl taky prostor a přemýšlíte z určitého odstupu. Sokrates rušil odstup.
9: My potřebujeme... Tak byl prapředkem filozofie západní.
11: Pro mě je úplným principem filozofie tou jiskrou, kterou ale někom ji musel zažehnout. A tady se to podařilo.
9: Tak jo. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli o Sokratovi mluvit.
11: Já moc děkuju.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Tereza Matějčková, filozofka, spisovatelka, taky esejistka, která publikuje například na serveru Echo24. Zakončili jsme společně náš letní speciál Jedy. Skripal, Litviněnko, Juščenko, taky Kim Jong-nam a Sokrates, to byly příběhy, které jste tento týden slyšeli. O látkách, kterými se tito lidé otrávili, detailně mluvil v každém tom jednotlivém díle Lukáš Gorecký, toxikolog z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za to děkuju. Jinak všechny jedy ty najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12. Po víkendu se zase vracíme ke zpravodajskému dění. Naslyšenou v pondělí.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
13: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
13: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Počet obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na minimálně 273. Jablonečtí fotbalisté postoupili do posledního předkola konferenční ligy, to si zahraje i Hradec Králové. A dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Ve 13 hodin se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky sekund.
3: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
4: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
5: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
4: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
5: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupl na 273. Dalších téměř 380 lidí úřady stále pohřešují. S odvoláním na kolumbijské úřady o tom informovala agentura Reuters. Záchranné a vyhledávací práce dál pokračují. V latinskoamerické zemi zároveň už druhým dnem platí státní smutek. Kolumbijský prezident vyhlásil stav hospodářské nouze. Otřesy na západě Kolumbie podle něj zničily více než 11 000 obydlí. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Premiér uvedl, že Polsko tak bude mít nejlevnější paliva v Evropě. Daně z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne na 8% ze současných 23. Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
6: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
1: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Fotbalisté Jablonce postoupili do posledního předkola konferenční ligy. Po domácí výhře 2-0 zvítězili na hřišti lotyšského celku RFS Riga 2-1. Jistým výkonem k tomu pomohl i gólman Jan Hanuš.
7: Začali jsme skvěle, 2-0 jsme vedli a pak jsme se tak nějak začali možná víc soustředit na tu defenzivu. Už jsme nepodrželi tolik balón a soupeř byl aktivnější, snížil a naštěstí jsme tak nějak všechny ty situace, které se potom naskytly, tak jsme zvládli. Týmové kluci toho spoustu odbránili, odbojovali. Musím říct, že skvěle do defenzivy a já jsem taky rád, že jsem mohl pomoci a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme dál.
1: O postup do hlavní fáze konferenční ligy budou jablonečtí fotbalisté bojovat se skotskými Glasgow Rangers. Závěrečné kolo kvalifikace si zahraje také Hradec Králové. A Východočeši totiž ve třetím předkole Evropské ligy nestačili na Bešiktaš. A po domácí prohře 0-1 padli stejným výsledkem 0-1 i v Istanbulu. A dalším soupeřem Hradce Králové bude řecký Panathinaikos Atény.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na sedmičce u Slaného a nehoda v Havířově. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného hlásil náš zpravodaj kamion s defektem za Šelkou a odbočkou do města v omezení. V Havířově na Šumbarku havarovala 3 osobní auta. Nehoda podle policie po mikrospánku řidiče omezuje průjezd v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. V Praze už skončila noční uzavírka Letenského tunelu a na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem opravují výtluky. Mezi kilometry 17 až 16,5 je zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem jasno, ochladilo se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9 a v kotlinách ještě výrazně chladněji. A přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Pokračuje noční Radiožurnál 6 minut po čtvrté. Přeji příjemné probuzení, pokud právě vstáváte, a potěším vás, jelikož dnes je pátek 14. srpna, víkend už je za dveřmi, tak ať vám to dnes v práci utíká. Vláda podle premiéra Andreje Babiše obnoví koalici pro boj se suchem a plánuje podle něj také připravit projekt na nové vodní přehrady. Oznámil to u vltavské nádrže Slapy. Více řekneme už za okamžik.
2: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z ANO po návštěvě Slapské přehrady. Vzniknout má také plán na výstavbu nových nádrží a v pondělí začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu.
1: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestyán za SPD k tomu chystá legislativu.
2: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
1: Zákon chce ministerstvo podle Šebestyána předložit do mezirezortního připomínkového řízení v září. Teď stát připravuje 3 nová vodní díla, nádrže Nové Heřminovy, Kryry a Vlachovice. Část z oněch 4 miliard půjde na jejich přípravu nebo výkupy pozemků. Zbytek pak na zadržování vody v krajině, pokračuje Martin Šebestyán.
3: Výstavba těch drobných vodních nádrží, rybníků, závlahové opatření a tak dále. Propojování vodohospodářských sítí.
1: Národní koalice proti suchu sdružovala od roku 2018 politiky, úředníky, výzkumníky a experty. Podle Babiše činnost obnoví od pondělí. Opozice kritizuje, že vláda na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Třeba podle ODS už měl premiér svolat krizový štáb. Piráti tvrdí, že místo postupu podle existujících adaptačních plánů vláda omezuje prostředky na ochranu před dopady změn klimatu. I podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana vláda zaspala.
4: Se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
1: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima, říká ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
5: V celém povodí Vltavy je velmi hluboké hydrologické sucho, které v podstatě navazuje již na rok 2005, kdy začalo. Průtoky ve většině vodních toků jsou na svých minimech, někde dosahujeme v podstatě i nejnižší zaznamenané průtoky za celou dobu sledování. Ta situace je výrazně lepší na těch vodních tocích, kde jsou nějaká vodní díla, kde dochází k nadlepšování průtoku potom toho dolního úseku té řeky.
1: Teď povodí Vltavy postupně upouští Orlickou přehradu. Pokud se situace nezlepší, nejspíš začne zhruba začátkem září upouštět i Slapskou přehradu. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře.

0: Tina Turner s vámi byla v nočním radiožurnálu a přeji příjemný poslech i nadále. Karlův most, Clementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
1: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
2: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
1: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
2: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Clementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
1: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
2: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cruiseovi.
3: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno, nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
4: Lots happened, Tony.
5: You're kidding yourself.
4: Help me fix it.
2: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
1: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
2: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během první týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I opravdu.

0: Je přesně 5:30. Jana Utendorfská připravila krátké zprávy.
1: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na nich spolupracuje s poslanci, aby byla schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců, 66 bylo proti. Se změnou nesouhlasí taky většina ze 126 vládních institucí, které se k návrhu při legislativním procesu vyjadřovaly. Patří mezi ně například i policie a vězeňská správa. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září, jen krátce před švédskými parlamentními volbami. A v Trutnově pokračuje rokový festival, mimo jiné připomíná nedožité 90. Václava Havla. Ten akci v minulosti několikrát navštívil. V areálu bojiště je několik výstav o jeho životě a díle. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i desítky fotografií a videí. Sport. Desetibojař Vilém Stráský na mistrovství Evropy skončil na 13. místě, získal 8013 bodů, vyhrál Němec Neugebauer. V zítřejším oštěpařském finále se představí Jakub Vadlejch. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší dvanáctku stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaili bude zítra bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vyškovsku a už průjezdné pražské tunely. Na dálnicích teď několik odstavených vozidel. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané stojí porouchané osobní auto. Kilometr 242 blokuje krajnici. Další stojící auto pak čekejte na D6 z Prahy do Karlových Varů u sjezdu na Lány mezi kilometry 24 až 25 dopravu nespomaluje. V Havířově na Šumbarku už šetří strážku 3 osobních aut. Nehoda je v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. Obešla se bez zranění. A v Praze skončila další noční uzavírka. Průjezdný je Letenský tunel a už taky část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26, na horách 22, na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Adam Carda.
0: O několik týdnů napřed jsou stromy v českých lesích kvůli suchu a horku začaly už teď schazovat listí. Lesníci sčítají i ztráty na jarních sazenicích. Třeba v brněnských městských lesích uhynuly desítky procent mladých stromků vysazených na jaře. My o tom budeme mluvit podrobně za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letošní vedra nepřežili. Třeba v lesích okolo Brna.
1: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
2: Byla tady vysázená vlastně dle bělokora, ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
1: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
2: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
3: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
2: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
1: Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
2: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
1: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech, pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Účinně se proti němu bránit nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit.
1: Extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromů nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
1: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsušších od roku 1961. Šimon Franc, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Noční radiožurnál 12 minut před pátou pomalu končí, ještě nás čeká za pár vteřin pohled do světa sportu a pak už v 5 ranní radiožurnál a Petr Král. Teď ale pojďme na ledovou plochu. Hokejista Radko Gudas se připravuje na další sezónu v NHL. Po 3 letech, které odehrál v Anaheimu, se vrací na Floridu. 36-letý obránce podepsal s klubem 6-letou smlouvu.
1: Díky, abych potřeboval taky něco vyhrát zase, no, to mistrovství světa bylo krásný, no, už to je pár let, takže už možná na čase zase něco ještě, tak si zvednu na hlavu.
2: Říká Radko Gudas, který se aktuálně připravuje s extraligovým Kladnem. Jeho slova o zisku Stanley Cupu nejsou jen řečnickým obratem, ale jsou podložena silou týmu, do kterého se vrací.
1: Florida se stavila tým, aby vyhrála v nejbližší době, tak máme manžel pro to, aby jsme hráli v playoff, aby jsme byli co nejpříjemnější tým v příštích letech a to si myslím, že je důležitý pro toho generálního manažera, pro něj je čas vyhrát teď a to si myslím, že je jasná zpráva pro zbytek té ligy a pro zbytek toho týmu, že jaký hráče vytradoval, jaký hráče podepsal a jakým způsobem, takže spousta generálních manažerů jde po těch pikách a naopak byli má jasně nejlepší hráče v nejlepších letech a chce prostě vyhrát teď, takže jasná zpráva takhle tady tím směrem.
2: Po 2 zistích Stanley Cupu přišlo v minulé sezóně zklamání, kdy se Florida nedostala do playoff. O to víc jsou v týmu natěšeni na další sezónu, do které už by měl naskočit i finský mistr světa Barkov, který celou poslední sezonu promarodil. Navíc tým bude budit velký respekt. Postarat by se o to měl nejen Gudas, ale taky Brady Tkačak, který se sejde v jednom týmu s Matthewem a obávaná bratrská dvojice hokejových raubířů tak bude pohromadě.
1: No to jsem zvědavý, no. To vlastně hráli spolu na to Four Nations a to byly super zápasy, dokázali se to hezky vyšpičkovat, takže za mě jsem na to maximálně natěšený, jakým způsobem budu v kabině, oba dobře znám, pokud jsme se na olympiádě, takže jsem hrozně nadšený z toho, že tam budou spolu, že budu součástí jejich týmu, že mě nebudu zase nahánět, nebo jsem naháněl je, a bude zase něco jiného. No.
2: Připomíná Radko Gudas své ostré souboje zejména s Brady Tkačakem na olympijských hrách. Na Floridě se Gudas nepotká jen s bratry Tkačakovými, ale popovídat si bude moc v kabině i česky. O místo v sestavě bude bojovat další kladenský odchovanec Marek Alšer.
1: Jasně, tak Alšík je pořád ještě na nováčkovském kontraktu a zahrál si pár zápasů, takže myslím, tam má skvělou pozici rozjedenou. Trenér o něm mluvil krásně. To kluk, co se nebojí dřít a co si hraje ten hokej tak, jak má. Myslím si, že jsou s ním naopak ty trenéry spokojený s tím, jaký je, takže pro nás jedině je dobře, když se bude dál vyvíjet a doufám, že letos dostane zase do pár zápasů.
2: Věří před startem sezóny Radko Gudas. Na Floridu se vydá už za pár dnů. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň

0: dobře, moje milá.
1: Host Radiožurnálu.
2: Jak se zkoumá mince vhozená do kapaliny? A proč může být fyzika užitečná nejen při konstrukci letadel, ale i při smažení? Odpovědi na tyhle otázky znají středoškoláci Daniel Jedlička a Michal Fischer, kteří se svými týmovými kolegy ovládli letošní mezinárodní turnaj mladých fyziků ve švýcarském Curychu. Co rozhodlo o jejich úspěchu? I to prozradí v hostu Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál v 5 hodin. A teď zprávy. A Jana Utendorfská.
5: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Donald Trump zavádí cla na dovoz dronů do Spojených států, na některé až 100%. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na karolařské dvoustovce a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Některým nemocnicím dochází zásoby krve, nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
7: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
8: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
9: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
8: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života 1 ze 3. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
5: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, fungovat má od pondělí, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedla v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci, zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun. Podle opozice vláda na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnilo ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí. Cla mají začít platit za 3 týdny. V ulicích Trutnova je kvůli hudebnímu festivalu Trutnov víc policistů a strážníků. Kontrolují autobusové a vlakové nádraží, centrum města i samotný přírodní areál bojiště, kde kapely koncertují. Několikrát denně prochází i stanové městečko, dodává velitel městské policie Radek Svoboda.
10: Určitě by si měli dávat pozor, aby nenechávali ve stanech cennosti nebo finanční hotovosti kreditní karty. My jsme využili naší mobilní kamerové věže, kterou jsme umístili k stanovému městečku, takže vidíme příjezdy, odjezdy vozidel.
5: Sport. Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
11: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
5: Fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem stejně jako doma 0-1 i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na dálnici D1 na Vyškovsku a nová uzavírka na D10 u Mladé Boleslavy. Dálnice teď bez kolon, na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané. Policie hlásí porouchané osobní auto. Kilometr 242 blokuje jen krajnici. V Havířově na Šumbarku šetří strážku 3 osobních aut. Nehoda je v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. Je bez zranění a šetření může znamenat lidi na vozovce. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy jsou na Turnov i Prahu nově zavřené levé pruhy. Kilometry 43 až 46. Omezení kvůli dnes začínající modernizaci úseku potrvá do října. V obou směrech se pojede 2 zúženými pruhy. Na Prahu jeden z nich povede v protisměru a rychlost tam je snížená na 80 km v hodině. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno, pátek, víkend před námi, takže se ani tentokrát neochladíme, ale ani vysoké teploty neodradí milovníky cyklistiky vyrazit na cesty. Tak ať vás nikdo nepřehlédne a na druhou stranu, ať se také nepletete tam, kde nemáte a všichni dobře dojedeme do cíle. Občas se člověk nechá unést a kochá se krajinou a nevnímá, co se děje, tak s tím počítejme a buďme opatrní. Podmínky pro cyklisty nejsou všude stejné, ale třeba na Šumavě jsou zase o něco lepší, jak se dozvíte už z další reportáže. Dobré jitro.
6: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: vámi Radio Žurnál, těšíte se a šlápnete do pedálu, pak byste měli vědět, že nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Tahle nová trasa měří zhruba půl kilometru, ovšem významně zkrátí cestu na třístoličník.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubením.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva. Tady je skvělá cyklotrasa, už stará, že okolo Schwanzenbergského plavebního kanálu. Ale kdo chtěl se dostat na třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru. Takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska. S tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak trasu možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung-Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
2: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už 3 státy. Z Šumavy Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 6:15. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runwayi přistane první letadlo, a to po 15. hodině. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště více než 1 000 000 000 korun. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Kritici změny ale uváděli, že snížení věku trestní odpovědnosti sebou nese riziko, že se gengy budou snažit získat ještě mladší děti.
1: Dnešní ráno je jasné, aktuálně naměříme většinou mezi 9 a 14 stupni. Chladněji je v údolích, například Teplice nad Metu a Králíky mají jen lehce přes 4 stupně. Během dne bude převážně jasno, teploty vystoupí až na 35 stupňů. Na 32 stupňů na severovýchodě území bude kolem 24. No a v 1000 metrech na horách čekáme teplotu kolem 22. Ještě teplej pak bude zítra, kdy čekáme slunečno a teploty do 35 stupňů. Teď už ale přeji pěkné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Oštěpalka Nikol Tabačková má před sebou první velkou akci pod vedením trenérky a světové rekordmanky Barbory Špotákové. Tabačková vstoupí předpolednem do kvalifikace na mistrovství Evropy v Birminghamu. Pokusí se potvrdit výkon, kdy se poprvé v kariéře dostala přes 60 metrů a tabulkově je českou jedničkou.
1: Je to pro mě určitě nová pozice. Já se jako do té role moc nestavím. Mně přijde, že každá z nás může něco hodit hezkého, takže já se nepřijdu, jako že bych měla být v nějaký pozici jako jedničky.
2: Říká skromně Tabačková, která před 9 lety ovládla soutěž o štěpařek na juniorském evropském šampionátu. Společně s ní půjdou do kvalifikace olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, vracející se po porodu, a vicemistryně Evropy do 23 let Petra Syčaková. Tabačková si letos posunula osobní rekord na 61 metrů a 44 cm i díky nové spolupráci s Barborou Špotákovou.
1: Bára je super, myslím si, že jsme si sedli, je hodná, je klidná, máme srandu a hodně mi věří, takže za to jsem moc ráda.
3: Ona jako byla docela velká profesionálka právě, když ke mně přišla už, a já bych řekla, že jenom dostala nějakou takovou novou šťávu, nový impuls a možná ta mladá skupina, nějaká ta dobrá atmosféra v té skupině, která určitě panovala celý rok, tak si myslím, že to udělalo jako takový nějaký to kouzlo.
2: Přibližuje Špotáková, která se loučila s kariérou bronzem na evropském šampionátu v Mnichově před 4 lety v závodě, ve kterém byla 8. právě Tabačková. To je pro ní zatím největší úspěch mezi dospělými a do aktuální sezony vstoupila poprvé jako svěřenkyně Barbory Špotákové a ne Jana Železného.
1: Změny určitě v tom, že jsem trénovala o dost víc, takže jsme tréninkové dávky jako snížily docela dost, takže mě jako brzdí v tomhle. V podstatě ten trénink je jako stejný, ale je tam určitě větší pohoda, hrám víc hry.
2: A dnes po 11. hodině a 40. minutě vstoupí Nikol Tabačková do kvalifikace na mistrovství Evropy ve Velké Británii. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Je půl šesté. A u mikrofonu Jana Utendorská.
1: Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Lotyšská stíhačka se střelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušní poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance. Česku kvůli vysokým teplotám a suchu nerostou skoro žádné houby. Radiožurnál to řekl Jan Borovička z České mykologické společnosti. Počasí navíc zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin. Situaci sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj můžou ojediněle některé druhy hub růst třeba v Krušných horách, pod Krkonoší nebo na severu Moravy. A první celoměstské hody odpoledne začínají v centru Brna. Tradiční folklorní slavnosti dosud pořádaly městské části samostatně. Během víkendu bude na náměstí Svobody znít cymbálová muzika, na programu je i slavnostní průvod nebo taneční beseda. Brněnská chasa představí taky kroje z různých částí města. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kalininovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda na silnici 38 u Bělé pod Bezdězem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec máme hlášenou nehodu. Na 99. kilometru stojí nákladní auto po havárii. Provozu nebrání, jede se plynule. Na 38. mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou se bouralo u Bělé pod Bezdězem. Je to nehoda se zraněním a namísto tak jedou záchranáři, přibrzdíte z obou směrů, kolony vzhledem ke slabému provozu zatím nesledujeme. A jinak obecně je situace po republice zatím dobrá, nemáme hlášené žádné fronty ani nehody. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do jasného rána, i proto teď naměříme většinou mezi 9 a 14 stupni, na horách i dnes mrzne. Naopak centrum Prahy je výrazně teplejší, Klementýnům teď hlásí kolem 17 stupňů. Dnešek bude slunečný, čekáme teploty od 27 do 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. I na horách bude asi 22, na Šumavě dokonce až 26 stupňů. Jasno bude také v noci na zítřek, kdy teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, v údolích může být i 7 stupňů. Celzia. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno a ještě teplej než dnes. Naměříme 30 až 35 stupňů. Zatímco sobota bude ještě slunečná, v neděli by už měla přijít změna. To se začne od západu měnit počasí, během dne bude přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno, pokračujeme festivalově. Jednak v Trutnově včera začal vyhlasný festival Trutnov, pokračuje dnes třeba s Ondřejem Havelkou a kapelou Melody Makers či Kurtizánami z 25. Avenue. No a jeden další významný festival se odbývá nedaleko od nás, a sice v Maďarsku. Na Sziget vás pozveme už za chvíli s naším reportérem, který se tam vyrazil podívat.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Jmenuji Judice s ním. Zuzana Smatanová teď v ranním radiožurnálu. Pátek 5 hodin 38 minut. Jak víte, tak v maďarské Budapešti dnes pokračuje výhlasný festival Sziget. I letos na takzvaný ostrov Svobody dorazili 10 000 návštěvníků, aby si poslechli vystoupení světových hudebníků. Jenže za oponou se odehrával úplně jiný příběh. Ještě před pár měsíci vůbec nebylo jisté, zda jeden z těch největších evropských hudebních festivalů bude vůbec pokračovat.
1: Na první pohled se tady nic nezměnilo. Tisíce návštěvníků stejně jako každý rok v doprovodu reprodukované hudby proudí přes ikonický bývalý železniční most na Budapešťský ostrov Svobody. Někteří s obrovskými batohy, jiní táhnou kufry a vezou vozíky plné jídla.
2: Je to prostě perfektné. Super lidi, super hudba, super prostředí.
1: Vy máte sebou takový vozík na 4 kolečkách, tak co v něm všechno máte? Jaká je taková základní vybavenost pro návštěvníka festivalu?
3: Tak tím, že tu kempujeme, tak samozřejmě stan, spacáky, stoličky, stůl, aby nám bylo dobré, aby jsme měli posedenie a potom milion věcí.
1: Říkají mi Marina a Martin ze slovenské Stupavy. No a zatímco fanoušci plánovali svůj festivalový program, organizátoři řešili, jestli vůbec otevřou festivalové brány. Po několika ztrátových letech se Sziget dostal do finančních problémů a britský provozovatel Superstruck Entertainment se rozhodl odejít. Festival se tak vrátil do rukou svých původních zakladatelů. Doplňuje pro Radiožurnál šéf mezinárodního prodeje Sigetu Ákoš Remetej Filip.
4: Podařilo se nám vytvořit nové vlastnické i finanční zázemí festivalu. Zapojilo se několik společností, které jsou našimi dlouholetými partnery. Letos se vracíme k původní myšlence festivalu z 90. let. Máme tady cirkus, divadelní představení a tak dále. Věříme, že Sziget je festival opravdu pro každého. Místo, kde mohou lidé být sami sebou.
1: Protože největší pozornost tradičně poutají světoví headlineři, organizátoři letos výrazně upozorňují taky na domácí scénu. Ostatně první ročníky Szegetu byly především festivalem maďarských kapel pro maďarské publikum. Letos proto některé scény ovládly domácí interpreti. Drom festivalu tak můžete slyšet současný maďarský pop a nebo si na vedlejším pódiu zaspívat tradiční maďarské písně za doprovodu klavíru. Příští rok se má Sziget zase o něco změnit. Organizátoři chtějí se změnami začít hned při vstupu do areálu. Ikonický most Káhýt totiž už kapacitně nestačí a je ve velmi špatném technickém stavu. Jeho oprava by proto měla začít ještě letos. Z Budapešťského festivalu Sziget Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6:45. Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Má se soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a také financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Podle opozice ale vláda na extrémní sucho reaguje příliš pozdě. Dnes naměříme až 32 stupňů Celsia, za chvíli to potvrdíme v předpovědi počasí, no a lékaři tak přidávají také jedno varování. Už v teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží pravda o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
1: Nehoda na D7 u Kadaně a také na 38 u Bělé pod Bezdězem. Na D7 na výjezdu z Chomutova ve směru do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Kadaň, konkrétně na 73. kilometru stojí auto po nehodě, srazilo divočáka a brzdí se v těchto místech. A ještě silnice 38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou stále šetří nehodu u Bělé pod Bezdězem, je tam auto po havárii, na místě záchranáři a brzdí se z obou směrů. Další kolony však čekat nemusíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Centrum Prahy hlásí kolem 17 stupňů, v horských kotlinách teploty klesly i pod nulu. Česko se ale probouzí do jasného rána a jasno bude i přes den. Teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 26. A zítra bude ještě tepleji až 35 stupňů a v neděli se maxima dostanou až na 36. Počasí se ale začne koncem tohoto týdne měnit, hlavně v Čechách bude od západu přibývat oblačnost a místy se objeví i přehánky. Teď už ale přeji pěkné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 550, to byl Terry Swims. Teď s námi také další informace, konkrétně z válčící Ukrajiny. Ve válce tam za uplynulý měsíc zemřelo nejvíc civilistů od začátku plnohodnotné ruské invaze před více než 4 lety. Vyplývá to ze zprávy mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Bilance potvrzených civilních obětí stoupla v červenci o více než třetinu, na nejméně 437 lidí. To téma sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce Toho času s námi ve studiu. Vítej.
1: Dobré ráno. Tahle tragická statistika podle jejich autorů vypovídá o tom, že Rusko právě letos v červenci výrazně zintenzivnilo údery na ukrajinská města, taky dokládá, jak v tomhle masivním ozbrojeném konfliktu kvůli jeho povaze trpí civilisté. Ruská armáda podle vedoucí monitorovací mise OSN Daniel Belové víc útočí hlavně balistickými raketami a taky střelami s plochou dráhou letu. Ten nárůst se týká hlavně metropole Kyjeva. Za minulý měsíc tam v důsledku ruských úderů zemřelo nejméně 54 lidí, což je tedy dvojnásobek proti červnu. To těžiště konfliktu na Ukrajině a té částečně zmrazené frontové linie se podle nezávislých vojenských analytiků soustředí hlavně na boj dronů. Poblíž linie doteku Rusové zase schazují letecké pumy. To potvrzují i ty poslední zprávy třeba z dnešní noci o vývoji konfliktu na obou stranách.
0: A můžeme odhadnout, kolik civilistů zemřelo kvůli konfliktu od začátku invaze?
1: My známe to oficiální číslo právě monitorovací mise OSN od 24. února 2022 potvrdila nejméně 16 874 zabitých civilistů, včetně víc než 800 dětí. Ten skutečný počet obětí pravděpodobně je ale ještě vyšší. Pak je tu další statistika ruského webu Važnije i stroje, ta zmiňuje nárůst civilních obětí i v Rusku. Podle mezinárodních organizací se tohle ale obtížně ověřuje i kvůli přístupu právě k těm statistikám. Je nutné ale ještě dodat, že z podstaty věci se tady do toho, o čem se bavíme, nepočítají oběti z řad vojáků na frontě, které ani na jedné straně nejdou ověřit a jsou tedy mnohonásobně vyšší.
0: Jiří Kordík ze zahraniční redakce, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 552.

Ranní radiožurnál s vámi i na cestách. Stejně tak naši dopravní zpravodajové. Děkujeme za informaci z dálnice D8. Pozor ve směru na Prahu u Kralup mezi 8. až 9. kilometrem. Ovce na dálnici. Dva večer.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál v 6 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Objem nových hypoték se v červenci snížil, vzrostla naopak průměrná sazba. Letadla se po 4 měsících vrátí na hlavní dráhu pražského letiště. Plavkyně Sémanová získala na mistrovství Evropy zlato na kralovarské dvoustovce. Pozor na nehodu na dálnici D7 ve směru do Prahy na kilometru 73 a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuální hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
4: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
3: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru byla 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
5: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
3: Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Loránem Nunézem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
6: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky s více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na runway přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
7: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
0: Sport.
8: Plavkyně Barbora Sémanová se stala potřetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále výrazně vylepšila svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. A královéhradečtí fotbalisté v kvalifikaci Evropské ligy neuspěli. Po domácí porážce 0-1 prohráli s Bešiktašem i v istanbulské odvetě. Stoper východu Čechů Filip Čihák byl ale i tak na své spoluhráče hrdý a taky si užíval bouřlivou kulisu, o kterou se postaralo 40 000 domácích fanoušků.
9: Každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a vtáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěný na ten zápas a klobouk dolů před tu atmosférou, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit.
8: Hradec Králové bude o hlavní fázi konferenční ligy bojovat s řeckým Panathinaikosem Atény. Jablonec po domácí výhře 2-0 zvítězil na hřišti RFS Riga 2-1. V posledním předkole se tak Severočeši utkají se skotskými Glasgow Rangers.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ovce na D8 u Kralup a kolona na D4 u Jíloviště. Na dálnici D8 ve směru Soustí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy teď opatrně. V okolí kilometru 8,5 nám hlásíte pobíhající ovce. Teď už jsou mimo jízdní pruhy, tak ale opatrně. Náš zpravodaj před pár minutami.
11: Za nájezdem od Kralup, tak tam pobíhá ovce okolo dálnice. A v rychlém pruhu tam se válí nějaký předmět, něco tam leží. Stalo tam nějaký auto, paní tam se jí snažila si odkrytit nebo to, ale běžela směrem na Prahu.
10: D4 s Příbrami do Prahy, popojíždí kolona před Jíloviště, zdržení z 11. kilometru hlásíte už teď 5 až 10 minut. Silný provoz také na D7, na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného a Chomutova zpomalíte před letištěm před omezením a naberete pár minut navíc. A D7 na výjezdu z Chomutova ve směru do Prahy za sjezdem na Kadaň, nehoda na 73. kilometru, strážka auta s divočákem a brzdí se v těchto místech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude většinou jasno, teploty 27 až 32 stupňů na severovýchodě kolem 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Krásné páteční ráno, vstáváte s Radiožurnálem Sport a my budeme dělat všechno pro to, abyste téhle volby nelitovali. Uslyšíte u nás staronovou mistryni Evropy v plavání Barboru Sémanovou, ohlasy na zápasy fotbalistů Hradce Králové i Jablonce v evropských pohárech, po 8. Pavla Horváta a bude toho ještě mnohem víc. Teď třeba můžeme přidat tenisovou informaci z pozdního večera. Kateřina Siňáková získala 38. deblový titul kariéry. Nějakou Shang Shuai porazili ve finále v Torontu italsko-americkou dvojici Sara Erianiová, Nicole Melicharová Martinézová 6-3 a 6-4. V této sezóně Siňáková ovládla ve čtyřhře už šestý turnaj. V singlovém finále v Torontu zvítězila Polka Švionteková nad Kazaškou Rybakinovou 6-2 a 6-3. Teď posíláme kapelu Linkin Park a pak se dostaneme k fotbalu. Tak příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Jan Suchan.

0: Slíbili jsme fotbal, tak pojďme na Radiožurnálu Sport v 6 hodin a 10 minut na něj. Jablonečtí fotbalisté mají jistotu, zahrají si play-off konferenční ligy. V odvetě třetího předkola zvítězili v lotyšské Rize nad domácím RFS 2-1 a v celkovém součtu 4-1. Severočeši dobře vstoupili do utkání a po trefách Richarda Sedláčka ze čtvrté a proměněné penaltě Sebastiana Nebily vedli už ve 22. minutě 2-0. Tím tak zmrazili naděje domácího týmu a také jeho fanoušků.
1: Začali jsme skvěle, 2-0 jsme vedli a pak jsme se tak nějak začali možná víc soustředit na tu defenzivu. Už jsme nepodrželi tolik balón a soupeř byl aktivnější, snížil a naštěstí jsme tak nějak všechny ty situace, které se potom naskytly, tak jsme zvládli. Týmové kluci toho spoustu odbránili, odbojovali. Musím říct, že skvěle do defenzivy. A já jsem taky rád, že jsem mohl pomoci a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme dál.
2: Vrátil se k utkání golman Jan Hanuš. Zejména ve druhém poločase svými zákroky jablonecký tým podržel. Nechtěl zmínit, kdy už definitivně začal věřit v postup do další fáze konferenční ligy.
1: Nechtěl jsem si to vůbec dávat do hlavy, tady ty myšlenky, když jsem chtěl být furt v té přítomnosti, furt v tom zápase, abych neměl takovýhle ty myšlenky a chtěl jsem si to užít až po zápase. Takže když už běžela pak nějaká 88. 9. minuta, tak už mi tam chodilo hodně, ale snažil jsem se to furt nevnímat a dohrát ten zápas tak, abych to byl koncentrovaný.
2: Předčasně si nechtěl připustit postup ani trenér Luboš Kozel, až v samém závěru získal jistotu.
3: Já jako vím, že oni tu kvalitu dopředu mají, prostě oni jako by opravdu jako jsou schopní hrát, kombinovat, připravit si ty situace navíc, prostě ty centrované míče fakt jsou nebezpečný. Furt jsem věděl, že tam ještě může přijít Lemajič, že v tu chvíli to ještě zvednou tu vejšku, takže jako byl jsem samozřejmě klidnější, když jsme vedli 4-0 součtu, ale ten gól mě pořád udržel v té ostražitosti, no, který jsme dostali. Věřil jsem v momentě, kdy asi vyloučil jim hráče, vlastně rozhodčí asi, nevím, kolik to bylo 5 minut, 8 minut do konce nebo tak nějak, tak jsem věřil, že už to dohrá prostě musíme, že 3 góly určitě snad nedostaneme.
2: V Rize jablonečtí přepisovali klubovou historii. Ještě nikdy se jim v pohárech nepodařilo postoupit do dalších bojů přes dvě předkola.
3: Tak samozřejmě jsem rád, vyhráli jsme, myslím, že 6. zápas za sebou. Myslím, že ty hráči, co jako jsou v tom zápřahu, tak si věřejí dneska, jako by to mužstvo má nějakou tvář. Samozřejmě máme plno svých problémů, hlavně v té ofenzivní fázi, to víme. Pracujeme na tom, aby se to třeba ještě i zlepšilo jakoby personálně, ale máme zase nějaké svoje zbraně, které umíme využívat a dokážeme díky tomu třeba ty zápasy takto zvládnout.
1: Takhle jsem ani nepřemýšlel. Vím, že ty kola jsou 3, takže se jdeme tak postupně a vím, že to je zrádný, protože ta hlava by přeskakovala a házala by to furt na nějakou budoucnost, takže vím, že člověk se musí vždycky navrátit tady postupně, takže tohle to se tak nějak snažím já osobně jako nevnímat. A teď se těším, no, na to čtvrtý předkole.
2: Navázal na Luboše Kozla gólman Jan Hanuš z Rigy, Pavel Petr, Radiožurnál.
0: A my ještě musíme doplnit, že v play-off konferenční ligy nastoupí Jablonec proti skotským Rangers. První duel ho čeká v Glasgow, ve stejné fázi soutěže budeme sledovat taky Hradec Králové. Ten totiž v evropské lize podlehl Bešiktaši i po druhé 0-1, tentokrát po gólu Václava Černého v Istanbulu. A o skupinovou fázi se utká s Panathinaikosem Athény, začne také na jeho stadionu. A ještě jeden český fotbalista se ve včerejším pohárovém programu trefil, šlo o záložníka reprezentace do 21 let Lukáše Ambrose, který si připsal první gol v dresu Anderlechtu Brusel, kam předstoupil před měsícem z Górniku Zabře a dal ho krajanovi v brance PAOKu Soluň Jiřímu Pavlenkovi. 22-letý Ambros hned po přestávce individuálně pronikl až před hranici 16, vystřelil po zemi přesně k tyči a upravil skóre na 2-1. Pavlenka na jeho ránu nedosáhnul. Anderlecht díky tomu doma zvítězil 3-2 a v součtu s venkovní výhrou 1-0 postoupil dál.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hezký pátek vám ze studia Radiožurnálu Sport přejeme teď už i s Petrem Kadeřábkem.
1: Dobré ráno.
0: A to 14. srpna, co znamená, že přesně za měsíc a jeden den už začne hokejová Tipsport Extraliga. Člověk by si to neřekl, když kolikrát ten teploměr sahá až ke 30 stupňům nebo přesně, ale opravdu se blíží start té ostré hokejové sezóny a ty plně sleduješ, jak se na to připravují hokejisti.
1: No, pilně to sleduje a ty přípravné zápasy, samozřejmě ono to o ničem nevypovídá, ale když se podívám na výsledky třeba utkání mezi Mladou Boleslaví a Spartou, tak je hodně překvapivý. Tedy Spartou a Mladou Boleslaví, byť se hrálo na neutrálním hřišti, tak Mladá Boleslav porazila Spartu. A to včetně jejich nových posil, tedy Jiřího Sekáče i Matěje Blimla, 3-1. A to je pro mě tedy velké překvapení, že Středočeši, kteří hráli na chvostu tabulky, jen tak se zachránili, tak Sparta, která má určitě teď ambice, posiluje, tak hned v tom prvním zápase se vlastně dokázal prosadit jediný borec, a to obránce Tomov, ale jinak tyhle ty hvězdy zůstaly bez střelené branky. No, zaujalo mě samozřejmě také Kladno, protože poprvé hrálo pod trenérem Rulíkem a vyhrálo v Liberci 1-0, byť tam vlastně hrála jediná zahraniční posil, a to byl Jeremy Blaine, jinak všechno Češi, jeden z nich tedy Lisler, který pomáhal třeba ještě v loňské sezóně juniorce k postupu do extraligy, tak se trefil jako jediný hráč. Ale byly tam i zajímavé výsledky, třeba Jihlava znovu prohrála 0-3 s extraligovým celkem, nejprve v úterý s Mladou Boleslaví, včera podlehla brněnské Kometě 0-3, tam už byl Winton zařazen do sestavy, tedy kanadská posila, ale také bez střeleckého úspěchu, Jihlava bude muset pracovat právě na té produktivitě, aby se dostala mezi elitu.
0: Můžeme doplnit i výsledky dalších českých extraligových týmů ze včerejšího programu. Hradec Králové zdolal Olomouc 3-2 a Verva Litvínov ta porazila Piráty Chomutov 3-0 a Třineští Oceláři zvítězili nad bratislavským Slovanem 6-5. Takhle by to snad mělo být komplet. Říkali jsme, že je měsíc do extraligové sezóny, tak jak vlastně kromě toho, že tedy se hrají přípravné zápasy, vypadá zhruba příprava?
1: No, ty týmy se vlastně připravují zatím v domácím prostředí, ale většina z nich odjede třeba do zahraničí hrát různé turnaje, ať už do Švýcarska nebo na Slovensko, a ten herní, samozřejmě tu herní praxi budou získávat právě v zahraničních turnajích, pak se zase vrátí, zase tady budou nějaké přípravy, začne samozřejmě také Liga mistrů, no a pak už nám tady odstartuje Extraliga v úterý, čistá hra, bude tomu věnována 15. září, to bude jeden zápas, pak o den později ty zbylé. Už se to rozjede naplno.
0: Kdo vyhraje?
1: No, všichni se budou snažit, nakonec vyhraje Třinec, ne, myslím si, že Pardubice, protože to je prostě tým, kam oni by museli mít takových 6-5, aby všechny ty hvězdy tam dokázaly hrát své role, takže 2-3 první liney a uvidíme, jak to bude vypadat.
0: No, a třeba to může vytvářet nějakou neplechu v kabině, nemůže?
1: Nemyslím si, ale bude to zajímavé prostě sledovat ty příchody Davida Tomáška, Matěje Stránského, už do tak nabitého kádru, navíc teď ještě vítěz Stanley Cupu Nosek se vrátil do extraligy. Opravdu se máme na co těšit, David Kemp, jeho návrat do Litvínova bude také velmi sledovaný, on v tom zápase proti Chomutovu ještě nehrál, proti svým prostě nemůže hrát, ani vlastně jeden z Kašových nehráli bratří, takže na Litvínov si budeme muset také počkat, ale líbilo se mi i ty záběry z tréninku Litvínova, jak Alby, tedy Robert Reichl, hodně udýchaný, lítá pořád po ledě. Je to paráda sledovat tyhle ty borce.
0: Tak se na to budeme těšit. Extraligová sezóna začne za měsíc a jeden den a samozřejmě u toho bude i Petr Kadeřábek.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
4: Každý

0: Byl to opravdu nabitý čtvrtek ve vysílání radiožurnálu Sport. Nabídli jsme vám dva fotbalové přenosy, vstupy z mistrovství Evropy v atletice a také jeden velký plavecký úspěch. Barbora Sémanová je znovu mistryní Evropy. Na dvoustovce volným způsobem zvítězila v Paříži v nejlepším čase, jaký kdy kdo v historii mistrovství Evropy předvedl. Česká reprezentantka vybojovala na této trati své třetí zlato.
1: Bude to nejspíš mezi Sémanovou a mezi Stenberchenovou. 185 metrů, posledních 15. Je to tělo na tělo s Mary Stenberchenovou. Sémanová by mohla být lepší, finišuje a má za to!
2: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě. Byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
3: Nic nemohlo být lepší. Barbora Sémanová ve finále zvládla všechno, co chtěla, včetně výrazného vylepšení vlastního českého rekordu na minutu a 54 sekund.
2: V tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. Tu hranici minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénu, takže znamená to pro mě hodně, hodně moc.
3: Sémanová předvedla fantastický finish. Vedle sebe měla světovou rekordmanku na stovce a ona ji na posledním bazénu přesprintovala. Právě tam udělala velkou část rekordního času.
2: Poslední 50 po 29 je něco, na čem jsem pracovala strašně dlouho a to, co mi trenér řekl, že takhle musím jet a já jsem hrozně ráda, že jsem splnila ten cíl, co jsme si dali a že jsem mu to takhle jako naservírovala.
3: Usmívá se Barbora Sémanová, druhá nejúspěšnější žena v historii mistrovství Evropy na karaulařské dvoustovce za Italkou Pellegriniovou. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Právě s Martinem Charvátem rozebereme zlato Barbory Sémanové kolem 8:45. Po 8:30 uslyšíte před startem Barum Rally lídra republikového šampionátu Dominika Stříteského a vyplatí se zůstat s námi i po 10. hodině.
4: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
5: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
6: Karel Poborský.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
9: Ahoj, dobrý den.
4: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
10: Strašně se to posunulo,
8: vej. Neuvěřitelně.
10: Oni furt
8: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
10: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
7: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
8: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
7: Pitomec se tady dřít jak blázen.
5: Kilometry Jiřího Ješka.
4: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
11: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
4: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
5: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
4: Každý pátek po 10. hodině.
5: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: A dnešním hostem kilometru Jiřího Ješka bude trenérka a propagátorka běhání Veronika Pretu. Prety ve studiu samozřejmě nebude chybět Jiří Ježek.
12: Radiožurnál je 6:30. Další zprávy a Jana Utendorská.
13: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu, který má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence. Vedro a sucho zhoršily kvalitu vody v nádržích na Jižní Moravě, v obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice. Kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda tak není vhodná

0: ke koupání. Na brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září, jen krátce před švédskými parlamentními volbami. A ve spodní části Václavského náměstí začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Až do 21. srpna nabízí venkovní výstavu dobových fotografií nebo večerní promítání filmů. Sport. Latkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. A fotbalisté Hradce Králové podlehli v odvetě 3. předkola Evropské ligy Bešiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 před Brnem a také na D4 u Jíloviště. Na dálnici D1 budete popojíždět na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky. Nesouvislé kolony od kilometru 183, tam už stojí auta v obou pruzích, následně se sunou hlavně kamiony až do omezení v Brně. I osobním autem naberete asi 10 až 15 minut navíc. Na D4 s Příbrami ve směru do Prahy budete popojíždět před Jílovištěm. Zdržení od 11. kilometru je skoro čtvrt hodiny, je to kvůli omezení. D7 je plnější na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného a Chomutova. Hlásíte kolonu na konci dálnice před letištěm, naberete 5 až 10 minut navíc. Na dálnici D10 mezi Prahou a Libercem dnes začne nové omezení u Mladé Boleslavy, to je mezi kilometry 41,5 až 45. Zatím se vše teprve připravuje na přechodnou úpravu provozu a kolony se netvoří. Nemusíte ještě čekat zúžené pruhy podle našeho zpravodaje, bude to ale dlouhodobé až do konce října. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnešek bude v Česku slunečný a teplý, převládat bude jasno a teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 26 a v 1000 metrech na horách pak čekejte 22 stupňů, no a na Šumavě až 25. Jasnou čekáme také v noci na zítřek, kdy teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno a ještě teplej než dnes, naměříme 30 až 35 stupňů. V neděli už se začne od západu měnit počasí, hlavně v Čechách bude přibývat oblačnost a na místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty ale zůstanou pořád vysoké, naměříme až 630 stupňů. Ochlazení nás pak čeká v příštím týdnu. Bude převládat velká oblačnost, místy s přehánkami nebo deštěm a teplotami od 20 do 25 stupňů. Na Moravě může být až 29. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Kapela Guns N' Roses doznívá v 6 hodin a 38 minut na Radiožurnálu Sport. Fotbalisty Jablonce a Hradce Králové čeká poslední předkolo konferenční ligy. Severočeši do něj postoupili i díky výhře v odvetě třetího předkola na stadionu RFS Riga 2-1. Východočeši naopak neuspěli v kvalifikaci Evropské ligy, když v Istanbulu podlehli Bešiktaši 0-1. Ohlasy na oba zápasy hledal na zahraničních webech Petr Kadeřábek. Tak znovu dobré ráno.
1: Ještě jednou dobré ráno.
0: V Turecku tam je fotbal doslova náboženstvím, tak jak tamní novináři reagovali na vítězství Bešiktaše nad Hradcem Králové?
1: No mně na první pohled přišlo, že tureční novináři se zaměřili spíš na novou posilu Dušana Vlahoviče než na výhru nad Východočechy. Web Sedži v jednom článku píše o tom, že srbský útočník sledoval odvetu třetího předkola Evropské ligy přímo na stadionu. V dalším se věnuje tomu, že na dresu bude mít Vlahovič číslo 28, v jiném zase najdeme vyjádření trenéra istanbulského týmu Vicenta Italiana, že Vlahovič pozvedne ostatní hráče. Web Fotomatch do titulku zase uvedl trenérova slova o tom, že fanoušci Bešiktaše z něj budou ohromedi.
0: No ostatně ho taky vítali choreografií na stadionu. Kdo se do to sledoval, tak si mohl všimnout, že tam byla podobizna Dušana Vlahoviče, takže to je opravdu velké téma.
1: No je to velké téma, ale asi bych hledal na webech také trošku něco jiného o tom zápase.
0: A našel jsi.
1: Třeba o těch břevnech a tak dále. Našel jsem. Dnes naše zkušenosti nestačily, to bylo v titulku uvedeno na stejných stránkách, tedy na Fotomatchi, kde vyzdvihli nebo jmenovali vlastně trenéra Davida Hořejše. No a za zmínku také stojí dva články na webu. Fanatik věnují se totiž autorovi jediného gólu Václavovi Černému. Jeden je o tom, že Černý oslavil svůj první gól sezóny, další je o tom, že hvězda Bešiktaše odemkla obranu soupeře.
0: Ano, když tentokrát pelášila vlastně z poloviny hřiště sama na branku a hradečtí obránci s tím nedokázali nic dělat, stejně jako gólman Zadražil.
1: No, trefil to pěkně.
0: No a mě překvapilo, že jsi to navedl na pravou nohu, protože Václava Černého mám téměř jako ortodoxního leváka a říkal jsem si, když si to začal dávat na tu pravou nohu, že by to mohlo být dobré a ono to bylo dobré, ale pro Bešiktaš, nikoliv pro Hradec Králové.
1: Prostě hvězda Bešiktaše.
0: Ano, odemkla tu hradeckou obranu.
1: No, a to neopakuj.
0: Co lotyšské weby říkají o výhře Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy v Rize nad RFS?
1: Nic, prostě nic, nula. Já musím říct, že prostě jsem hledal marně. Dobře, nějaký výsledek tam najdeme, ale že by se to někde probíralo, rozebíralo, to tedy rozhodně.
0: A co tam tak je tedy na těch lotyšských webech, když
1: prostě jedna, dva, naschledanou, jdeme dál. Hokej a tak dále, prostě příprava v lotyšské lize, ale fotbal, evropské poháry, nic.
0: Když se podíváme na německé weby, tak tam se hodně rozebírá, co se stalo v soutěži 10 bojařů na mistrovství Evropy v Birminghamu v atletice, protože tam velká chyba organizátorů stála za tím, že 10 bojaři místo, aby po výšce 470 cm v tyči skákali 480, jak měli, tak skákali znovu přes 470. 7 borců muselo opakovat své pokusy, včetně nakonec vítězného Němce Lea Neugebauera a hemží se to tam názory odborníků, trenérů a tak dále, že tohle byla ostuda, která vlastně nemá moc žádné srovnání. Když jsme u atletiky, tak se určitě bude na webech taky hodně rozebírat soutěž diskařů, která byla opravdu parádní.
1: Úžasná. Jako říkám si představení borců, pak přijde jeden, zahájí se soutěž, šup, rekord šampionátu Alekna a za ním přijde Čech do diskařského klubu a kruhu a přehodí 70. A vlastně od prvního pokusu byla ta soutěž strhující. Myslím si, že o ní budeme mluvit vlastně i s našimi reportéry na místě, možná i o těch 470, nebo o tom, že autobus jezdí pozdě a musí se posouvat prostě program startu jednotlivých disciplín. Vemte si mílařky, možná Němka, která přepadla přes poslední překážku a padla do vody, tedy z té plařky, tak ty startovaly taky později a možná byla jinak nastavená, ale ono se jí to stalo vlastně už po druhé. Už na šampionátu minulém upadla, tam to bylo v rozběhu, teď ale ve finále přišla vlastně o medaily.
0: Šlo
1: ale
0: o Němku Leu Mayerovou vlastně na poslední vodní překážce, místo aby jí zdolala tak, jako to udělala ve svém životě tisíckrát, tak doporučuji opravdu, pokud můžete, tak si to najít někde na sociálních sítích.
1: No, protože se slabším žaludkem bych to nedělal.
0: No, tak prostě je tam Němka, která se koupe.
1: No, ale komplet celá. To bylo neskutečné. Ona trefila, ona prostě zakopla tou odrazovou nohou, tak zakopla kolenem o tu překážku a vlastně to úplně roztočilo nad překážku a padla placáka přímo do té vody.
0: No, nebylo to určitě nic příjemného a nechci, aby to vyznělo tak, že se Němce Mayerové vysmíváme, ještě jednou vyzdvihněme to, co se dělo mezi diskaři, protože vítězný Slovinec Čech čtyřikrát přehodil 70 metrů. Každý z těchto pokusů by mu stačil na evropské zlato i na rekord historie evropských šampionátů. Opravdu klobouk dolů. Škoda je, že nemůžeme po tom večerním programu v nějakých superlativech mluvit o českých reprezentantech. Vilém Stráský nakonec v 10 boji bere 13. místo. Ale
1: bojoval v té 15-stovce, tam už bylo vidět, že se taky vydává. Byť tedy řekl bych, že
0: on to nakopl v úvodu a pak mu prostě docházelo.
1: No ale vlastně vítěz nakonec, mistr Evropy, Němec Neugebauer, tak jeho doběh cílovou rovinkou, to tedy, to si puste, protože takhle na vůli doběhnout do cíle 15-stovky a udržet vlastně o 3 vteřiny za sebou Kaula, tedy svého krajana, tak to je opravdu fantastické. On de facto už nezvedal kolena.
0: No, já si jsem jistý, že to není česky správně, ale já bych to nazval, že on doskolaboval do cíle, protože jemu už nefungovaly vůbec nohy a on v podstatě spadnul do té cílové čáry a Kaula porazil o ty zhruba 3 sekundy vlastně v celkovém součtu, protože Kaul byl daleko před ním, stahoval tu svou ztrátu.
1: On měl náskok zhruba 23,5 vteřiny
0: před 9 disciplínách a nakonec tedy Kaul to nezvládl díky tomu, že ukázal Neugebauer opravdu hodně silnou vůli. O atletice budeme mluvit i dál na Radiožurnálu Sport po 9. třeba s naším reportérem Jakubem Markem, ale po kapele Tři sestry, kterou věřím potěšíme Petra Kadeřábka.
1: Každopádně.
0: Tak znovu přiladíme na fotbal, spojíme se s naším reportérem Pavlem Petrem, který přímo v Rize sledoval vítězství Jablonce nad tamním RFS a tedy postup do závěrečného předkola konferenční ligy.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Spoustu rozborů pro vás máme v dnešním ranním vysílání radiožurnálu Sport. Budeme se bavit o mistryni Evropy v plavání Barboře Sémanové, o dění na atletickém evropském šampionátu, na cyklistické Czech Tour a samozřejmě taky o fotbalových pohárech. Po 8. hodině se spojíme s Pavlem Horvátem, ale už teď stejné téma otevřeme s Pavlem Petrem, který viděl obě vítězství Jablonce nad rotyšským RFS ve třetím předkole konferenční ligy a teď už je pomalu na cestě zpátky, tak dobré ráno do Rigy na tamní letiště, Pavle.
1: Dobré ráno.
0: Jablonec vyhrál 2-1, když oba góly dal za 22 minut a byly to jeho jediné dvě střely na bránu, tak čím to podle tebe bylo? Ubrali pak Severočeši a hlídali si postup?
1: No hlavně je třeba zmínit právě tu nevšední produktivitu, kdy ze dvou střel, to byly dva góly, pak přeci jenom trošičku ubrali, opravdu spíš se zaměřili na tu defenzívu, ale pravdou je, že do příliš velkých šancí ten domácí tým prakticky nepustili a když už ano, tak byl v akci brankář Jan Hanuš, který se rozhodně v brance nenudil, několika zákroky přispěl k tomu, že jablonečtí vlastně mohli relativně v klidu dokráčet k tomu postupu a k výhře 2-1. Byť na tiskové konferenci zaznělo, ať už od Jana Hanuše nebo trenéra Luboše Kozla, že až v samém závěru, kdy došlo k vyloučení jednoho z domácích hráčů, tak prakticky začali definitivně věřit v ten postup, rozhodně nechtěli nic podcenit a nakonec tedy se dočkali toho, proč sem do Lotyšska letěli. To znamená vybojovat postup do další fáze konferenční ligy.
0: Když jsi zmínil Jana Hanuše, tak statistici mu napočítali 7 zákroků, což není rozhodně špatné číslo, ale když se podíváme na druhého gólmana, bývalého hráče Dukly Matrevice, tak ten se úplně nevyznamenal hned ve 4. minutě při úvodní brance Sedláčka, i když v tom asi hrálo roli i trochu štěstí Severočechů, protože šlo o střelu spoza vápna, která nebyla až tak tvrdá, ale ona asi skočila o nějaký drn na trávníku, tak jaký vlastně byl v Rize ten terén?
1: Ten terén si trenér Luboš Kozel pochvaloval. Samozřejmě otázkou je, na jakém stadionu se hrálo, ale když jsme měli možnost s trenérem Jablonce mluvit den před zápasem, tak říkal, že trávník je perfektně střižený. No a samozřejmě to jsme viděli i z tribuny, přece jen to nebylo tak daleko na hřiště. Nevím, jestli brankář Matrovič tam neměl ještě zakrytý výhled některým z obránců a zřejmě tedy ale opravdu ta střela, kterou vyslal Sedláček, možná sám byl z ní překvapený, jak se ujala, tak ještě před ním skočila a Matrevič už zkrátka nestačil zareagovat.
0: Už před utkáním jsme, Pavle, mluvili o malém stadionu a očekávané komorní atmosféře, tak přirovnal bys to k něčemu v Česku, jestli si můžeme říct, to je taková třeba divize, třetí liga, nebo jak jsi to viděl?
1: Už jsem o tom mluvil ve vysílání, že vlastně bych to přirovnal, jako kdybych přijel na stadion nějaké třetí, čtvrté ligy. Ta atmosféra nebyla nijak ohlušující, byť domácí fanoušci chodí kolem 600 na ligové zápasy, tak tentokrát jich mělo být plný stadion, to znamená nějakých 1700 diváků, ale možná je opařil ty místní fanoušky ten rychlý gól, o kterém byla řeč, z kopačky Richarda Sedláčka. Na druhou stranu hodně slyšet byla skupinka zhruba 50 fanoušků Jablonce, kteří dorazili a pak se mohli těšit samozřejmě děkovačce. Navíc tam byli i partneři jabloneckého klubu, takže si spíš myslím, že i s ohledem na ten průběh zápasu pak už byli více slyšet fanoušci nebo příznivci jabloneckého klubu, ale přiznám se, že na evropské scéně jsem něco takového nezažil, aby se hrálo na tak malém stadionu.
0: To říká reportér Pavel Petr, který přece jenom těch stadionů objel už za svou dlouhou reportérskou kariéru taky pěknou řádku. Bavíme se dále o zápase mezi RFS Riga a Jabloncem, který vyhráli Severočeši 2-1 a jdou tedy do posledního předkola konferenční ligy. Po skončení toho zmiňovaného zápasu ještě jablonečtí neznali toho závěrečného soupeře. Teď už víme, že půjde o skotské Rangers, tak stihnul si už nachytat nějaké ohlasy?
1: Nestihl, protože samozřejmě to se dozvěděli hráči až na hotelu, protože my jsme bydleli úplně na jiném místě a už nebyl čas je kontaktovat. Nicméně teď při příjezdu na letiště tady byla skupina fanoušků nebo spíše partnerů a ty už se nemohou dočkat souboje z Rangers, ale o možných soubojích byla řeč také na tiskové konferenci. Opět připomenu Jana Hanuše a také Luboše Kozla, kteří tam byli, a oni se nechtěli soustředit na to, že by si vybírali jednoho či druhého soupeře, ale přeci jen asi více těšili právě na Rangers, protože zažít atmosféru fotbalu právě ve Skotsku, to je asi něco ojedinělého a něco skutečně výjimečného. Někteří hráči, a vlastně to byl ve své podstatě možná jen Jan Hanuš, zažili atmosféru na Celticu, kde už Jablonec v minulosti hrál, ale to už je dávná historie, a tak si myslím, že natěšení bude právě na Rangers, i když na druhou stranu zaznívalo, že možná Jagiellonia by byla snadnější soupeř. Ale když polský tým vyřadil právě Rangers, tak asi to s tou špatnou kvalitou tohoto týmu nebude.
0: Fotbalisté Jablonce teď vynechají původně plánovaný ligový duel v Dělíčku s Bohemians, takže příští zápas odehrají až právě za týden v Glasgow. Zjišťoval si, jaký je tedy čeká program, když ne zápasový?
1: Především v nejbližší době relax, na to vlastně trenér Luboš Kozel dbá hodně, to znamená, že bude chtít, aby si hráči především odpočinuli, dnes samozřejmě volno, které využijí i během víkendu, no a pak už začne tvrdá práce a ve středu už pak tým znovu čeká další cestování, tentokrát tedy přímo do Skotska.
0: Pavel Petr se nám přihlásil z Rigy, kde sledoval vítězství Jablonce nad RFS 2-1 a tedy postup do závěrečného předkola konferenční ligy, kde budeme sledovat také Hradec Králové. Ten propadl do třetí nejvýznamnější evropské soutěže poté, co ve třetím předkole Evropské ligy vypadl s Bešiktašem Istanbul. Pavle, díky a šťastnou cestu.
1: Díky a naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: A kromě toho se samozřejmě můžete podívat i na naše sociální sítě. Teď pro vás ale na Radiožurnálu Sport máme nachystané další zprávy i se zelenou vlnou.
3: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
4: Přibývá podvodů na klientech bank, nejčastěji jde o lidi ve středním věku. Stíhačky NATO sestřelili dron nad Lotyšskem. Oštěpař Jakub Barlech postoupil do finále mistrovství Evropy. O medaily bude bojovat zítra. Na D4 směrem do Prahy popojíždí kolona před omezením u Jíloviště. A bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Komerční banka jich v prvním pololetí zaznamenala o 40% víc než ve stejném období loni. Nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů a také podvodné investice. Oběťmi jsou často i lidé, kteří ovládají technologii a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
5: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
4: Letos taky vzrostla částka, kterou podvodníci lidem z účtu ukradli. Třeba u České spořitelny o více než třetinu oproti stejnému období loni. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
6: Jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
4: Je to i téma pro ranní interview Radiožurnálu v 7.50. Do vysílání zveme dětského ombudsmana Martina Beneše. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu kvůli tomu dočasně pozastavilo i Finsko. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí. Cla mají začít platit za 3 týdny. V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
7: Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
8: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
9: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehrívání na 35 stupňů.
8: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Radiožurnál.
1: Sport.
10: Oštěpař Jakub Vadlejch postoupil na atletickém mistrovství Evropy do finále. Obhájce titulu hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm, pak už nepokračoval. Delší pokus předvedli pouze 4 jeho soupeři, pokračuje Vadlejch.
11: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko, všichni se snažili a bohužel.
10: Další dva čeští oštěpaři v kvalifikaci, Jan Výška ani Martin Konečný, se do finále nedostali. A fotbalisté Jablonce postoupili do posledního předkola konferenční ligy. Na hřišti RFS Riga zvítězili 2-1. O hlavní fázi této soutěže bude hrát taky Hradec Králové, který v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehl Bešiktaši Istanbul 0-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D2 v Brně a kolona na D4 u Jíloviště. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy čekejte překážku v omezení před nájezdem na D1. Na konci dálnice ve směru na Prahu stojí nákladní auto v pravém pruhu, je pár metrů za odbočkou na Bratislavu.
13: Bez úžení, tam, kde se vlastně pracuje, tam, kde bývá ta nejkritičtější situace, tak aktuálně tam v pravém pruhu zastavil kamion na blikačkách.
12: Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice roztrhané kolony od kilometru 180,5, zdržení okolo čtvrt hodiny i pro osobní auta. Je to až ke sjezdu na D2, nákladním pojedete déle. D4 ve směru ze Strakonice Písku do Prahy je plná za sjezdem na Řitku od 11. kilometru. Popojíždět budete skoro 15 minut až k Jílovišti do omezení. A u letiště brzdí provoz omezení, kolona tak na D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného z kilometru 3,5, zdržení 10 až 15 minut a silný provoz už i na Pražském okruhu a na sedmičce na výjezdu z metropole ve směru na Slaný. Zdržíte se za Evropskou asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude většinou jasno, teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy.
2: I 6 minut po 7 hodině máte naladěný radiožurnál Sport, se kterým se určitě vyplatí vydržet minimálně do 9. Protože jako každé všední ráno si s námi budete moct zasoutěžit. Tentokrát budou v sázce dvě vstupenky na mistrovství Evropy volejbalistek, které začne příští týden v Brně. Konkrétně to budou lístky na sobotu 22. srpna, kdy Češky nastoupí proti Rakousku. Tak kéž byste byli přímo na tribuně u toho, kdy české hráčky oslaví nějaké to vítězství v předposledním přípravném duelu svěřenkyně kouče Atanasopulose podlehli večer v Bělehradu srbským obhájkyním stříbra 1-3. Dnes si české a srbské volejbalistky dají odvetu znovu, to bude bez fanoušků, to mě zaujalo, a půjde tedy o generálku na evropský šampionát. U nás se minimálně výsledek rozhodně dovíte.
1: Radiožurnál Sport
0: a Jan Suchan.

0: Po skupině Clash budeme na Radiožurnálu Sport pokračovat atletikou. Oštěpařka Nicole Tabačková má před sebou první velkou akci pod vedením trenérky a světové rekordmanky Barbory Špotákové. Tabačková vstoupí předpolednem do kvalifikace na mistrovství Evropy v Birminghamu a pokusí se potvrdit svůj výkonnostní vzestup v sezóně, ve které se poprvé v kariéře dostala přes 60 metrů a tabulkově je aktuální českou jedničkou.
1: Je to pro mě určitě nová pozice. Já se jako do té role moc nestavím. Mně přijde, že každá z nás může něco hodit hezkého, takže já se nepřijdu, jako že bych měla být v nějaký pozici jako jedničky.
2: Říká skromně Tabačková, která před 9 lety ovládla soutěž oštěpařek na juniorském evropském šampionátu. Společně s ní půjdou do kvalifikace olympijská medailistka Nicola Ogrodníková, vracející se po porodu, a vicemistrně Evropy do 23 let Petra Syčaková. Tabačková si letos posunula osobní rekord na 61 metrů a 44 cm i díky nové spolupráci s Barborou Špotákovou.
1: Bára je super, myslím si, že jsme se sedli, je hodná, je klidná, máme srandu a hodně mi věří, takže za to jsem moc ráda.
3: Ona jako byla docela velká profesionálka právě, když ke mně přišla už, a já bych řekla, že jenom dostala nějakou takovou novou šťávu, nový impuls a možná ta mladá skupina, nějaká ta dobrá atmosféra v té skupině, která určitě panovala celý rok, tak si myslím, že to udělalo jako takový nějaký to kouzlo.
2: Přibližuješ Potáková, která se loučila s kariérou bronzem na evropském šampionátu v Mnichově před 4 lety v závodě, ve kterém byla 8. právě Tabačková. To je pro ní zatím největší úspěch mezi dospělými a do aktuální sezony vstoupila poprvé jako svěřenkyně Barbory Špotákové a ne Jana Železného.
1: Změny určitě v tom, že jsem trénovala o dost víc, takže jsme tréninkové dávky jako snížily docela dost, takže mě jako brzdí v tomhle. V podstatě ten trénink je jako stejný, ale je tam určitě větší pohoda, hrám víc hry.
2: A dnes po 11. hodině a 40. minutě vstoupí Nicole Tabačková do kvalifikace na mistrovství Evropy ve Velké Británii. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A nebude sama, ve stejné kvalifikační skupině najdeme taky Nicolu Ogrodníkovou, tedy olympijskou medailistku z posledních her v Paříži. V té odpolední části oštěpařské kvalifikace najdeme pro změnu Petru Syčakovou. A to stále nekončíme s českou účastí v dnešním programu atletického mistrovství Evropy. Předpolednem vstoupí do kvalifikace tyčkařů David Holý s Danem Bártou. Nebojte se, to jenom shoda jmen, ne snad, že by se tenhle zpěvák naučil skákat o tyči, a pochopitelně budeme sledovat také soutěž 7 bojařek, a to kvůli tomu, že v akci bude také Adéla Tkáčová. K tomu přidáme štafety na 4x400 metrů mužů i žen. Všechno budou dál sledovat naši reportéři Jakub Marek a Adam Procházka, se kterými se spojíme také po 9. hodině, abychom to všechno probrali. Tak zůstaňte s námi.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ano, my opravdu nezastavujeme, ideál nás na radiožurnálu Sport zajímají dojmy přímo ze stadionu, na kterých hrály české kluby zápasy fotbalových pohárů. Teď jdeme do Istanbulu, kde Hradec Králové prohrál s Bešiktašem 0-1 a z kvalifikace Evropské ligy se přesouvá do posledního čtvrtého předkola ligy konferenční. Reportérem našeho přímého přenosu byl Tomáš Borovec, tak dobré ráno do Turecka.
1: Hezké ráno z hranice Evropy a Asie všem posluchačům radiožurnálu Sport.
0: Tomáši, já se omlouvám, hned se dostaneme k fotbalu, ale teprve včera jsem poprvé viděl tu hostující žlutou hradeckou sadu dresů a musím se zeptat, co mají symbolizovat ty hnědé fleky na různých místech, včetně dolní části zad, než člověku dojde, že to je schválně, jak si říká, jak se tam ta hnědá asi tak vzala, jestli je to z bláta na hřišti nebo odkud vlastně?
1: Já jsem se také zadíval na tu krásnou sadu dresů pro ty venkovní zápasy v evropských soutěžích, ve kterých hradečtí fotbalisté vyběhli na trávník. Úplně to zazářilo vedle té černé a bílé, která konec konců je vlastně klubovou barvou také Hradce, stejně jako Bešiktaše. No a abych pravdu řekl, tak já jsem tu hnědou z těch 500 metrů z té ptačí perspektivy obrovského stadionu vůbec nepostřehl.
0: Tak se možná koukni, až budeš někdy blíž, protože mi to přijde opravdu zvláštní, protože ty dresy jsou jinak hezké, jenom na některých místech je prostě pár hnědých fleků a nechápu vůbec z jakých důvodů. Pojďme tedy k fotbalu. Oficiální údaj říká, že na stadionu Bešiktaše bylo 30 929 diváků, i když diváků asi spíš pořádně bouřlivých fanoušků. Víte, jaké to vlastně bylo?
1: Ta atmosféra byla naprosto bouřlivá, nádherná. Málo kdo to zažil z fotbalistů hradecké kabiny, také na to trenér před začátkem zápasu upozorňoval. I když vlastně on pořádně neviděl, o čem mluví, protože i on to zažil poprvé, jak potom přiznal. Takže o čem mluvit měl především Vladimír Darida nebo Mick van Biren, hráči zkušení, kteří už něco podobného absolvovali ve svých kariérách. No já jsem na první pohled, když se ten stadion zaplnil, vnímal, že by tam mohlo být těch fanoušků ještě víc. Vlastně jediný prázdnější sektor byl ten pro hosty, protože podle regulí tam muselo být volno v kotli pro hradecké fanoušky. Těch přicestovalo podle mého odhadu tak 400-500 a těch míst tam bylo pro ně 2000. Takže tam bylo prázdně, jinak to bylo úplně plné až na těch pár drobných míst, protože kapacita je 43 000 nebo tak nějak 42 000 fanoušků na stadionu Bešiktaše, tak to jsem to odhadoval na nějakých 35, ale jak tedy zmiňuješ, bylo to kolem 30 000, ale myslím si, že už to nebyl tak významný rozdíl. Od začátku dokonce se fandilo. Já jsem se jenom bavil tím, jaká tam byla souhra mezi fanoušky Bešiktaše, že to prostě nebyl jenom ten kotel, který tam rozezněl atmosféru na celém stadionu, ale že to byly jednotlivé sektory, které se do toho zapojovaly sehraným způsobem. Tam to prostě funguje. No a je to Turecko, takže opravdu atmosféra podle očekávání. Důležité bylo, že ta atmosféra nepohltila hradecké fotbalisty, že odehráli zápas s otevřeným hledím a Filip Čihák po utkání zmiňoval, že si to naprosto užíval, že to bylo něco perfektního, co ještě nezažil a že už se těší na utkání v Aténách.
0: K tomu se taky samozřejmě s Tomášem Borovcem, naším reportérem, který byl přímo v Istanbulu na utkání Bešiktaše s Hradcem Králové, dostaneme. Východočeši sice i tentokrát prohráli s Bešiktašem 0-1, ale leckdo, včetně mě, možná čekal větší výkonnostní rozdíl. Jak to vidíš ty, jak to viděli sami hráči nebo trenér Horejš?
1: Vnímali to podobně. Trenér Horejš ten na tiskové konferenci zmínil, že musí smeknout před svým týmem, že ho musí pochválit, že je na něj hrdej, protože opravdu ty dva zápasy odehráli velmi dobře. Litoval remízy v Hradci Králové. Myslím si, že tam ten výkon Východočechů byl ještě lepší, že minimálně gól si zasloužil. Teď za stavu 0-1 to bylo na hřišti soupeře opravdu náročné, no a myslím si, že ta první branka, kterou dal Václav Černý ve 40. minutě, ta prostě ten zápas nasměrovala směrem k domácímu týmu. Bylo vidět, že Bešiktaš už se potom nikam dopředu tolik nehnal, držel míč, takticky to zvládal velmi dobře a hradeští se k moc akcím nebezpečným nedostávali. I tak tam jednu, dvě měli, ale v takovýchhle zápasech prostě ty nabídnuté možnosti musíte proměnit, jinak ta šance je malá na postup. A to se přesně potvrdilo.
0: Ty už si to říkal, že jediný gól zápasu střelil po sólu a zakončení slabší pravou nohou Václav Černý, což je bohužel záložník Bešiktaše a ne Hradce Králové. Po úvodním zápase v Malšovické aréně se řešilo i to, že nechtěl mluvit s českými novináři. Tak jak to bylo tentokrát? Povedlo se?
1: No, tak bylo to trochu deja vu. Bylo to tak, že nechtěl mluvit s novináři. Nevím proč, i když on sám to nezmínil. Možná jsme zaznamenali, nebo vy i posluchači, že se tam snášela na jeho hlavu kritika ze strany fanoušků Bešiktaše. Z jejich pohledu to vypadalo, že Václav Černý neodehrál dobré první utkání. Mně to tedy tak nepřišlo, ale tady je asi ta kritika trochu na jiné rovině nastavená, ale trenér domácího týmu, tedy Černých Orlů z Bešiktaše, Vincenzo Italiano, nechal úplně stejnou sestavu jako pro ten první zápas, takže i s Václavem Černým. A já si myslím, že ten svůj díl utkání, než střídal v průběhu druhého poločasu, odehrál velmi dobře, jak si zmínil, zakončoval pravou, ale pak, když jsem se díval na opakované záběry, on naprosto přesně věděl, co dělá, kam střílí, zvedl hlavu, podíval se a tam jenom byla škoda, protože Filip Čehák blokoval případnou ránu ke vzdálenější tyči, ale u té bližší nebyl, myslím si, úplně ideálně postavený hradecký golman Adam Zadr. Ale jak jsem zmínil, byla to přesná střela, no a potom už se na hlavu českého hráče v barvách Bešiktaše snášela jenom chvála po utkání. Nicméně na tu otázku mezi novináře nepřišel, když jsem se zeptal vedoucího týmu, který se tam mihnul v mixzóně, jestli by nebylo možné, aby Vašek přišel mezi novináře a sdělil pár slov i své zážitky, kdy hrál. Not possible, to byla jediná odpověď. Odešel, otočil hlavu, vůbec se s námi nebavil. Myslím tedy toho tiskového mluvčího, pardon.
0: Promiň. Reportér Radiožurnálu Sport Tomáš Borovec už to zmínil, že teď čeká Hradec Králové bitva, alespoň o ligu konferenční, v závěrečném předkole číhá Panathinaikos Athény, tak jak si na tohle minimálně jménem slavného soupeře Východočeši troufají?
1: Nejen jménem, já pokud se nepletu, tak na jaře Panathinaikos vyřadil Plzeň, ale věří si právě proto, s jakým způsobem odehráli teď to dvojutkání s Bešiktašem i vlastně ten předchozí dvojzápas s Tromze norským, takže trenér David Horeš se vysloveně těší, jak Češi v podobě jeho týmu uspějí proti tomuto soupeři, věří si a právě ty pozbírané zkušenosti i v té atmosféře, která tady byla v Istanbulu během včerejšího utkání, dokázali odehrát dobrou partii a věří, že mají sílu na to, aby postoupili do základní skupiny konferenční ligy. Ale samozřejmě je to nabitý program, ten kádr hradecký není široký, potřeboval by doplnit. Víceméně trenér Horeš spoléhá stále na ty samé hráče, no ale vypadalo to, že k žádnému zranění nedošlo, vše by mělo být v pořádku, odkládá se soutěžní ligové kolo, tak snad budou hradečtí připraveni už příští týden odehrát dobře první zápas na půdě Panathinaikosu.
0: Pojďme jenom doplnit to, co ty si naťuknul. Opravdu Plzeň hrála s Panathinaikosem Athény v únoru a nepostoupila přes něj kvůli penaltovému rozstřelu do osmifinále. Tomáš Oborovec byl v Istanbulu při porážce Hradce Králové s tamním Bešiktašem 0-1, který znamená tedy přesun do posledního předkola konferenční ligy. Tomáši, díky a naslyšenou.
1: Hezké ráno z Istanbulu.
0: A pojďme doplnit, že v posledním předkole konferenční ligy je také Jablonec, a to protože vyhrál v Lotyšsku nad tamní

0: Je půl osmé. Jana Utenderská zprávy.
1: Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle Hypomonitoru České bankovní asociace poskytly banky a stavební spořitelny úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziměsíčně jde o 16% pokles. Naopak úroková sazba u nových hypoték minulý měsíc vzrostla. Průměrně dosahovala na 4,9%. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících, tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 15. hodině. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Ukrajina od ledna osvobodila asi 750 kilometrů čtverečních území, konkrétně 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Z bezpečnostních důvodů zveřejnila armáda územní zisky až teď. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zemřelo na 10 000 ruských vojáků. Ukrajina má zase letos nejvíc civilních obětí za poslední 4 roky. Podle OSN zemřelo 437 lidí. A nízká hladina Tibery v Římě.

0: Mě odhalila pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Průtok klesl pod 80 kubických metrů za sekundu. To je asi polovina historického červencového průměru. Informovala o tom agentura AP. Stavba známá jako Neronův most, kdysi spojovala centrum Říma s pravým břehem Tibery. Podle odborníků ho nechal postavit strýce římského císaře Nera Caligula. Konstrukce existovala už v roce 39 našeho letopočtu.
1: Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová je novou mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. 200 metrů uplavila za minutu 54,38 sekundy. A tradiční noční rychlostní zkoušku začne ve Zlíně 55. ročník automobilové Barum Rally. Do ní vyrazí první jezdec v 8:30. Kvůli havárii v polské rally se závodu nezúčastní lídr průběžného pořadí domácího šampionátu Dominik.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D46 u Olomouce a také na D1 u Zlína. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova dejte pozor před sjezdem na Olšany. Na 33. půltém kilometru máme hlášený velký dřevěný trám v jízdních pruzích. Na D1 z Ostravy ve směru do Brna zbystřete za sjezdem na Zlín a Uherské Hradiště. Na kilometru 263 leží pneumatika na vozovce a vybočuje se tam. D1 na trase z Prahy směrem do Brna budete popojíždět v nesouvislých kolonách od sjezdu na Popůvky. Od kilometru 182 se brzdí až D2 asi 25 minut, v pravém pruhu i déle. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec Králové nová překážka. Na 55. kilometru se vybočuje z pravého pruhu.
3: V odstavném pruhu stojí kamion, roztrhaný protektor na levé straně, části pneumatiky jsou i v jízdních pruzích.
2: A Pražský okruh ve směru na letiště je ucpaný za sjezdem na Karlovy Vary. Od 28. kilometru budete popojíždět skoro 20 minut až k letišti do omezení. Na příjezdu D7 se zdržíte 10 až 15 minut ze 3. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatímco v horských kotlinách teploty ráno klesly i pod nulu, centrum Prahy hlásí kolem 17 stupňů. Dnešek bude převážně jasno a teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 26, v 1000 metrech na horách čekejte kolem 22, ale pokud vyrazíte na Šumavu, tak bude klidně i 26 stupňů. Ještě teplejší pak bude zítřek, kdy naměříme 30 až 35 stupňů. No a v neděli už se začne od západu počasí měnit. Hlavně v Čechách bude během dne od západu přibývat oblačnost. A místy se objeví přehánky, ojediněle také bouřky. Ochlazení nás pak čeká příští týden, kdy bude převládat velká oblačnost, místy s přehánkami nebo deštěm a teplotami nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Naopak noci budou teplejší než tento týden, kdy je vyjasněno. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Kraulařka Barbora Sémanová má třetí zlato z mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem 1 minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula jak vlastní maximum, tak taky vylepšila rekord evropských šampionátů. Touhle radostnou zprávou pro české plavání začíná sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajzová. Dobré ráno.
1: Krásné ráno. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední padesátce, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemsku Stenberchenovou.
2: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázni, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrála ona.
1: Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedla na padesátce.
0: Fotbalisté Hradce Králové nestačili ve třetím předkole Evropské ligy na Bešiktaš Istanbul. Na stadionu soupeře prohráli stejně jako doma 0-1. Východočeši si tak zahrají poslední předkolo konferenční ligy, stejně jako Jablonec. Severočeši po domácí výhře 2-0 zvítězili na hřišti lotyšského týmu RFS Riga 2-1. Jistým výkonem k tomu pomohl i brankář Jan Hanuš.
3: Začali jsme skvěle, 2-0 jsme vedli a pak jsme se tak nějak začali možná víc soustředit na tu defenzivu. Už jsme nepodrželi tolik balón a soupeř byl aktivnější, snížil a naštěstí jsme tak nějak všechny ty situace, které se potom naskytly, tak jsme zvládli. Týmové kluci toho spoustu odbránili, odbojovali. Musím říct, že skvěle do defenzivy a jsem taky rád, že jsem mohl pomoci a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme dál.
0: O postup do hlavní fáze konferenční ligy budou jablonečtí fotbalisté bojovat se skotskými Rangers. Hradec se střetne s řeckým Panathinaikosem Atény. Oba české týmy začnou na stadionech soupeřů.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch bude v sobotu bojovat o medaili na mistrovství Evropy. V kvalifikaci hodil hned v první sérii 80 metrů a 92 cm, což byl pátý nejlepší výkon ze všech a Vadlejch tak postoupil do finále.
0: O medaili na evropském atletickém šampionátu bude ve stejný den bojovat taky čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ve druhém semifinále zaběhla čtyřstovku za 49,81 sekundy. Rychlejší byla v tomtéž běhu jen Polka Bukovětská. Na stupních vítězů naopak neskončí desetibojař Vilém Stráský, který v Birminghamu obsadil 13. místo.
1: Svůj 38. deblový titul získala na turnaji v Torontu tenistka Kateřina Siňaková. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Ranojová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. Darje Vidmanové se naopak nedařilo. V Cincinnati vypadla už v prvním kole, ve kterém nestačila na Ukrajinku Kalininovou 6-4, 4-6 a 2-6.
0: Ve Zlíně večer začne 55. ročník automobilové Barum Rally. První rychlostní zkouška v centru města je na programu v 8:30. Mezi favority patří například domácí jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
4: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne, ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
1: Do Barum Rally naopak neodstartuje lídr průběžného pořadí Dominik Stříteský, který na konci července havaroval při závodě v Polsku.
0: A tím spíš bude mít čas se připojit do našeho ranního vysílání po 8:30, tak zůstaňte i dál s Radiožurnálem Sport. Teď jsme vám nabídli výsledkový servis ve sportovním přehledu díky Veronice Šlajzové. Díky za to.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Dál je s vámi Radiožurnál Sport v pátek 14. srpna 2026. Když se podíváte na akce, které se právě teď konají, tak jistě jsou to třeba evropské šampionáty v plavání nebo atletice, ale taky v dnešním programu najdete judistický Grand Slam v Limě, tedy v hlavním městě Peru. A judo to má u nás dlouhodobě na starosti Petr Kadeřábek, tak tě tady opět vítám.
1: A znovu dobré ráno.
0: Ale my teď hned vlastně řekneme, že tenhle ten judistický turnaj nemá z českého pohledu zas až tak smysl sledovat.
1: No nemá, protože leda tak pro fajnšmekry, aby věděli, jak se mění žebříček světový, potažmo olympijská kvalifikace, protože tam nikdo z Čechů nestartuje. Český národní tým se připravuje na boje v Grand Slamu švýcarském, to znamená v Lausanne, to bude za nějakých 14 dnů. Tam se představí vlastně kompletní česká špička s výjimkou Lukáše Krpálka, který právě teď podle mě přistál v Grónsku a bude rybařit. Takže on, já jsem s ním mluvil den před odjezdem, to znamená v ten den, kdy to bylo přesně 10 let od jeho prvního olympijského zlata v Rio de Janeiro, a hrozně se těšil na to, že si zase odpočine a také nabere nové síly pro to, aby se připravoval na svůj vrchol sezóny, kterým bude mistrovství světa v Baku, které bude na začátku října.
0: Ty jsi, Petře, zmiňoval olympijský i světový žebříček, tak si tak říkám, to není pro české reprezentanty důležité startovat na turnajích kategorie Grand Slam, protože to je přece jenom jako už nějaká prestiž?
1: No, hlavně je to bodový přísun, ale ono jet do Limy a za 14 dnů startovat v Lausanne by bylo kontraproduktivní, takže raději se připraví vlastně česká špička, včetně Renaty Zachové, dvojnásobné mistryně Evropy, a nebo třeba Adama Kopeckého, který už je na 6. místě světového žebříčku hmotnostní kategorie do 90 kg, tak se připravit na ten turnaj v Lausanne, protože Grand Slam jako Grand Slam, tam získáváte stejné body, takže těch 900-700 bodů za nějakou tu medaili by hodně pomohlo.
0: Tak budeme doufat, že to tak dopadne. Já přece jenom sleduji ten boj o olympijskou účast v Los Angeles spíš v jiných sportech, a tak vím, že vodní slalomáři začali velmi slušně, protože prvním závodem bylo to relativně stále ještě nedávné mistrovství světa, kde Tereza Knéblová, Vít Přindiš a Jakub Krejčí získali tituly světových šampionů. Pokračovat se bude v září na světovém poháru ve Francii, ve Vers-sur-Marne. Jak to vlastně mají judisti?
1: No, oni začali vlastně evropským šampionátem, kde mimochodem Lukáš Krpálek vybojoval bronz, to znamená, že si připsal velmi slušné body, a teď si bude vybírat. Bude si prostě vybírat turnaje, které budou zaprvé velmi dobře bodově zaplaceny, a nebo ty největší turnaje, jako je mistrovství světa, měl by se dostat i na Masters, to je také obrovský bodový přísun, je to jen pro 32 nejlepších ze světového žebříčku. Tam by se chtěli probojovat právě i z Zemanová, tedy Zachová, tam by se chtěl probojovat také Kopecký, oni by to měli asi zvládnout, uvidíme, jak to bude účastnit na Karimova, který je teď 26. ve 73. a také bude bojovat olympiádu. Musím říct, že na startu té olympijské kvalifikace je třeba 6 českých judistů, kteří mají a opravdu reálnou šanci probojovat se na olympijské hry. A pokud by to bylo takovýhle počet, tak by se ještě dodali vlastně 1-2 judisté a mohli by Češi poprvé v historii startovat v mixech, to znamená v těch týmových soutěžích. Tohle bych si hrozně přál. To bych se tedy ale setsakra do Los Angeles těšil.
0: Tak jo, doufejme, že to takhle dopadne. Petr Kadeřábek mluvil ve studiu Radiožurnálu Sport, tentokrát o judu, a já ti znovu můžu poděkovat.
1: A já znovu říkám naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport vás v 7 hodin a 52 minut zase vezme na rozhraní Evropy a Asie k úžině Bospor. Královéhradečtí fotbalisté se tam marně snažili o to, aby se po vyřazení norského Tromze postarali v kvalifikaci Evropské ligy o ještě větší překvapení. Se silným Bešiktašem prohráli i odvetu v Istanbulu 0-1 a čeká je tak stejně jako Jablonec play-off předkola konferenční ligy. Ve dvojutkání s tureckým velkoklubem ale nazbírali spoustu zkušeností. A to platilo především pro odvetu, která se hrála v málo vídané, nebo možná spíš málo slýchané kulise.
1: To bylo něco úžasného, ta atmosféra prostě byla skvělá v České lize, tohle to prostě nezažijete, takže jsem rád, že jsme mohli s Hradcem hrát takovýhle utkání tady na tom stadionu, protože ty fanoušci prostě byli skvělí. My jsme i hráče na to připravovali, že tady bude bouřlivá atmosféra, ale spíš jsme nabádali k tomu, aby byli klidní v té hlavě, že ta atmosféra tady k tomu klubu a k tomu zápasu prostě patří.
2: Oceňoval kulisu, která panovala na stadionu Tipraš, trenér hradeckých fotbalistů David Horejš. Jeho svěřenci se jí ale nezalekli a na hřišti nepůsobili zakřičení. Přiknutým dojmem. Potvrzují to i slova stopera Filipa Čiháka.
3: Každý fotbalista hraje ten fotbal kvůli tomu, aby se dostal do těchto zápasů. Pro mě ta atmosféra byla neskutečná a vtáhlo mě to neskutečně toho zápasu. Celých 90 minut jsem prostě byl jenom soustředěn na ten zápas a klobou dolů před tu atmosféru, kterou tady ty lidi dokážou vytvořit.
2: Jasný ráz dal obětě gól, který vsítil český záložník ve službách Bešiktaše Václav Černý. Chvíli předtím měl ale dobrou šanci právě Čihák, ovšem míč poslal těsně nad břevno.
3: To mrzelo hodně, myslím si, že to byla velká šance, kterou jsem prostě měl proměnit, bylo to stavu 0-0. Kdyby se šlo do vyrovnaného stavu, že by ten zápas byl daleko zajímavější. Nedá se nic dělat, ale samozřejmě to mrzelo strašně moc.
2: Šanci zkušeného obránce sledovali zhruba 400 fanoušků hradeckého týmu, kteří také neměli proti 40 tisícům příznivců Bešiktaše jednoduchou situaci.
1: Vážíme si toho, jak prostě nás podporujou. Já bych jim za to chtěl hrozně moc poděkovat. Samozřejmě tady v tom kotli to měli těžký, to říkám celá upřímně, ale já si vážím toho, že jdou s náma, že jsou prostě s náma. A já věřím tomu, že i ty, co přijeli, tak nelitovali toho, že ty kluci jim předvedli dobrý výkon, že na ten Hradec můžou být náležitě pyšní a můžu jim slíbit, že uděláme všechno pro to, aby těch výjezdů bylo co nejvíc.
2: Další výjezd čeká fotbalisty Hradce Králové už za týden, kdy rozehrají souboj o účast v hlavní soutěži konferenční ligy úvodním utkáním na hřišti řeckého Panathinaikosu Athény. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: A v akci budou v posledním předkole konferenční ligy také fotbalisté Jablonce, kteří do něj naopak postoupili, ne spadli na rozdíl o Hradce Králové. Severočeši vyhráli nad RFS Riga i podruhé, tentokrát v Lotyšsku. 2-1 můžeme zmínit ještě jeden zápas, ve kterém bylo hodně zajímavých hráčů, kteří mají minulost v české lize. Górnik Zabře remizoval s Ferencvárosem Budapešť 1-1 a tedy spadl také do konferenční ligy a může za to vlastní branka Čecha Michala Sáčka, kromě něj za polský tým nastoupili i Ondřej Zmrzlý, Lukáš Sadílek nebo třeba Erik Prekop. Na straně maďarské byl v obraně bývalý plzeňský obránce Kadu. Jsme Radiožurnál Sport, krásný pátek. I see you

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 8 hodin. Vysíláme zprávy s Janou Tendorskou.
6: Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla úroková sazba. Do britského parlamentu se vrací populista Nigel Farage, vyhrál doplňovací volby. Barbora Sémanová je novou evropskou šampionkou na kraulařské dvoustovce. Kolona popojíždí na pražském okruhu před omezením u letiště a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
7: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
6: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila v průměru na 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky, a to pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. V doplňovacích volbách získal Farage přes 22 tisíc hlasů. Druhý skončil komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Count Binface, tedy hrabě z tváří popelnice. Pro něj hlasovalo necelých 9,5 tisíce voličů. Nejvytíženějším letištěm světa je jihokorejský Incheon. Obří letecký uzel na okraji Soulu letos odbavil více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
8: Incheonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: V lesích v Česku teď nerostou téměř žádné houby. Podle mykologa Jana Borovičky je situace kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky a počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin.
9: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
6: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub, například hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Situaci sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj můžou ojediněle některé druhy hub růst třeba v Krušných horách, pod Krkonoší nebo na severu Moravy.
0: Sport.
10: Plavkyně Barbora Sémanová ovládla mistrovství Evropy v kraularské dvoustovce v novém rekordu šampionátu. Časem 1 minuta 54,38 setina sekundy výrazně posunula taky své vlastní maximum. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel bude na evropském šampionátu v atletice bojovat o medaile. Ve druhém semifinále zaběhla čtyřstovku za 49,81 setina sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukovětská. Atleti se v Birminghamu musí vypořádat taky s velkým horkem a silným větrem. Pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
11: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
10: Finále ženské čtyřstovky je na programu v sobotu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na Pražském okruhu a překážka ve Strahovském tunelu. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona za sjezdem na Karlovy Vary. Od 28. kilometru se budete sunout skoro 20 minut, je to až k letišti do omezení. Zdržení pak čekejte i v opačném směru právě kvůli tomuto omezení. D7 na příjezdu ze Slaného ve směru do Prahy od kilometru 3,5 asi čtvrt hodiny. V Praze hlásíte překážku ve Strahovském tunelu na trase Stroj na Barandovský most za sjezdem na Smíchov. V polovině tubusu se vybočuje z pravého pruhu.
14: Uprostřed tunelu v levém jízdním pruhu je právě čerstvě stavené osobní vozidlo. Rázově se tam brzdí prudce do zastavení.
13: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí nesouvislé kolony od sjezdu na Popůvky. Z kilometru 182 se brzdí až ke sjezdu na D2 s držením pro osobní auta 15 až 20 minut, nákladním v pravém pruhu o něco déle. A ještě 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem je omezení prakticky v celém úseku. Nesouvislé se jezdí Kivadlově a zdržení z obou směrů v tuto chvíli hlásíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou jasno, teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Takové byly zprávy.
15: Na Radiožurnálu Sport sledujeme v těchto dnech hodně evropské šampionáty v atletice a plavání. O kontinentální medaile ale bojují taky beach volejbalisti. V českém případě ovšem už bohužel jen beach volejbalistky, protože Perušič s Javoronokem, Šépka se Sedlákem i Schweiner s Trouselem už ve Starých Jablonkách vypadly, stejně jako Newshaferová s Meixnerovou. Ale pokračují aspoň další dva ženské páry. Dnes čeká v Polsku osmifinále jak sestry Kateřiny a Anu Pavelkovi, tak Markétu Svozilovou s Marií Sárou Štochlovou. Ty nastoupí na kurt v 9 hodin, Pavelkovi o hodinu později a vy o tom na jediném českém sportovním rádiu samozřejmě uslyšíte. Už za chvíli se ale spojíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, tak si na to počkejte. Krásný pátek.
12: Radiožurnál Sport
1: a Jan Suchan.

0: I vy máte hezký den díky radiožurnálu Sport, jeho hudbě, ale především doufáme, že informacím. Jablonec ano, Hradec Králové ne, z poloviny úspěšné byly české fotbalové týmy ve třetím předkole evropských pohárů a oba si tak zahrají závěrečné předkolo konferenční ligy. Česko stále může doufat v kompletní pětici klubů ve skupinové fázi některého z pohárů. S kým jiným se o tom teď pobavit než s fotbalovým expertem naší stanice Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pojďme začít ve vyšší soutěži. V evropské lize se utkaly dva týmy s černou a bílou ve znaku. Bohužel i v Istanbulu Bešiktaš vyhrál nad Hradcem Králové 1-0. Co podle tebe východočechům chybělo, aby byl ten dvojzápas ještě o něco dramatičtější?
1: Tak já si myslím, že hlavně v prvním zápase proměňování těch šancí. Myslím si, že ten domácí zápas bude kluky hodně mrzet. Tady v Turecku je to prostě, v Turecku je to samozřejmě horká půda a myslím si, že ten domácí zápas opravdu budou mít dlouho v hlavách.
0: Co si Hradec ze souboje se slavným soupeřem může odnést? Napadá mě, jestli to třeba nemůže být podobné nakopnutí jako pro tvou Plzeň, když s Bešiktašem jste v roce 2010 vypadli, vlastně v tom prvním pohárovém souboji po letech pro Viktory a pak v dalších letech jste zažili v Evropě řadu opravdu nádherných zápasů.
1: No tak já si myslím, že asi nikdo v Hradci by se nezlobil, kdyby to byla podobná cesta. Je to možný, ty kluci, když si je vezmeme jedno po druhém, tak samozřejmě mají nějaké zkušenosti, nicméně v těch pohárech to za stolik jako zkušeností není a tohle to nebyl jednoduchý soupeř, určitě i atmosféra těch pohárových zápasů je malinko jiná než těch ligových a může být, že by to byl nějaký startovní můstek pro Hradečáky.
0: Aby si fotbalisté z tohoto východočeského města zahráli skupinovou fázi konferenční ligy, musí teď vyřadit Panathinaikos Athény. Tak je to podle tebe v jejich silách?
1: No samozřejmě je to těžký. Já si myslím, že v silách Hradce to 100% je, ale soupeř to je samozřejmě velmi zvučního jména. Na druhou stranu zase pro ně si myslím, že je to už taková jako nižší třída, ta konferenční liga, že možná ta motivace u některých hráčů třeba tam nebude tak veliká.
0: A možná ještě podcenění, protože Hradec Králové to naopak není vůbec zavedená značka.
1: No jasně, to všechno může hrát roli, ale jenom zase v prvním zápase. Myslím si, že je potřeba, aby Hradec využil tu svoji pozici takovýho, řekl bych, papírovýho outsidera a využil jí líp než Bešiktašem, no.
0: Dál si povídáme na radiožurnálu Sport o fotbale s Pavlem Horvátem. Pojďme teď změnit kluby, zatímco Hradec dvakrát prohrál, Jablonec dvakrát zvítězil nad lotyšským RFS v Rize 2-1, i když jen dvakrát vystřelil na bránu. Trenér Luboš Kozel znovu hodně promíchal sestavu, udělal v ní 5 změn. Já si pamatuju, že ty si v pondělní desíce kritizoval podobný přístup spartianského kouče Briana Priského v ligovém duelu v Mladé Boleslavi. Čím to, že se to letenským vymstilo, prohráli tehdy 0-2 a naopak Jablonci to zatím vychází, protože nejen, že postupuje v Evropě, ale zatím má plný počet bodů v české nejvyšší soutěži.
1: Já jsem tuhle otázku trošku předpokládal, protože samozřejmě jsem si toho vědomej, ale je veliký rozdíl v tom, kdo nastoupil v Boleslavi a kdo nastoupil teďka za Jablonec, protože ty hráči vlastně všichni už nějakou dobu pod trenérem Kozlem fungujou, ne nějakou dobu, ale víceméně delší dobu a všichni velmi dobře vědí, jak to mužstvo hraje a pokud v takovémhle mužstvu uděláš nějaký změny, tak to nemusí být takový zásah. Tady to, co bylo v Boleslavi, tam prostě byly tři nováčkové a mladí hráči a český nováčkové a cizinci. Nebylo to pro Spartu jednoduchý. V tom si myslím, že byl rozdíl proti Jablonci.
0: Fotbalisty Jablonce teď v posledním předkole konferenční ligy čekají skočtí Rangers. O víkendu jak Severočeši, tak i Hradec vynechají ligový zápas. Oba kluby si ho nechali odložit. Co si o tom myslíš?
1: No, myslím si, že to je celkem logický, tak musíme vzít potaz to cestování, náročnost těch utkání a já hlavně řeknu ještě to počasí. Myslím si, že opravdu, kdo se pohybuje venku, i třeba v těch večerních hodinách, teď beru 6, 7, 8, tak musí uznat, že opravdu ještě je velký teplo a není jednoduchý ty síly doplňovat a myslím si, že kluci už to teďka budou cítit prostě těch 6 zápasů prostě od začátku sezóny a teď se jim to láme k tomu, jestli se prosadí do Evropy nebo ne, takže já to celkem chápu.
0: Nicméně dřív to nebylo úplně obvyklé, že by se takhle odkládala ligová utkání, ligová fotbalová asociace před letošní sezónou zase trochu upravila pravidla ve prospěch pohárových zástupců. Je to pro tebe dobře, že se jim vychází vstříc?
1: Jo, pro mě určitě. Já tomu fandím. Já si myslím, že by měl být náš společný cíl celého fotbalu českého, aby jsme v té Evropě měli co nejvíc týmů a tohle to tomu pomáhá, takže já jsem pro.
0: To říká Pavel Horvát, se kterým jsme se spojili na Radiožurnálu Sport, abychom probrali výkony Jablonce i Hradce Králové ve třetích předkolech evropských pohárů Evropské ligy, respektive ligy konferenční. Pavle, děkujeme a těšíme se odpoledne, kdy probereme Českou šance ligu.
1: Díky, hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers na Radiožurnálu Sport, kde moc rádi mluvíme o úspěších českých sportovců. Tak si teď pojďme jeden připomenout. Míříme do Paříže na mistrovství Evropy v plavání na poslední metry závodu žen na 200 metrů volný způsob.
1: Sejmanová finišuje, je to tělo na tělo s Marie Stenberchenovou. Sejmanová by mohla být lepší, finišuje a má zlato! Barbora Sejmanová má zlato ve fantastickém čase, minuta 54. 54 je tam, kde chtěla být. Minuta 54,38 sekundy. Rekord mistrovství Evropy v podání Barbory Sejmanové.
0: Slyšeli jste úryvek přímého přenosu reportéra Martina Charváta a právě s ním jsme teď ve spojení. Dobré ráno do Paříže.
2: Dobré ráno, ráno mám trochu jiný hlas.
0: Slyšeli jsme pochvalná slova už v tom samotném přenosu, tak přidáš teď nějaká další na adresu Barbory Sejmanové s odstupem zhruba nějakých 13 hodin?
2: No, během těch 13 hodin byla hodně noc, ale ještě předtím, než nastala a všichni odešli takzvaně na kutě, tak jsem se bavil s řadou členů českého týmu a všichni byli hodně překvapení tím, co Barbora Sejmanová předvedla, zejména tím, že dokázala závěrečnou padesátku zaplavat pod 29 sekund, což je opravdu světová extra třída. A také vlastně byli hodně překvapení tím výsledným časem, protože český tým byl nedávno na soustředění, viděli všichni, kdo jak na tom je, a když jsem se s nimi bavil včera večer, tak říkali, že si mysleli, že minuta 54,8 sekundy mohlo být v jejich silách, ale kde dokázala ubrat další půl sekundu, zejména tedy na té poslední padesátce, tak to je opravdu nesmírně překvapilo a samozřejmě v tom pozitivním slova smyslu je to překvapilo, protože Barbora Sejmanová opravdu v té závěrečné padesátce byla skvělá. Třeba, že ten výkon úplně celý, ano, je to ten nejlepší výkon, ale třeba, že ten výkon úplně celý rezervy jisté měl.
0: Několikrát jsme i v předchozích dnech zmiňovali minulé mistrovství Evropy v Bělehradě před 2 lety. Tam Sejmanová získala hned 4 medaile, včetně zlata na téhle kraulařské dvoustovce, ale vzhledem k tehdejší a současné konkurenci má ten letošní titul úplně jinou hodnotu, viď?
2: Je to tak, zvláště porazit Stenberchenovou a také Freju Kolbertovou, která by se měla možná trochu zamyslet nad tím, že svou formu nedokázala načasovat právě na mistrovství Evropy, tak pro Barboru Sejmanovou může být rozhodně cenné. Ten zbytek startovního pole zas až tak kvalitní nebyl, ale připomeňme si, že v současnosti jsou třeba panamerické hry, kde už se plavala dvoustovka, zvítězila Australanka Palistrová před Summer McIntoshovou Kanaďankou, druhá McIntoshová měla čas ještě přibližně o 3/4 sekundy lepší než Barbora Sejmanová včera, takže on ten výkon Sejmanové, když to zasadíme do toho celkového celosvětového kontextu, tak samozřejmě jistě kvalitní je, ale ty nejlepší světové plavkyně už jsou zase o kousek dál. Na druhou stranu opravdu Barbora Sejmanová včera plavala velmi dobře a i díky lepší konkurenci než na tom minulém šampionátu, tak se to dá spíše srovnávat s tím zlatem z roku 2021, kdy v období koronaviru na mistrovství Evropy byla vlastně všechna ta velká jména, tehdejší světová rekordmanka Federica Pellegriniová, obhajkyně tehdejšího titulu Francouzka Bonetová, právě ty dokázala na závěrečné padesátce přesprintovat, no a teď vlastně dokázala přesprintovat někoho, kdo je světový rekordman na stovce. Světový rekordman na stovce. Marit Stenberchenová udělala ten rekord v červnu teď, takže opravdu je ve výborné formě, stejně Sejmanová závěrečná padesátka, ta byla opravdu exkluzivní.
0: Hodně zajímavý byl i rozhovor Martina Charváta s teď už trojnásobnou mistryní Evropy na trati 200 metrů volným způsobem Barborou Sejmanovou, která překonala nejen český rekord, ale také rekord evropských šampionátů. Ten má teď hodnotu minuta a 54,38 sekundy. Upoutala mě hlavně následující pasáž, ve které česká reprezentantka porovnávala, jestli víc těší právě čas nebo zlato.
3: Pro mě je to určitě ten čas, jako já vím, že to může znít trošku zvláštně, ale v tom plavání pro nás znamená hodně ty časy, ať už vůči jako světovému plavání, nebo potom k nějakým limitům na olympiádu a podobně. Prostě tu hranici minuty 55 vteřin jsem nepromlomila strašně dlouho a vím, že jsem na to měla a vím, že na to trénu, takže pro mě je ten čas teďko momentálně jako hodně, znamená to pro mě hodně, hodně moc.
0: Je to, Martine, běžné, že je čas pro plavce významnější než medaile?
2: Je to naprosto běžné, ale ono to kolikrát jde ruku v ruce. Kdyby Barbora Sémanová z toho včerejšího závodu měla stříbrnou medaili za tento čas, ten, který zaplavala, ale třeba Stenberchenová by byla o 0,2 sekundy rychlejší, tak ona bude stejně zářit jako sluníčko a bude mít stejnou dětskou radost, jako včera měla. Právě k té dětské radosti o té mluvili hodně členové týmu večer, když se mi potkal, protože ona opravdu začala skákat jak malé dítě, když přišla za týmem, byla z toho nesmírně nadšená z toho, co dokázala. A že to je zlato, samozřejmě skvělé, ale ona potřebovala proto, aby se nějak mohla posouvat, právě lepší čas. Vždyť ona na olympijských hrách 21 zaplavala čas minuta 55,5 a potom se dokázala posunout o 2, 3, 4 desetinky včera o dalších 7. To je nesmírný důležitý posun pro Barboru Sémanovou.
0: Plavecký reportér Martin Charvát z mistrovství Evropy v plavání v Paříži. Za rok mají plavci mistrovství světa v Budapešti, za dva pak olympijské hry v Los Angeles. Ty už si to trochu naznačil podle aktuálního srovnání, ale o co může Barbora Sémanová bojovat ve světové konkurenci?
2: No, otázkou je, jestli se bavíme o tom současném čase, který by třeba zopakovala, tak to je čas, který může s jistou dávkou asi i štěstí být třeba bronzový, ale už tam naznačuju, že to rozhodně není jisté a samozřejmě, že ta světová konkurence se posouvá. Ty nejlepší světové plavkyně už pro Barboru Sémanovou bohužel jsou na minutě a 53 sekundách. Australanky tam zpravidla dokáží být dvě, z Kanady McIntoshová a nějaká z Američanek, ty se vždycky nějakým způsobem objeví. Navíc Siobhan Hoggiová z Hongkongu. Není to úplně jednoduché, bohužel už v současnosti i za takzvaně nízkých minuta 54 chtít medaily na velkých akcích, ale mohlo by to tímto způsobem dopadnout. Navíc, když si vezmeme, že plavkyně se posouvají, rád bych za to viděl aspoň bronzovou medaili, ale musím opravdu chtít ji vidět.
0: Abychom se, Martine, nebavili jen o Sémanové, i když by si to jako mistryně Evropy klidně zasloužila, tak klidně stručně, jaké další Čechy bys chtěl po včerejším programu?

0: těšit, Martine, zatím ti děkuji a těším se opravdu na slyšenou.
1: Hezký den.
0: Je 8 hodin a 27 minut, za chvíli pro vás na Radiožurnálu Sport budeme mít další aktuální zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je půl deváté. A teď Jana Utendorfská zprávy.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka cokoliv změnilo. Hasiči likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. O půlnoci ho lokalizovali, teď se dál nešíří. Včera vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných. Ráno ho snížili na druhý. Hasiči o tom informovali na síti X. Včera na jihu Čech hasiči likvidovali také další požáry v přírodě, například louky u Čekanic na Táborsku nebo trávy na Strakonicku. V celém Česku platí kvůli dlouhodobému suchu a horku zvýšené riziko vzniku požáru. Srážky a ochlazení očekávají meteorologové v neděli a začátkem příštího týdne. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 4 oběti, informovali o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 tisíc domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. A v Domažlicích začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale taky dvě zahraniční skupiny z Indie a Ukrajiny. Program je připravený hned na 3 scénách. Sport. Plavec Miroslav Knedla se pokusí o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V semifinále znakařské 50ky zaostal za svým českým rekordem z rozplavby o pouhou setinu. Zapsal čas 24,20 sekundy. Do finále postoupil ze třetího místa.

0: Zlato už má Barbora Sémanová, která časem minuta 54,38 sekundy vylepšila rekord šampionátu na kraulařské dvoustovce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na Pražském okruhu také na D1 před Brnem. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se budete sunout v koloně od sjezdu na Evropskou, to je z 28. kilometru, zpoždění skoro čtvrt hodiny až k letišti do omezení. A právě kvůli tomuto zúžení vzniká fronta i na D7 před Prahou směrem ze Slaného ze 3. kilometru zdržení asi 10 minut. V Praze ve Spořilovské ve směru do centra se bouralo, čerstvá nehoda kousek před nájezdem na jižní spojku, strážka nákladního a osobního auta, zatím provoz plynulý. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Rosice vznikají nesouvislé kolony od kilometru 180, tam už se zastavuje. Po pojíždět osobním autem budete asi 25 minut až ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Kamionem v tomto úseku pojedete přes 35 minut a v pravém pruhu se jede pomaleji. A ještě D2 před Brnem směrem z Bratislavy za sjezdem na Modřice opatrně. Na začátku zúžení na konci dálnice na půltém kilometru stojí kamion s poruchou v pravém pruhu na místě policisté. Zabírá tedy pravý pruh před odbočením na D1 ve směru do Prahy. Pokud odbočujete na Ostravu, tak celkem plynule. Zdržení pár minut v kratší koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čeká nás další slunečný den, zatímco Praha i Brno hlásí kolem 16 stupňů, na horách je zatím jen lehce nad bodem mrazu. Přes den teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě Česka bude kolem 26 a v 1000 metrech na horách kolem 22. I zítra bude jasno nebo skoro jasno, navíc se ještě oteplí, naměříme 30 až 35 stupňů. V neděli pak hlavně do Čech dorazí přehánky, ojediněle i bouřky. Bude spíš oblačno, ale teploty budou stále vysoké, kolem 36 stupňů. I ráno bude teplejší než v uplynulých dnech, teploty neklesnou pod 15 stupňů. Ochlazení pak do Česka dorazí v pondělí, kdy bude převládat velká oblačnost, místy s přeháňkami nebo deštěm. Teploty budou nejčastěji mezi 20 a 25 stupni. Nejchladnější by mělo být úterý, naopak koncem příštího týdne by se mohlo oteplit k 28 stupňům. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jako průběžný lídr českého šampionátu měl být automobilový závodník Dominik Stříteský největším favoritem začínající Barum Rally Zlín. Na startu ale nakonec chybí. Před několika týdny totiž vážně havaroval v Polsku a lékaři mu start v největším tuzemském závodě nepovolili. Ve Zlíně a okolí ale chybět nebude a nechybí ani teď ve vysílání radiožurnálu Sport. Tak Dominiku, dobré ráno.
6: Dobré ráno i vám.
5: Nejdřív se zeptám samozřejmě, jak jste na tom zdravotně, už je to lepší?
6: A je to lepší den za dnem. Jsem velice rád na doktory, kteří se o mě starají, na které jsem narazil, že ta péče od nich je špičková a to si myslím, že víme všichni, že je základ.
5: Jak je reálné, že stihnete alespoň tu závěrečnou rally Pačejov, kterou skončí letošní mistrovství České republiky?
6: Myslím si, že je to téměř jisté, že to stihneme. Jak říkám, děláme proto všichni maximum, jak já, tak Ondra se zotavujeme rychle a myslím si, že to bude otázka 3 týdnů maximálně, než usedneme znovu do auta a v tu chvíli uvidíme, co se bude dít a jak na tom jsme.
5: Tak tedy hlavně brzké uzdravení, teď už se ale dostaneme k Barum Rally. Vy jste napsal na sociální sítě, že na trati sice nebudete, ale do Zlína se stejně chystáte, tak jaký bude váš víkendový program?
6: Je to tak, já budu už dnes ve 4 hodiny na rampě, kde jsme pozvaní jako hosti, když nestartujeme právě na rampu. Večer potom budu celý večer na městské. Máme pozvaných spoustu partnerů tím, že Barumka je tady na Moravě něco jako svátek, takže všichni se sem sjeli a bohužel, když nemůžeme startovat, tak aspoň takhle s nimi strávíme ten celý víkend. Zítra pak budu v servisu, takže kdokoliv bude chtít a bude mít prostor, může dorazit pro fotku, podpis, pro cokoliv.
5: Tak to můžete vzít od Dominika Stříteského, lídra republikového šampionátu v rally, i jako pozvánku na radiožurnálu Sport. Od roku 2012 vítězí na populární Barumce jen české posádky, přestože pravidelně přijíždí i hodně zahraničních pilotů. Podnik je taky součástí mistrovství Evropy. Čím to podle vás, Dominiku, je, že zahraniční závodníci ve Zlíně a okolí za těmi domácími přece jenom zaostávají?
6: Každý ten závod je něčím specifický v té Evropě a Barumka není jiná v tomhle. Ba naopak bych řekl, možná i nejsložitější tím, že tady spousta rozbitých úseků, náročných, je tady dlouhý šotolinový úsek, takže myslím si, že to dělá právě zahraničním závodníkům ne že problém, ale stěžuje jim to oproti nám.
5: Je na letošní trati nějaká rychlostní zkouška, která podle vás bude třeba o něco zajímavější než ostatní a diváci by si neměli nechat ujít?
6: Já si myslím, že letošní skladba je opravdu náročná tím, že jsou tam všechny možné úseky, náročné úseky, které jde do toho závodu přidat, ale rozhodně si myslím, že takovou proměnou by mohl být Bunč, kde právě i ten šotolinový úsek, střídá se tam hodně rytmus, takže to nebude nic jednoduchého a myslím si, že uvidíme, jak to závodníky prověří.
5: Pozval nás na Barum Rally teď Dominik Stříteský, což je vedoucí muž republikového šampionátu v rally. I když tedy nemůže na Barumce startovat, tak vám přeju, ať si užijete alespoň tedy z toho zázemí a ať se dáte co nejdřív do pořádku. Děkujeme za rozhovor.
6: Děkuju. Moc krát vám děkuju.
5: Naslyšenou.
6: Mějte se hezky, naschle.
1: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.
7: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Karavana mraku Karla Kryla v podání Divokýho byla, kéž by se podobně tleskalo i českým volejbalistkám na mistrovství Evropy, které pro ně začne už příští týden v Brně. Teď má za sebou tým trenéra Janise Atanasopulose předposlední přípravný zápas. Bylo to v Srbsku proti tamnímu národnímu týmu. Byla z toho porážka 1-3 a my to teď můžeme probrat s Petrem Kadeřábkem. Samozřejmě nejenom ono utkání, tak opět dobré ráno. Koukal jsem se, jestli nemůžu změnit ten pozdrav a říct už dobré dopoledne, ale to je asi ještě příliš brzy.
1: Nechám to na tobě, ale pro mě dobré možná už skoro odpoledne. Zápas se Srbkami. No, Srbky je nutno říci, že jsou to jedny z adeptek na zisk medailí.
0: Jsou to obhájkyně stříbra?
1: Jsou to obhájkyně stříbra a hráli v plné sestavě. To znamená, jak z jednou asi nejlepších znáravaček Ognejovičové, tak hlavně se vrátila také Tyžany Boškovičová. To je za mě to vůbec jedna z nejlepších univerzálních ale světa. Neuvěřitelnou ránu, hlavně ona je vysoko, má ramena na cítí, když smečuje, má dosah někde 3,40. To je opravdu obrovská síla a právě ta síla Srbek, myslím ta fyzická, tak to je to, čemu museli čelit Češky. Ale vlastně všechny ty čtyři sety šly až do koncovky, vyjímá toho prvního 25-17, dobře. A to svědčí o tom, a vlastně i ty hlasy, které jdou z českého týmu, že to byl opravdu velmi vyrovnaný zápas. A nejen z českého, ale i ze srbského. Takže tohle je velmi dobrá průprava a pokud budou Češky takhle vzdorovat, tak se může stát, že třeba Srbky v přespříštím mohou porazit.
0: Pojďme to vysvětlit, protože dnes odehrají Češky právě se Srbkami znovu generálku od 19 hodin opět v Bělehradě a co mě opravdu zaujalo, tak Češky na ně narazí znovu i na tom evropském šampionátu v Brně. Ve fotbalu ale to nebývá úplně běžné, že by si člověk pozval na přípravný duel někoho, na koho pak narazí právě v tom ostrém utkání.
1: No, to svědčí o tom, že Janis Atanasopulos, vlastně trenér české reprezentace, chce otestovat ten svůj tým nejen po světové lize, protože v Lize národů, která se tak vlastně jmenuje nově, tak se se Srbkami taky utkávají. Jenže Ligu národů Srbky de facto nechávají tak na poslední dva turnaje, aby si ji zajistili, nechtějí vyhrát, když je tam nějaká velká akce. Teď směřují evidentně k mistrovství Evropy. A právě Janis chce hrát s těmihle silnými týmy, aby opravdu viděl české hráčky, jak reagují v tom či onom utkání právě proti silným soupeřkám. A zkouší si tam samozřejmě jednotlivé sestavy. Znovu vyzkoušel třeba nahrávačku Šmídovou, mnozí ji znají jako Vincourovou. Ona po dvou dětech se vrátila znovu do reprezentace, šla vypomoci a pinká tedy výtečně tahle ta nahrávačka. Co mě tedy zaujalo, že i proti Srbkám dostala šanci Barbora Rejmanová, asi největší talent českého volejbalu budoucnosti, teprve 18-letá dcera jednoho z komentátorů České televize. Je neuvěřitelný talent a věřím to, že další roky bude třeba nahrazovat Helenu Grozer a bude táhnout ten český tým. Na mistrovství Evropy si myslím, že stále ještě Helena Grozer, tak ta bude tou hlavní oporou, samozřejmě společně třeba s Michálou Mlenkovou a tak dále.
0: Klině, Petře, stručně, co čekáš od českých volejbalistek na domácím turnaji?
1: Čekám postup do čtvrtfinále minimálně.
0: Tak kéž by se to splnilo, s Petrem Kadeřábkem jsme si teď povídali o volejbale a tak trochu si o něm můžeme povídat i za pár minut s někým z vás, protože nás čeká soutěž, ve které budeme hrát o dvě vstupenky právě na volejbalové mistrovství Evropy na příští sobotu, kdy se i Češky utkají s Rakušankami. Tak si pomalu připravte mobilní telefony nebo případně i ty pevné, pokud máte, a za chvíli půjdeme na to. Petře, díky.
1: Naslyšenou.
2: Vstávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do Jelenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin a 50 minut, to je tradiční čas, kdy s námi můžete na Radiožurnálu Sport soutěžit. Tentokrát jsou ty vstupenky podle mě lákavé, protože pro vás máme dva lístky na evropský šampionát volejbalistech, konkrétně na příští sobotu do Brna, a k tomu ještě balíček cen k tomuto turnaji, tak pokud si troufáte, tak si můžete připravit telefony a na nich číslo 221 552 222. My se teď vypravíme trochu do minulosti, protože to je dnes přesně 10 let od jednoho zajímavého olympijského úspěchu. Myslím, že poznat muže, který za chvíli začne mluvit, nebude vůbec složité.
1: Se mi ta skříně krásně plní. Mám tam Grance, mám tam Davis Cup a bronzová medaile z olympiády. To jsou prostě s Davis Cupem dva moje nejcennější úspěchy, protože já si myslím, že krásnější emoce, než vyhrát za naší zemi, prostě neexistují. Ať jsem vyhrál Grance nebo kterýkoliv turnaj, tak prostě za naší zemi je to nejvíc.
0: Tak už tady máme opravdu houšť zájemců o vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy, tak pozdravíme prvního z vás. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Robert u telefonu.
0: Roberte, ještě důležitá otázka, než se zeptám, kdo mluvil. Nesoutěžil jste s námi nebo nevyhrál jste poslední dva měsíce?
2: Ne, ne.
0: Tak to je dobře, tak to můžeme dál pokračovat. Tak kdo to mluvil?
2: Já jsem to teda skoro vůbec neslyšel, ale vzhledem k tomu, že to je 10 let, myslím si, že dneska to tam i zaznělo, tak Lukáš Krpálek.
0: Ne, ne, bohužel, tak to se s vámi musíme rozloučit, tak zase někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak a zkusíme dalšího z vás, a to bude, nevíme, posluchač nebo posluchačka. Dobré ráno. Slyšíme se, dobrý den.
3: Haló, haló.
0: Haló, my vás slyšíme, zatím tady spíše šum, ale teď už i vás.
3: Výborně, Roman, zdravím.
0: Dobrý den, Romane, nevyhrál jste za poslední dva měsíce u nás?
3: Ne, ne, už to je určitě víc, jak dva měsíce.
0: Dobře, tak kdo to mluvil před chvílí?
3: Radek Štěpánek.
0: Byl to Radek Štěpánek, tak vám můžeme pogratulovat.
3: Děkuju, jingle nebude.
4: Je to přesně tak, a je to přesně 10 let od toho, co získal Radek Štěpánek medaily na olympijských hrách v Riu. No a vy se můžete zapojit s námi samozřejmě už za chvíli také do týdenní soutěže, protože tam se mohou přihlásit právě výherci z předchozích dní.
0: Tak s námi vydržte, i proto, že si od vás vezmeme pochopitelně údaje, abychom vám mohli zaslat vstupenky i ten balíček cen. Tak ještě jednou gratulujeme.
3: Dobře, děkuju. Mějte se.

0: 8 hodin 56 minut, máme 4 minuty na to, abychom našli dalšího výherce. Teď vyzýváme ty, kteří jste s námi vyhráli v tomto týdnu od pondělí do pátku v té tradiční soutěži. Je tady páteční finále. Petr Kadeřábek pro vás má připravenou otázku.
1: Zavolejte na číslo 221 552 222 a zavolejte, pokud víte, protože jsme oslavovali v tomto týdnu 10 let od RIA 2016, jediným olympijským vítězem právě v tomto městě se před 10 lety, přesně 11. srpna, stal Lukáš Krpálek. Věděli byste, kolikrát tenhle ten český judista na olympijských hrách startoval?
0: A teď už pokládáme tu otázku přímo i jednomu z vás posluchačů. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Ondřej.
0: Ondřej, tak první otázka, jestli jste s námi vyhrál v tomto týdnu, jestli voláte správně.
2: Ano, v úterý.
0: Výborně. A teď ta otázka, kterou položil Petr Kadeřábek. Kolikrát startoval Lukáš Krpálek na olympijských hrách?
1: Na kolika olympijských hrách?
2: Tak myslím si, že začal v Londýně. 2012, 16, 21. Takže si myslím, že 4x.
1: Máte výtečné počty, hlavně dobrou paměť na ten Londýn 2012. Takže gratulujeme, vyhráváte sluchátka. Gratulujeme.
2: Já bych to chtěl věnovat tu cenu kolegovi Honzovi Pěruškovi.
0: Čím si to zasloužil?
2: Jak to skvěle děláte, takže bych to chtěl věnovat jemu, ať to věnuje někomu v rozhlase u vás kolegyni. Dívám se v kalendáři třeba nějaký Haně a mě pošlete hezkou písničku.
0: Dobře, tak teď už to do 9. nestihneme, pošleme nějakou hezkou písničku po 9. a děkujeme za tohle i přání a mějte se krásně. Napadlo mě, včera měla svátek, ale na jednu takovou máme tady u nás, tak pokud byste souhlasil, tak případně
2: určitě,
0: to může určitě. Být první. Tak zůstaňte s námi, jsme Radiožurnál Sport a dnes se můžete těšit i na jeden z našich obvyklých pořadů.
3: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
4: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
5: Karel Poborský.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
8: Ahoj, dobrý den.
3: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k 6-násobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
9: Strašně se to posunulo,
7: vej. Neuvěřitelně.
9: Oni prostě furtí.
7: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
9: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
6: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle za potřeby se svojí historií.
6: Pitomec se tady dřít jak blázen.
4: Kilometry Jiřího Ješka.
3: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
10: Paul Sexas, 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
3: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
4: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
3: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: A dnešní kilometry budou s trenérkou běhání Veronikou Prety. Tak si je užijte.
11: Je 9 hodin. Jana Utendorská pro nás má zprávy.
12: Přibývá podvedených klientů bank, zvyšuje se i ukradená částka. Ve vzdušném prostoru Lotyšska se objevil neznámý dron, stíhačky na toho se střelili. Plavkyně Barbora Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na kraulařské dvoustovce. Na dálnici D1 popojíždí kolony před Brnem směrem z Prahy od Kývalky a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: Kybernetických podvodů na klienty bank letos opět přibylo. Třeba u komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podvodníci navíc klienty zmanipulují tak, že poté nedůvěřují ani pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze, říká specialistka pro bezpečnost klientů České spořitelny Andrea Kameníčková.
5: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
12: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní letoun v oblasti města Balvi, nedaleko ruských hranic.
8: Ve čtyřech regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní uzel vyváží zhruba 700 tisíc barelů ropy denně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
12: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy jsou téměř o pětinu nižší než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
13: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
12: V Králíkách na Orlicko-Ústecku začíná vojensko-historická akce Cihelna. Své vybavení a činnost představí armáda, policie, hasiči i vězeňská služba. Vojenské kluby pak připravili bojovou ukázku, která přiblíží alternativní scénář událostí z roku 1938. Vysvětluje ředitel Vojenského muzea Králíky Martin Večeř.
14: Vlastně německý ordeři začnou ve pohraničí způsobovat neklid, začnou napadat celní stanice, četníky. Toto období bude končit Mnichovskou dohodou, kdy Československo se rozhodne tu dohodu neakceptovat a začne mohutně dozbrojovat. A to už je fikce, protože tohle už je fantazie tvůrců této ukázky.
15: Sport. Kraulařka Barbora Sémanová vyhrála po třetí v kariéře mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy. Výrazně tak posunula nejen vlastní maximum, ale taky rekord evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
16: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
15: Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedla na 50. A fotbalisté Hradce Králové nestačili ve třetím předkole Evropské ligy na Bešiktaš. V Istanbulu prohráli stejně jako předtím doma 0-1. Východočeši si tak zahrají o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo stejné soutěže si zahraje taky Jablonec. Ten po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se tvoří roztrhané kolony. Kamiony stojí už na kilometru 179 v pravém pruhu. O kousek dál zastavují osobní auta, zdržení pro ně asi 20 minut až k D2, nákladním výrazně déle. V Praze na Štěrboholské spojce na trase z Černého na Barandovský most vyšetřují nehodu u odbočky na Dolní Počernice. Strážka dvou aut v levém pruhu a zdržení v koloně zatím 10 minut za D11. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště fronta za sjezdem na Karlovy Vary. Od 28. kilometru naberete asi čtvrt hodiny navíc, důvodem je omezení u letiště a stejně tak se ucpává D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného od kilometru 3,5 zdržení přes 10 minut právě až k letišti. A na silnici 16 ve směru ze Slaného do Mělníka se jede pomalu před D8 u Nové Psi omezení a zdržení pár minut.
19: Oba kruháče jsou za plného provozu v rekonstrukci. To znamená, že se tam po silnici motají lidi, je tam technika, tam se dělá celá rekonstrukce. Skoro pro nás s těma návěsama je to problém, protože tam máme méně místa.
18: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupně, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy.
0: Nádherné diskařské finále, dramatický závěr desetiboje, ale i chyby organizátorů v tyčkařském sektoru nebo české výkony a výsledky. Máme hodně témat pro atletického reportéra Radiožurnálu Sport Jakuba Marka a otevřeme už za pár minut. Po kapele Green Day, tak krásný poslech.
17: Radiožurnál Sport
4: a Jan Suchan.

0: Nejen mistr tesař, ale i atletičtí rozhodčí se můžou někdy utnout, jak se ukázalo na mistrovství Evropy v Birminghamu. Při soutěži 10 bojařů zapomněli zvednout laťku na stojanech a nechali na nich 470 cm, i když se mělo o tyči skákat už o 10 cm výš. 7 závodníků, včetně nakonec úspěšného obhájce zlaté medaile Němce Lea Neugebauera, tak muselo svůj pokus opakovat. I to můžeme teď rozebrat s jedním z našich reportérů na evropském šampionátu Jakubem Markem. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak se něco takového na tak velké akci může stát a jak často se to stává?
1: Upřímně, tuhle situaci jsem nikdy nezažil na tak velké akci, že by se na stojany nastavila jiná výška. Jsem tím byl jim dost překvapený, protože ono se to nastavuje automaticky, je tam automatika, ale poté ještě rozhodčí mají takovou dlouhou tyč se zobáčkem na konci a tou přeměřují právě, jestli se to správně nastavilo. Takže tady asi to nebylo z tohoto pohledu úplně tak, jak mělo být, ale už se stalo v posledních letech mnohokrát, včetně třeba olympijských her v Paříži nebo třeba mistrovství světa v Tokiu, zvlášť v závodě žen. Amálie Švábíková si na to několikrát zastěžovala, pak už se jen tak usmívala ironicky, protože vlastně teď už není dole klička na těch stojanech, na kterých drží právě laťka, nevýjíždí se to ručně, je tam automatika a ta automatika se několikrát zasekla právě na těch největších akcích a pak tam byl třeba půlhodinový prostoj mezi jednotlivými pokusy. To se teď nestalo, ale zase bojovali rozhodčí s něčím jiným.
2: Zlatá klika tedy, když se s tím točívávalo. Jakoby není těch přehmatů u toho mistrovství Evropy až příliš, protože já si snad nepamatuji, aby se kvůli chybě nebo špatné dopravě sportovců musel posouvat ten program večerního finále.
1: Ano, to byl také unikát, ale je to trochu paradoxní situace, protože co se týče mě, tak já si nemůžu vynachválit to, jak to tady funguje pro média. Když to porovnám právě s posledním evropským šampionátem v Římě, tak tam to bylo mnohem horší. Tady všechno běží tak, jak má, řekl bych, ohledně té dopravy včera, že to byla nějaká smůla. Tam zkrátka byla dopravní nehoda právě na cestě, kde byly tyčkařky, které jeli právě na finálovou soutěž, takže ta finálová soutěž začala později a tyčkařky samozřejmě i tyčkaři většinou skáčou poměrně dlouho to finále, takže nepředpokládaně skončila ženská tyčka až nakonec na závěr, až po ženské dvoustovce.
0: Pojďme už s reportérem radiožurnálu Sport na mistrovství Evropy v atletice přímo k výsledkům. Deseti boj dokončil z původní trojice Čechů jen Vilém Stráský a přestože měl po prvním dni rozjetý závod na osobní rekord, nakonec bral 13. místo. Tvůj pohled?
1: Byl zklamaný, logicky byl zklamaný, protože ono 13. místo nevypadá nijak dobře, ale on spoustu bodů ztratil v 8. disciplíně skoku o tyči 450 cm, to byl jeho výkon, protože skočil tak málo, tak už vlastně neměl potom ty problémy, o kterých jsme mluvili na začátku, ale určitě by raději ty problémy měl, ale takových 150-180 bodů ztratil právě v tyči a to už by bylo s přehledem nad osobním rekordem Viléma Stráského a někde kolem 7., 8., možná i 6. místa, ale asi z pohledu českého fanouška, ještě větší škoda, že Tomas Jervinen se tady zranil, protože podle toho, co říkali lidé právě z okolí Tomase Jervinena, tak byl v obrovské formě a mohl tady podle těch bodů, co jsme včera viděli, nakonec bojovat možná i o medaily, ale je mu stále 20 let, takže věřme, že se dá zdravotně dokupy a ještě ukáže, co v něm je.
2: Když ještě zůstanu jakoby u 10 boje, takhle vyrovnaný souboj, kde vlastně se běželo v poslední 15 stovce o medaile, si pamatuješ z evropských šampionátů, protože vždy byl třeba někdo odskočený nebo prostě ti tři mezi sebou bojovali, ale tady vlastně čtyři borci mohli vybojovat medaily, že jo, bojoval se o třetí místo, ten souboj Kaula s nakonec vítězným Neugebauerem, tak to byl asi zážitek i pro tebe.
1: Ano, bylo to výjimečně těsné a zážitkem bylo i to, jak extrémně vyčerpaný doběhl Leo Neugebauer do cíle. Takto vyčerpaného desetibojaře jsem v cílové rovince snad ještě neviděl. On skutečně posledních 20 metrů doklopítal a padl prakticky na cílovou čáru totálně vyčerpaný, uhájil, tak první místo je poprvé v kariéře mistrem Evropy. On už je mistrem světa, ale ta 1500 mu vzala obrovské množství sil a tam už si myslím, že běžel skutečně, jak se říká, na morál a viděl černo.
0: Než se zase vrátíme k českým reprezentantům, protože ty nesmíme opomíjet, tak ještě pojďme Jakube zmínit tu nádhernou diskařskou soutěž, která svou kvalitou určitě byla jedna z nejvýjimečnějších v historii.
1: Ano, to byla také velká paráda. Kristián Čech nakonec za 72 metrů nový rekord šampionátu, ale i další diskaři házeli hodně daleko, jak říkáš, výjimečně kvalitní soutěž, ale napomohly tomu i podmínky, protože tady se hodně točí vítr na stadionu, hodně na to doplatili třeba sprinteři, když jim foukal protivítr, nebo třeba i desetibojaři. Vilém Stráský tady měl velmi dobrou rychlostní formu, ale vždy mu foukalo hodně proti, ale diskařům naopak foukal velmi příznivý vítr. Nebylo to až takové jako v americké Ramoně, kde se hází prakticky na takovém poli a ty podmínky jsou tam až neregulérní, takže tam hážou diskaři třeba o 5 metrů dál než potom na jiných soutěžích, takže už se o to zajímá teď i světová atletika, výkony, které tam padnou, tak dost možná už pak později nebudou platit tabulkově, ale to jsme někde jinde. Zkrátka ty podmínky byly výborné a věřme tomu třeba, že i budou stejné podmínky zítra večer, kdy bude házet své finále Jakub Vadlejch, protože tady v Birminghamu se v minulosti třeba na diamantové lize házelo hodně daleko i díky větru, mužskému oštěpu, takže to může být také zajímavé.
2: No, od mužského oštěpu můžeme jakoby v klidu přejít k tomu ženskému, protože dnes je na programu ženská kvalifikace. A když jsem viděl vlastně Jakuba Vadlejcha, když prvním pokusem přehodil 80-metrovou hranici, tak nebyl úplně spokojen právě s těmi podmínkami v sektoru, že se ten vítr točil. Jak to vypadá dnes, můžou mít oštěpařky, dejme tomu, podobné podmínky, jako měli diskařky. A co očekáváš zejména od olympijské medailistky Nikoly Ohrodník?
1: Můžou být hodně podobné ty podmínky, ale ony ty podmínky se změnily třeba během hodiny, takže v té první kvalifikační skupině mužů byly příznivější než poté, když házel Jakub Vadlejch, takže to celkové páté místo v berme u Jakuba Vadlejcha tak nějak s rezervou. Samozřejmě zítra bude úplně jiný závod, takže točit se vítr může na jednu i na druhou stranu a podstatné bude dnes, jak se s tím vypořádají oštěpařky. No a Nikola Ohrodníková, ona ten výkonnostní level má nejvýš z české trojice, Ohrodníková, Tabačková, Syčaková, ale teď sama říká, že po porodu ještě se do toho nedokázala dostat, ale bude bojovat o postup do finále, ať se tam dostane jakkoliv dlouhým a jakkoliv kvalitně vydařeným technicky hodem, a měla by asi z českého tria být nejlepší, přestože letos nejdelšího hodu z českých oštěpařek dosáhla Nikola Tabačková, která poprvé hází pod Barborou Špotákovou, respektive trénuje první sezonu u Barbory Špotákové, a hned si teď v 28 letech vylepšila osobní rekord a poprvé se dostala nad 60 metrů.
0: Když už jsme se s Jakubem Markem dostali k dnešnímu programu atletického mistrovství Evropy, tak na co dalšího bys nás pozval, kromě kvalifikace oštěpařek?
1: Určitě bude zajímavá i další kvalifikace tyčkařů, nejen to, že tam bude české duo Holý Bárta, ale samozřejmě také největší hvězda aktuální světové atletiky Armand Duplantis. On před nějakými 2-3 týdny nakonec nedokončil závod diamantové ligy kvůli prý lehčímu svalovému zranění, nakonec tam byl s obvázaným stehnem, ale prý by tady měl být v pořádku a měl by tady si dojít pro další titul mistra Evropy, takže Armand Duplantis, to je obrovské lákadlo dnešního dne, ale těším se třeba i na začátek sedmiboje s českou mladou 21-letou atletkou Adélou Tkáčovou. Ta sice nemá medailové ambice, ale více boje jsou také velmi vždy hezkou disciplínou.
2: No snad tedy Mondovi, tedy Armanu Duplantisovi, tentokrát Stojany vyjedou do té správné výšky. Třeba u světového rekordu, kdyby skákal o 10 cm níž, asi by se nezlobil.
1: On by to asi poznal.
0: A pojďme ještě úplně na závěr s Jakubem Markem k jedné české atletce, možná vůbec největší medailové naději, Lourdes Glory Manuel, ta vstoupila do šampionátu v semifinále 400, byla ve svém semifinále druhá, celkově čtvrtá nejrychlejší, tak co to řeklo o jejich možnostech?
1: Řeklo to, že je ve skvělé formě, ten čas 49.81, to je skvělý čas, ale skvělé jsou na tom i soupeřky. Lourdes, Glorie, Manuel Bukovecká, Klaverová a Jegrová běželi ještě rychleji. Teď jde o to, kolik si kdo ušetřil sil právě do toho zítřejšího večerního finále, ale když vezmu to, že před dvěma lety v Římě, tam si zaběhla Lourdes, Glorie, Manuel osobní rekord a bylo to lehce nad 50,5 sekundy, teď běžela o nějakých 7 desetin rychleji a vlastně byla také čtvrtá, tedy když vezmeme všechny ty semifinálové běhy, takže tady jsou čtvrtkařky ve skvělé formě, no a uvidíme zítra večer, jak na tom bude v porovnání se soupeřkami.
2: Za mě ale jediná běžela vypuštěný závěr.
1: Ještě Henriette Jegrová mi přišla, že také neběžela úplně naplno, ale věřím, že tady by medaile být mohla, měla.
0: A naplno to určitě bude právě v tom zítřejším finále, které nám přinese na Radiožurnálu Sport Jakub Marek s Adamem Procházkou. Tak zatím děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: I teď v 9 hodin a 23 minut se s dopoledním radiožurnálem Sport vydáváme do Birminghamu, ale mluvit budeme o blížícím se startu španělské fotbalové La Ligy. Důvod je prostý, na atletickém mistrovství Evropy máme jako reportéra i Adama Procházku, který zároveň platí za našeho největšího experta na španělský fotbal a pokud mu to povinnosti ve Velké Británii dovolí, jistě si nenechá ujít ani úvodní zápasy Ligy nových mistrů světa. Adame, hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Adame, pojďme se odpíchnout od toho zlatého mistrovství světa. Lecko asi zarazí, že právě La Liga zítra začne jako první z té elitní pětice evropských soutěží. Proč?
1: No, protože sama La Liga chce, ono se to dá pochopit, protože když ten kalendář je už tak hodně nabitý, tak ho ještě zhušťovat do menšího počtu dní, to prostě pro vedení La Ligy není úplně ideální. Na druhou stranu, samozřejmě hráči by určitě chtěli začít později a taky chtěli, hráčská asociace o to žádala, aby se začalo ideálně až o ten týden později, ale vedení La Ligy tedy nechtělo a tak to musel řešit vlastně nezávislý arbitr, který nakonec rozhodl, že to bude potom tak, jak chce La Liga, to znamená, že se začne už tedy teď toho 15. tedy zítra, no a hráči z tohohle pohledu měli vlastně tak trochu smůlu.
0: Ale ten víkendový start neplatí tak úplně pro všechny.
1: Přesně tak, protože zároveň ten nezávislý arbitr chtěl vlastně brát v potaz zdraví hráčů a odpočinek a to znamená, že k tomu ještě přidal jednu důležitou informaci a to, že La Liga sice tedy začne brzo, ale musí brát ohled na takovou vlastně dejme tomu kolektivní smlouvu hráčské asociace s kluby, ve které je jeden dodatek, že hráči by měli mít 21 dní odpočinku mezi soutěžemi a když se podíváme na to, kdy skončilo fotbalové mistrovství světa a kdy začínala příprava, tak to 21 dní rozhodně nebylo pro ty, kteří byli třeba v semifinále nebo finále světového šampionátu. Tím pádem kluby, které měly alespoň jednoho hráče v semifinále mistrovství světa, tak si mohou ty své první zápasy toho prvního kola odložit. Využil toho samozřejmě Real Madrid a Barcelona i Atletico Madrid, nebo třeba Real Betis, který měl v tom semifinále mistrovství světa jenom jednoho hráče a to byl argentinský záložník Giovanni Lo Celso.
0: Který navíc toho příliš na celém turnaji neodehrál. Velkou událostí nového ročníku fotbalové La Ligy je návrat Joseho Mourinha na lavičku Realu Madrid. Co od něj čekáš?
1: Já od něj čekám hlavně zábavu, protože je to velká postava fotbalu a skoro každá jeho tisková konference zaujme, takže si myslím, že tohle je obecně pro La Ligu dobře, že takhle velká fotbalová osobnost bude zase ve Španělsku. A co se týká Realu Madrid, tak v tom ideálním scénáři očekávám od Joseho Mourinha, že tak trochu srovná Real Madrid do latě, nastaví tam nějakou lepší atmosféru, protože ta už na Santiago Bernabeu chybí minimálně 2 roky, vlastně není to tak dávno, co jsme řešili i u nás na radiožurnálu Sport, tu potyčku záložníků Chouameniho a Valverdeho, kdy došlo i k fyzickému napadení. Zkrátka v Realu Madrid to není všechno úplně v pohodě, ale Mourinho by mohl být tím mužem, který to srovná a ty první zprávy, které vlastně slýcháme třeba i od hráčů z přípravy, tak říkají,

0: Už i dřív, protože José Mourinho začínal svou kariéru jako tlumočník a asistent trenéra právě v Barceloně, ale potom se vydal trénovat jinam. No a vyhrál třeba Sportem Ligu mistrů, potom s Chelsea dvakrát Premier League a pak přišel ten zmiňovaný rok 2008, kdy Barcelona vybírala nového trenéra po Franku Rijkaardovi a měla dva kandidáty. Pepa Guardiolu, který měl za sebou jenom jednu sezonu v B týmu Barcelony a právě Joseho Mourinha, tehdy už renomovaného trenéra. Takže já být Mourinhem, tak bych byl hodně, hodně naštvaný, kdyby nakonec vybrali místo mě Guardiolu a ono se to tak stalo. Tím pádem od té doby Mourinho pravděpodobně nemá Barcelonu úplně v lásce, úplně se přesto nepřenesl a bylo to vidět třeba, když potom o dva roky později s Interem vyřadil Barcelonu v semifinále Ligy mistrů, jak si to užíval na Camp Nou. To byla taková jeho první pomsta, no a potom se stal tedy trenérem Realu Madrid a ta El Clásica, ta byla výbušná, emotivní a to už si vlastně zmiňoval.
1: Tak to jsem zvědavý, jak to bude vypadat v této sezóně mezi Realem Madrid a Barcelonou. Mluvíme s expertem radiožurnálu Sport na španělský fotbal, reportérem Adamem Procházkou. Tak kdyby sis na závěr měl tipnout příštího španělského mistra, Barcelona, Real, případně Atletico, nebo snad někdo úplně jiný?
0: Nikdo úplně jiný, to vůbec bych neřekl. Atletico Madrid, tam bych dával hodně, hodně malou šanci. Přijde mi, že se tak trochu Atletico hledá poslední sezóny. A jestli to bude Real Madrid nebo Barcelona, favoritem je za mě určitě Barcelona, ještě když přihlédneme k tomu, že pravděpodobně ještě si musíme počkat, ale katalánský velkoklub podepíše Rodriho, vítěze Zlatého míče a klíčového záložníka španělských mistrů světa. Tak prostě Barcelona by měla být určitě favoritem i s přihlédnutím k tomu, jaký to funguje v posledních sezónách, ale Real Madrid nakoupil zajímavě, José Mourinho, to je taková neřízená střela, takže ještě bych si počkal na to, jak to dopadne, bude to zajímavé, ale favorit za mě Barcelona.
1: A my to určitě budeme sledovat a dost možná právě díky Adamu Procházkovi o tom budeme dál mluvit na radiožurnálu Sport. Adame, díky.
0: Naslyšenou.
2: 9 hodin 30 minut posloucháte Radiožurnál. A taky zprávy s Janou Utendorovskou. Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámili po schůzce s ministrem vnitrem Loránem Mňuézem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů. Nejvytíženějším letištěm světa je jihokorejský Incheon. Obří letecký uzel na okraji Soulu letos odbavil více než 38 milionů cestujících. K vítězství mu pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Převzal část cestujících, kteří se obávali využít velká letiště na Blízkém východě. Těsně za Incheonem jsou letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow. Vedro a sucho zhoršily kvalitu vody v nádržích na jižní Moravě. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda tak není vhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí v kariéře mistryní Evropy v kraulařské dvoustovce. Ve finále v Paříži ji zaplavala v čase 1 minuta 54,38 sekundy a vylepšila tak rekord evropských šampionátů. A tenistka Kateřina Siňaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. Italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinézová ve finále porazili spolu s Číňankou Chang Shuai 2-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Brnem a také na D7 nehoda u letiště. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice od kilometru 178 se sunou nesouvislé fronty. Stojí hlavně auta v pravém pruhu s držením v řádu desítek minut. Osobním autem v levém pruhu budete tento 20-kilometrový úsek popojíždět k D2 asi 25 minut. Na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy se bouralo na konci dálnice. U připojení od Kněževsi na druhém kilometru se srazilo nákladní auto s dodávkou v pravém pruhu. Zdržení v koloně pár minut právě před omezením uletí.

0: letiště. Na silnici 16 ze Slaného do Mělníka se tvoří kolona před D8, u Nové Vsi pracují na kruhových objezdech, zdržení hlásíte 10 minut, navíc kousek za tím druhým kruhovým objezdem stojí kamion s defektem na krajnici, musí se vybočovat a jede se tak pomalu. A v Praze stále šetří nehodu na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Barandovský most u Dolních Počernic, dvě auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Plavecké mistrovství Evropy nám včera přineslo hodně radosti, možná jste to slyšeli v přímém přenosu Martina Charváta, že se kraulařka Barbora Sémanová stala potřetí ve své kariéře mistryní Evropy na trati 200 metrů volným způsobem, navíc to bylo nejen v českém rekordu, ale také v nejlepším čase historie evropských šampionátů. Tak kéž by i další dny tohoto mistrovství stály za to a třeba nám teď nějakou radost opět zprostředkuje. Je přímo z Paříže Martin Charvát. Martine, máš slovo.
5: Je to možné, že ta radost přijde, je možné, že dnešní dopolední radost bude poměrně velká z pohledu českých plavců, protože se jich představí celá řada. Když začnu od toho nejmladšího, tak Jan Jurčík poplave svou hlavní disciplínu 200 metrů motýlek, což je mimochodem první disciplína na tomto šampionátu, kde bude plavat také Leon Marchand, muž, od kterého se hodně očekává ve francouzském plavání, muž, který si tady odhlásil kvůli zranění v oblasti boku, kyčle, jak krátkou 200-metrovou, tak tu dlouhou 400-metrovou polohovku, na kterých je tedy světovým rekordmanem. Bude plavat také Vojtěch Janeček, prsař na sprintech. Představí se česká mixová štafeta ve složení Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová, která bude finišovat. Mixová štafeta má ambici na to postoupit do večerního finále. No a Barbora Janíčková tady bude za chvíli plavat také rozplavby na 50 metrů kraul. Bude ve čtvrté rozplavbě, teď třetí rozplavba a ta je také s českým obsazením, protože Darina Nabojčenko se pokusí napravit to, co se jí zatím na tomto šampionátu příliš nepovedlo, a to proto, že zkrátka doufala, že na motýlkářských sprintech bude dostatečně dobrá na to, aby byla v semifinále, alespoň ideálně samozřejmě ve finále, ale bohužel jí to na motýlkářských sprintech nevyšlo, tak teď její doplňkový 50-metrový sprint, byť Darina Nabojčenko i podle nasazení nepatří k těm, které by mohly být jednoznačnými favoritkami. Na 25 metrech Darina Nabojčenko srovnaná s Švédkou Junevikovou, startovní reakce velmi dobrá od Dariny Nabojčenko a mírně se posouvá dopředu, ale zejména krání dráhy, kde je Irka Felenová a také Bulharka Petková, jsou velmi rychlé na dohmatu. Darina Nabojčenko je na čtvrtém místě v čase 25,49 setin sekundy. Její přihlášený kvalifikační čas je rychlejší a pro Darinu Nabojčenko to bude velmi složité se s tímto časem probojovat do večerního semifinále. Takže Darina Nabojčenko to teď, byť když se všechny časy sečtou, má nadělené čtvrté místo a případné tedy rozplavání o postup, kdyby to znamenalo dělené 16. místo, tak si myslím, že ženy, které budou v posledních třech rozplavbách, tak budou výrazně rychlejší a kvalitnější co do svých dosažených časů. Mimochodem, co se týče večerního programu, tak v něm bude z českého pohledu nejdůležitější to, co přijde na řadu v 19 hodin a 51 minut, protože Miroslav Knedla tam bude plavat v finále na 50 metrů. Znak Knedla posunul v rozplavbách český rekord na hodnotu 24,19 setin sekundy. V semifinále byl o setinu sekundy pomalejší, ale stále, ať už rozplavby, ať už semifinále, tak tam byl opravdu výborný Knedla a byl jednoznačně třetí co do dosažených časů za Rusy Kolesníkovem a Samušenkem. Snad to také bude naznačovat možnou medaili pro Miroslava Knedlu ve večerním finále na 50 metrů znakem. Teď další rozplavba na 50 metrů volným způsobem žen s Barborou Janíčkovou. V této rozplavbě je i světová rekordmanka, nová světová rekordmanka na 50 metrů znak, tedy Italka Sara Curtisová, která také patří mezi nesmírně kvalitní sprinterky, ať už to je tedy jakýmkoliv způsobem. Teď tedy Kraul, jak pro Curtisovou, tak pro Janíčkovou velice rychle vyvlnila Belgičanka Gaspárová. Přišlo mi, že možná až příliš brzo nešetřila své ruce, na 25 metrech míří dopředu Curtisová, která se snaží být velmi rychlá. Barbora Janíčková musí přidat, protože zatím se snaží jen dotáhnout na Dánku Jensenovou. Janíčková na posledních metrech může finišovat poměrně rychle. Curtisová jednoznačně nejlepší a Barbora Janíčková na šestém místě v této rozplavbě v čase 25,13 sekundy je lepší než Darina Nabojčenko, to se očekávalo. Je lepší také jak než dosud nejlepší Švédka Estedová, to znamená, že šestá je průběžně Barbora Janíčková a bude to mít velmi, velmi těsné s možným postupem do večerního semifinále. Za ta Sara Curtisová, ta předvedla opravdu fantastický čas 24,33 sekundy, jednoznačně nejrychlejší před námi, ale ještě dvě rozplavby na 50 metrů. Kraul, Barbora Janíčková je tak na hraně případného postupu do večerního semifinále. Jestli postoupí nebo ne, o tom v našem vysílání ještě uslyšíte. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.

0: tak trochu sliboval, že i dál budeme v našem vysílání sledovat, jak to bude s Barborou Janíčkovou a případně i dalšími českými plavci na mistrovství Evropy v Paříži, a protože sliby se mají plnit, tak má Martin Charvát opět slovo. Martine.
1: Barbora Janíčková 20. v rozplavbách na děleném 20. místě s Marií Vatelovou, jenomže vzhledem k tomu, že před ní byla řada Nizozemek, stejně tak i Italek, tak to znamená, že ještě z děleného 18. s 19. místem se postupovalo dál a 20. dělené je to první, které je nepostupové. Do semifinále Barbora Janíčková potřebovala být o 0,05 sekundy rychlejší, ale do semifinále kraulařské 50. se nedostane. Darina Nabojčenko skončila přibližně 15 míst za ní, takže v tomto případě Češky večer v semifinále nebudou. Připomenu, že hned několik dalších šancí Češi ještě budou mít, ať už Vojtěch Janeček na prsařském sprintu, také Jan Jurčík by teoreticky na své hlavní disciplíně, tedy motýlkářské dvoustovce, mohl postoupit, a největší šanci má česká mixová štafeta Kryške, Knedla, Janíčková znovu a Sémanová jako finišmanka. Ta bude plavat přibližně 10 hodin a 47 minut. Ovšem podstatném po 11. hodině po kilometrech Jiřího Ješka, tentokrát s moderátorem Janem Suchanem, uslyšíte.
0: Budeme se těšit, Martine, neluč se mi. Ještě bych rád pro ty, kdo nás neposlouchali po 8. hodině, když jsme rozebírali hlavně tedy mistryni Evropy Barboru Sémanovou, ale i další dění, tak pojď pozvat i na ten večerní program, protože tam to bude z českého pohledu také zajímavé.
1: No, bude to zajímavé, ale jak jsem naznačil, ještě vlastně nevíme, kolik toho celkem bude. Co víme je, že v 19 hodin a 51 minut poplave Miroslav Knedla, řekněme to otevřeně, o medaili, možná řekněme přesně, že o bronzovou medaili na mistrovství Evropy, protože Knedla postoupil třetím časem jak z Roslovep, tak ze semifinále, před ním kvalitní Rusové, Kolesnikov a Samušenko, a Miroslav Knedla byl pokaždé těsně, ale byl za nimi. Očekává se, že Rusové zrychlí, a Knedla, ten tady už před šampionátem, a jeho trenér Luke Ryan to říká také, chce být dalším mužem, který se dostane v historii pod 24 sekund. Zatím to historii dokázali pouze 4 muži, a Knedla ve finále chce být pátým, který se také dostane pod 24 sekund na znakařské 50. Uslyšíte o tom právě v 19 hodin a 51 minut, třeba že teda včerejší program s finálem Barbory Sémanové měl přibližně 5minutový sklus, tak je možné, že dnešní sklus bude u znakářského sprintu v závěru programu také.
0: Dost dobrých důvodů, proč se vracet a vracet na mistrovství Evropy v plavání, nám teď dal reportér Martin Charvát. Tak ti za to děkuju a těšíme se na slyšenou.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Ztrácíš se před očima.

0: Skupina UDG doznívá v 9 hodin a 49 minut na Radiožurnálu Sport. Snad teď potěšíme taky cyklistické fanoušky. Jezdci několika skvělých stájí jsou teď v Česku, protože se tu jede největší tuzemský závod Czech Tour. Úvodní etapu z Prahy do Karlových Varů vyhrál v hromadném sportu Američan Sheehan. Nejlepší z 21 Čechů Dominik Neumann byl šestý. Ve studiu máme v tuto chvíli cyklistického experta naší stanice, šestinásobného paralympijského šampiona Jiřího Ješka. Jirko, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Včera se s námi přihlásil přímo ze slavnostního startu v Davicích, tak co tě zaujalo nejvíc na té úvodní etapě?
1: No, když začnu tím startem, tak byla úžasná atmosféra. Byl to už druhý ročník vlastně, kdy Czech Tour startovala z Prahy, startovala takhle z centra Prahy a z toho Vítězného náměstí šla podobná atmosféra, jako je vždycky před startem na Tour de France, protože za prvé tu kulisu dělají ty týmové autobusy, které známe právě ze startů těch největších závodů, a protože Czech Tour postoupila vlastně do té, vlastně před nejvyšší kategorie cyklistických závodů, tak už si na start najdou cestu vlastně ty nejznámější týmy, které známe právě třeba z Tour de France, Gira d'Italia nebo ze španělské Vuelty. Takže jsme měli na startu letos a máme pořád samozřejmě v tom závodě tým Netcompany Ineos, Soudal Quickstep, NSN Cycling a všechny ty týmy, které známe a kterým fandíme, protože v nich máme třeba i české zástupce. Takže už jenom to představování týmu na pódiu bylo skvělým, vlastně skvělou předehrou před tím aktivním pojetím závodu, jak to závodníci pojali. A měl jsem velkou radost, že ta první etapa z Prahy do Karlových Varů byla hodně dobře pojmutá českými závodníky, protože byli v úniku a kromě vlastně závodníka nizozemského z týmu Soudal Quickstep Pepina Rinderinka, tam byli jenom Češi. Byli tam s ním zkušený Josef Černý, kterému se říká Black, tak ten je takový časovkář a toho chcete mít v úniku, aby táhnul celou tu dobu. No a pak tam byli dva závodníci, kteří se snažili bojovat na prémiích, ať to byl Michal Wolter a nebo Michal Šuran, takže vlastně skvělý představení.
0: Mě, co by cyklistického laika, musím říct, zaujal i ten počet českých cyklistů 21, jasně, jsou mezi nimi právě Josef Černý nebo Jan Hirt a našli bychom ještě několik dalších známých men, ale říkám si, že pro řadu těch dalších to musí být skvělá zkušenost se potkat v pelotonu s borci jako Mikel Landa.
1: No samozřejmě třeba tým Tufo Pardus Prostějov, který je spíše zaměřený na rozvoj cyklistů těch kategorie do 23 let a stará se hlavně o dráhaře a má vlastně svoji centrálu v Prostějově, tak pro tyhle ty kluky to musí být skvělý, když v takhle náročném cyklistickém závodě, silničním závodě, mají možnost potkat právě borce, jako je Mikel Landa nebo Jordan Zsegard, který byl na letošní Tour de France na 10. místě a startuje tady v týmu Total Energies na Czech Tour.
0: Jiří Ježek si povídá s námi na Radiožurnálu Sport o cyklistice, konkrétně o Czech Tour. Můžeme podle tebe čekat někoho z Čechů vysoko i v dnešní etapě z Mladé Boleslavy na Ještěd?
1: No tak rozhodně bych si přál, aby ta první část té etapy, která je rovinatá a vede z Mladé Boleslavy vlastně pod Ještěd, tak aby se tam utvořil nějaký únik, aby zase měli diváci po trati komu fandit, protože je to vždycky příjemné, když tam máme v tom úniku české zástupce. A právě tyhle ty menší týmy v tom srovnání s těmi týmy, jako je třeba Ineos nebo Quickstep, tak ty české menší týmy, ať je to Crypto, Kasper Cryptoformy, nebo ATT Investments, tak jsou právě do těch závodů pozvány na to, aby ti závodníci naskakovali do úniku. Ale potom v tom těžkém konci, kdy peloton musí vystoupat nejprve na Ještěd od Křižan, což znají amatérští cyklisté ze seriálu Road Classics, to je to stoupání, kterým se právě na Ještěd vyjíždí, tak když už budou těsně na Ještědu, tak na té poslední odbočce ironicky organizátoři je zase stáhnou dolů do Liberce, udělají takový okruh a pak teprve na ten Ještěd vyjedou z druhé strany od vlastně Hodkovic nad Mohelkou od Českého Dubu. Takže v tom těžkém kopcovitém závěru té etapy věřím, že se tam ukáže Jan Hirt. I třeba Jakub Otruba říkal, že by chtěl třeba z nějakého úniku udělat dobrý výsledek, protože Jakub Otruba je unavený po Tour de France, ale říkal, že zase ta euforie z tohohle závodu by chtěl jí prodat právě třeba v těch kopcovitých etapách. Jan Hirt je asi největší český favorit dneska.
0: Jiří Ježek nepřišel do studia Radiožurnálu Sport jen kvůli debatě o cyklistické Czech Tour, ale také kvůli tomu, že po 10. hodině začnou kilometry Jiřího Ježka, tak na co nebo na koho se můžeme tentokrát těšit?
1: No, budeme se bavit o běhání, trošku nadředíme tu cyklistiku, protože dlouho v kilometrech jsme řešili Tour de France, teď se také bavíme o největším českém závodě Czech Tour, ale já jsem říkal, že by to bylo fajn také nařadit trošku tím běháním, takže budeme mít hosta z běžeckého ranku.
0: Tak si na něj počkejte zhruba nějakých 10 minut, protože nás čekají samozřejmě ještě zprávy, ale po nich to rozjedeme s Jiřím Ježkem, tak už se na to moc těším.
1: Já se těším také.

0: Jsme jediné sportovní rádio v Česku.
1: Je tu seriál přímých přenosů ze třech fotbalových stadionů z biatlonové střelnice okruhu v Östersundu.
0: Vysíláme to nejlepší z českých stadionů.
2: Vešek nebo Haraslín? Haraslín napřahuje a je to gól!
0: I největších světových akcí.
3: Jiří Prskavec má zlatou olympijskou medaili.
0: V zimě.
4: Markéta Davidová vítězí hned v prvním závodě.
0: I v létě.
5: Barbora Krejčíková zatíná pěst a oslavuje svou životní víru.
0: K tomu mimořádné rozhovory.
6: Co se v té kabině dělo?
7: Tedy jsme si říkali vlastně, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky.
0: A spoustu zajímavostí. Sport od rána do večera.
8: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
10: V Chorvatsku hoří pobřežní město Omiš, nejméně 36 lidí utrpělo zranění. Letadla se po 4 měsících vrátí na hlavní dráhu pražského letiště. Barbora Zemanová je mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolony z kilometru 178 a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už schořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Právě výhled tepelné zátěže nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka může pomoci i zdravotníkům.
11: Máme ověřeno, že vlastně za těchto situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
10: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na runway přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
12: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
10: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovali jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Britský populista Nigel Farage se vrací do dolní sněmovny. V doplňovacích volbách obhájil mandát, na který předtím sám rezignoval. Lídr pravicově populistické strany Reform UK získal přes 22 tisíc hlasů. Jeho hlavním vyzivatelem byl komik Jonathan Harvey, který vstupuje jako parodická postava hrabě z tváří popelnice. Ten dostal přes 9 tisíc hlasů.
13: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Clactonu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farážovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Sport.
6: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. Finále v Paříži zvládla za minutu 54,38 sekundy a vylepšila tak rekord šampionátu. Fotbalisté Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy v Istanbulu stejně jako doma podlehli Bešiktaši 0-1. Východočechy tak čeká poslední předkolo konferenční ligy. Do něj postoupil taky Jablonec, který po domácí výhře 2-0 zvítězil taky v lotyšské Rize nad RFS 2-1. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
14: Za tu první půli jsme vlastně domácí do nějaký šance ze hry nepustili. Navíc výborný průnik Lamina vlastně skončil penaltou a šli jsme do dvoubrankového vedení. Tam si myslím, že byla škoda, že jsme nedohráli ten poločas nulou. Ten druhý poločas byl pořád takový, aby jsme byli obezřetní a myslím, že jsme se prostě koncentrovali na tu defenzivu.
6: Ve třetím předkole konferenční ligy čekají Jablonec, skočtí Rangers. Hradec Králové nastoupí proti řeckému Panathinaikosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Neprůjezdná D1 u Poruby a kolona na D1 před Brnem. Dálnice D1 ve směru z Brna do Polska, teď velké komplikace ve sjezdu na Ostravu Svinov. Na 354. kilometru přímo ve sjezdu hoří auto, na místo už jedou hasiči. Je to čerstvé, sjezd je uzavřený a policisté teď právě uzavírají dálnici D1 i na kilometru 349. Tam svádí dopravu na Ostravu Porubu, dál se dá jet po souběžné silnici, najet na Rudnou ulici a poté dál zpět na D1 a pokračovat dál na Polsko. D1 teď ještě jednou na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Stále popojíždí nesouvislé kolony za sjezdem na Rosice, zdržení od kilometru 178 pro kamiony přes 3/4 hodiny. Osobním autem pojedete tento úsek až k D2, aktuálně asi půl hodiny. A silný provoz na D1 i před Brnem ve směru z Vyškova, kolona popojíždí od 201. kilometru, tedy od sjezdu na Slatinu. Zdržení až na 198 hlásíte skoro 15 minut. A před Prahou silný provoz na D7 a také na okruhu obou směrů. U letiště zdržení pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy.
8: Kilometry Jiřího Ješka.
16: Krásný pátek, naladili jste si svůj oblíbený pořad o cyklistice a běhání Kilometry Jiřího Ješka. Srpen je obdobím, kdy se oznamují v cyklistice různé přestupy. Možná jste si řekli, když jste slyšeli neznámý hlas, že došlo k něčemu takovému i na radiožurnálu Sport, ale musím vás uklidnit, Martina Charváta ani Karla Janů nám zatím konkurence nepřetáhla, doufejme, že se to nestane ani dál, ale jeden má dovolenou, jeden je na mistrovství Evropy v plavání, tak u mikrofonu záskok Jan Suchan, ale ten nejpodstatnější muž, ten tady s námi je i dnes, jmenuje se Jiří Ježek a je to nejen hvězda radiožurnálu Sport, ale i naše dobrá duše, tak tě tady znovu rád vidím a vítám.
17: Krásné dopoledne a já tě vítám v mém pořadu, mám s tebe velkou radost, že jsi zaskočil za moje kolegy a vlastně do tohohle pořadu patříš, protože ty seš známý tady v celé redakci, že téměř každý den běháš, tak vítám tě a možná proto jsme zvolili i to téma.
16: No, přiznám se, že to bylo tak trochu na objednávku a na přání, protože když jsem věděl, že to na mě lidově řečeno spadne a jsem moc rád, že to na mě spadlo, tak jsem říkal, Jirko, nemohl by si prosím sehnat hosta, který si s námi bude povídat o běhání.
17: No, protože běhání to je vlastně ten nejjednodušší sport, jo, potřebujete jenom boty, potřebujete mít trochu času a chuť vyběhnout, to my oba máme a má to i náš dnešní host a proto bude radost si s ním o běhání povídat. Naším dnešním hostem je trenérka, propagátorka běhání, která se navíc teda věnuje marketingu sportovních značek. Abych ti něco neubral, tak se podílí na pořádání běžeckých akcí a zároveň a lidem a firmám pomáháš s orientací ve světě podcastů a sociálních sítí. Takhle jsem si to tady připravil. Naším hostem je moje kamarádka Veronika Prety.
18: Já moc děkuju za takovýhle ohromný uvítání a přeju dobrý den.
17: Verčo, kdybys měla v krátkosti vystupovat ten začátek tvojí běžecké cesty. Kdy jsi začala běhat?
18: No, tak já jsem běhání potřebovala ke svým všem sportům.
16: Jaké to byly?
18: No, já jsem jako malá hrála tenis. A od tenisu jsem se trošku jako zkoušela k nějakému aerobiku, ale tím, že nejsem úplně jako pohybově nadaná v tom smyslu jako na ten rytmus, tak mi to nešlo, takže jsem plynule přišla k boxu. A málo kdo to ví, ale já jsem druhá v republice v boxu. A tam se taky běhalo. A teprve pak přišla má běžecká kariéra.
17: Teda v obličeji tě to nepoznamenalo nějak naštěstí.
18: Ale nepoznamenalo. A to je právě to, proč jsem zůstala jako druhá. Já jsem ještě 10 vteřin před tím koncem toho zápasu byla pořád jako první. Pořád jsem vyhrávala. Ale nicméně, já jsem si prostě řekla, že až mi jednou poteče krev z nosu, takže skončím, protože nechci být právě jako... nechci o ten nos přijít. No a jak to přišlo, ta blbá rána, přišla ta krev, tak já tam chvíli stála taková to a říkám, no já to přeci nevzdám, když tam ty kluci, že jo, na mě koukají. No ale prostě byla to rána, která mě stála bod.
17: No ale naštěstí tě přivedla k běhání. Byla to láska vlastně na první, jak se říká, na první kilometr, nebo jsi s tou musela tu cestu hledat díl? Protože boxeři běhají, že jo, pro ten aerobik i pro ten tenis, asi to taky byla součást přípravy.
18: Ten samotný běh, tak to byl paradox, že mi k němu přivedl můj bývalý šéf, který si se mnou šel zaběhat a já jsem tehdy jako úplně, tehdy to bylo takový, jako že on běžel, povídal si a já jsem se snažila povídat taky. Ale vlastně pak jsem ho i dokonce přeběhala, si myslím.
17: A kolik ti bylo?
18: No, tak to už jsem měla dceru, takže to už bylo nějaký rok 2006 třeba.
17: Tak já myslím, že běháš od malička úplně.
18: No tak já jsem jako běhala, ale jenom ten běh, tak přišel až později, určitě.
19: Jenom mě zajímá, když jste mluvila o té krvi ve souvislosti s boxem, tak v běhání nemáte žádný nějaký takový limit, že až poprvé, ne, že bych to chtěl přivolávat, omdlíte, tak se na to vykašlete a zase si vyberete jiný sport, nebo předpokládám, že nějaká ta krev někdy po nějakém zakupnutí asi taky přišla.
18: Tak já teda moc nepadám. Já se jako přiznám, že jsem padla poprvé letos v červnu a to odnesla ruka a ještě ji teďka léčím, ale nicméně vlastně v životě jsem si nic takového u toho běhání neřekla, takže ne, já doufám, jako, že budu udržitelně běhat pořád.
17: A co tě na tom běhání nejvíc baví? Jsou to jako ty ranní tréninky, kdy člověk vyběhne si sám do té přírody, nebo jsou to ty akce sportovní, ať to jsou, já nevím, štafetový běhy typu Vltava Run, kde je tam i ta týmová složka, nebo třeba, já nevím, viděli jsme se kolikrát na tom seriálu Běhej lesy, který je hodně v přírodě v běhání.
18: Hele, je tam toho spousta. Je to samozřejmě ta komunita. Ale určitě je to i to, že i v mém věku, tak se pořád jako dokážu nějak posouvat. A je to jedno, jestli jsou to delší kilometry, je to rychlost, nebo je to úplně něco jiného, ale určitě ta komunita je to první, to, co člověka jako napadne. A ty jsi tady zmínil Běhej lesy. A to je seriál, se kterým já už jezdím jako Teta Verča, která dělá rozcvičky. Ano, to je moje přezdívka, jako Teta Verča, tam jezdím a dělám tam rozcvičky. Jezdím s nima už 11. rok.
17: Já jsem tam viděl trošku i ten aerobik, teda jako na tom pódiu.
18: To jsem vycvičila, to jsem jako za těch 11 let už jsem jako trošku k tomu jako přišla. Ale vlastně ta komunita kolem toho celého seriálu Běhej lesy, tak je fakt úžasná.
17: Co tebe baví, Honzo, nejvíc na běhání?
19: Na běhání? Mě na tom baví hodně to, že je to čas pro mě. Že je to prostě čas, kdy pokud zrovna teda někdo něco nepotřebuje, občas dcera mi zavolá a tím mě vyruší, ale to nemám za zlé. Ale
17: nebo jinak... naše porady redakce posloucháš v příběhu.
19: To mám rád, že prostě člověk zaměstná tu hlavu i nějak trochu jinak, anebo poslouchám podcasty. Pro mě je to prostě ten čas, který já můžu věnovat vlastně, čemu chci se úplně nedá říct, ale že prostě přitom ještě udělám něco dalšího, že tu pozornost dokážu v tomhle ohledu tříštit, poslouchat našeho pana vedoucího, anebo třeba kilometry si občas pustím, desítku Pavla Horváta a běží se to hned lépe.
18: Je pravda, že já jsem vlastně přesně z tohohle důvodu mít takovej ten me time, tak jsem přesně z něho takhle s tím začínala. A jak jste říkal, ty podcasty, tak podcasty, audioknihy, cokoliv. A když to nemám, tak mám pocit, že hrozně prokrastinuju.
19: No ale jak to jde dohromady s tou komunitou? Když jste říkala, že tu máte ráda, když vyběhnete s někým, tak to asi nevyběhnete s někým a nedáte si do uší sluchátka.
18: To ne, ale já mám vlastně částečně, já vedu i běžecký kurzy, tak tam vlastně mít ani taky nemůžu. Máme běžeckou skupinu a tam se člověk věnuje těm lidem. Ale pak jsou chvíle, kdy člověk potřebuje být sám. Já si myslím, že jsem takovej introvertní extrovert, kdy potřebuju i nasát sama v sobě energii, ale strašně ráda ji rozdávám. Mě dělá dobře a to jsou přesně ty věci, kdy třeba já jdu na ty firemní tréninky a já miluju to, když tam prostě přijdu, mám ty lidi kolem sebe a můžu těm lidem nějak pomoct, někam je jako dotáhnout. A to jsou prostě ty chvíle, kdy ten člověk jako si říká, jo, tadyhle to má smysl.
17: A kdy jsi tohle v sobě objevila? Protože když běžec začíná, tak má starosti sám se sebou, jako řeší to, jestli se někam bude posouvat, jestli ho ten příští trénink už bude bolet třeba trošku méně, než
19: a
17: ten,
19: jestli ho to vůbec baví.
17: A jestli ho to baví. A pak najednou jako dospěješ do té fáze, že už seš sama se sebou spokojená a chceš pomáhat ostatním?
18: Tak já si myslím, že to přišlo. Já jsem od roku 2014 začala psát blog Jeden měsíc běžce.
19: A měl to být měsíc a nakonec je z toho 12 let, jo.
18: Ježíš, to je, jako jestli můžu, tak no, já ještě trošičku odbočím. Ono to totiž ten celý blog začalo tak, že přesně. Já, jak jsem jako začínala běhat, tak tehdy jsme jeli na úplně první ročník Vltavaranu. A ještě jak jsi se, Jirko, ježíš, já budu hrozně odbíhat. A ty, Jirko, ještě jak jsi se ptal, co mě to vlastně dává, celý to běhání v té komunitě, tak to jsou přesně lidi, jako jste vy dva. My jsme se taky vlastně poznali v rámci Vltavaranu. A Jirka teda tehdy nám ujel, já mu volala, že bychom s ním potřebovali udělat rozhovor. A on, já už jsem pryč, nebo mi to dokonce možná vzala Soně, jo, to si nepamatuju. Říkám, aha, OK, ty jo. Ale tehdy já jsem začala psát ten blog proto, protože my jsme jeli na úplně první ročník Vltavaranu. Nikdo tady tehdy nevěděl, co to je.
19: No možná nás stále poslouchá někdo, kdo to neví, tak v rychlosti je to vlastně běh skoro od pramene Vltavy až sem do Prahy, do Braníka, štafetový závod, při kterém se vystřídá několik běžců jednoho týmu.
18: Jo, to jsem chtěla říct, že je tam důležitá ta část toho, že je to štafetový, jo, aby si někdo nemyslel, že 360, dneska už 375 kilometrů, tak že běží někdo sám, ale běží už taky, to už je taky jako dneska. No nicméně tehdy to vypadalo, že já v rámci toho tréninku naběhám za rok do toho května úplně nějak jako 1000 kilometrů. Pro mě tehdy nepředstavitelná meta. A nenaběhala jsem to jako do toho Vltavaranu. Ale říkám,
19: někdy v květnu?
18: No a pak jsem si myslela, že to naběhám ještě, že to naběhám o prázdniny. Ale já jsem léta předtím začala podnikat a jako určitě všichni víte, jak to je, že když člověk jako začíná, tak prostě je tam spousta věcí a některé věci jdou na druhou kolej. A já jsem tehdy měla asistentku a říkám, tak to je super, tak já to naběhám přes ty prázdniny. Ale nakonec jsem ty prázdniny věnovala dceři, prostě aby jsme jako měli společný čas a nenaběhala. A po těch prázdninách, tak mě zbývalo 250 kilometrů do té tisícovky. A já jsem věděla, že když to nedám veřejně a neupíšu se prostě ďáblu, že to nedám, říkám, tak jo. A udělala jsem takovou veřejnou výzvu 31.8. 31.8. jsem na základě tadyhletý veřejný výzvy udělala i celý ten blok, všechno kolem něj. A pojďte běhat 250 kilometrů se mnou za měsíc. Já to tehdy...
19: To je slušná meta.
18: No, jako dneska už to není slušná meta, jo, ale tehdy já to běhala dvoufázově. Já ráno šla 5 kilometrů, odpoledne 5, někdy jsem dala 10 o víkendu, někdy 12, ale to bylo jako neuvěřitelné. A vlastně se ta komunita najednou, jako ty lidi se přidali, najednou mi začali lidi pomáhat s nějakým Google Forms, který pro mě tehdy bylo úplně něco, co prostě nepředstavitelného. A tím vlastně vzniknul ten celý blog a já o tom začala psát. A teď se dostáváme k té Jirkové otázce teprve, že já jsem začala psát o tom běhání a najednou jsem zjišťovala, že to těm lidem jako pomáhá. A začala jsem pomaličku dělat různý srazy. A tím to vlastně celý odstartovalo.
17: Takže ty vlastně z té role, kdy vlastně ta komunita pomáhala tobě, se to najednou překlopilo k tomu, že ty si začala pomáhat té komunitě a začala si ji rozšiřovat a tvořit, protože ono je to fajn, lidi rádi sdílej jako trápení někoho jiného nebo jako cestu za nějakým zlepšením u někoho jiného, rádi se na to koukají, rádi fanděj a proto jsou třeba tolik populární podle mě právě tyhle ty štafetové běhy, jako je ten Vltavaran, nebo já dneska právě ze studia odjíždím na Slovensko na běh od Tatěr Dunaju, což je vlastně největší štafetový běh na Slovensku a je to taková obdoba toho
18: ale
17: českého.
18: Ale mimochodem, od Tatěr k Dunaju bylo dřív než Vltava.
17: Jo, no vidíš to.
19: A já se teda přiznám, že já jsem byl srab a že jsem takhle ty veřejně ty výzvy nevyhlašoval, až když se mi povedlo poprvé před pár lety dát tu tisícovku, tak jsem teprv tu dobu jsem to sdílel, protože jsem se bál toho vlastního neúspěchu a selhání. A vlastně to možná může být další téma kilometru Jiřího Ježka s Veronikou Prety, propagátorkou běhání a trenérkou. Vlastně jak to kombinovat časově s rodinou a dalšími povinnostmi, protože já jsem se dostal víc k běhání ve chvíli, kdy už obě děti začaly chodit buď do školy nebo do školky, a protože práce sportáka to jsou kolikrát víkendy, večery, odpoledne, ale za to je někdy volno ráno, dopoledne, takže jsem měl víc toho času pro sebe a od té doby jsem se do toho víc vrhnul, ale samozřejmě někdy člověk pracuje i v té normální pracovní době a ne úplně dobře bývá přijímáno, když se člověk vrátí z práce a teď místo, aby se věnoval dětem, tak obuje tenisky, vezme si sluchátka a vyrazí. Tak pokud nám můžete dát nějaký tip, jak na to?
18: Teď tady půjdu trošku na tenkej led. Vy jste to sám tady trošku jako řekl i, že člověk musí být trochu sobec. A bohužel, a bohužel pro nás ženy, bohu dík pro vás chlapy, tak vy to máte trošičku jednodušší v téhletý roli. Vy opravdu můžete přijít domů na zouty kecky a vyběhnout.
19: A proč žena nemůže?
18: Protože ta žena tak nějak jako automaticky se předpokládá, že se postará o ty děti. Teď i jenom takový to, pohlídáš mi děti, tak už je takový jako to. Takže ta žena to takhle úplně nemá. Ta si musí zařídit hlídání pro děti. Ta musí jako zařídit tu večeři, ta musí se postarat o tu domácnost a teprve tehdy mezi tím někde může jít běhat. Já třeba u svých svěřenců tadyhle to dost často řeším, že najít ten čas pro tu ženu je opravdu hrozně těžký. A teď je ještě těžký se mnou jako s trenérem, protože já jsem jako, já si myslím, že jsem přísná i na sebe a tím pádem jsem přísná i jako na lidi kolem sebe. Snažím se tadyhle s tím pracovat, spíš jako u těch lidí, než u sebe. A pro mě jako třikrát týdně, když někdo vyběhne, tak je takový jako udržovací. To není jako úplně na trénink, ale chápu, že, nebo snažím se to pochopit, že pro někoho, kdo prostě má rodinu, já už mám velkou dceru, já mám 20letou dceru, tak pro mě už je to dobrý. My už se jako nestaráme o to, jestli já si jdu zaběhat, manžel si jde zacvičit nebo něco, protože ta dcera už se o sebe postará. Ale s těma malejma dětma je to hrozně těžký. Takže já si myslím, že pak tam jako buď musí zafungovat právě trošičku to sobectví, anebo že máte tolerantního partnera, který dokáže říct OK, tak si to tady jako rozdělíme. Ty půjdeš dvakrát, třikrát a to samý já, ale většinou to dopadá tak, že ten manžel jde Jirko na kolo, jde na to běhání, jo, anebo si jde zaplavat, nebo si jinak jako vyčistit hlavu. Ale ta žena vždycky má tu větší starost, takže pro tu ženu je to určitě těžší a proto jako já obdivuju všechny. A ty ženy hlavně, který si ten čas na to pravidelně vyhradí.
19: A máte na to nějaký recept, jak na to?
18: No, já bych chtěla říct podnikání, ale ono to není tak jako úplně pravda. Nemám na to recept. Opravdu je to jako člověk od člověka a spíš jako si dáváte do diáře nějaký pevný schůzky, jo, typu jako, že třeba i žena jde na kosmetiku nebo na manikuru a tak, tak prostě si to tam pevně dát a říct si, půjdu tadyhle v ten čas. Samozřejmě pak jsou situace, kdy, já nevím, onemocní dítě, nebo se něco stane. Ale co třeba jsem ještě řešila, tak hodně takový to, má napsaný někdo nějaký trénink a je to třeba nějaký těžší trénink, nějaký intervaly, fartlek nebo něco. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, může to být i hádka s manželem, tak člověk na to prostě jako nemá. Tak je lepší prostě nazou ty kecky, třeba se i jako na chvíli rozejít a pak to rozklusat, protože ono to pomůže.
19: Rozejít s manželem.
18: Tak to funguje, to jako asi jo. Ale ne, jenom se jako rozejít, dát si tu procházku, vyčistit si tu hlavu a on ten běh do toho potom přijde a nebo se prostě člověk vrátí a řekne si, hele, dneska to fakt nešlo.
17: Ale že je lepší aspoň na ten trénink vyrazit,
18: ano.
17: Třeba ho nesplnit jakoby kvalitativně, ale vyrazit na něj,
18: přesně.
17: Protože ta to opakování a ta pravidelnost je důležitější někdy, než jenom prostě jít přesně po těch kvalitách 100%. Toho tréninku, protože když je člověk unavený nebo prostě psychicky rozhozený, tak ten trénink pak stejně nemá tu kvalitu, i kdyby se do něj snažil.
18: A ty to budeš vědět mnohem víc než já. Ty jsi jako profesionální sportovec a ve chvíli, kdy tam ta konzistence není, tak vlastně nepřichází ty výsledky. A pak je frustrovaný ten člověk, ale zároveň i ten trenér, protože i ten trenér chce, aby se někdo posouval.
17: No a dá se nějak trénovat v těch rodinách ta tolerance? Jakože ta manželka se rozhodne, já teda chci začít běhat a teď najednou se poruší takovýto paradigma, ty se budeš starat o děti a já budu vydělávat peníze a najednou jako ten manžel by měl jako ustoupit a říct, jo jasně, já budu rád, když budeš běhat, zase prostě přinese ti to větší psychickou pohodu, budeš jako vyzenovaná a tohle nefunguje, já jsem docela překvapený, že to slyším.
18: Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ty znáš i mýho manžela. A my jsme jako jeden čas strašně tadyhle v tom bojovali, protože jakýkoliv sport, který chceš dělat jako na nějaký úrovni, nebo se mu věnovat aspoň...
19: Jsou to hodiny času.
18: Přesně, tak vlastně můj manžel to ze začátku nechápal. A trvalo nám roky, než jsme si našli ten balanc mezi tím, že já od něj neutíkám. Já jako nejdu z té domácnosti, ale já potřebuju ten čas jako přesně pro sebe. A ve chvíli, kdy ho dostanu, tak pak přijdu domů v dobrý náladě. A třeba i dost často řeším s klientama, protože teď si pojďme říct, že pro spoustu lidí je ohromný cíl uběhnout maraton. Jo.
19: Hlásím se tady.
18: Jo, ať na to fyzicky mají nebo nemají, ale je to jejich cíl. Ale trénink na maraton obnáší spoustu a spoustu času a tím, jak se to blíží, tak je tam fyzická, psychická únava, tréninky jsou náročnější a je to vlastně náročný pro celou tu rodinu. A můj manžel, i když ví, jak to chodí, už to má za ty léta prostě jako se mnou projitý, tak přesně 3 týdny před tím maratonem už začne nadávat. Moc času, moc tamhleto, moc tadyhleto a už se začneme dohadovat.
17: Já pro naše posluchače dodám, že manžel Veroniky Pretty, Marko, je Ital a takový ten pravý Ital. Tak tam to paradigma té rodiny, že manželka se stará o děti a vaří, tam je ještě větší, ne?
18: Ne.
19: Létají talíře?
18: Hele, létali z jeho strany. Já jsem si to jednou taky vyzkoušela. A rozbila jsem jeden talíř a nic. Tak jsem zkusila druhé. A když jsem rozbila třetí a vlastně ten vztek nepřecházel, říkám, vlastně už to nikdy neudělám, protože škoda to vůbec talířů. Nemá smysl. Jako jo. No, takže, ale ne, u nás jako nevládne tadyhle to, jakože já si myslím, že teď už jako je u nás jako klid, muselo si to všechno samozřejmě sednout. Ale opravdu jako ve chvíli, kdy ten člověk jako já mám jako práci a vlastně spoustu koníčků. Já prostě miluju lidi kolem sebe, ale jak jsem říkala, potřebuju i ten svůj klid. A vlastně ten klid si nacházím v té práci. No a tím, jak on si jako myslí, že jsem strašně rozlítaná, protože samozřejmě všechny ty akce padají na ten čas, kdy on je třeba jako doma, ale když on pracuje, tak zase třeba já taky pracuji a pak prostě se míjíme. Tak samozřejmě chápu, že on by chtěl taky ten čas pro sebe. A on vidí, že já tu energii dávám těm lidem kolem něj a pak jako ubírám o ten čas jeho.
19: Běžecká trenérka Veronika Pretty je hostem Kilometrů Jiřího Ježka.
8: Kilometry Jiřího Ježka.
19: Můžeme se dostat zase trochu dál, když se bavíme o tom, že vy připravujete spoustu nadšených amatérských běžců, jako jsem třeba já, Jirka to je profík, to je úplně jiný případ, ale co děláme špatně my, hobíci?
18: Tak jako jeden z nejzásadnějších problémů je to, že na začátku to ty hobíci chtějí urvat. Že běhají strašně rychle a velký vzdálenosti. A místo toho, aby se připravovali na kratší závody, tak většinou jdou rovnou jako z nuly na ten maraton právě.
19: Je to nějaká psychologická hranice, prostě ten maraton, že to tak zní, že to prostě není jen tak, že člověk nazuje kecky a uběhne si nějakou 5-10?
18: Určitě. Hlavně u toho maratonu, tak vlastně člověk, řeknu to jako blbě, pokud chce nějaký čas, tak jako musí rychle běžet. Ale u toho maratonu vlastně je to taková vzdálenost, kterou ne každý úplně dá, ale vlastně ji nemusí úplně uběhnout. Jo, měl by, to jako by měl, ale spousta těch lidí do toho jde, že jako Zátopek, že jo. Prostě Zátopek běhal maratony. Takže když já jsem jako ten Zátopek, uběhnu ho taky, tak pro ty lidi je to

0: aspoň jako budovali tu rychlost a do toho maratonu jdeme až příští rok. Mám tam svěřence, který taky, to už je teda jako starší pán, a já trénu teda víc ženský, ale zrovna tadyhle ty dva mě napadají. A to už je starší pán a taky je pro něj hrozná meta ten maraton. A teď jsme řešili, jestli půjdeme znova do toho maratonu anebo jenom do půlmaratonu. A já mu říkám, hele, zkus jako přemýšlet. Jo, prostě víš, jaký zdravotní problémy tam byly, co se stalo. A hlavně on stával v těch 50 letech. Tak pojď radši trénovat na nějaký pro tebe rychlejší půlmaraton, než jako se tady jako trápit na tom maratonu. Maraton se běhá nohama, ale vlastně trénuje se na něj celý život. Hmm.
1: A jaký chyby, když se budeme bavit o těch už zkušených běžcích, jaký chyby dělají ty zkušení běžci, který běhají dlouhodobě, ale přesto jako na nich máš pocit, že nějakým způsobem si jako škodí.
0: Já si myslím, že dost často a takhle u těch zkušených už si nemyslím, že se tam škodí, ale myslím si, že dost často všichni jako podceňujeme stravu, podceňujeme výživu přímo u toho, u té aktivity, u toho maratonu, hydrataci, no a úplně nejpodceňovanější věc je regenerace. Tam jako je spousta těch, prostě všichni trénujeme do zblbnutí, vlastně do vyčerpání všech sil a na tu regeneraci nám nezbývá čas.
1: K tomu tak, se hlásím.
2: No tak to se myslím, že můžeme přihlásit vlastně skoro snad všichni, kdo běháme, kromě tedy pár vzorných. Já taky vlastně regeneraci, pokud se nepočítá spánek, tak skoro neznám. Tak pokud byste mě nebo i ostatním mohla poradit, Veronika Pretty je určitě na to povolaná, tak co bychom měli a jak často dělat tak, abychom tomu tělu dopřáli to, co potřebuje?
0: Tak já se vždycky jako ptám i na tom běhej lesy, jako kdo se protahuje, jo? Buď jako i před, anebo po. Hmm. Tak Jirko, co ty?
1: No, já se protahuju tak jednou za tři běhy po běhu.
2: Já myslel tři roky.
1: Ne, jednou za tři běhy, protože vím samozřejmě z té cyklistické kariéry, jak je ten stretching důležitý a jak je vlastně důležitý start té správné regenerace hned potom se protáhnout. Ale nedělám to vždycky, protože zase samozřejmě všichni máme málo času, já doběhnu a většinou s jazykem na vestě skočím do auta a jedu někam, kam mám, jenom abych si zaškrtnul ten běh, že už ho mám splněný. A místo toho, abych radši třeba ubral jeden kilometr z toho běhu a věnoval ho té regeneraci, tak radši doběhnu tu svoji desítku, pak skočím do auta a někam jedu a pak večer zjistím, že mě strašně bolej nohy. Že?
0: Aha, Honzo, předpokládám, že vy taky.
2: Jo, já jako občas si zacvičím, protože já jsem měl před pár lety problém s vazem v koleni, takže jsem od té doby docházel na fyzioterapii, takže mám nějaké jako cviky, koleno naštěstí teď teda drží, ale měl jsem pro změnu zase trouble s třísly, což souvisí s fotbalem, ale tak mám nějaké cviky, tak se snažím aspoň jednou za čas nějaké to cvičení zařadit do toho tréninkového programu, ale není to tak často, jak by to mělo být.
0: Takže já bych určitě zařadila protahování, zároveň jako i v rámci té regenerace, tak po doběhu, tak doplnění sacharidů, částečně teda i nějakých bílkovin, ale ty sacharidy jsou tam primární, protože musíte doplnit ty glykogenové zásoby, které jste v rámci té aktivity vyčerpal. Skvělý by byly masáže, přesně, pravidelná fyzioterapie, spánek je důležitý. Je toho spoustu, ale vlastně to protažení by tam aspoň mělo být, aby tam vlastně se zvýšila pořád ta pružnost toho celého těla, těch šlách.
2: Jak moc důležitá je třeba taková běžecká abeceda, aby člověk zařadil do tréninku?
0: Tak záleží, co běžíte. Pokud si jdete vyklusat, pokud jdete na nějaký jako volný běh, tak vlastně to ani není třeba, ale potom u těch jako rychlejších tréninků, kde jdete do rychlosti, tak samozřejmě to zahřátí v rámci té běžecké abecedy nějakého dynamického stretchingu, protože je dynamický a statický stretching. Dynamický je právě, tam zařazujeme i tu abecedu a ten statický, tak to je právě to protažení po tom běhu, kdy už jako natahujete všechny ty svaly a ty šlachy. Takže ve chvíli, kdy jdete na rychlej trénink, tak je to důležitý v rámci prevence zranění.
1: Tak a teď se budeme bavit o tom, co trápí právě třeba ty zkušený běžce a nebo ty, který už běhají dlouho. A je to rozdíl od těch, kteří začínají. Protože ti, kteří začínají, ty mají problém s motivací, že jim chybí ta motivace. Že prostě jako někdy si řeknou, že ten trénink bolí tolik a ještě nejsou v tom zaběhnutým vlastně koloběhu, že prostě tu motivaci potřebuju. Tak těm tak motivace chybí, ale ti zkušení, jako jsem třeba už dneska já, tak

0: My máme tý motivace až moc. Tak kde se dá najít ten balanc, jako, aby nás ta motivace nezabíjela, jakože musím jít a i když jsem unavený, i když to tělo, i ta hlava vlastně ví, že dneska bych si měl dát volno, tak stejně půjdu.
1: Hele Jirko, já bych ti na tuhle otázku strašně ráda odpověděla, ale vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří se extrémně přetěžujou a myslím si, že i třeba, a právě, já jenom jako nechci, aby to vyznělo, já si jako nepřipadám stará, jo, já si myslím, že je mi pořád jako 20, ale myslím si, že fakt jako i my ženy, tadyhle v tom věku, a jako samozřejmě to máte i vy pánové, ale vidím kolem sebe spoustu žen, který v mém věku, nebo o něco mladší, o něco starší, tak najednou se utrhnou ze řetězu. A teď jako se bavím i třeba o zkušenějších, mají trenéry, všechno. A ten trenér je možná ta brzda, která by tě měla zabrzdit, která by měla říct, že se podívá na ty výsledky a řekne, hele, teď už tady máš prostě tadyhle ty hodnoty a měl by si třeba dávat jako pozor, jo, nebo prostě tady by si opravdu měl mít den volna. A je to strašně těžký. Já mám svěřenkyni, mladou holku, která běhá celý život. Je to úžasná běžkyně, prostě základy atletický. Takže je to tam i jako vidět. Ale ona je nezastavitelná. Jo, má partnera, který taky trénuje. Je to ultramaratonec, jezdí spolu na kole. A teď prostě na kole dálky, v běhu dálky. A teď jako jí udržet. A přesně já jí chápu, jo. Prostě je to super. A neudržíš. Neudržíš, prostě můžeš jako doporučovat, můžeš jako říct, hele, tady už by to chtělo jako nějaký aspoň jako regenerační běh, nebo prostě na den se zastav, ale šup, ona si tam šoupne posilovnu. Hele, já si myslím, že a teďka ještě přesně, chlapi kolem 50, jo, já to vidím i třeba, já mám taky trenéra, protože já zase nad sebou potřebuju přesně ten bič. Já jako sama bych se jako takhle nevyhecovala k nějakým tempům, protože člověk je z podstaty línej. A on má taky svěřence. A ty kluci, přesně jak se dostanou do toho tempa, tak prostě jdou. Jo, a tím, že říkám, oni to mají jednodušší, že prostě řeknou doma, mámo, já jdu běhat. Jo, ahoj.
0: Tak ještě s tím, jako obdivujte mě, jdu
1: přesně,
0: běhat.
1: Přesně, ano. Tak je to nezastavitelný. Jirko, jako řekni mi, zastavil by tě někdo?
0: No nezastavil právě, ale ne. Cítím, že to je problém. A jako já jsem třeba měl trenéra, jako mýho trenéra, zdravím Viktora Zapletala, který mě trénoval vlastně tu druhou polovinu mý cyklistické kariéry a s ním jsem zažil ty největší úspěchy. Tak on vždycky říkal, že jeho největší práce je mě jako sundavat z toho kola.
1: Hele, buď máš lidi, který hledají výmluvy, a pak máš lidi, kteří prostě je nehledají a jdou jenom prostě za tím cílem. Ale většinou teda ono je potom zastaví nějaká bolest někde.
0: No, ano.
1: A to potom, a takhle, bolest je nepřenositelná. A dokavať si člověk tu nějakou bolest jako nezažije, že se mu něco stane, tak do té doby je nepoučitelný. A můžu já ty zkušenosti mít, můžu jim to předávat, ale dokavať se opravdu něco nestane, tak na sebe nedají pozor. A vrátím se, vím, že jsme se bavili o těch sportovcích, který už něco mají za sebou, ale dost často se mi stává, že právě u těch lidí, který začínají v pozdějším věku a teď jako prostě bavím se 40, 45, 50, tak my celoživotní sportovci známe tu bolest. Víš, kdy tě bolí něco prostě jenom jako, že jsi přetíženej, ale kdy už se něco děje v tom těle, což tadyhle ty lidi nemají. Takže oni opravdu tím, že jako v 50 začnou a prostě teď jako ze sebe dostanu úplně maximum a teď ze mě bude právě ten zátopek, tak oni jedou i přes tu bolest, jo, a pak právě měla jsem svěřence, on se přestěhoval a on šel prostě přes bolest holení a neřekl mi o tom, jo, protože prostě jako jsem chlap a asi jako ne to, no a on už si nemohl ani stoupnout, jo, na tož běhat, ale on to s náma šel rozběhat na kopce a to bylo poslední, co udělal na 3/4 roku.
2: No, mám podobný příběh. Mým kamarádem je vodič těch událostí půlmaratonu a maratonu Tomáš Burda, třeba nás poslouchá, tak ahoj Tomáši.
1: Taky zdravím, Buryho.
2: No, vy se vlastně znáte z Běhej lesy, tak my spolu hrajeme fotbal a Tomáš si prostě uhnal únavovou zlomeninu holení, protože přesně on každý den, kromě pondělku, kdy hrajeme ten fotbal, tak běhá a měl před sebou bostonský maraton poprvé ve své kariéře, tak se na něj prostě připravoval a nedbal toho, že ho něco bolí, až to dopadlo tak, že on uběhl ten bostonský maraton prostě s únavou, zlomeninou, holení kosti a pak teprve s tím začal něco dělat. A tím mimochodem skončila asi po 13 letech jeho série, kdy nevynechal jediný zápas fotbalu.
1: Přesně. No. A on si to vlastně, to poslední, co zaběh relativně tak nějak, tak byly právě Běhej lesy na Karlštejně.
2: No, tam si to možná i trochu...
1: Tam to skončilo, no.
2: Tam si to možná trochu i udělal.
0: No tak teď jsme trošku pokárali zkušené běžce. A když se vrátím na začátek té otázky, ti běžci, kteří začínají a častokrát se stane, že po tom, co najednou přijde ta první vlna té únavy, nebo první nějaká třeba komplikace v práci, která je zastaví a trošku jim naruší ten pravidelný trénink, tak s tím běháním skončí. Prostě najednou si řeknou, hele, tak to asi není pro mě. Tak co by si poradila, nebo co radíš jim, jak si udržet tu motivaci na tom začátku, kdy je to vlastně nejtěžší? Kdy se člověk teprve rozhoduje, jestli jako se tomu běhání bude věnovat?
1: Hele, samozřejmě motivace může být, když uběhnu tadyhle, to něco si koupím. Ale za mě je důležitý právě přesně najít jako takový ten balanc mezi tím, kdy tomu budu věnovat ten čas, protože je hloupost. Vlastně na začátku říct, budu běhat 5x týdně. Ale na začátku fakt stačí, když jako vyběhnu 2x týdně. A nemusí to být ze začátku ani běh, ale opravdu to může být indiánský běh. Takže začít jako opravdu pomalu. A u těch začátečníků je hrozný kouzlo v tom, že oni strašně rychle dělají ty pokroky. Naopak právě u těch lidí, kteří už běhají dlouho, tak vlastně ty vteřiny jsou strašně těžký potom dosáhnout. Takže já bych jako začala pomalu, aby jako i pomalejš přicházely ty úspěchy. A když ten člověk, když si třeba i najdou toho trenéra a ten člověk jim dokáže postupně tadyhle to jako dávkovat, tak vlastně oni tu motivaci nestratí, protože půjdou jako postupně. Když na začátku udělají nějaký rychlej pokrok, tak vlastně dobrý a pak jako už to bolí. Protože pojďme si říct, že jakýkoliv sport, který vy chcete dělat, tak bolí pořád, když ho chcete dělat líp a líp. Jo, pořád budete běhat rychlejší intervaly, pořád budete jako běhat, třeba budete chtít běhat kousek dál, jo, ne, jako do nekonečna, ale já bych si jako, pak bych si našla parťáka nějakýho, se kterým to můžu sdílet, klidně i nějakou facebookovou skupinu, dost často je probíraná facebooková skupina běžci, kde prostě se spousta lidí tomu směje, ale pro ty lidi je to motivace. Tam dát opravdu jako tu fotku, hele, já jsem uběh 5 kilometrů, já jsem uběh 10. Jo, pro spoustu lidí je opravdu ta meta, i třeba u toho maratonu potom, jo, fakt mít tu medaili na tom krku. A mně se loni stalo, já jsem loni nemohla běhat Běhej lesy, protože byla jako blbej časový harmonogram a já jsem se nedostala na start. Díky tomu, že jsem teda ta teta Verča. A já jsem pozorovala, jsem si sedla po té rozcvičce, jsem si sedla do toho cíle a pozorovala jsem ty lidi. A mě se zrovna jako, znova se mi valí slzy jako do očí, protože tam dobíhají lidi a oni opravdu vypadají, nebo jako tam na nich vidíte v tom obliči, oni si myslejí, že běžejí tu olympiádu, že jí doběhli a dobíhají s manželama, s dětma, s kamarádama, opravdu mají ty ruce nad hlavou. A ať si o tom může někdo myslet cokoliv, že prostě a co, oni se vystavujou z medailí. Tak prostě ta emoce, kterou oni tam mají, tak to je to, co ty lidi motivuje v tom pokračovat.
2: Musím říct, že mě vlastně málo co štve víc, když se někdo vysmívá vlastně komukoliv za jakoukoliv vzdálenost, za jakýkoliv běžecký výkon, protože prostě je super to, že se kdokoliv dokope, i když jsou to v uvozovkách, pardon, blbé 2 kilometry, 5 kilometrů v tempu 6:30 na kilometr, jako klidně, ať každý dělá aspoň něco pro svoje zdraví a jestli zvládne půlmaraton za 2,5 hodiny, ať ho zvládne za 2,5 hodiny, je to lepší, než sedět doma na gauči a dívat se na televizi.
0: Je běhání pro každého?
1: Já myslím, že jo.
0: Já si totiž myslím taky a já teďko, jak jsem skončil s tou cyklistikou, jako s tou závodní, ale pořád na kole jezdím, a mluvím s těma ostatníma cyklistama, tak hodně velká část těch cyklistů nebo lidí, kteří celý život jezdí na kole a třeba na něj najednou nemají čas nebo z nějakého důvodu třeba se bojejí jako na silnicích a říkají, ale já už tolik nesportuju, já už tolik nejezdím, protože třeba přesně bojím se v provozu, nemám tolik času, abych jezdil 3 hodiny na kole a já říkám, tak začni běhat, jo. Podívej se, já běhám, stačí méně času. Stačí i půl hodina, já jsem dneska třeba ráno fakt nestíhal, protože jsem si balil na ten běh od tatě Dunaju, tak jsem běžel 6 kiláků, ale jako co, jako pohodě, jako běžel jsem. A tak říkám, běhání pro každýho. A většina z těch lidí, kteří neběhají, tak říkají, mě běhání nebaví a já bych prostě, já na to nemám tělo postavený. Já právě si říkám, že to tělo mám všichni stejný. Jo, že...
1: Hele, mě do kurzu vždycky přijde jeden člověk, který řekne, nenávidím běhání a proto jsem tady. Jo. Vždycky tam je, jako někdo je, a jestli mě poslouchají lidi, kteří tam byli nebo kteří se tam chystají, tak to fakt uslyšej. Ale tak vždycky tam přijde a většinou to jako zlomíme a je tam právě ten faktor toho týmu. Tý komunity těch lidí, kteří se tam navzájem podporují. Jeden napíše do skupiny, mám vždycky WhatsAppovou skupinu k tomu, jeden do skupiny napíše, mám odběháno. A všichni jako to pak jako následujou. Ale jako já vždycky říkám, já tady nejsem proto, abych vás učila mít běhání ráda. Já jsem proto, abych vám ukázala, jak to můžete dělat. Ale já jsem pro, aby jako každý nemusí běhat. Ale ať dělají sport, protože ho mají rádi. Jo, já dokavať budu moc dělat jakýkoliv sport, budu ráda. Dokavať budu moc běhat jako tak super, ale když nemůžu, tak mám brusle, mám beach volejbal. Já jako bych si našla vždycky nějaký sport, který bych jako dělala. Ale jde o to, že pojďme dělat věci, které nás baví.
2: Povídáme si v kilometrech Jiřího Ješka s Veronikou Prety, což je trenérka, propagátorka běhání, a těch funkcí bychom našli ještě celou řadu.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
2: Nevím, jestli nepíchnu trochu do vosího hnízda s touhle otázkou, když jste běžeckou trenérkou, ale co říkáte a co si myslíte o těch vlastně aplikacích spojených s hodinkami, které už nabízejí dneska na základě umělé inteligence různé tréninkové plány? Mně musím říct, že se to celkem osvědčilo, nebo že jsem s tím byl spokojený minimálně vlastně v tom úvodu, kdy jsem se poprvé nějak systematičtěji chystal na půlmaraton a vlastně přečilo to moje očekávání vzhledem k tempu, které jsem byl schopný běžet, a vlastně teda přečilo to moje očekávání v úvodu s tím, kolikrát musím týdně běžet, protože já přesně byl ten, kdo chodil třeba třikrát týdně, klidně 10-15 kilometrů, s tím jsem neměl nějaký zásadní problém, ale bylo to v podstatě pořád to samé, což nejenom vy jako trenéři, ale i tihle umělí trenéři dokáží vymyslet tak, že se právě střídají tempa, že se střídá vzdálenost a tak dále. Tak co vy na to?
1: Tak já jsem kdysi dávno jako zkoušela trenéra přes Garmin. Musím teda jakože říct, že dneska už je to trošku někde jinde. Smáli jsme se, má kamarádka zkušenost s trenérem Gregem na Garminu. Vždycky se tomu smějeme, jaký jako přesně zadával tempa, jaký tam pěkně dával za uši, peskoval. A já si jako myslím, že v dnešní době AI, tak vlastně se to strašně posunulo a není to vůbec špatně. Jo, každý nemusí mít osobního trenéra. Já dokonce už teďka vidím právě, jak spoustu lidí kolem mě má osobního trenéra, a já si říkám, jako na co? Šlapu si trošku jako do svého písečku, do svého biznisu, ale na druhou stranu jako třikrát týdně vyběhnout není přeci nic špatného. Ale v těch aplikacích už je to dneska jako vymakaný. Znám lidi, kteří běhají s aplikací jako Rana, což je vlastně ve Stravě, jsou strašně spokojení. Takže jako za mě, proč ne? Proč to nevyužít, když ta možnost tady je? Znám lidi, kteří svý tréninkový plány konzultujou s AI, a vlastně je to taky jako dobře, protože je to zase jiný pohled. A ve chvíli, kdy tomu člověkovi to dá nový impuls k tomu běhat jinak, najít v tom právě zase to potěšení, když se dostane právě do toho, kdy ho to přestává bavit, tak já si myslím, že je to úplně skvělý.
0: A teďko ty aplikace, které sdílí ty tréninky, ať je to Strava nebo Garmin, nebo právě i třeba některé ty facebookové skupiny, i vlastně tvoje WhatsAppová skupina. Není to trošku dvousečný v tom, že to lidi nutí se přetěžovat, protože když tam vidí, jak všichni ostatní byli dneska, já nevím, oběli 60 kilometrů na kole, nebo každý má desítku odběhanou a já ještě nic, tak mě to donutí prostě se zmáčknout, tak pro někoho to může být dobrá motivace, ale pro někoho to může být i cesta k tomu přetížení.
1: K tomu,
0: ne?
1: Peklu. Já s tebou souhlasím, a to je právě to možná, proč je dneska takový rozmach toho, chci uběhnout ten maraton. Protože vlastně ten kluk tamhle vedle z kanceláře, tak on ten maraton uběh, a proč bych nemohl já? Jo, akorát, že nevidíme, že i ten kluk, který třeba může mít jako nadváhu, tak celý život nějakým způsobem sportoval, a teďka se něco stalo, proč tadyhle to má. A já, který jsem celý život nesportoval, tak já prostě to musím uběhnout, když mám o 30 km méně než on. Je to dvousečný, na druhou stranu, jako je to se vším. Jo, prostě
0: je to
1: člověk...
0: jak ty sociální sítě obecně, že jo, že někoho můžou k něčemu motivovat, ale víc lidí spíš z toho má deprese, protože mají pocit méně cennosti, když vidí, jo, že já nemám ještě tady auto za 10 milionů a vilu na pobřeží ve Španělsku.
1: Musíš si najít tu svoji bublinu. A já třeba se já se jako neumím porovnávat s těma lidma. A nikdy jsem nevzhlížela, jasně, když jsem byla malá, milovala jsem Andrého Agassiho, Steffi Grafovou, měla jsem jejich plakáty. Ale vlastně, jak jsem dospěla, tak já nemám idoly v těch lidech, se kterýma se nemůžu srovnávat. Takže já se třeba strašně ráda srovnávám s holkama, který mají rodiny, který jsou na tom jako třeba i sociálně stejně jako já. Tadyhle s těma lidma já se jako srovnávám. A tam je bohužel to, že spousta lidí tadyhle to nemá a sledujou to taky. Mám kamarádku, která neustále na tom visí. A proč tadyhle ta holka, která když začala běhat stejně jako já, běhá rychlejc? Jo, a to nikdy jako člověk jako nemůže jako vědět, co zatím je. A pak z toho mají fakt jako ty deprese, stejně jako z těch sociálních sítích jako obecně. A srovnávej se s tím, jako z toho, jako s těma lidma, který máš ty jako...
0: Takovýhle deprese má polovina profesionálního pelotonu, který chodí za svýma trenérama. Proč nejezdím tak rychle jako Pogačar? Jako tady Pogačar.
1: Dobře, ale vy jste jako v jiný situaci. Jo, my jsme běžní lidi, běžná populace.
0: Já už jsem taky běžný člověk.
2: No, ale nejseš už, Jirko, ne,
1: no, ty už ale vždycky za sebou budeš mít tu kariéru, ty už za sebou budeš mít ten trénink a ty už se nemůžeš srovnávat s těma lidma. Jako to je to samé, jako když si Schumacher říkal, že nerad jezdí na normální silnici, protože ty lidi neumí řídit.
0: A tebe to motivuje, Honzo, tyhle ty věci? Nebo máš tak silný sebevědomí, že to nesleduješ?
2: Já musím říct, že mě samozřejmě potěší, pokud já teda nejsem na Stravě, ale třeba na Garminu, a pokud třeba nějaký trénink se mi povede a vidím, byť samozřejmě ty lidi, ty kamarády mám rád, ale když se mi povede třeba o něco lépe než jim ve stejný nebo podobný den, něco takového srovnatelného, tak mě to samozřejmě potěší. A naopak, když jsem ne tedy oproti Tomáši Burdovi, ale jinému spoluhráči z Hanspolky zaostal v půlmaratonu o 14 sekund, ale nebylo to, že bychom běželi vlastně vedle sebe, ale já jsem startoval o 2 minuty dřív, takže jsem ho ani nikde kolem sebe neviděl a pak jsem zjistil 14 sekund, tak to mě jako naštvalo, ale jsem dalek tomu, abych z toho měl deprese, to tady jako rozhodně nemám. No.
1: Víte, co mě baví sledovat vlastně tady na těch jako běžeckých sociálních nebo sportovních sociálních sítí? Jsou tam mezi nima lidi, kteří umějí perfektně ty svý tréninky okomentovat. A vlastně už názvy tomu dávají takový vtipný. A to je vlastně super. To je to, co mě na tom jako se říká, Ježíš, kéž bych já uměla taky takhle tohleto. Jo, a spíš jako radši sleduju něco vtipného, něco takovýhle, než abych se trápila tím, no tak jako dobrý. Ježíš, a můžu říct taky ještě historku, co mě třeba co mě teďka jako napadla právě tadyhle s tím srovnáváním a s tím, jako, že člověk jako se honí za něčím. Jo. Tak nemyslím si, že bych jako byla tlustá, ale každá ženská má, že potřebuje schodit. Potřebuje schodit 5 kilo. Má to každá. Jo. A teďka jako kolem mě, tím, že já už jako mám dávno těhotenství jako za sebou a je kolem mě jako spoustu mladých, jako těhotných, relativně, a potom už i po porodu ženských. Tak já si vždycky říkám, tak já do té diety půjdu s nima, protože oni teďka to. No a oni normálně to dokážou to schodit a já jsem furt na tom svým. Jo, takže tam se jako srovnávám, ale jako prostě můžu se srovnávat pořád a nejde to tak.
2: Ještě bychom mohli na, teď už musíme říct závěr kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Pretty, zmínit jednu možnou motivaci pro někoho, třeba někdo neví, kudy by mohl běhat a mě zaujalo na vašich stránkách jeden měsíc běžce, že tam máte i opravdu řadu těch různých tras po celé České republice, máte to rozdělené hezky po jednotlivých krajích, tak jaká trasa je tou vaší nejoblíbenější?
1: Záleží. Jako fakt záleží. Já mám jako takový ten na ty běžní tréninky, tak jako tam je jako dobrý. Já mám jako ráda, když vím, jako kolik to měří, přesně jak Jirka má tu desítku, tak přesně vím, tady je kilometr, tady druhý, jo, tak to je to. Ale já miluju hory. Já opravdu miluju kopce, i když je to jako složitější, jako je to těžší, ale taky se dají naučit, taky se dá jako je vyběhat. A já prostě, i když jdeme jako do hor na nějaký hike, tak já, mně přijde ta chůze zbytečná, že je to moc dlouhý. A nejkrásnější jako je, když běžíte někam do kopců a vyběhnete a máte ten výhled. Takže
2: to je jaký, odměna prostě.
1: To je taková odměna, přesně. A proto ty trasy, které já na těch stránkách mám, tak jsem je začínala, nebo jsme je začínali dělat s mým tehdejším běžeckým parťákem Davidem, tak aby jednak jako byly v těch kopcích, aby to bylo trošičku jako náročný, ale zároveň, aby se člověk někam jako podíval. Já třeba miluju u nás Zbečno. Mm-hmm. Jo, to je kousek jako od nás, Zbečno. Ona i ta Šárka jako tady v Praze, tak je jako nádherná. Takže těch běžeckých tras, jako který jako je spousta. Svatojánský proudy.
2: Ale pokud se někdo bojí kopců, tak musím uklidnit, že jsou tam i rovinaté. Mě třeba zaujala, protože jsem ze Zbraslavy, tak je tam ze Smíchovského nádraží na Karlštejn. Samozřejmě závěr už úplně rovina není, ale valná většina je v podstatě podél vody, takže kdo není takový kamzík jako Veronika Perty, tak si určitě taky vybere.
0: A máš tam takový ten pocit, jak vyběhneš na ten kopec, takový toho Rockyho, jako jak roztáhneš ty ruce a podíváš se do toho kraje. Přesně. A jsi na sebe pyšná.
1: Přesně, jo. A to jsme teďka připomněl, to je další věc. Já když zbíhám k nám jako zpátky tam, kde bydlím, tak tam je takový, jako je to z kopeček dolů, takže už jako je to, já nevím, 800 metrů před tím, než doběhnu domů. A po pravé straně je křoví. A já dost často běžím a s tím křovem si plácám.
0: A to já taky dělám.
2: Já jsem se teda odlekl, k čemu to křoví.
0: Ne, ale já to taky dělám, že si někdy jakhle plácnu s větvičkou nebo s něčím. Ale to je vlastně daný tím, že běžím sám většinou,
1: ano.
0: Protože to vyhledávám, ten běh sám, ale jako najednou má člověk pocit, že by to chtěl s někým sdílet.
2: No mimochodem, Jirko, když jsme u tohohle tématu, tak pro mě vždycky obrovskou motivací a mám dojem, nekontroluji to na hodinkách, ale myslím, že bych to dokázal vypozorovat, že když proti mě někdo běží a pozdravíme se, já prostě zrychlím. Sice třeba nepatrně, ale zrychlím a udělá mi to velkou radost. A naopak teda, když někdo dělá, že mě nevidí, tak to teda někdy v duchu a někdy i nahlas zakleju.
0: No.
1: Já teda ještě tady k tomu zrychlení. Jak my běháme ženský sami, tak občas se stane, že prostě přesně jdeme nebo běžíme kolem někoho, kdo nám není sympatický, tak takovou jako radu. Těsně než ho doběhneme, tak si před ním jako zpomalit a kolem něj jako zrychlit. No. Jo, že člověk jako nabere síly a pak jako ho obíhá už s tím, že zase běží o trošičku rychleji.
0: Že ho střihneš prostě.
1: Přesně.
2: Tak to je vlastně jako aspekt, který my muži asi přece jenom neřešíme, viď, Jirku?
0: Ne, to ne, tohle neřeším. Ale naopak jako zase třeba mám radost na těch běžeckých akcích, ať to jsou závody, i ty štafetový, ale nebo třeba jednorázový závod, kolik běhá holek a jak je, a pro mě, pro chlapa je hrozně hezký, jak je nádherný to oblečení. Není to nic sexistického, ale naopak, je to strašně slušivý. A já si myslím, že pro ty holky to musí být jako skvělá motivace i třeba si koupit něco hezkého na sebe.
1: Já teď řeším jedno jako vlastní reelsko. A vlastně závěr v něm bude, že nemůžeme každý být olympionik, ani Emil Zátopek, ale všem nám to může slušet.
2: No. A já mám obrovskou radost, když se člověk vydá v takovém tom ideálním počasí, to znamená, že nesmí být ty třicítky, ale zase ne chladno, déšť a tak dále. Když se člověk vydá třeba po té vltavské cyklostezce, takže tam vidí, jak já říkám, starý, mladý, tlustý, tenký, že prostě lidi se hýbou a to je, myslím, to nejcennější.
1: Mě tohle to strašně bavilo za covidu. Že najednou ty lidi, kteří byli zvyklí být doma, já vím, že spoustu lidí to iritovalo, ale mě ne, ale najednou se zaplnili cyklostezky, najednou lidi byli venku, protože nemohli do obchoďáků a tohle to bylo úplně úžasný.
0: Pomáhá to, když spolupracuješ třeba s těma sportovníma firmama, tak právě ty komunity a vlastně ta sdílená radost toho sportu a z pohybu a vůbec nemusí jít o výsledky, fakt jenom z toho, že každý den nebo obden prostě se zvednu a něco jdu dělat. Je tohle dneska vlastně největší gro toho sportovního marketingu pro ty sportovní firmy?
1: 100%, když se podíváš jenom tady po Praze, tak vzniká spoustu jako social runů, kde je to dneska i jako seznamka. A já jako na jednu stranu já už bych se jako nechtěla vrátit do těch jako mladých let, protože si myslím, že teď se mám fakt jako dobře. Ale na druhou stranu, dneska ten sport i pro ty mladý lidi je úplně něco jiného, než jsme měli my za nás. A to si pojďme říct, že za nás se o mezi dopoledním a odpoledním vyučováním šlo do hospody. Jo, prostě bylo to úplně jiný. Ale dneska opravdu tadyhle to, tak ty lidi jdou sportovat, mají úplně jiný ambice a vidějí svět úplně jinak. Takže za mě jo.
0: Je to pro ně vlastně součást nějakého fyzického prožitku, kterých je dneska strašně málo a při kterým se vlastně mají šanci potkat.
1: Ano.
2: Blíží se nám k závěru kilometry Jiřího Ješka dnes s běžeckou trenérkou Veronikou Pretty, tak máme šanci na zhruba minutové poselství, které byste dala ať už běžcům, anebo těm, kteří o tom, že začnou se hýbat, teprve uvažují.
1: Já jsem to tady říkala několikrát a chci, aby to padlo jednou, aby to padlo na úrodnou půdu. Nemusíte běhat, ale fakt sportujte. Najděte si sport, který vám bude dělat radost, ve kterém se budete cítit dobře a hlavně se budete cítit dobře po něm. A to je asi všechno.
0: Tak já se budu těšit, že se budu cítit dobře o víkendu na Odtaťar k Dunaju s naším týmem Otobok. Zdravím kluky, kteří už tam jedou, já tam vyrazím za malou chvíli a Veroniko, tobě strašně děkuju za pozitivní dávku motivace a radosti ze sportu, protože to je to, co my tady všichni potřebujeme.
1: Já děkuji za pozvání a tobě držím palce.
2: Veronika Pretty byla hostem kilometru Jiřího Ješka a tu pozitivní nejenom motivaci, ale i energii nám přinesl do studia, tak jako každý pátek Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz. Tak i tobě, Jirko, moc krát děkuju a těšíme se zase příště naslyšenou, naviděnou.
0: A já děkuji tobě, našemu novému parťáku v týmu kilometru.
3: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontroly. Kvůli lesnímu požáru evakuovalo Německo skoro 2000 lidí od hranic s Belgií. Barbora Sémanová ovládla kraulařskou 200 na evropském šampionátu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se tvoří kolona od kilometru 178 a bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Pera Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela, anebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdále jsou ve Zlínském, Olomouckém a taky Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5 tun na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové málo deště a horko.
6: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
5: Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranic s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Nejvíce vytíženým letištěm světa je jihokorejský Incheon. Za prvních 6 měsíců letošního roku odbavil tenhle obří letecký úzel na okraji Soulu více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
7: Inčonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
8: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
9: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová ovládla potřetí v kariéře kraluařskou dvoustovku na mistrovství Evropy a získala zlatou medaili. Časem minuta 54,38 sekundy zároveň vylepšila rekord šampionátu. Automobilová Barum Rally večer odstartuje ve Zlíně bez lídra domácího šampionátu Dominika Stříteského. Ten je zraněný poté, co havaroval při polské rally. Mezi favority tak patří i domácí jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí na 4. místě. Před závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
10: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
9: První rychlostní zkouška odstartuje v centru Zlína v 8:30.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na 37 u Křižanova. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vznikají kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Poprvé zpomalíte už na kilometru 176, zpoždění až do omezení k D2, hlásíte osobním autem půl hodiny, kamionem přes hodinu v pravém pruhu. Celní provoz pak na D1 na příjezdu do Brna i z Vyškova od sjezdu na Slatinu z kilometru 201, zpoždění je až k D2 a naberete asi 10 minut navíc. Na 37 mezi Velkou Bíteší a Žďárem nad Sázavou se bouralo za Křižanovem. Havárie auta se zraněním na místě záchrany a brzdí se náhle v zatáčce z obou směrů. V Praze na jižní spojce ve směru z Barandovského na Černý most vzniká kolona od odbočky na Krč. Zdržení pár minut až na začátek magistrály, tam máme hlášenou nehodu v nájezdu do ulice 5. května směr Chodov. Trojka z Prahy směrem na jih, tedy na Tábor, je plná před Benešovem. Zdržení zamračí asi 10 minut, brzdí se v kopci. A čtyřka na výjezdu z Prahy ve směru na Příbram, tedy Strakonická, čekejte kolonu za Zbraslaví, zdržení kvůli omezení u Baní je 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude většinou jasno, teploty až 32 stupňů a na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy.
13: Po 11. hodině jste na vlnách jediného čistě sportovního rádia v zemi. Díky za to, přejeme hezký den.
11: Radiožurnál Sport
14: a Karel Schamberger.
13: Fotbalista Matěj Jurásek má prý namířeno z anglického Norwiche do pražské Sparty. Spekuluje o tom například podcast Talk Norwich City. Rýsuje se tedy možná náhrada za teď už bývalého kapitána letenských Lukáše Haraslína, který v týdnu odešel do Saudské Arábie. Napovíje na následující dny. Jednoznačně by ale šlo o velmi zajímavé okořenění šance ligy, protože Jurásek do Anglie přestoupil z druhého břehu Vltavy, než kam by měl teď zamířit, tedy ze Slávie. Zajímavým detailem může být také to, že Matěj Jurásek na svých sociálních sítích odstranil veškerý obsah, který ho se Sláví spojoval, a navíc Vršovické přestal sledovat. A náhoda, spíš zajímavý ukazatel, který může značit to, že Jurásek je se Spartou opravdu v kontaktu. Sluší se dodat, že toho Jurásek neodehrál v dresu Norwiche až tak moc, za rok a půl nastoupil hlavně vinou zranění, jen do 16 duelů v Championship a navíc skóroval jen jednou, a to ve FA Cupu. 11 hodin a téměř 7 minut. Posloucháte Radio Žurnál Sport. Good.

Na mistryni Evropy Barboru Sémanovou, nejlepší evropskou kraulařku na dvoustovce, se dnes na šampionátu v Paříži pokusí navázat Miroslav Knedla, který o medaili bude bojovat krátce před 8 hodinou večer, a to na znakařské 50. A samozřejmě vám nejen toto finále, ale celou dnešní českou stopu na mistrovství Evropy v plavání nabídneme živě díky našemu reportérovi Martinu Charvátovi, který je přímo ve Francii. A spojíme se za ním už za moment. Probereme právě dopolední program na mistrovství Evropy v plavání v Paříži.

0: 11 hodin a 15 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Mistrovství Evropy v plavání v Paříži pokračuje dál. Po včerejším triumfu kraulařky Barbory Sémanové na dvoustovce bojují i další nejen čeští plavci. Jak se jim dařilo v dopoledním programu, to už je otázka na našeho reportéra Martina Charváta, kterého zdravím přímo do Paříže. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Českým plavcům se v dopoledních rozplavbách co do počtu, tak dařilo vlastně dobře. Postoupili čtyři, jenomže ti čtyři jsou v jedné štafetě. Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová plavali smíšenou kraulařskou štafetu 4x100 metrů. A do finále mistrovství Evropy postoupili z prvního místa. Je k tomu možná nutné říct to B, a sice, že některé velmi silné plavecké země, jako Nizozemsko, Francie, Itálie, nepostavili zrovna to nejsilnější, takže by to mohlo být trochu matoucí to první místo, ale z prvního místa postoupili už po svém semifinále, lomeno rozplavbě, je to tak půl na půl, byly zkrátka dvě, tak to věděli, protože byli v něm nejrychlejší a pak i v součtu s tím druhým a byli poměrně spokojení. Na druhou stranu, když si to rozložíme na další, tak taková Barbora Janíčková předtím nepostoupila na kraulařské 50. O jedno místo se nedostala do semifinále, což ji trošku mrzelo. A dále nepostoupili ani Janeček na prsařské 50, Jurčík na motýlové dvoustovce nebo Nabojčenko na kraulařské 50, ale vzhledem k tomu, na jaké jsou výkonnosti, tak si řekněme upřímně, že to byly nepostupy plánované.
0: Martine, pojďme navázat na tu smíšenou štafetu, protože mezi těmi jmény, které si říkal, byl i Miroslav Knedla. A toho večer čeká boj o medaily krátce před 8 hodinou večer na znakařské 50. A pokud tedy postoupila i smíšená štafeta, ve které Miroslav Knedla je, tak se mi ze studia tady z Vinohrad zdá, že se Miroslav Knedla večer bude muset trošku rozdvojit. Dá se to nějak logisticky udělat?
1: No, logisticky rozdvojit nejde, ani normálně nejde, je to samozřejmě trochu složitá situace. 19 hodin 51 minut, finále 50 metrů znak, Miroslav Knedla v něm. 20 hodin 16 minut, finále smíšené štafety 4x100 metrů a Miroslav Knedla na druhém úseku za Jakubem Janem Kryškem. Takže pro Miroslava Knedlu to bude trošku složitá situace, ale jenom trošku, protože ten první závod je jenom 50, takže z toho, když potom má po čtvrt hodině po 20 minutách plavat také finále, ve kterém si střihne bazén tam a zase zpátky, tak to pro něj co do sil, před chvílí jsem s ním mluvil, není zas až tak velký problém. A je to pro něj situace, kterou vlastně on zná z univerzity v Bloomingtonu, kde v Americe studuje. Je to tak běžné, vlastně je to něco, co dělají ta velká jména, ať už na tomto šampionátu třeba Steenbergenová, tak třeba Curtisová a další, nebo Fanotrdajková, tyhle ty sprinterky mezi ženami, které vlastně zvládají všechny různé způsoby a jenom tak nějak přeskakují mezi nimi podle toho, co zrovna chtějí a budou plavat. Ne na všech jsou úspěšné tyto ženy, ale plavou zpravidla všechno možné. Například Sara Curtisová včera světový rekord na znakařské 50, dnes dopoledne nesmírně rychlá na kraulařské 50. Střídají to, přebíhají mezi jednotlivými, když to vyjde, a Miroslavu Knedlovi se to bude takhle ne prolínat, ale půjde to hnedka za sebou. A ještě jedna historka k tomuhle tomu. Barbora Sémanová včera vlastně měla velmi blízko za sebou doplavání dvoustovky a následné vyhlášení, takže ona vlastně také přeskočila celé to kolečko, které by plavec po doplavání měl obejít, to znamená jednotlivá prémiová média, potom ostatní média, další rozhovory, nějaké vyplavání a podobně, ale hnedka šla na to vyhlášení a až potom pokračovala v tom, co by vůbec měla udělat po tom svém konkrétním výkonu. Takže pro Miroslava Knedlu něco, co by měl zvládnout a nemuselo by to být velkým problémem. Mluvil jsem s ním, rozhovor uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport později.
0: Slibuje náš reportér Martin Charvát teď živě z Paříže z mistrovství Evropy v plavání. Je už pátý den právě toho evropského šampionátu, ale až dnes se představila největší hvězda, nejlepší sportovec posledních olympijských her, co do počtu zlatých medailí, čtyřikrát a zlatý Francouz Léon Marchand. Tak jak mu to šlo?
1: Leonu Marchandovi to šlo velmi dobře, zaplaval především první padesátku velmi dobře a potom mi přišlo, že na motýlové dvoustovce v dalších třech padesátkách už zvolnil mírně, pravda, on, připomeňme, startuje až pátý den na šampionátu kvůli tomu, že si odhlásil například dlouhou polohovku a potom i tu krátkou na 200 metrů, protože má potíže s kyčlemi, to znamená, že zejména prsařské nohy, které tam potřebuje, tak jsou pro něj co do pohybu nesmírně náročné a tím pádem je nechtěl pokoušet. Na motýlku nic takového nepotřebuje, to kopání do stran, tak nějaký, jako když si to představí laik, jako žába vlastně, která se tímto způsobem odráží, tak děláte to stejně, ať plavete prsa, tak Leon Marchand zkrátka nastoupil pouze do té rozplavby na motýlové dvoustovce, čtvrtým časem postoupil jednoduše do semifinále a večer předpokládám, že to tady bude podobný hluk, jako to tady bylo při rozplavbách, protože to byl jednoznačně největší aplaus, který jsem tu dnes dopoledne zažil a vlastně, když to srovnám s předchozími dny, tak to očekávání startu Leona Marchanda na tomto šampionátu bylo pochopitelně velké, protože před dvěma lety Paříž pobláznil a dalo se to trochu čekat od tohoto šampionátu, byť nakonec startuje pouze ve dvou disciplínách v závěru mistrovství.
0: 11 hodin 21 minut a posloucháte Radiožurnál Sport a Martine, prosím, na závěr našeho povídání shrň ty nejdůležitější, převážně české časy dnes večer, kdy budeme moct poslouchat právě tvůj komentář z jízd a plaveb českých sportovců.
1: Když budeme jenom u těch českých, 19 hodin 51 minut, finále znaku mužů na 50 metrů, Miroslav Knedla v něm, Miroslav Knedla také ve štafetě na 4x100 metrů, smíšená 20 hodin 16 minut, Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová v tomto pořadí poplavou poté, co postoupili z prvního místa z dopoledních rozplaveb.
0: A mikrofon Radiožurnálu Sport u toho nebude chybět, díky Martinu Charvátovi, kterému teď děkuji, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: fell in love. 11 hodin 25 minut posloucháte radiožurnál Sport. Anglickou fotbalovou ligu vyhrál jako trenér 13krát, to je víc než druhý a třetí v pořadí dohromady. Řeči o slavném fotbalovém trenérovi Alexi Fergusonovi, který má řád britského impéria a nikdo mu tak neřekne jinak než Sir Alex Ferguson, že je strůjcem nejslavnějšího období v historii Manchester United a proto nesmí chybět v naší encyklopedii o legendárních zahraničních koučích. A že je Sir Alex Ferguson opravdu slavným, to dokazuje i cena, za kterou se vydražila jeho poslední vyžvíkaná žvíkačka. Po konci Fergusonova posledního utkání ji našel jeden z fanoušků a na internetové aukci ji vydražil za v přepočtu skoro 12 milionů korun. Ferguson měl žvíkačku v puse každý zápas. Bylo to totiž na doporučení klubového doktora, aby skotský kouč předešel kašlání z nervozity. A takových stresujících momentů musel prožít za kariéru mnoho. 4krát byl s United i ve finále Ligy mistrů, z toho 2krát slavil triumf a na lavičce Rudých Ďáblů strávil nepřetržitě 26 sezon. I proto nemohl trávit s rodinou tolik času. Podle bývalého redaktora BBC Petra Nosálka se s ní neviděl skoro vůbec.
1: Je to veliký fotbalový vizionář, který si někdy tvrdě, někdy až brutálně šel za svým a co se vidí méně už, šel si za svým i za cenu ohromných obětí v soukromém životě. On viděl ne a on viděl tisíce zápasů v té slotě skotské, tam někde na severu, kde prší, kde fičí od moře. On prostě neměl volný čas, jeho rodina ho neviděla 30 let, on se nepodílel nijak na výchově, on to samozřejmě potom později vynahrazoval ohromnými penězi, kterými mohl tu rodinu zabezpečit.
0: V těch 26 sezónách promeškal Sir Alex Ferguson jenom 2 zápasy, jednou si odskočil na svatbu svého syna a podruhé pracoval na příchodu brankáře Davida De Gea. A Ferguson přivedl za svou kariéru do United i spoustu dalších talentů. Jeden z nich se potom stal pětinásobným vítězem zlatého míče. Víte, o koho jde?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Byl to Portugalec Cristiano Ronaldo. Za Manchester nasázal celkem 103 gólů a pro klubovou televizi mluvil o Fergusonovi jako o svém fotbalovém otci.
3: Everything that he said to me, he did.
4: Všechno, co kdy řekl, udělal a všechno, co slíbil, taky splnil. A to není jen tak. Přišel jsem jako 18-letý kluk a měl jsem hrát s hvězdami, jako byli Ryan Giggs, Paul Scholes nebo Roy Keane. Byl jsem nervózní a právě Sir Alex mi nesmírně pomohl. Občas si mě pozval do kanceláře, aby mi promluvil do duše. Pomáhal mi růst nejen jako hráči, ale taky jako člověku, takže jsem mu moc vděčný za to, co pro mě a mou rodinu udělal.
0: Ferguson je zkrátka velkou součástí historie fotbalu, vstoupil i do síně slávy Premier League a protože jeho Manchester United často strhnul zápas na svou stranu až v nastavení zápasu, říká se posledním minutám ve fotbalovém utkání Fergie Time. Dnes je mu už 84 let, stále se chodí dívat na svůj Manchester United na Old Trafford. V květnu letošního roku se mu před duelem Premier League s Liverpoolem udělalo na stadionu špatně a musel do nemocnice, naštěstí jen preventivně. Nic mu tedy nebrání v tom sledovat zápasy v divadle snů dál. Má titul v Premier League, ale Manchester United čeká od poslední

0: body nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
1: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
2: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
1: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů. Uvedlo to české ministerstvo zahraničí. Hasiči proti plamenům zasahují od dnešní noci. Podle tamních úřadů muselo z turistického letoviska utéct asi 1000 lidí. 30 utrpěly zranění, oběti na životech hlášené nejsou. Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho ventilátoru a úlomky rozbily okno. Ostatním pasažérům se podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovali jako vlastník a ne jako úřad.
3: Sport.
5: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volným způsobem postoupila na plaveckém mistrovství Evropy do večerního finále. Sestava ve složení Kryška, Knedla, Janíčková, Sémanová zároveň předvedla nejrychlejší čas semifinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na 35C v Turnově a nehoda na D5 u Rudné. Na silnici 35 na příjezdu do Turnova ve směru z Liberce opatrně za odbočkou na Železný Brod. Leží tam podle informací od policie pohovka v jízdním pruhu a vybočuje se. D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů vznikají nesouvislé kolony. Kamiony brzdí už na kilometru 174 a sunou se až do omezení v Brně osobním autem zdržení okolo půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Modřice počítejte se zpožděním od 3. kilometru. Pojedete 20 minut až do nájezdu na D1 směrem na Prahu a kamionem i déle. Na 43 ve směru z Brna do Svitav popojíždí kolona za Českou. Skoro 15 minut se budete sunout až do Lažan. Stejně tak je silný provoz, jak se řidiči pokouší obět. Silný provoz a v Kuřimi se jede také pomalu. A D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Teď čerstvá nehoda na konci dálnice. Na 0. kilometru se srazila dvě osobní auta a kamion. Zabírají levý pruh a také odstavní opatrně velmi, pokud sjíždíte právě na Pražský okruh. Na místě už teď jsou policisté a vybočuje se tam na poslední chvíli. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Nejtepleji skoro 33 stupňů mají už teď třeba v Plzni i Českých Budějovicích, 28 hlásí Ostrava a taky Olomouc. Všude je zatím jasno a odpoledne budou teploty až 32 stupňů. Na severovýchodě o něco chladněji, tam naměříte kolem 26. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte Radiožurnál Sport a teď míříme do britského Birminghamu za našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou, protože stále pokračuje evropský šampionát v atletice. Pánové, máte slovo.
8: Příjemné dopoledne, všechno tady za chvíli začne stovkou překážek žen sedmi bojařek. No a v této soutěži po delší odmlce bude i české zastoupení, protože mladá, teprve 21letá Adéla Tkáčová se dostala nakonec sem na evropský šampionát a v 21 letech je to pro ní už úspěch tady závodit. Takže Adéla Tkáčová teď v 9. dráze už se připravuje za startovními bloky. Adéla Tkáčová ta před dvěma lety v peruánské Olympijské Limě měla medaili v sedmi boji na světovém šampionátu juniorů. To byl ten šampionát, kde vyhrála čtvrtku Lourdes Gloria Manuel a desetiboj Tomas Järvinen. Adéla Tkáčová vždy byla tak trochu za nimi ve stínu, aktuálně nemá samozřejmě takovou výkonnost, aby tady mohla bojovat o medaili, ale určitě zkušenosti to pro ní budou.

0: Velmi dobré.
1: Já jsem se díval na osobní rekord a ten má Adéla Tkáčová 6227 bodů, což by v Římě, tedy na mistrovství Evropy v atletice před 2 roky, stačilo na nějaké 8. místo, tak uvidíme, jestli to Adéla Tkáčová dokáže zopakovat tenhle svůj výkon, protože to je osobní rekord z letoška z června, takže není to tak dávno, co udělala osobní rekord. Teď ji tedy čeká 100 metrů překážek a na překážkách ukázala, že jí to poměrně dost jde, byť to byla tedy ta delší trať 400 metrů překážek, na které zazářila na mistrovství České republiky. Běžela to asi po druhé v životě a suverénně vyhrála.
0: A přesně tak, ona v červnu to běžela poprvé, tuto trať v životě na Slavii, tam si to tak vyzkoušela, no a pak na mistrovství republiky se ještě o další 2 sekundy zlepšila, zaběhla čas pod 650 sekund. V letošních českých tabulkách je už jen lepší Linda Bodková, tedy dorostenecká mistrně Evropy, a přestože to není trať Adély Tkáčové, na kterou by se připravovala, tak je v ní mistryní republiky. To ukazuje, jak všestranná je a jak velkým českým atletickým talentem je tato atletka, která závodí za klub Emila Zátopka z Kopřivnice. Teď tedy už se připravuje ve startovních blocích v tom prvním papírově nejslabším běhu na 100 metrů překážek 7 bojařek. Na druhé straně už se připravují oštěpařky k začátku kvalifikace. V té první kvalifikační skupině bude Nikol Tabačková a Nikola Ogrodníková. Teď ještě malé zdržení na startu 100 metrů překážek žen, nakonec tam jedna z více bojařek nevydržela ve startovních blocích, ale bylo to ještě před tím povelem pozor, takže nic se neděje, zelená karta pro všechny atletky. A když se podíváme na vítr, který tady minulých dnech hodně zlobil jak 10 bojaře, tak i ostatní jednotlivé závodníky a závodnice, tak teď to vypadá, že je to bez problémů.
1: Je to bez problému, možná to bude svědčit výkonům tady na stadionu Alexander Stadium v Birminghamu. Teď už nás ale zajímá, jak se povede Adéle Tkáčové v té 9. dráze. Mimochodem, ve stejném běhu je třeba i Britka Katrina Johnsonová Thompsonová, tedy velká osobnost 7 boje, která už je tedy 33-letá závodnice a chce se určitě předvést tady na domácí půdě, byť v letošní sezóně vlastně skoro nezávodila. To je ve 3. dráze Adéla Tkáčová v 9. dráze. Teď už stadion tady v Birminghamu stichl a čeká se na úvodní výstřel startovní. Máme odstartováno, dobrý start pro Adélu Tkáčovou, která už přeskakuje první překážky. Vypadá to, že by mohla atakovat třeba i nějaké 3., 4. místo. Počkejme si na to, stále se drží na 3. místě. Adéla Tkáčová dobíhá do cíle. Ano, na 3. místě. Zajímat nás tedy bude taky čas vítězky, tedy Španělky Marii Vicentové 13,38 sekundy.
0: To je velmi solidní čas, ale Adéla Tkáčová doběhla na 3. pozici. Lehký protivítr, nebyl to takový fičák proti, ale 0,6 metrů za sekundu stále tady fouká proti sprinterkám, teď tedy vícebojařkám. Adéla Tkáčová 13,67 sekundy, to je jen 8 sekundy za jejím osobním rekordem na 100 překážek, to je velmi dobrý vstup do soutěže vícebojařek. Dívám se ještě na Katarínu Johnsonovou Thompsonovou zmiňovanou, ona vlastně v těch posledních 10 letech byla největší soupeřkou na Fisatu Tiamové Belgičanky, která je trojnásobnou olympijskou vítězkou. Johnsonová Thompsonová je i světová šampionka, ale vypadá to, že přeci jen už doby Johnsonové Thompsonové jsou pryč, protože v té 110 překážek 14,10 sekundy, to je prakticky o sekundu pomalejší, než je osobní rekord této Britky, která třeba před 11 lety ovládla 5. boj na halovém evropském šampionátu v Praze. Já už si dívám do oštěpařského sektoru, jestli tam začali házet oštěpařky. Vypadá to, že ještě ne, ale 6. na řadu půjde Nikola Tabačková, 8. Nikola Ogrodníková, tak na jejich pokusy se sem určitě ještě vrátíme.

0: Na radiožurnálu Sport se vracíme do Birminghamu a to na kvalifikaci oštěpařek. Nikola Ogrodníková, Nikol Tabačková, právě jejich výkony vám teď přiblíží reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Příjemné dopoledne, mohlo by se házet poměrně daleko mezi oštěpařkami, protože hned v první sérii Němka Julia Ulbrichtová 60 metrů 86 cm, to je jen 14 cm za tím ostrým kvalifikačním limitem, ale je možné, že u Ulbrichtové uvidíme něco podobného jako včera u Jakuba Vadlejcha, protože Ulbrichtové toto téměř jistě stačit na finále bude, takže následující dva pokusy možná také vynechá.
2: Přesně tak to udělal Jakub Vadlejch, tedy zatím jediný český oštěpař ve finále, možná ho dnes tedy doplní i některé české oštěpařky. My čekáme na pokusy Nikol Tabačkové, letošní české jedničky, a taky Nikoly Ogrodníkové, která má zase z těch tří oštěpařek českých nejlepší osobní rekord, byť už je to nějakou dobu 67 metrů 40 cm, ale v letošní sezóně, připomeňme se, Nikola Ogrodníková vrátila po mateřské pauze, takže se do toho dostává. Sezónní maximum má tedy těsně pod tou hranicí 60 metrů. Kdyby se chtěla dostat Ogrodníková nebo třeba i Tabačková rovnou do finále, což obě by samozřejmě určitě chtěli, tak by museli pro tu absolutní jistotu přehodit kvalifikační limit, který je stanovený na 61 metrech. Teď další pokus tady v oštěpařském sektoru, to už je Turkyně Tuksuzová, která tedy půjde na řadu, už šla na řadu a po ní půjde Nikol Tabačková. Počkáme si, kolik to bude, ale vypadá to, že to bude pod hranicí 55 metrů.
1: A Nikol Tabačková svěřenkyně Barbory Špotákové, světové rekordmanky v oštěpu, už drží oštěp ve své pravačce a čeká už jen, než tady organizátoři odendají takový kužel od rozběžiště právě v oštěpařském sektoru a Nikol Tabačková bude moct jít na věc. Nikol Tabačková mezi dospělými nejlépe na velké akci osma před 4 lety v Mnichově na evropském šampionátu. To bylo mistrovství Evropy, kde se loučila s kariérou právě Barbora Špotáková bronzem. Teď už ale pojďme k Nikol Tabačkové. Ta se letos poprvé dostala za 60 metrů. Určitě by teď ráda napodobila ten svůj pokus z rakouského Sankt Peltnu, ale to vůbec nebyl povedený pokus. Řekl bych, že ji úplně vyklouzl oštěp z ruky při prvním pokusu a úmyslně tak vyšlápla, ani si nenechala změřit.
2: No, ten oštěp letěl poměrně vysoko, ale rozhodně tedy ne daleko, takže tenhle první pokus se nevydařil Tabačkové. Teď ještě bude následovat Tugijová z Estonska a potom už tedy Nikola Ogrodníková, takže určitě si na ten pokus počkáme. Když se podíváme na ty největší favoritky, co se týká oštěpu tady žen, tak tam by měla určitě mít medailové ambice třeba Norka Sigrid Borgeová, která hodila 65 metrů letos.
1: Norky Borgeová, Obstová, ty dokážou hodit hodně daleko, ale většinou to je takový úlet sezónní. Oni nemají zas tak stabilní formu, takže u nich by to bylo asi spíš překvapení, kdyby se tady dostali třeba i na medaily, i když samozřejmě i to se může stát, ale třeba Srbka Vilagošová, která byla na tom zmiňovaném evropském šampionátu před 4 lety na druhé pozici stříbrné, tak Vilagošová tam má tu formu hodně stabilní, no a teď už se budeme soustředit opět na to, co se tady děje na ploše, protože Nikola Ogrodníková, bronzová olympijská medailistka z Paříže, už si bere také oštěp do ruky.
2: Ano, už se tam rozkákává ještě s tím oštěpem v ruce a čeká na to, až bude moc se pustit do toho svého prvního pokusu tady v kvalifikační skupině A na mistrovství Evropy v Birminghamu. Připomínám, že první pokus té první české reprezentantky, tedy Nikoly Tabačkové, se nepovedl a Nikol Tabačková úmyslně přešlápla. Doufejme, že to teď Ogrodníkové vyjde lépe, už se rozebíhá, vypouští oštěp ze svých rukou a ten oštěp letí někam na hranici 55 metrů, za hranici 55 metrů, takže rozhodně lepší pokus, než třeba předvedla Tabačková. 55 metrů, to by ještě asi úplně, no počkejme si na to, jestli to stačit bude nebo nebude.
1: Myslím si, že 55 metrů asi na postup do finále stačit nebude, ale je to takový solidní základ. Teď jsem si všiml, že i se lehce otočil vítr, foukalo proti Nikole Ogrodníkové. Ten pokus, řekl bych, nebyl nepovedený, 55 metrů a 44 cm, ale asi to bude stále ještě málo.
2: Asi to bude ještě málo, takže si počkejme ještě, i Tabačkovou, i Ogrodníkovou čekají další dva pokusy, uslyšíte o nich na radiožurnálu Sport.

Víkendový program a fotbalové šance ligy bude o trochu hubenější vinou odložených zápasů účastníků kvalifikací evropských pohárů. Své duely si totiž odložili Hradec Králové i Jablonec. Můžeme připomenout, že jablonečtí porazili včera lotyšský klub RFS Riga. O konferenční ligu si tak zahrají s Glasgow Rangers. Úvodní duel se bude hrát příští čtvrtek ve Skotsku. Ve stejný den nastoupí Králové Hradečtí také v závěrečném kole kvalifikace konferenční ligy na trávníku řeckého Panaty. Nikosu. Východočeši totiž před kole Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul. Pro víkendový program šance ligy to znamená, že volno bude mít o víkendu kromě právě Hradce Králové a Jablonce také Zbrojovka Brno a Bohemians. Zítra nás tedy čekají 4 duely od 17 hodin Pardubice Mladá Boleslav, Slovácko Olomouc a Sparta Teplice, od 20 hodin pak Plzeň Zlín. V neděli jsou to pak jen dva zápasy, a to od 15 hodin Baník Ostrava Artis Brno a od 8 večer Liberec Slavia. Vše probereme v dnešním ligovém magazínu, a to po půl třetí. Spojíme se s Pavlem Horvátem a koukneme se na víkendové dění podrobněji. Posloucháte Radiožurnál Sport v 11 hodin a 52 minut.

0: Na radiožurnálu Sport stále sledujeme dění na mistrovství Evropy v atletice v britském Birminghamu, a to nejen o kvalifikaci oštěpařek společně s Nikolou Ogrodníkovou a Nikola Tabačkovou. Ovšem nás teď budou informovat naši reportéři přímo v Anglii, přímo v Birminghamu jsou Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Po první sérii Nikola Ogrodníková na 7. pozici v první kvalifikační skupině výkonem 55 metrů a 44 cm. To je výkon, který pravděpodobně by nestačil na postup do nedělního finále, ale bude mít ještě dva pokusy dobru. Stejně tak jako Nikol Tabačková, té se první pokus vůbec nepovedl, úmyslně vyšlápla a má tak zatím v zápisu křížek.
2: A máme tady v Birminghamu za sebou taky první disciplínu sedmi boje žen, to znamená, že máme za sebou tedy těch úvodních 100 metrů překážek. No a Adéla Tkáčová, tedy jediná česká reprezentantka v sedmi boji, zatím tedy průběžně na 18. místě, protože tu svoji první disciplínu zaběhla za 13,67 sekundy a je takhle hluboko v poli i proto, že ten poslední běh, ten byl tedy extrémně rychlý, i díky větru byl to pořádný fičák a Švýcarka Annika Kellinová doběhla do cíle po 12 sekundách a 59 setinách sekundy.
1: Ano, 12.59, to je čas, který by tady stačil na zlato mezi specialistkami. Žádná specialistka tady tak rychle ve finále stovky překážek neběžela, ale skutečně měla Kellinová 3,3 metry za sekundu větru dozad a to je obrovský rozdíl oproti těm prvním dvou běhům, kdy byl mírný protivítr, takže tady se nadělily velké rozdíly už v té první disciplíně, i když sice ten poslední běh byl papírově nejrychlejší, ale ty rozdíly jsou ještě mnohem větší, než by byly, pokud by měly všechny sprinterky stejné podmínky, ale to je venkovní sport, atletika, takže musí bojovat dál.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl velký požár, evakuovali i 300 Čechů.
2: Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášené žádné oběti ani vážná zranění.
1: Banky hlásí nárůst kyberpodvodů, oběťmi nejsou většinou staří lidé.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
1: Barbora Sémanová má další zlato, je znovu mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. Dálnice D5 je neprůjezdná na příjezdu do Prahy z Plzně a bude skoro jasno, teploty až 32 stupňů. Je pátek 14. srpna, hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Couserisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný požár. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 10 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
4: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například Komerční banka zaznamenala letos první pololetí nárůst o 41% a zvyšuje se i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Oběťmi jsou klienti bez ohledu na věk anebo vzdělání.
5: Máme ukradené doktory, právníky, ekonomy.
6: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
6: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM se bezpilotní letoun objevil u města Balvy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně.
7: Ve čtyřech regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní uzel vyváží zhruba 700 tisíc barelů ropy denně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Nigel Farage získal v doplňovacích volbách v jihoanglickém Clactonu skoro 2/3 odevzdaných hlasů. Vrátí se tak do dolní sněmovny s ještě větší podporou, než jakou měl z řádných voleb před 2 lety. Hlavní strany proti Farageovi svoje kandidáty nepostavily. Druhý ve volbách skončil komik Jonathan Harvey, který vstupuje jako parodická postava, jako hrabě z tváří popelnice.
8: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši v přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Clactonu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farageovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
1: Kvalita vody v přírodních koupalištích se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. Přibývá sinic i řas.
9: Šeberák v Kunraticích nebo kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
10: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
9: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
11: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
9: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec poprvé představil své pracovní plány. Teď řeší hlavně problémy se suchem. Podrobnosti má reportérka Kateřina Kohoutová.
12: Naposledy hořelo v oblasti Dunkanu v Janských lázních v Krkonoších o rozloze 25 metrů čtverečních. Menší zahoření a požáry v současných teplech se objevují častěji. Ředitel hodlá více spolupracovat s hasiči a horskými záchranáři. S tím souvisí také trvající nedostatek vody a potřeba obnovování a doplňování jejich zdrojů. Zaměřit se v prvních dvou měsících chce hlavně na změny řízení organizace, hospodaření a dodržování lhůt. Hlavní důležitostí je podle něj ochrana Krkonoš, změny klimatu a řízení návštěvnosti, protože turistů na horách hlavně v létě přibývá. Potvrdil také snižování počtu zaměstnanců, které má přijít ještě do konce letošního roku. Přesný počet ale nezdělil a ani to, jakých pozic se to bude týkat. Zvrchlaví Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stephena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029.
13: Sport. Plavkyně Barbora Sémanová je potřetí v kariéře mistryní Evropy na kraularské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. Minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední padesátce, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemsku Stenberchenovou.
14: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obrátce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
13: O další českou medaili na šampionátu bude večer bojovat Miroslav Knedla, a to hned dvakrát. Nejprve na znakařské padesátce a pak v závodě 4x100 metrů smíšených štafet. A ve Velké Británii pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Přímo v Birminghamu je i náš reportér Jakub Marek.
15: V první kvalifikační skupině u Štěpařek je Nikola Ogrodníková 8. za 55 metrů a 44 cm a Nikola Tabačková 12. z 52 metry a 41 cm. To jsou výkony, které nejspíš nebudou stačit na postup do finále a Češky mají před sebou poslední pokusy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D5C u Rudné a také v Brně. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy velké komplikace za sjezdem na Rudnou. Nejprve se bouralo u sjezdu na Pražský okruh na 0. kilometru, srážka dvou aut kamionů v levém pruhu. Tam už jsou hasiči, záchranáři a pak nehoda. Na prvním kilometru tam byla dálnice chvíli neprůjezdná. Aktuálně už alespoň částečně jedním pruhem se projíždí a následně se bouralo i na 4. kilometru v koloně. Srážka nákladního osobního auta a fronta už teď z 5. kilometru. Zvažte si jet právě tam na Rudnou, pokračovat po souběžné silnici, alespoň osobním autem se to může vyplatit. A před Brnem fronty na dálnicích prakticky ze všech směrů. Na D1 od Prahy se brzdí na kilometru 175, zdržení okolo půl hodiny osobním autem, stejně tak fronty na D1 od Vyškova z kilometru 201 od Slatiny a plná je i D2 směrem z Bratislavy do Brna od 4. kilometru. Od sjezdu na Modřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, tam naměříme kolem 26. Tolik zprávy.
17: I popolední ladíte Radiožurnál Sport. Pokud právě obědváte, tak vám přejeme dobrou chuť.
0: Radiožurnál Sport a Karel Schamberger.
17: Beachvolleybalistky Markéta Svozilová s Márií Sárou Štochlovou prohrály v osmifinále mistrovství Evropy v Polsku se Španělkami Iza Skvizovou a Morénovou 1-2 na sety a obsadili dělené deváté místo. Naopak dařilo se Kateřině a Aně Pavelkovým, které porazili Němky Grünovou a Itlingerovou 2-0 na sety. A jsou tak ve čtvrtfinále. 12 hodin 10 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 14 minut na Radiožurnálu Sport a míříme znovu do Birminghamu, tedy do Anglie, do Velké Británie na mistrovství Evropy v atletice, protože už za malou chvíli poběží česká štafeta na 4x400 metrů a to muži. A proto dostávají slovo naši reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Hezký den, ještě než české kvarteto Loupal, Horáček, Krsek a Štibrány vyrazí právě do toho rozběhu, tak nás bude hodně zajímat, jak se bude dařit Nicole Tabačkové, protože ta zatím dnes 52 metrů 41 cm z druhé série, to je rozhodně výkon, který by na postup do finále nestačil a teď už se chystá na svůj poslední kvalifikační pokus tady na evropském šampionátu Birminghamu. Nicole Tabačková teď už se rozebíhá ke svému třetímu pokusu, ale myslím, že to bude obdobné jako v těch předešlých sériích.
2: Obdobné jako v těch předešlých sériích, to znamená ten nejlepší pokus zatím Nicole Tabačkové 52 metrů a 41 centimetrů. Počkejme si na to, jak to dopadne teď. Každopádně, když jsem se díval zase o dva roky zpátky do Říma na mistrovství Evropy, tam na postup mezi 12 nejlepších stačilo 57 metrů a 71 centimetrů. No, Nicole Tabačková jakoby se držela za hlavu, jakoby tušila, že to nebude dost. Je to tedy zlepšení mírné, 52 metrů a 32 centimetrů, ne, pardon, není to zlepšení, je to zhoršení o nějakých 9 centimetrů. Teď už vypadá na tom hodně zoufale, asi tuší, že nepostoupí.
1: Je to téměř jasné, sice je 12. v této kvalifikační skupině, ale to by musel být nějaký zázrak, nebo by muselo foukat nějak extrémně třeba proti druhé skupině, aby Nicole Tabačková postoupila do finále tady na evropském šampionátu. Hned po Tabačkové jde finská reprezentantka, respektive estonská reprezentantka Gedli Tugijová, ta zatím 56.09, tady řekl bych tak na hraně postupu, nepostupu, no a po ní už půjde Nikola Ogrodníková, která má nejdál 55 metrů 44 centimetrů z první série, takže ta také bude potřebovat přidat, ta je osmá v této kvalifikační skupině. Před chvílí tady měla hlavu v dlaních, stejně tak jako Nicole Tabačková, Marie-Thérèse Obstová, norská atletka, norská oštěpařka, která letos se nedostala za 60 metrů, ale má osobní rekord 63 metrů 50 centimetrů, už na těch předešlých velkých akcích dokázala, že je skvělou oštěpařkou, ale tady zapsala tři křížky, tři neplatné pokusy a nepostupuje do finále tady evropského šampionátu. Ale pojďme už na závěrečný pokus Nicole Ogrodníkové. Bronzová olympijská medailistka už se rozebíhá ke svému třetímu kvalifikačnímu pokusu, oštěpletí o něco lépe, řekl bych, ale zhruba tak podobně. Bohužel jako v první sérii, tam měla těch 55-44, teď to možná bude o nějaký centimetr, možná víc, možná méně, ale pravděpodobně to na postup také stačit nebude. A pak tedy už zbývá poslední, třetí oštěpařská česká naděje v ženské soutěži, tedy Petra Syčaková v druhé kvalifikační skupině. Nakonec 55 metrů 87 centimetrů, mírné zlepšení, ale stále osmá pozice v první kvalifikační skupině, 12 nejlepších v obou skupin postupuje do nedělního finále.
2: Ta druhá kvalifikační skupina ženských oštěpařek začne někdy ve 13 hodin, i tedy s Petrou Syčakovou, ale už se můžeme pomalu soustředit na štafetu, tedy rozběh štafety mužů 4x400 metrů. Už jsou tu představovány jednotlivé reprezentace, včetně té české. To složení je Ondřej Loupal, Ondřej Horáček, Matěj Krsek a Milan Ščibrány jako první, tedy už je tam připravený v dráze 9. Ondřej Loupal. No a ve stejném rozběhu budou třeba i Britové, za které budeš finišovat Matthew Hudson-Smith, tedy místní legenda, protože právě tady v Birminghamu začínal a už tu získal zlato na individuální 400, tak uvidíme, jak pomůže Velké Británii, ale sledovat budeme samozřejmě hlavně Čechy.
1: Češi nepatří mezi výrazné adepty na finále, protože kromě Britů tam třeba teď mají silné Poláky, Nizozemce, Španěli, Francouzi, to jsou tradičně vždy velmi silné čtvrtkařské ekipy, ale Češi, přestože nikdo z té české čtveřice nevyčnívá, tak mají obdobné letos zaběhnuté časy kolem 640 sekund, takže možná v tom průměru by to mohlo být dobré, ale samozřejmě chytřejší budeme za zhruba 3 minuty, až budou v cíli jednotlivé štafety v tom prvním rozběhu. Tam vyhráli Italové v parádním čase 2 minuty 58,10 sekundy, nový národní italský rekord, no a nový rekord šampionátu. Už už v rozběhu na 4x400 metrů.
2: Ano, vzali ten rekord šampionátu domácím Britům, ale teď už se pojďme podívat na to, jak to vypadá. Teď už to vypadá, že se česká štafeta propadá průběžně na posledním místě, bude asi předávat Ondřej Loupal, už se blíží do té závěrečné rovinky, ale počkejme si na to, až se to všechno vyrovná. Ondřej Loupal teď už dobíhá a bude tedy předávat dalšímu českému běžci na 400 metrů Ondřeji Horáčkovi. Jeden Ondřej předává štafetu druhému Ondřeji.
1: Ondřej Loupal, ten si nechal dost sil na závěr, řekl bych, že to rozběhl možná až příliš pomalu, protože v té závěrečné stovce měl hodně sil a výrazně stahoval Nizozemce Bonevasiu, který dokonce vedl ve vedlejší dráze, ale teď už Ondřej Horáček, český šampion, překvapivý český šampion z Plzně, teď už zbíhá na protilehlé rovince na šesté pozici, ale je to tam pohromadě Francouzi, Španělé, Nizozemci, Briti, Poláci a za polskou štafetou je stále na šesté pozici Čech Ondřej Horáček.
2: Bude to ještě hodně napínavé, první Francouzi, druzí Španělé, třetí Nizozemci a už se blíží tedy další předávka štafety, no a Česko teď už na úplně posledním místě bude předávat Ondřej Horáček Matěji Krskovi, teď je rodák z Kladna, se do toho pustí, pozor, přichází pád, Polák, ale ten už předal, takže pokračuje medál, ano, Česko na posledním místě a ve vedení teď už Britové.
1: Řekl bych, že Ondřej Horáček tady nebyl v té úplně optimální formě, protože v té závěrečné stovce se před něj dostali dva soupeři. Matěj Krsek teď má hodně těžkou situaci, když před sebou nahání sedmičku štafet, ale už se přiblížil před posledním Turkům a stále to není zas až tak daleko ani k ostatním štafetám. Teď jde o to, kolik sil ještě vyšetřil na těch závěrečných 100 metrů v čele Francouzi, Briti, Španělé, Nizozemci. Matěj Krsek teď útočí na předposledního Turka a bude předávat na poslední úsek Milanu Štibránimu.
2: Milan Štibrány, nejrychlejší z českých reprezentantů, letos už má tedy štafetu ve své pravačce, vybíhá z posledního místa do posledního úseku. První stále Francouzi, druzí Španělé a třetí Britové, ale tam to bude hodně těsné. Připomínám, že postoupí tři nejrychlejší z tohoto rozběhu, no a potom dva taky na čas a nevypadá to s českou štafetou vůbec dobře, protože Milan Štibrány nejenom, že je na posledním místě, ale na tu skupinku těch ostatních mu schází několik metrů.
1: Ano, je to zhruba nějakých 5-7 metrů na předposlední Turky a teď možná i z ohlasu slyšíte, že do cílové rovinky se blíží Matthew Hudson-Smith, domácí Brit, který tady ovládl čtyřstovku hladkou a útočí ještě na Francouze Sudrila, ale pravděpodobně už mu to stačit nebude. Výborně tam jde závěrem nizozemská štafeta, konkrétně Pfeiffers a nakonec Nizozemci na první pozici. Češi Milan Štibrány dobíhá právě teď na posledním osmém místě. Češi byli daleko od postupu do finále, zvítězili Nizozemci v čase 3 minuty celé a 98 setin sekundy, takže těsně nad 3 minuty. Nebylo to tak rychle jako v tom prvním běhu, kdy Italové a Belgičani se dostali pod 3 minuty. Ještě tam bude fotofiniš mezi Francouzi a Brity. Tam vlastně to není zas až tak podstatné, protože kvalifikační klíč je 3 nejrychlejší štafety plus 2 další časem, takže ty 3 štafety tady byly jasné. Nizozemci, Francouzi, Briti a poté další štafety už musí čekat na čas, ale ta česká bohužel ne, protože ta skončila na 8. poslední pozici.
2: Českým reprezentantům to tedy nevyšlo. České reprezentantky poběží rozběh ve štafetě na 4x400 metrů zhruba za nějakých 15 minut.
0: Říkají naši reportéři Jakub Marek a Adam Procházka.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

12 hodin a 26 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Tenistka Kateřina Siniaková znovu slaví deblový titul. Už 38. získala ho v Torontu společně s Číňankou Chang. Vyhrála světová jednička Siniaková ve čtyřhře třetí turnaj, tedy s touto spoluhráčkou. Canadian Open prošly tyto dvě hráčky bez ztráty setu. Ve finále porazili italsko-americký pár Iraniová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. V této sezóně Siniaková dosáhla už na šestý turnajový titul. S Chang slavili v lednu v Adelaide. Zbývající čtyři triumfy, včetně Grand Slamu na Roland Garros, vybojovala česká tenistka s Američankou Taylor Townsendovou.

0: Žena Causidisová.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 10 je v ohrožení života. Do evakuačních center muselo i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění. České úřady loni odebrali z rodin přes 3600 dětí, o 8% více než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat ministerstva práce. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva chce změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let má v plánu zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runwayi přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů a nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním může rozloučit v kostele na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milenci a vrazy a nebo třeba Mladý muž a Bílá velryba zemřel v neděli. Bylo mu 93 let. Sport. V britském Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy. Přímo v dějišti závodu je reportér Jakub Marek.
2: Oštěpařka Nikola Ogrodníková hodila v kvalifikaci 55 metrů a 87 cm. V první kvalifikační skupině skončila 9. a tak už má jen minimální šanci na postup do finále. Další Češka Nicole Tabačková už je jistě z boje o elitní 12 vyřazena. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D5C u Rudné a také v Praze na magistrále. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici čekejte kolonu od kilometru 5,5, zpoždění asi 25 minut až ke sjezdu na Pražský okruh. V tomto úseku šetří hned 3 nehody a jede se velmi pomalu. Zdržení z 5. kilometru vyplatí se sjíždět právě tam na Rudnou, pokračovat osobním autem po souběžné silnici. V Praze jižní spojka z Barandovského na Černý most, kolona od odbočky na Pankrác, vše se rozjede až na magistrále. Směrem na Chodov zasahují u nehody, havárie auta, narazilo do svodidel. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš stále popojíždí nesouvislé kolony. Od kilometru 175,5 se jede pomalu až do omezení k D2, osobním autem asi 30 minut, kamionem výrazně déle. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 budete popojíždět, naberete asi 15 minut navíc před omezením. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna za sjezdem na Modřice od 3. kilometru pojedete 20 minut až do nájezdu na D1. Řidiči se snaží objet přes z Modřice tuto kolonu a i tam jsou fronty a je to ucpané. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou jasno, teploty 27 až 32 stupňů a na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Někteří čeští golmani z NHL volí přes léto přípravu v Česku. Patří mezi ně i dvojice brankářů, kteří byli u zisku zlatých medailí na domácím mistrovství světa před 2 lety. Lukáš Dostal a Karel Vejmelka se před novou sezónou v Zámoří můžou odrazit od povedených výkonů v uplynulém ročníku.
1: Tak těším se moc, myslím, že ta sezóna se povedla, ale myslím, že pořád to máme kam posouvat a budu doufat, že zase budeme bojovat o ty příčky pro playoff a že se tam dostaneme a budeme hrát ještě lepší hokej, než jsme hráli loni.
2: Karel Vejmelka se chystá na svoji 6. sezónu v NHL. Po 3 letech v dresu Arizony to bude 3. rok od stěhování klubu do Utahu. Přitom v uplynulém ročníku to bylo vůbec poprvé, co si Karel Vejmelka zachytal i v playoff. Dost podobné to má Lukáš Dostal, který se taky s Anaheimem do vyřazovacích bojů probojoval poprvé.
3: Tak samozřejmě po těch 7 letech, tak jsme byli v playoff a jako já se na příští sezónu hrozně těším, protože máme na čem stavět, máme na čem pracovat a těším se už zpátky a těším se na novou sezónu.
2: Lukáše Dostála v 6. roce v NHL taky povede nový kapitán. Tým totiž opustil Radko Gudas, který se vrátil na Floridu.
3: No tak on byl samozřejmě obrovský mentor všech mladých kluků a samozřejmě chybět mi bude, ale já Radkovi a rodině tak přeju jenom to nejlepší a určitě budeme na nějakou večer, když se potkáme.
2: Pokud se na nové smlouvě s Ducks nedohodne gólman Petr Mrázek, tak Lukáš Dostal, co by Čech ve svém týmu, zůstane sám. Stejná situace čeká Karla Vejmelku v Utahu, ze kterého po ročním angažmá odešel Vítek Vaněček.
1: Je to vždycky příjemný, jako si v češtině pokecat v té americké kabině, je to, bych řekl, i rarita, takže užili jsme si to, si myslím, oba a bylo takový zpestření, takže ten rok byl super.
2: Ještě jednu věc mají Vejmelka s Dostálem společnou a to je postavení v jejich týmech. S každým rokem sílí jejich pozice brankářské jedničky. Na to se ale ani jeden z nich nesoustředí.
3: Je to volba trenéru, koho postaví do brány, ale já dělám pro to jenom to nejlepší, co můžu. A já jsem si minulou sezónu jako dost užil, i včetně olympiády, chytal jsem hodně zápasů. Byla to pro mě nová zkušenost a tak říkám, už se nemůžu dočkat na novou sezónu.
2: Řekl Lukáš Dostal, který se podobně jako Karel Vejmelka chystá za oceán na přelomu srpna a září. První zápasy sezóny NHL odehrají na začátku října. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Elitní atleti budou od 10. srpna bojovat o tituly na mistrovství Evropy.
1: Do britského Birminghamu dorazí více než 50členný český tým, včetně vítěze posledního šampionátu v Římě, oštěpaře Jakuba Vadlejcha.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato! Bylo to na úrovni možná 89 metrů, těsně pod hranici 90.
0: Mezi medailové naděje patří také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, stejně jako výškař Jan Štefela.
1: Překvapit ale můžou i další.
0: Na místě budou naši reportéři a o nic podstatného tak nepřijdete.
1: Nejlepší atletika na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Ano, mistrovství Evropy v atletice plní vysílání Radiožurnálu Sport a jinak tomu nebude ani teď ve 12 hodin a 44 minut. Českou ženskou štafetu totiž čeká rozběh na 4x400 metrů. A tak nejen o tom teď bude mluvit reportér Jakub Marek.
4: Příjemné odpoledne. České kvarteto Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Nikola Bisová a Barbora Malíková bude za chvíli bojovat o postup do finále právě štafety na 4x400 metrů. Když se podívám na soupeřky českého týmu, tak určitě musím vyzvihnout Nizozemky v 8. a Němky v 9. dráze, ale nechci být nějakým skeptikem, ale v této sestavě si nejsem úplně jistý, že české kvarteto má na to postoupit do finále, protože samozřejmě chybí Lourdes Gloria Manuel, která tady včera běžela úspěšné semifinále, hladké čtvrtky a zítra poběží finále, takže bylo by to nerozumné s ohledem na to, že zítra jí čeká velké finále, aby nastoupila už do rozběhu. Pokud by Češky postoupily do finále, tak tam už by Manuel byla k ruce svým parťačkám, ale dnes to musí vybojovat kvarteto Petržilková, Vondrová, Bisová a Malíková. Lada Vondrová, ta letos ještě nevyběhla venku, je to vlastně první její ostrý závod, protože ona zhruba 5 týdnů měla berle, měla únavovou zlomeninu kosti v nártu, ale i přesto je sem nominována, protože tréninkové ukazatele byly tak dobré, že nakonec Lada Vondrová je tady na druhém úseku. Dnes Tereza Petržilková na prvním úseku, ta je letos také, nechci říci z formy, ale zkrátka není to takové jako před 3-4 lety a pak tedy ještě Bisová a Malíková. Pojďme se ještě před startem podívat na to, jak Adéla Tkáčová, česká 21-letá sedmibojařka, je na tom ve druhé disciplíně sedmiboje, tedy ve výšce. Před chvílí překonala 162 cm, to samozřejmě ještě není nějak vysoko, teď už půjde na 165. Adéla Tkáčová má osobní rekord 173 cm, patří mezi ty slabší vícebojařky, ale připomínám, ona je jednou z nejmladších vícebojařek tady v celém startovním poli. Ve stejné skupině skáče třeba i Anik Kélinová, která běžela stovku překážek za famózních 12,59 sekundy. S tím by tady byla první i mezi specialistkami, ale foukalo jí hodně větru dozad, ale ty body zkrátka má vysoké za první disciplínu a hned od první disciplíny ukazuje, že je velkou favoritkou této soutěže. Stejně tak jako velkým favoritem soutěže tyčkařů, jak už tomu v posledních zhruba 8 letech je vždy Armand Mondo Duplantis, švédský fenomenální tyčkař, tak ten už se tady představil v tyčkařském sektoru, ale zatím to byly jen ty předzávodní tréninkové skoky, protože vynechává úvodní dvě výšky, začne skákat až na 5 metrech a 60 cm. No a na tuto výšku už se bohužel nedostane. David Holý ten základ zdolal na poprvé, ale 545 cm už bylo dnes nad jeho síly, i když on už má osobní rekord 576 cm, ale to je letos z haly, venku se letos hodně trápil a tady to bylo obdobné jako v těch předešlých závodech. No a ve druhé kvalifikační skupině byl další Čech Dan Bárta, ten zdolal také 525 na poprvé, teď má za sebou jeden nezdar na 5 metrech 45 cm, takže je ještě ve hře o finále, ale takových tyčkařů je tam ještě mnohem víc než právě jenom Dan Bárta, včetně třeba Armanda Duplantise nebo Řekla Řeka Karalise, který se letos také už dostal vysoko přes 6 metrů. Teď už je ale vše připraveno ke startu běhu na 4x400 metrů žen i s českou štafetou. První úsek rozběhne v 7. dráze Tereza Petržilková. Nad sebou bude mít Nizozemku Mercerovou a Němku Gorovou. Těch by se mohla tak trochu chytnout. To jsou ještě o dost rychlejší sprinterky a už je to vidět od těch prvních metrů, že Nizozemka Mercerová do toho, jak se říká, kopla hned od prvních metrů a podle těch handicapů aktuálně je nejrychlejší čtvrtkařkou ze všech těsně před Norkou. Norkám tady také chybí Henriette Jägerová, která se chystá na zítřejší finále. To by měla být pravděpodobně největší soupeřka právě pro finále pro Lourdes Glory Manuel, ale pojďme teď k tomu aktuálnímu, co se tady děje. Na ploše, na oválu, Tereza Petržilková vbíhá do cílové rovinky svého úvodního úseku. Mercerová ta stále opticky nejrychlejší ze všech, ale už jí začínají trochu docházet síly a Petržilková teď naopak v závěru mi přijde, že lehce přidává zhruba na nějaké čtvrté, páté pozici. Bude předávat právě Ladě Vondrové, to je velká neznámá, ale Lada Vondrová ta vždy dokáže ze sebe vymáčknout i poslední zbytky sil, takže věřme, že Lada Vondrová třeba ještě trochu posune českou štafetu teď z toho aktuálního 5. 6. místa, na kterém teď Lada Vondrová zbíhá. To startovní pole se poměrně roztáhlo. V čele jsou teď Norky před Nizozemkami a Němkami. Teď posledních 200 metrů zbývá Ladě Vondrové do cíle druhého úseku v závodě na 4x400 metrů. Před sebou má štafetu Norska právě a Lada Vondrová teď se pokusí zaútočit na ní, ale naopak teď se bude muset ohlížet i za sebe, protože výborně běží Švýcarka Vernilová a Lada Vondrová na ní nestačí a vypadá to, že přes Vondrovou půjde i Portugalka, takže Lada Vondrová na 6. 7. pozici předává Nikole Bisové. Teď tam byl opět nějaký pád na předávce, byla to reprezentantka portugalská, ale bylo to právě až po té předávce. Bisová tedy běží aktuálně na 6. pozici, ale bude to mít hodně těžké proti těmto soupeřkám na elitní evropské úrovni. V čele jsou Nizozemky, na druhém místě už jsou Italky, výborně Cyrilová Italka běží, na třetím místě se drží štafeta Německa. Ten první rozběh na 4x400 metrů ovládly Britky v čase 3 minuty 22,25 sekundy, pak tam byla velká mezera a dál byly Španělky, Francouzky, Belgičanky. Postupový klíč opět tři nejrychlejší plus dvě z časy, stále Nikola Bisová drží poměrně dobře to 6. místo. To byl slušný úsek v podání této mladé české atletky, ale před ní je tam stále velká mezera na to, aby se dostala byť na to 5. místo, na kterém by byla šance alespoň s časem postoupit do finále. Stále česká štafeta na místě 6. V čele se to tam teď trochu promíchalo, ale stále štafety Nizozemska za štafetou Nizozemska německá štafeta a také Italky běží velmi dobře. Nikola Bisová drží 6. místo za Švýcarkami a teď se přibližuje Švýcarce Farové, už její těsně za zády, tak snad teď to bude slušný finish pro Barboru Malíkovou na posledním úseku. V čele Nizozemky, pak Němky, Italky, na 4. místě Norky a Barbora Malíková teď bojuje na posledním úseku se Švýcarkou Geigerovou. Barbora Malíková už se blíží cílovému prostoru, ale když se dívám na ten čas, tak na postup časem to stačit také nebude, protože tento běh byl pomalejší než ten první vítězné kvarteto Nizozemska. V tomto běhu mělo čas 3 minuty 25 sekund přesně. Nizozemky jdou přímo do finále s velkým kvéčkem, stejně tak jako druhé Italky a třetí Němky, a na postup časem to bude stačit nebo nebude stačit štafetě Norska. V prvním běhu byly páté polky za 3:26.92, takže ani čtvrté Norky z tohoto běhu nepostupují, stejně tak jako páté Češky. Češky nepostoupily do finále evropského šampionátu. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

Smíšená plavecká štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Kryške, Knedla, Janíčková a Sémonová postoupila na mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále. V olympijském bazénu v Paříži vyhráli Češi výkonem 3 minuty 23,41 sekundy úvodní rozplavu a vylepšili tak český rekord. Sémonová po včerejším triumfu na 200 metrů volný způsob bude usilovat o další medaily. Finále je na programu krátce po 8 hodině večer a my vám ho nabídneme živně, stejně jako o finále předtím na znakařské 50, na kterém se představí Miroslav Knedla. Takže dva boje o medaile pro Miroslava Knedlu. Jak se na to těší a co od toho čeká, i to uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Připravujeme pro vás rozhovor, který uslyšíte krátce po 13. hodině. Teď je 12 hodin 57 minut. Za malý moment tady budou krátké zprávy.

0: Radiožurnál 13 hodin. Kateřina Couciricová a zprávy.
1: Chorvatské omyši kvůli lesnímu požáru evakuovali nejméně 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Jeden z námořníků americké letadlové lodi spadl přes palubu. Plavec Knedla bude večer usilovat o další českou medaili na letošním mistrovství Evropy. Kolona je na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy a bude skoro jasno, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. Lékaři museli ošetřit asi 40 lidí. 7 z nich zůstává v nemocnici na dýchacích přístrojích. Plameny spálily velké množství domů, aut i několik lodí. Záchranáři evakuovali 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul z nedalekého Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
1: Podle informací ministerstva zahraničí mezi českými občany nejsou hlášená žádná vážná zranění. Ke zhoršujícímu se psychickému stavu posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln si začínají stěžovat rodiny nasazených námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi několik vojáků pokusilo skočit přes palubu a ukončit život. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to popírá. Podle něj je vše v pořádku.
4: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Iránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
5: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu.
6: Sport. V Birminghamu pokračuje mistrovství Evropy atletů a je u toho Jakub Marek.
7: Štafeta českých čtvrtkařek se do finále nedostala, kvarteto Petržilková, Vondrová, Bisová a Malíková skončilo 11. A kvalifikaci pak skončila soutěž pro tyčkaře Davida Holého a Dana Bartu. Před chvílí do ní vstoupil fenomén současné atletiky Švéd Duplantis s suverénním skokem na 5 metrech a 60 centimetrech. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Plavec Miroslav Knedla bude večer bojovat hned o 2 medaile na mistrovství Evropy. Nejprve se představí ve finále znakařské padesátky. O chvíli později ho pak čeká závod smíšených štafet na 4x100 metrů volným způsobem. Tam postoupila sestava Kryške, Knedla, Janíčková, Sémanová. Díky nejrychlejšímu času rozplavby a taky novému českému rekordu. Jednu medaili z evropského šampionátu už Česko má. Získala ji Barbora Sémanová na kraulařské dvoustovce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D5 před Prahou, v Praze na magistrále i na D1 u Ostrovačic. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně před okruhem odklidili následky vážné havárie na 0. kilometru, stále ale řeší ještě předtím jinou nehodu na 1. kilometru v levém pruhu. Kolony od exitu 5 Rudná přes 20 minut a pokračují i za nehodou až na pražský okruh k Ořechu. Na okruhu taky směrem na letiště se popojíždí od Evropské čtvrt hodiny k nehodě u odbočky na Horoměř. V Praze na jižní spojce směr Černý most popojíždí fronta od sjezdu na Pankrác po nájezd na Brněnskou, nahoře už na magistrále směr D1 je po nehodě blokovaný levý, pak pravý pruh zdržení 10 až 15 minut. Na D1 za Prahou směr Brno velmi hustý provoz už od exitu 15 Velké Popovice do zúžení na 24. u Šmejkalky kolem čtvrt hodiny. Na dálnici D1 pak na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem čekejte kolonu, teď kolem kilometru 176 začíná, osobní auta jedou místy plynulej v levém pruhu i tak až 50 minut do omezení u D2. Před ním je tam na D1 pomalu jedoucí fronta taky od exitu 201 Slatina na Prahu. A na D1 z Brna do Prahy za Ostrovačicemi vzniká kratší kolona ze 176. k nehodě na 175. kilometru v levém pruhu, zatím zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin a 6 minut a ladíte nejposlouchanější digitální rádio v Česku. Dobrý den.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.
9: Mezinárodní automobilová federace FIFIA zrušila omezení pro účast sportovců z Ruska a Běloruska ve svých soutěžích. Od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 mohli reprezentanti obou zemí závodit jen jako neutrální sportovci. Teď smějí startovat s národní vlajkou a v případě úspěchu jim bude hrát státní hymna. S odkazem na zprávu právního oddělení Mezinárodní federace o tom informoval web The Race.com. I nadále ale platí zákaz FIA pořádat na území Ruska a Běloruska mezinárodní soutěže. My friend!

0: 13 hodin 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď se budeme věnovat atletice, protože míříme do Birminghamu na mistrovství Evropy, a to za naším reportérem Jakubem Markem.
1: Příjemné odpoledne, začala už druhá kvalifikační skupina oštěpařek házet a evidentně tady vítr dělá velké problémy oštěpařkám, protože teď už má desítka oštěpařek odházeno a nejlepší z té druhé kvalifikační skupiny, Polka Maria Andrejčíková, 55 metrů 21 cm. I to je méně než na deváté pozici v té první skupině Nikola Ogrodníková, takže trochu se zase teď trochu vysvětla nějaká naděje Nikola Ogrodníkové, že by tady se házelo výrazně méně a třeba by se ještě mohla probojovat mezi tu finálovou dvanáctku, ale za chvíli může se vítr utišit a oštěpařky můžou naházet výkony, které jsme tady ještě teď v první sérii neviděli. Teď půjde do sektoru Julemis Aguilarová, Španělka, která už se letos dostala na 61 metrů 83 cm, tak to bude takový v úzovkách lakmusový papírek toho, kam by se mohlo házet. A ano, oštěp teď letí, řekl bych, za 60 metrů, tak to byl první povedený pokus v této kvalifikační skupině, zhruba tedy kolem 60-metrové hranice. Nebylo to za tu žlutou čáru, která ohraničuje 1,60 pro přímý postup do finále, ale tady dnes si myslím bude stačit i nějakých 57, možná 650 metrů na postup do finále. Aguilarová 59 metrů 85 cm, suverénní vedení v této druhé kvalifikační skupině, a my už jsme teď zvědaví na to, jak se povede Petře Sičakové. Petra Sičaková letos 60 metrů 98 cm, ale ty její výkony byly, řekl bych, až extrémně nevyrovnané. Ona dokáže hodit v jednom závodě 60, ve druhém 50 metrů, tak snad si dnes vybere ten lepší závod. Loňská evropská vicemistrině do 23 let. První pokus a oštěp letí zhruba na nějakých 53 metrů, takže to rozhodně nebyl výkon, se kterým by Petra Sičaková byla spokojená. Tak po tom delším pokusu, neřekl bych dlouhém pokusu Aguilarové, opět takový návrat v vozovkách do starých kolejí a těch nějakých 53 metrových délek. Ano, teď už je změřeno 53 metrů 12 cm. V této druhé kvalifikační skupině je na páté pozici a když se podíváme na součet skupin, tak je jisté, že tento výkon by na finále nestačil, protože aktuálně ten výkon poslední postupový je 55,07 v součtu obou skupin. Nikola Ogrodníková, připomínám, 55 metrů 87 cm právě v té první kvalifikační skupině. No a ten další hod teď ještě německé soupeřky. Teď to byla Grimová, ano, Němka, a ten také neletěl zas až tak daleko, takže nehází se daleko stále. Nikola Ogrodníková má jakous takou snadí na postup do finále, no a Petra Sičaková bude muset v následujících dvou sériích přidat. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: U mistrovství Evropy zůstáváme, měníme ale sporty. Z atletiky jdeme na plavání. Česká smíšená štafeta totiž bude večer plavat o medaile na evropském šampionátu, pochopitelně. Kvarteto Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová postoupilo nejrychlejším časem a po 8:45 večer ho čeká finále. Náročné to bude pro Miroslava Knedlu, který jen krátce předtím vyleze z bazénu po svém hlavním závodu na finále na 50 metrů znak. S českým plavcem o tomto mluvil reportér Martin Charvát.
4: Miroslav Knedla a zajímavá situace před ním. Čtvrt hodiny bude dělit dvě jeho finále na mistrovství Evropy. Nejprve 50 metrů znak, potom štafetové finále. Jak se to udělá?
5: No, to bude v pohodě. Ne, myslím si, že to nebude zase tak hrozné. 50 přece není nic extra náročného a když si tady skočím do vyplavacího bazénu, tak se potom připravíme na tu stovku. Bude hodně záležet na tom, jak poplavu tu 50 a jestli to bude dobrý čas, jestli s tím budu spokojený, ale myslím si, že to bude fajn.
4: Jak dlouho trvá ta rutina před štafetou, protože je tam nástup do té svolávací místnosti, takzvaného cool roomu, ještě předtím se musíte nahlásit, to přece musí trvat zhruba tak tu čtvrt hodinu, co máte od chvíle, co jste dohmátnul?
5: Jo, tak ono se to nahlásí ještě v té cool roomce na 50, že tady plavu potom štafetu a že tam nemám moc času a blablabla, takže budu mít i takovou jako výhodu, že tam můžu přijít třeba později. Tam je normálně třeba 15-20 minut předem, ale budu tam tak na poslední chvíli. Ale myslím si, že to bude v pohodě a takhle to zvládneme.
4: Je to příjemnější, když máte dvě finále, navíc druhé ještě dalšími třemi plavci, tím pádem se to rozmělní, není to vyloženě jenom o tom, že večer musím zvládnout závod ideálně po 24 sekund?
5: Jo, tak určitě, já si myslím, že to bude příjemnější, sice nad tím možná budu trošku přemýšlet, ale myslím si, že ta 50 ještě tím, jak je první, tak to je v pohodě a bude to v klidu.
4: Jak moc velkým překvapením pro tu celou vaši čtveřici bylo, že jste postoupili z prvního místa do finále mistrovství Evropy?
5: Tak my jsme to samozřejmě čekali. Ne. Nečekali jsme to, každopádně my víme, že ostatní týmy plavaly takové Bčkové štafety, že až odpoledne bude docela zajímavé, ale myslím si, že se jako na to těšíme a bude to docela zábava tam zkusit si zazávodit s nějakým Grusetem a Kornevem a tady těmato plavcema, takže uvidíme, jak to dopadne.
4: Jak dopadne finále na 50 metrů znak? Každý by to chtěl vědět, ale jak ideálně dopadne podle vás?
5: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně, takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
4: Tak hodně štěstí. Říká Miroslav Knedla po dopoledních rozplavbách, ze kterých česká štafeta postoupila z prvního místa do finále mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvá, Radiožurnál.

0: 13 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Česká plavkyně Barbora Sémanová včera vyhrála po třetí v kariéře závod na 200 metrů volný způsob na mistrovství Evropy. Velkou radost toho má nejspíš i její bývalá reprezentační kolegyně Simona Rašten za Svobodna Baumrtová. Jsme rádi, že vás máme ve vysílání Radiožurnálu Sport. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: No tak jak velkou radost toho tady máte?
1: Tak já si myslím, že každý český fanoušek má radost, když se podaří vyhrát nějakou medaili sportovci z České republiky, takže ten výsledek byl naprosto fantastický a měla jsem radost, že jsem to mohla komentovat a být u toho.
0: Simona Rašten za Svobodna Baumrtová s námi teď ve vysílání Radiožurnálu Sport. Připomeňme ten čas Barbory Sémanové, tedy mistryně Evropy, 1:54.38. Jak, nebo respektive kolik úsilí stojí právě překonat osobní rekord o 74 setin sekundy?
1: Tak je to dlouholetá dřina, samozřejmě to není otázka týdne nebo měsíce, ale to je kontinuální práce, která směřuje k nějakému vrcholu a Bára se zlepšila po 2 letech, takže samozřejmě ten skok je obrovský, zlepší se o 74 setin na velký soutěži, je úžasný výkon a úsilí to stojí strašnou spoustu. Jako já věřím, že každý, kdo dělá nějaký sport, tak ví, že zlepšit se o 10 vteřin na kilometru běhu stojí spoustu úsilí a tady to jsou setinky na takhle vysoký úrovni a stojí to strašně moc sil.
0: A váš manžel je trenérem Barbory Sémanové, Tom Rašten. Byli jste spolu i na závěrečném soustředění a tak jste mohla Barboru Sémanovou sledovat. Vypadalo to podle vás na tak dobrý čas a výrazné vylepšení českého rekordu?
1: Tak Bára plave s Honzou Čejkou u Toma ve skupině a plavou většinou ty těžké série plavou spolu, takže protože Honzou znak je podobně rychlej jako Báry Král, takže se spolu hecujou navzájem a Tomovi se oba dva líbili, takže jsem ráda, že oběma dvěma se to takhle hezky povedlo.
0: Světový rekord na 200 metrů volný způsob v dlouhém 50-metrovém bazénu drží Australanka Titmusová v čase 1:52.23 z roku 2024. Nakolik se k němu, tomu rekordu, může Barbora Sémanová ještě přiblížit?
1: To je strašně těžká otázka. Tam je takových proměnných, že se to asi nedá úplně zodpovědět, ale já si myslím, že, nebo co jsem tak slyšela, tak ona sama byla velice překvapená z toho času, věřila, že má na čas pod minutu 55, nevěřila, ale že má na čas pod minutu 54,5, takže byla překvapená, hovoří o tom jako o životním závodě a já pořád, nebo věříme, že ty rezervy tam ještě pořád nějaký jsou, ještě tam pořád byly nějaký drobné chybičky, takže snad ještě to má kam posunout.
0: Bývalá plavkyně Simona Rašten za Svobodna Baumrtová s námi teď ve vysílání Radiožurnálu Sport. Říkala jste, že tam je několik proměnných u toho, jak moc se ještě může Barbora Sémanová zlepšit. Tak nám ty proměny trošku zhmotněte, zkuste nám je trošku popsat.
1: Tak samozřejmě tam jsou jako rizika nějakých zranění nebo dlouhodobějších nemocí nebo onemocnění přímo na té akci, nebo já nevím, z jakého důvodu prostě ta sezona by mohla být narušena. A samozřejmě my nemůžeme ovlivnit to, jak poplavou ostatní, takže pokud se nějaký třeba většinou spíš ty mladší ročníky nějak významně zlepší, tak to prostě Bára bohužel ovlivnit nemůže. A kdyby se třeba tomu světovému rekordu přiblížila, tak pořád se může objevit někdo, kdo bude rychlejší a třeba bude bez medaile, jo. Takže to je prostě strašně těžký to nějak odhadnout, ale všichni prostě se snaží plavat a trénovat pro ten jeden cíl, a to je překonávat své osobní rekordy a přibližovat se, nebo zvyšovat si ty laťky co nejvíš.
0: Mluvíme o tom čase Barbory Sémanové, připomenu ho ještě jednou, minuta 54,38 setin sekundy. Barbora Sémanová vládne evropské scéně, co jí ale chybí k tomu, aby měla třeba medaili na olympijských hrách, kde byla 2x6?
1: No to jsou právě ty proměny, si myslím, a olympijské hry jsou ještě o to víc specifičnější v tom, že to je jeden závod za 4 roky a ten stres tam je obrovský a opravdu se může stát cokoliv. Třeba tom se každou tou sezonu se snaží něco si z toho vzít, něčím se poučit. A i třeba je to i volbou závodů, jaký oni zvolí před tím daným vrcholem, jestli to je kvalitní, nebo jestli tam je příliš velká konkurence, která může ukázat nějaký slabiny toho nebo toho. Takže ono je to taková jako trošku věda. A co Báře chybí? No být rychlejší, no.
0: Bývalá plavkyně a právě Barbory Sémanové reprezentační kolegyně Simona Rašten za Svobodna Baumrtová s námi teď na radiožurnálu Sport. Barboře Sémanové je 26 let, tak do jakého věku se plavci ještě můžou zrychlovat?
1: Já si myslím, že u těch děvčat je nejoptimálnější věk tak 22, 24, 25, kde je ta možnost toho zlepšení je co nejvyšší. Pak samozřejmě se ještě zlepšují, ale už podle historicky neudělá až takový pokrok jako v tom mladším věku. Takže plavat se dá jak dlouho, každý uzná za hodný. Samozřejmě zase čím starší člověk je, tím pomalejší regenerace, tím větší riziko třeba zranění a tak, a udržet se do nějakého většího věku je těžší. Samozřejmě říká se, že je trošičku snazší potom se stoupit na ty kratší tratě, kde člověk nemusí tolik trénovat a může regenerovat rychleji nebo kvalitněji. Takže těžko říct, jako věřím, že Bára by mohla zvládnout ještě další olympiádu v Brisbane, ale to je ještě 6 let a to je prostě strašně moc daleko.
0: A můžu volně vaše slova Simony Rašton, která je s námi teď na radiožurnálu Sport, přeložit tak, jakože Barbora Sémanová už rychlejší nebude?
1: Ne, to vůbec ne. Ale ten skok už nese většinou v tomhle věku, není tak obrovský. Samozřejmě se, všichni chceme, aby se zlepšila a proto trénujeme a proto chodí na ty tréninky dvakrát denně a všechno tomu obětuje. Takže vůbec jsem nechtěla říct, že to takhle, a doufám, že to takhle nevyznělo. Samozřejmě chceme, aby se zlepšila, doufejme, že se ještě zlepší a uvidíme, na jakém čase se její kariéra zastaví.
0: Budeme to sledovat a budeme si přát, aby samozřejmě ten čas byl ještě lepší než 1:54:38. Teď jsme probrali úspěchy české plavkyně Barbory Sémanové s její bývalou reprezentační kolegyní Simonou Rašten za Svobodna Baumrtovou. Moc děkujeme za váš čas a mějte se, nashledanou.
1: Já taky děkuju, nashledanou.
0: A na radiožurnálu Sport ve 13:26 míříme znovu do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy za reportérem Jakubem Markem.
2: Hezký den, odštěpařka Petra Sičaková ve druhé kvalifikační skupině před chvílí ve druhé sérii 53 metrů a 5 cm, to je stále málo na postup do finále, bude muset v té závěrečné sérii přidat, ale když se podíváme na součet obou skupin, tak teď už na konci druhé série, druhé kvalifikační skupiny je stále na průběžné 12. pozici Nikola Ogrodníková, která byla v té první skupině na místě 9., ale v této druhé skupině, už jsem o tom mluvil, se hází výrazně méně, není tam tolik atletek, které by se dostaly třeba i přes 56, 57 metrů, takže Nikola Ogrodníková stále má malou šanci na postup do finále tady na evropském šampionátu, ale ještě mají atletky oštěpařky třetí sérii pokusů ve druhé kvalifikační skupině před sebou. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
5: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
6: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
7: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
8: Ahoj, ahoj.
9: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
10: Čau.
7: David Dvořák, bojovník MMA.
8: Ahoj.
6: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
5: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
11: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v
8: ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo.
10: Já chci kamna,
8: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
11: Tam mám hodně co zlepšovat.
10: Jako fakt hodně, jako jo.
11: Jako hodně.
10: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
11: Ještě asi ne.
12: Vy jste tam zlobili?
13: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
12: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
13: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
12: Jo, takhle.
14: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepička.
12: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
14: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
12: No jasně.
14: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
12: A musel vzít Pepičku.
14: Musel.
6: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
15: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Blíží se půl druhá a to znamená, že pro vás na Radiožurnálu Sport máme připravené další zprávy.
16: Radiožurnál 13:30. Kateřina

0: Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a stoupla taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů anebo nabídky podvodných investic. Jihokorejci se před teplými dny ochlazují tradiční psí polévkou Bosintang. Jeden z nejteplejších dnů připadá právě na dnešek. Letošní srpen je posledním termínem před národním zákazem konzumace psího masa. Na něm se poslanci shodli před 2 lety.
1: Sport.
0: Ve Velké Británii pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Je u toho i náš reportér Jakub Marek.
2: Oštěpařka Petra Sičaková zatím ve druhé kvalifikační skupině hodila 53 metrů a 12 cm a bude tak muset přidat poslední sérii, aby se dostala do finále. Malou naději má stále Nikola Ogrodníková, která v první skupině hodila 55 metrů a 44 cm a zatím je v součtu na poslední postupové 12. pozici. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolony za Prahou, taky před Brnem. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy na Brno se zpomaluje už za okruhem kolem 12. kilometru. Od 16. popojíždí kolona na Šmejkalku až 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem kolem 172. kilometru. Osobní auta se vlečou až hodinu do omezení u D2. Před ním je fronta na D1 i směrem opačně na Prahu od sjezdu 201 Slatina asi na čtvrt hodiny a taky ze 4. kilometru D2 i přes 20 minut. Na pražském okruhu směr D1 obvyklá kolona před Ořechem 20 minut od nájezdu z D5, kamiony déle z D5 od Rudné. Na okruhu opačně směr letiště je teď kolona od exitu 15 Lochkov, zatím na 10 minut za nájezd od Barandova na 17. kilometru se srazil kamion a osobní auto. Na 4. za Prahou směr Strakonice vzniká fronta od Lipenců do omezení u Jiloviště už skoro na čtvrt hodiny. A na tahu 35 Hradec Králové Svitavy vznikají kolony. Směrem na Svitavy je to od tršku 20 minut do Litomyšle, u letiště Vysoké Mýto po nehodě kolony obousměrně a taky na 35 se Holice Hradec mezi Chvojencem a Bíští kolony na 10 minut v obou směrech po srážce nákladního auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál bude většinou skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Nový trenér fotbalistů Wolverhamptonu Portugalec Peik Soto by i po sestupu z Premier League rád udržel v týmu kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího. Na předsezónní tiskové konferenci však portugalský kouč připustil, že obráncův odchod je stále možný. Klub si podle kouče nemůže v druhé anglické lize dovolit udržet všechny hráče s vysokými smlouvami. Wolverhampton začne boj o návrat do nejvyšší soutěže dnes večer úvodním duelem s Blackburnem. Krejčí se v úvodní jedenáctce neobjeví, podle trenéra po pozdějším návratu z mistrovství světa ještě není připravený na to, aby hrál v základní sestavě. Uvidíme tedy, jestli do boje zasáhne alespoň z lavičky. Už za moment na Radiožurnálu Sport, sportovní přehled, aktuální čas 13 hodin a 37 minut.

0: Miroslav Knedla bude večer usilovat hned o dvě medaile na plaveckém mistrovství Evropy. Jako první se představí ve finále z nakařské padesátky. O chvíli později nastoupí do závodu smíšených štafet na 4x100 metrů volným způsobem. Jednu medaili už Česko z evropského šampionátu má, získala ji Barbora Sémanová na kraulařské dvoustovce. A víc už nám nejen o plaveckých novinkách řekne ve sportovním přehledu Veronika Šlajzová. Hezký den.
1: Krásné teď už odpoledne. Do finále smíšených štafet postoupila sestava ve složení Jakub Jan Kryške, Miroslav Knedla, Barbora Janíčková a Barbora Sémanová novým českým rekordem. Čas 3 minuty 23 sekund a 41 setin byl zároveň v rozplavě nejrychlejším ze všech. Sémanová tak může získat už svoji druhou medaili z letošního evropského šampionátu. Na kraulařské dvoustovce v Paříži totiž už včera zvítězila časem minuta 54,38 setin sekundy a výrazně tak posunula i rekord mistrovství Evropy.
2: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
0: Na evropském atletickém šampionátu poběží o medaile česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Do finále postoupila poté, co čtyřstovku zaběhla za 49,81 sekundy. Atleti se v Birminghamu musí vypořádávat taky s velkým horkem a silným větrem. Pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
3: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
0: Finále ženské čtyřstovky je na programu v sobotu, stejně jako finále oštěpařů, kam se hodem 80 metrů a 92 cm dostal Jakub Padlejch.
1: A dnešní dění v britském Birminghamu shrne reportér Radiožurnálu Sport Jakub Marek.
4: Zatím je to neúspěšný blok soutěží z pohledu českých atletů. Teď už je jasné, že ani jedna oštěpařka, Stria Syčaková, Ogrodníková, Tabačková, do finále neprojde. Nejdál hodila Petra Syčaková 56 metrů a 9 cm a té postup unikne nejspíš o 81 cm. V rozběhu skončily šance štafet na 4x400 metrů jak u žen, tak u mužů a do finále tyčky neprošly Dan Barta a David Holý. Solidně pak vstoupila do sedmi boje 21letá Adela Tkáčová, která je na úrovni osobního rekordu, když teď ve druhé disciplíně výšce bojuje na 174 cm. Průběžně je 18. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si zahrají čtvrtfinále na mistrovství Evropy v Polsku. Němky Grünjovou a Itlingerovou porazili 2-0 na sety. Další česká dvojice Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončila na děleném 9. místě. Zbylé 4 české dvojice z turné vypadly už předtím.
1: A tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Řezík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
5: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
1: Barum Rally se naopak nezúčastní lídr domácího šampionátu Dominik Stříteský, který havaroval na závodech v Polsku.
0: Tak je to za námi, 13 hodin 45 minut, sportovní přehled a Veronika Šlajzová. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ladíte Radiožurnál Sport a znovu se teď budeme věnovat atletice. Míříme do Birminghamu na mistrovství Evropy za Jakubem Markem.
1: Hezký den, aktuálně Adéla Tkáčová, česká 21-letá sedmibojařka, má za sebou druhou výšku sedmiboje ve výšce 171 cm, zaostala tak jen 2 cm za svým osobním rekordem, zatím je tak na úrovni svého maxima z letošního republikového šampionátu v Brně, kde nakonec toho bylo velmi pěkných 6227 bodů, historicky čtvrtý nejlepší český součet právě v sedmiboji. Nedařilo se bohužel českým oštěpařkám. To byla soutěž, kde měli Češi velké naděje, respektive minimálně ty finálové naděje, ale bohužel ani jedna Stria Syčaková, Tabačková a také Ogrodníková se nedostala právě do finále nedělního tady na evropském šampionátu. Ogrodníková se Syčakovou nakonec od toho nebyly moc daleko, zhruba necelý jeden metr, neházelo se nějak daleko, zvlášť v té druhé kvalifikační skupině. Tam byla jediná atletka, která se dostala za 60-metrovou hranici, bojovali s tím všichni, i Srbka Adriana Vilagošová, která je stříbrnou medailistkou z posledních dvou evropských šampionátů, jak v Římě, tak v Mnichově. Brala tato stále ještě mladá 22-letá Srbka medaili stříbrnou a dnes se posledním pokusem zachraňovala, nakonec 57 metrů 25 cm, to jí na postup stačilo a přes těch 60 metrů se dostala jen čtveřice oštěpařek, nejdál hodila v novém národním rekordu. Odsud bude odjíždět teď ze stadionu Švýcarka Igliová, Syčaková tedy nakonec 56.09, Ogrodníková 55.87 a Tabačková, ta byla ještě méně spokojená, 52 metrů a 41 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Přesuneme se na sociální sítě, kde se probírá potenciální třaskavá posila Sparty. Podle některých spekulací by mohl dres Letenských obléknout bývalý hráč Slávie Matěj Jurásek. A víc k nám tomu řekne v pravidelné rubrice Hity sociálních sítích Krištof Kousal, kterého vítám. Hezký den.
1: Hezký den. Podle kanálů spojených s anglickým Norwich City, kde Matěj Jurásek působí a kam přišel ze Slávie, dotahuje klub hostování právě na Spartě. Reakce na to jsou velmi ostré, jak ze Slávy, tak i ze spartianského tábora. Kanál Spartianské zprávy na síti X taky připomněl zajímavou okolnost, a to, že na Juráskově profilu na Instagramu chybí příspěvky spojené se Sláví a hráč nesleduje profil vršovického klubu. Víc fotbalový pohled na možné hostování nabídl třeba fotbalový expert, náš bývalý kolega na radiožurnálu Sport Zdeněk Folprecht, který na síti X píše, že ačkoliv má Jurásek dovednosti, tak ho ve Slávi k větší práci na svém talentu a oddání se fotbalu nedokázal roky nikdo přesvědčit a myslí si, že to není správný hráč do aktuálního kádru Sparty.
0: Za sezónu a půl Matěj Jurásek odehrál v dresu a Norwiche v Championship zhruba jen okolo 16 utkání, to není velká porce i vinou zraněním. Teď ale fotbal měníme za tenis, protože Polka Iga Świątecová vyhrála turnaj v Torontu, zvedla svou 26. trofej na okruhu WTA v kariéře, ale to až po 11-měsíčním půstu. Jak to prožívala?
1: No, znamenalo to pro ní hodně. Bývalá světová jednička si procházela určitou krizí, kvůli které na jaře i měnila trenéra. Najala si dlouholetého kouče Rafaela Nadala, Franciska Roicha. Teď pod jeho vedením, ačkoliv ne v jeho přítomnosti, vyhrála první titul. O svých nevýrazných výkonech si často lecos vyslechla třeba i na sociálních sítích, což připomněla ve svojí vítězné řeči v Torontu, kterou sdílela na sociální síti X řada tenisových kanálů.
2: Chtěla bych věnovat tenhle titul všem, kdo musí čelit neférovým úsudkům a nenávisti různých lidí. Pokračujte v tvrdé práci, soustřeďte se na sebe, protože víte, co je pro vás nejlepší. Vždycky pamatujte na to, co máte před sebou a co můžete dokázat.
1: Ano, tím se Iga Świątecová vysloužila aplaus diváků, pak je ale taky pobavila, když k fotografiím z trofejí přizvala místního psa Elveje. Velký huňatý zlatý retriever si vedle tenistky lehl na hřbet a nechal se drbat. Świątecová se opak pokoušela dostat na nohy, házela mu tenisový míček, ale s Elvejem zkrátka nic nehlo.
0: No, s Hity sociálními sítěmi teď přišel do studia Krištof Kousal a taky s ním nic nehlo, za to moc děkuji a přeji hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: 13 hodin 55 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: mikrofonem do Anglie.
1: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
0: S mikrofonem do Anglie.
1: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
0: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
1: S mikrofonem do Anglie.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré odpoledne, je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy Radiožurnálu.
3: Požár u letoviska Omiš na pobřeží Chorvatska je podle šéfa tamních hasičů jedním z nejhorších v historii země. Na šampionátu Birminghamu soupeří nejlepší evropští atleti. Před Brnem jsou kolony na dálnicích D1 i D2 a víkend bude v Česku tropický, naměříme přes 35 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: 7 lidí zůstává v kritickém stavu po požáru u chorvatského letoviska Omiš. Podle šéfa chorvatských hasičů je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se museli asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Nikdo z nich ale podle české diplomacie nemá vážnější zranění. Na místě evakuovaným turistům pomáhají diplomaté z konzulátu v nedalekém Splitu. Do Omiše narychlo dorazil i chorvatský premiér Andrej Plenković.
4: Požár vypukl v obci Lokva Rogoznica a rozšířil se jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V zasažené oblasti žije asi 15 000 obyvatel, v současné době je tam ale navíc taky zhruba 12 000 turistů, takže velká koncentrace lidí. Oheň se šířil extrémně rychle, hlavně kvůli dlouhodobému suchu a větru.
3: Češi cestující do Chorvatska by kvůli požáru měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace českých cestovních kanceláří. Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Požadují lepší pracovní podmínky anebo modernější techniku. Francii letos taky sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
5: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Víkend bude tropický s teplotami nad 35 stupňů, varují předtím meteorologové. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných anebo starších lidí. Víc informací nabízí Hydrometeorologický ústav a taky třeba web vlnyveder.cz. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou také informace pomoci zdravotníkům.
6: Máme ověřeno, že vlastně za těchto situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtí. No z těchto dnech může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
3: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPIT.
7: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
0: Sport.
8: V britském Birminghamu se koná atletické mistrovství Evropy. Přímo v dějišti závodu je i náš reportér Jakub Marek.
9: Oštěpařky Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková vypadly už v kvalifikaci. Nejlepší z nich byla 15. Sičaková, ta hodila 56 metrů a 9 cm a za postupem do finále zaostala o 81 cm. Adela Tkáčová je při své premiéře na velké dospělé akci po dvou disciplínách 7 boje 20. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kolonou od sjezdu na Pražský okruh. Z 10. kilometru je to už asi 25 minut do zúžení na mostě na 24. u Šmejkalky. A pak na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona začíná za Domašovem kolem 173. kilometru. Osobním autem je to na hodinu k D2. Právě na bratislavské D2 před Brnem je kolona před Olympií za 4. kilometru na 20 minut. Na Pražském okruhu vznikají kolony. Ve směru z letiště na D1 je to před exitem 19 Ořech osobním autem 15 minut od nájezdu z D5. Na okruhu opačně na letiště je kolona hned za tunely ze 14. kilometru 15 minut na 17. za nájezdem od Barandova v připojovacím pruhu řeší srážku kamionu s osobním autem. Výjezd z Prahy silnicí 4 na Strakonice se ucpává od první odbočky na Lipence do zúžení u Jíloviště už skoro půl hodiny. A na 35 se Hradec Králové Svitavy, nejdřív kratší kolony obousměrně mezi Býští a Chvojencem po srážce nákladního auta s motorkou a hlavně směrem na Svitavy kolona od Tršku do Litomyšle už kolem půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dál bude většinou jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26. Tolik zprávy.
2: Po 14. hodině jste ve společnosti Radiožurnálu Sport. Krásný den.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
2: Smíšená plavecká štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Kryške, Knedla, Janíčková a Sémonová postoupila na mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále, které je na programu krátce po 8 hodině večer. Těsně předtím poplave ještě Miroslav Knedla v finále na znakařské 50, takže dva boje o medaile pro Miroslava Knedlu. Obě finále uslyšíte u nás v přímém přenosu.

0: sobotu začne nová fotbalová sezóna, první z pěti elitních evropských lig. Fanoušci šesti španělských klubů si ale na první zápasy svých oblíbenců budou muset ještě počkat. A týká se to i těch, kteří přejí Barceloně a Realu Madrid. Oba týmy totiž vydatně zásobovaly reprezentace, které došly v play-off mistrovství světa daleko.
1: Fotbalisté mistrovské Barcelony, kteří tvořili osu vítězného Španělska, tak zahájí nový ligový ročník až příští neděli. O den dříve vstoupí do sezony Real Madrid. Ten byl poslední dva roky ve stínu katalánského klubu, což se pokusí změnit José Mourinho, zkušený portugalský kouč, který se k týmu vrátil po 13 letech.
2: Je to jako mise. Nedělám si starosti s tím, jestli tu toho já osobně vyhraju hodně nebo málo. Jsem tu, abych pomohl hráčům, realizačnímu týmu, lidem v klubu. Chci tu vytvořit kulturu tvrdé práce.
1: Sliboval v klubovém videu při svém návratu do Realu Mourinho. O tom, jak přísný dokáže portugalský kouč být, mluvil na radiožurnálu Sport v desítce Pavla Horváta jeho kamarád Radek Štěpánek. Bývalý český tenista popisoval týmovou večeři AS Řím, kde taky Mourinho trénoval.
3: Přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací čtyři kluci, Goodnight Boss, a Jose se tak na ně podíval, říkal, zeptejte se ho, jak trénuje. A oni byli potichu, nekoukali. A řekl se vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. On je přísnej, ale spravedlivý.
1: A jaký je ještě José Mourinho? Od počátku své kariéry dost sebevědomý. Po vítězství v Lize mistrů sportem po svém příchodu do Chelsea v roce 2004 řekl: We have top
2: players. Máme skvělé hráče. Omlouvám se, že jsem trochu arrogantní, ale máme taky skvělého trenéra. Jsem evropský šampion. Myslím si, že jsem výjimečný.
1: Po 22 letech si Mourinho stále může říkat special one. Vždyť jako jediný kouč vyhrál všechny současné evropské pohárové soutěže. Ligu mistrů kromě Porta i s Interem Milán, Evropskou ligu s Manchesterem United a Konferenční ligu s AS Řím. Co se taky nezměnilo, je jeho vztah k Barceloně, byť tam v 90. letech prakticky odstartoval svou trenérskou kariéru. Vedení katalánského klubu totiž nemůže zapomenout, že v roce 2008 dalo na místo něj přednost Pepu Guardiolovi, tehdy ještě neznámému kouči, který k A týmu přišel z rezervního celku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

Neúspěšné dopoledne mají za sebou čeští atleti a atletky na mistrovství Evropy v Birminghamu. V bojích o postup do finále totiž dnes neuspěla žádná z trojice českých oštěpařek. V kvalifikaci vypadly také oba tyčkaři a rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety. Z oštěpařek si vedla nejlépe Petra Syčaková, která posledním třetím pokusem hodila 56,9 metru. Obsadila v kvalifikaci 15. místo. K postupu do 12členného finále byl potřeba výkon 56 metrů a 90 centimetrů.

0: Pohádky často mívají složitější začátek a dobrý konec, ale na Radiožurnálu Sport připomeneme už skoro 20 let starý příběh, kdy to bylo spíš naopak v seriálu o trenerské stopě českých koučů na prestižní zahraniční adrese, který vám tento prázdninový týden nabízíme. Karel Brückner byl bezesporu jedním z nejúspěšnějších trenérů na lavičce fotbalové reprezentace. Vždyť český národní tým patřil svého času pod jeho vedením k nejlepším na světě. Díky svému jménu si Brückner vysloužil i angažmá u našich jižních sousedů v Rakousku.
1: Já jsem totiž nebyl vůbec ambiciózní. Vůbec.
2: Když Karel Brückner při svých 80 při hráčském a trenérském bilancování připomínal práci u rakouské reprezentace, zahrnul ji nenápadně do jedné zeměpisné skupiny mezi působení na lavičkách Žiliny a bratislavského Interu.
1: Myslím si, Žilina, Bratislava, Vídeň, to pořád považuji lokality jako Moravu.
2: Všechna tři angažmá byla shodou okolností podobně krátká. Přesto šlo v případě národního týmu Rakouska o výjimečnou věc a také nečekanou. Vždyť Karel Brückner dostal smlouvu od rakouského fotbalového svazu v létě po nepříliš vydařeném euru s českou reprezentací. Brückner už předtím musel na operaci krční páteře a ze zdravotních důvodů chyběl také na únorovém přípravném soustředění. Zkrátka rok 2008 mu dlouho nepřinášel tolik štěstí ve srovnání s dřívějším obdobím. Ale lidé z vedení rakouského fotbalu tehdy zřejmě věřili, že zkušený stratég složí z některých nadějných individualit úspěšný manšaft a protáhne jej na světový šampionát do jižní Afriky. Karel Brückner začal velkolepě. V podobném duchu, v jakém jej rakouští funkcionáři v půlce prázdnin představovali ve vídeňském hotelu Hilton veřejnosti. Rakušané v přípravném duelu remizovali s úřadujícími mistry světa Itali a srovnatelně velkou reprezentaci z Francie porazili v úvodu kvalifikace ve vídeňském Prátru 3-1. Byla to tenkrát velká sláva, fanoušci nadšeně vyvolávali jména střelců i českého trenéra. Pochybnosti, které měli od začátku někteří bývalí slavní reprezentanti, například Krankl nebo Gazelich, tou dobou utichly. Konkrétně Gazelich se po volbě kouče agentuře APA svěřil, že rakouský fotbalový svaz je spolkem seniorů, který přijal důchodce. A Krankl se zase divil, že rakušané Brücknera vzali, když už nechtěl dál pracovat u české reprezentace. Hráče a fanoušky si ale Brückner na svou stranu získal okamžitě a solidní podporu měl i v době, kdy už se rakouské reprezentaci nedařilo zdaleka tak, jako na začátku kvalifikace. Podzimní prohru v Litvě, remízu na hřišti Faerských ostrovů a domácí porážku se Srbskem se tehdy český kouč snažil hodnotit s podobným nadhledem jako euforii v úvodu.
1: Já jsem to hodnotil velice s chladnou hlavou, ne jako tady média, respektive fanoušci. To bylo až moc přehnané, tady ten lob a chvála a já nevím co.
2: Ale v zákulisí takový klid na podzim nepanoval. Někteří fotbalisté byli ve sporu s funkcionáři, z čela svazu odstoupil Friedrich Stickler, který hrál velkou roli v příchodu Karla Brücknera k rakouské reprezentaci.
1: Ono je to velký zatížení po té psychické stránce. Tohle.
2: Ano, pro zkušeného českého kouče to musel být turbulentní, psychicky velmi náročný rok. A samotný trenér to také tenkrát v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas přiznával.
1: Tenhle rok pro mě to nebylo jenom tady Rakousko, ale ten byl pro mě teda dosti náročný, že to jsem všechno prožil.
2: Vyprávěl na podzim roku 2008 Karel Brückner, který na lavičce národního týmu Rakouska o pár měsíců později skončil ještě před jarním pokračováním kvalifikace po 7 měsících. I tak jde ale o výjimečný příběh nejenom posledního století. Ve fotbale, nejpopulárnějším sportu světa s ohromnou konkurencí, je totiž s výjimkou Slovenska vzácné, aby dostal český trenér příležitost vést národní týmy některé z evropských zemí nebo klub z přední zahraniční soutěže.
3: To naše jméno není takové právě oproti té konkurenci, která je dneska. Když máte trenéry z Portugalska, Francie, Itálie, Německa, je to hodně, hodně těžké se prosazovat. Otázka je toho, aby jsme měli jazykové dovednosti. Něco jiného je, když se učíte tady a něco jiného je, když žijete v reálním světě té země, kde jste. Němci taky nemluví jenom spisovně a Angličani mluví tou řečí, jakým ten čumáček malinko, když to řeknu takhle narost.
2: Vysvětloval možné důvody bývalý fotbalový reprezentant a později také trenér František Straka. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Posloucháte radiožurnál Sport, zhruba za 10 minut vám nabídneme páteční ligový fotbalový magazín a zaměříme se hlavně na duel Liberec Slavia. Jak by zápas vypadal, pokud by nastoupil Jan Bořil a v jaké formě se vrátí Tomáš Chorý? Probereme to vše s Pavlem Horvátem po zprávách v půl třetí. Už za chvíli.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Dobré odpoledne vám přejeme i v půl třetí. Slovo má Kateřina Causidisová.
3: Požár u chorvatského letoviska Omiš na Jadranském pobřeží je jedním z nejhorších v historii země. Řekl to šéf tamních hasičů. Letovisko zasáhl požár v noci. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Zranilo se 630 lidí, 7 z nich bojuje v nemocnici o život. Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil až 1000 hektarů území. Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují

0: obyvatel. Podle informací na webu slováckých vodáren a kanalizací potrvá do 10 hodin do večera. Zásobování zajišťují cisterny. Jde přitom už o třetí velkou havárii potrubí v těchto městech v letošním roce. Sport. České beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily v osmifinále mistrovství Evropy Němky Gruneovou a Itlingerovou 2-0 na sety a postoupily do čtvrtfinále. Další česká dvojice Svozilová se Štochlovou ve stejné fázi šampionátu nestačily na Španělky a obsadily dělené 9. místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D6 za Strašecím a nehoda na D1 u Rohlenky. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary pozorně za sjezdem na Nové Strašecí kolem 33. kilometru něco leží v jízdních pruzích a vybočuje se. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno se táhne kolona od okruhu z 10. kilometru půl hodiny do omezení na 24. u Šmejkalky. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona, dojíždí se za Domašovem na kilometru 175 osobním autem k omezení u D2 přes hodinu a potom dál na D1 z Brna na Vyškov za Slatinou další kolona 202. kilometru 20 minut k čerstvé nehodě před Rohlenkou na 206. kilometru se v levém pruhu srazila 4 auta. Na pražském okruhu kolony obou směrně na D1 je to od nájezdu z D5 k Ořechu na čtvrt hodiny, směrem na letiště se popojíždí 10 minut od sjezdu na Lochov do omezení u nájezdu od Barandova, tam aspoň už dořešili nehodu v připojovacím pruhu. A na silnici 4 výjezd z Prahy na Strakonice se vám protáhne o půl hodiny v koloně od sjezdu na Lipence před omezením u Jíloviště, navíc překáží porouchané auto.
3: Blokuje pravý pruh a protože se to zužuje do levýho, tak se musí objet zprava a zase najet zpátky.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty v noci klesnou na 15 až 10 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 7. A zítra jasno nebo skoro jasno, na západě večera špolojasno, nejvyšší teploty vysoké 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

14:06 už za malou chvíli uslyšíte páteční ligový magazín. Do té doby si ale můžeme připomenout právě víkendový program nejvyšší české soutěže. Přece jenom bude trochu hubenější vinou odložených zápasů účastníků kvalifikací evropských pohárů. Své duely si odložili Hradec Králové i Jablonec. Jablonečtí porazili včera lotyšský klub RFS Riga a o konferenční ligu si tak zahrají s Glasgow Rangers. Bohužel Králové Hradečtí nezvládli duel v Istanbulu a s Bešiktašem prohráli v tom dvojzápase a tak si zahrají také o konferenční ligu. V závěrečném kole kvalifikace je čeká řecký Panathinaikos a příští čtvrtek začnou právě v Řecku. Kromě Hradce Králové a právě Jablonce budou mít o víkendu volno také soupeři těchto dvou týmů. V tomto čtvrtém kole měli hrát Zbrojovka Brno a Bohemians. To se ale tady nestane. Zítra nás čekají 4 duely. Od 17 hodin Pardubice Mladá Boleslav, Slovácko Olomouc a Sparta Teplice, od 20 hodin pak Plzeň Zlín. V neděli jsou to pak jen 2 zápasy, a to od 15 hodin Baník Ostrava, Artis Brno a od 8 večer Liberec Slávě. A právě Liberec Slávě, to bude duel, který probereme s Fokusem za malou chvíli už s Pavlem Horvátem.

0: let's try love.
1: Je tu páteční ligový fotbalový magazín. Šance Liga o víkendu nabídne souboj Liberce a mistrovské Slávie. Předchozí zápasy už byly dost vyhecované, když připomeneme třeba zlomenou čelist libereckého Petra Hodouše po souboji se slávistou Davidem Mousisem. Po událostech z konce minulé sezóny a letošního léta je ale dost možné, že nadcházející utkání Pražanů se Slovanem bude ještě vyostřenější. Probereme to s Pavlem Horvátem v našem pravidelném pátečním fotbalovém magazínu. Přeji ti hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
4: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavé.
1: Pardon, to bylo špatný zvuk a teď tedy ten náš páteční ligový magazín.
4: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
3: Šlágr kola.
1: Pardon za tuto chybu. Vyostření soubojů z Liberec Slavia stělesňuje jeden muž, 35-letý bývalý kapitán Pražanů Jan Bořil, který v Edenu strávil 10 let, se Slaví vyhrál 6 titulů a dvakrát s ní byl v lize mistrů. V létě mu byla ale nabídnutá pozice hrajícího trenéra v druholigovém Bčku. Na tuto cestu ale Bořil nechtěl přistoupit.
5: Upřímně mě to hrozně překvapilo, nečekal jsem to, takhle, že se jakoby zachovají k legendě a vůbec jakoby mě, co jsem tam vlastně jakoby udělal za těch 10 let, ale to je prostě fotbalový prostředí, to je život a ptal jsem se vlastně trenéru, vlastně Zdenka Hušteckýho, proč a on mi vlastně řekl, že to necítí, že kdybych nehrál, tak že bych dělal zle v kabině, tak to mě docela dost překvapilo, no to, že se známe už několik let, spoustu let a on ví samozřejmě dobře, že když nehraju, tak jim pomáhám a dělám všechno pro to, aby všichni kluci makali.
1: Bořil zároveň vzkázal, že se na utkání 4. kola proti Slavii těší a že to bude peklo, jenže zkušený obránce se minulý pátek zranil při zápase na stadionu Zbrojovky Brno, nechal se vystřídat kvůli bolavému kotníku. Přesnou diagnózu toho zranění neznáme, ale Pavel Horvát by jako bývalý hráč mohl popsat, jak moc hráče limituje nějaké zranění kotníku a případně s jakým zraněním se dá nastoupit do ligového zápasu.
6: Tak samozřejmě těch zranění toho kotníku je víc, může tam být nějaký výron, může tam být vyvrknutí nějaký, může tam být samozřejmě chycený nějaký vaz, ať už natažený, když je natržený, tak vlastně vůbec není možný nastoupit, to je úplná hloupost, ale s nějakým lehčím výronem se dá hrát, ale vždycky je to riziko, že se to ještě zhorší a bude ten hráč potom marodit samozřejmě dlouho, takže já si myslím, že pokud Honza Bořil má nějaký větší problém, že i přesto, že je to zápas ze Slaví, tak se do toho úplně tlačit nebude a v téhle době si myslím, že už je spousta doktorů a fyzioterapeutů, který mu to ani nedoporučejí. Ale zase na druhou stranu, pokud to bylo zranění takový, že je to na 2-3 dny, že ti to splaskne, že tam nebyla žádná nebo ne, že tam nebyl žádný velký úraz, tak si myslím, že Honza Bořil zase udělá všechno pro to, aby mohl nastoupit samozřejmě.
1: A budeme teď trochu spekulovat, ale pokud by se Bořil stihl dát dohromady a proti Slávii by nastoupil, myslíš, že by zvládl ukočírovat své emoce? Občas totiž ukázal, že s tím má problém naposledy ještě v sešívaném dresu v Hradci Králové, kdy vyhrožoval sudímu Daliboru Červenému slovy počkej uvnitř a bývalým Spartanem Ladislavem Krejčím se při jednom z pražských derby drželi pod krkem.
6: No, tak já si myslím, že samozřejmě určitě by tam byla spousta podnětů, který budou rozmíchávat nějaké emoce, ale zase na druhou stranu i Honza Bořil ví, že bude pod obrovským drobnohledem, pokud nastoupí a že každý souboj, každá reakce jeho se bude probírat nejenom v tom zápase, ale i po zápase v médiích a to samozřejmě ti dává trošku víc pocit, že musíš být ostražitý a myslím si, že už je dost starý na to, aby neprovedl nějakou klukovinu, pokud nastoupí.
1: Pokud realizační tým Slavie uvidí na zápasové soupisce Jana Bořila v libereckém dresu, zazní podle tebe v kabině od trenéra Jindřicha Trpišovského nebo jeho asistenta Zdeňka Houšteckého něco ve smyslu, že by hráči měli toho Bořilova naštvání zkusit využít?
6: Tak tohle je fakt jako čistá spekulace. Já třeba si myslím, že pokud ho znají, tak zase na druhou stranu třeba můžou říct, že hele, nechte ho bejt, nechte ho hrát svůj fotbal, soustřeďte se sami na sebe, on se vám bude chtít dostat pod kůži a vy mu to nesmíte dovolit, takže těch povelů může být spousta, ale samozřejmě ten fotbal je o emocích a každý ten hráč před zápasem dostane spoustu informací a přesto se dějou chyby a přesto se dostávají žlutý a červený karty, takže je to o tom, jak kdo bude nastavený v tom zápase, jak který moment prostě bude probíhat do do plusu nebo do mínusu pro toho daného hráče a těch situací tam bude spousta.
1: A na jedné straně tedy možná Jan Bořil, na té druhé už bude trenérům Slávie k dispozici jiný emotivní hráč.
4: Páteční ligový magazín s Pavlem Horvátem.
3: Na koho se zaměřit?
1: Zaměříme se na útok Slávie, jinými slovy na Tomáše Chorého, který se může vrátit na soupisku Pražanů po disciplinárním trestu a taky poté, co ho vedení klubu vrátilo zpátky do kádru. V minulých dvou sezónách nejlepší střelec týmu by si jinak asi hned ohlásil o místo v základní sestavě, ale sešívaní dali bez Chorého v úvodních třech kolech ročníku 11 gólů i s ohledem na možné utkání plné emocí. Neměl by po tom třaskavém období naskakovat do zápasu postupně?
6: Tak já si myslím, že to tak bude, že určitě trénoval, určitě bude připravený, ale ta zápasová praxe určitě nebude u Tomáše nijaká. Myslím si, že bude dostávat jednak samozřejmě podle toho, jak se bude vyvíjet zápas, ale i podle toho, jak budou na tom ostatní jeho spoluhráči, který budou nastupovat na jeho místech, konkrétně prostě Mojmír Chytil.
1: No, pojďme se dostat k Mojmíru Chytilovi. Ten naposledy dvěma góly rozhodl o vítězství nad Pardubicemi 2-1. Celkově má 4 branky a je aktuálně nejlepším střelcem soutěže. Tak myslíš si, že právě Mojmír Chytil začne v Liberci od začátku a následně tedy právě Tomáš Chorý bude Mojmíra Chytila střídat?
6: Dá se to předpokládat. Já si myslím, že prostě Tomáš Chorý teďka i vzhledem k tomu, co Mojmír v těch zápasech předváděl, prostě od začátku hrát nebude, ale může být, že Jindra Trpišovský s klukama budou chtít určitě udělat nějaký rozhodnutí, který třeba bude trošku i překvapivý pro soupeře. Slávy samozřejmě čeká ještě spousta zápasů a samozřejmě můžou se rozhodnout využít formy Mojmíra Chytila nebo prostě ten překvapivý moment Tomáše Chorýho, nebo možná tam poslat oba. Já si myslím, že oni si spolu i vyhoví, takže Slávy má spoustu možností a je to pro toho soupeře více nečitelný. Myslím si, že Liberec se bude připravovat i navíc variant na tom hrotu Slávy.
1: Pavel Horvát s námi na radiožurnálu Sport v pátečním ligovém magazínu. Tomáš Chorý po svém přestupu z Plzně do Slávie sliboval, že už se poučil z předchozích nezdarů. V první sezóně mu to celkem vydrželo, ale v té druhé, v té poslední přišly zkraty. Pěstí udržel brankáře Slovácka Heču do rozkroku, Spartana Serencena udeřil znovu do obličeje, řešilo se také jeho údajné plivání a podobně. Ten třetí ročník ve Slávii bude pro Tomáše Chorého podle tebe jaký?
6: Tak já si myslím, že on o tom mluvil hodně, už je to prostě starší kluk a já si myslím, že ty emoce bude držet zase. Prostě on bude vědět, že je pod obrovským drobnohledem. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se Slávy a jemu samotnému bude dařit, ale já si myslím, že ta minulá sezóna už se prostě nemůže opakovat.
1: Pavle, pojďme ještě na chvíli od nedělního duelu Liberec Slavia. Sparta totiž podle spekulací uvažuje o příchodu a Matěje Juráska, tedy bývalého slávisty, který naposledy působil v anglickém Norwichi. Myslíš si, že je to reakce na odchod Lukáše Haraslína?
6: Dá se to předpokládat. Já musím říct, že byť samozřejmě už jsem viděl nějaký výstupy na sociálních sítích, kde prostě Matěj Jurásek nějak působil ve slavistickém drezu, tak fotbalově si to dovedu představit, prostě protože je to dobrý hráč a takovýhle hráč si myslím, že možná Spartě malinko chybí, ale samozřejmě otázka, jestli se pro tenhle krok Sparta rozhodne, protože samozřejmě by to bylo velmi kontroverzní.
1: Jen připomenu, za sezonu a půl v Anglii nastoupil Matěj Jurásek do 16 duelů v Championship a gól v druhé lize vůbec nedal, trefil se jen jednou v FA Cupu. Častá zranění navíc podle zvěstí z Edenu, je to náladový hráč, tak dokázal by podle tebe Matěj Jurásek v úzovkách zalepit díru po Lukáši Haraslínovi?
6: Tak já si nemyslím, že by to bylo po Lukáši Haraslínovi, já si myslím, že samozřejmě je to levonohej hráč, myslím si, že je to dobrý hráč, ale možná, že tam ještě se bude dít to, co jsem zachytil, že třeba Adam Karabec bude mít nějakou nabídku, tam si myslím, že by to bylo jako úplně kus za kus, ale že by to byla náhrada za Lukáše Haraslína, to si nemyslím.
1: Pavel Horvát, v pátečním ligovém magazínu o víkendu nás čeká další čtvrté kolo fotbalové šance ligy a samozřejmě i Pavel Horvát bude bedlivě sledovat a následně vše glosovat na radiožurnálu Sport. Pavle, děkuji moc a přeji ti klidný pátek.
6: Hezký den.

Miroslav Knedla bude večer usilovat hned o dvě medaile na plaveckém mistrovství Evropy. Jako první se představí ve finále znakařské padesátky, o chvíli později nastoupí do závodu smíšených štafet na 4x100 metrů volným způsobem. Vše to bude okolo 8 hodiny večer a samozřejmě v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte 7. hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
5: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
6: Radiožurnál, 15 hodin. Na řadě jsou zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
7: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. Stíhačky nad Lotyšskem sestřelili neznámý dron. Plavec Knedla bude bojovat o medaili na mistrovství Evropy na 50 metrů znak. Po nehodě vznikají kolony na silnici Brno-Uherské Hradiště za Slavkovem. A zítra bude skoro jasno, teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. O nálezu mrtvého těla informuje zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje ověřit si dostupnost hotelů.
8: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
7: V nemocnici lékaři ošetřili po požáru 40 zraněných a 7 lidí zůstává ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo přibližně 300 českých turistů. Nikdo z nich ale podle informací české diplomacie není mezi zraněnými. Na místě jim pomáhá česká policie a zaměstnanci konzulátu z nedalekého Splitu. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO. V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posouvá. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stevena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veřejná grilovací místa. Provozují je Lesy města Brno, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a vítr letos výrazně zvyšují riziko vzniku a šíření požárů. Uzavření se týká všech 9 grilovacích míst v okolí přehrady. Pokračuje mluvčí městských lesů Monika Nezhybová.
9: Jsou označená upozorněním a zapáskovaná tak, aby všem bylo jasné, že je velmi nebezpečné používat. V lesích je velmi nebezpečné manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm, včetně cigaret. To nebezpečí požáru je ohromné. V okamžiku, kdy chytne hrabanka nebo listí, tak se dokáže šířit neuvěřitelnou rychlostí.
1: Sport.
10: Plavec Miroslav Knedla se pokusí získat svou první medaili na evropském šampionátu v dlouhém bazénu. Po stříbru na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu bude teď mezi favority na 50 metrů znak i v Paříži. Finále začne těsně před 8 hodinou a Knedla má jasný plán.
11: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně, takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
10: Knedlu čeká finále i ve štafetě. Spolu s Kryškem, Janíčkovou a Sémanovou do něj postoupili z prvního místa. Oštěpařské finále žen na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončili už v kvalifikaci. V ní vypadli i tyčkaři Dan Bárta a David Holý a obě čtvrtkařské štafety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 za Prahou i v Brně, nehoda na 50 za Slavkovem. Na dálnici D1 nejdřív za Prahou směr Brno vzniká kolona od okruhu z 10. kilometru na půl hodiny do zúžení na mostě na 24. a pak je hlavně dlouhé zdržení před Brnem směrem z Prahy v koloně za Domašovem ze 176. kilometru, je to k D2 osobním autem kolem hodiny. Alespoň na D1 za Brnem na Vyškov už se rozjíždí jenom zbytek kolony kolem 203. kilometru po hromadné nehodě na 206. všechno odklidili. Za to na D1 v Brně už se tvoří kolona i směrem na Prahu za Slatinou ze 190. 9. různě pomalý provoz za nájezd od výstaviště kolem 20 minut. Na silnici 50 z Brna na Uherské Hradiště u Marev vážná nehoda dodávky a osobního auta, moc to nejede, kolona od odbočky na Hudějice už nejméně na 40 minut z druhé strany frontaku se Zabučovicemi. Na tahu 35 Hradec Králové Svitavy počítejte s kolonami mezi Býští a Chvojencem po střetu motorky s nákladním autem obou směrně 10 minut a od tršku do Litomyšle fronta až na půl hodiny. A na 4 za Prahou směr Strakonice se pojíždí od Lipenců k prací u Jíloviště půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
6: 15 hodin a 5 minut vy posloucháte jedinou sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Díky za to a hezký den.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Schamberger.
6: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si zahrají čtvrtfinále mistrovství Evropy v Polsku. Němky Gruniovou a Itlingerovou porazili 2-0 na sety. Další česká dvojice Markéta Svozilová s Máriš Sárou Štochlovou skončila na děleném 9. místě. Zbylé 4 české dvojice z turnaje vypadly už předtím. Tonight.

0: Don't stop me now, to by si přáli asi čeští atleté na mistrovství Evropy. Jenže dnes dopoledne to úplně nevyšlo. V kvalifikaci vypadli oba tyčkaři, rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety a finále oštěpařek bude taky bez českého zastoupení. A právě na oštěpařky se teď zaměříme. V kvalifikaci skončili Nikola Ogrodníková, Petra Syčeková i letošní česká jednička Nicole Tabačková, která v Birminghamu neustála tlak velkého šampionátu. Hodila jen 52 metrů a 41 cm.
1: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale při podalší době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
2: Tak se můžeme rovnou zeptat trenérky Nicole Tabačkové a světové rekordmanky Barbory Špotákové. Co se s tím dá v průběhu vůbec dělat a jak jste se s tím snažili pracovat?
3: No tak pro nás, že jo, pro obě to byla jako opravdu premiéra, že jo. Trošku se na nás jako sázelo, že by to mohlo být dobrý, protože ona opravdu vypadá dobře a rozcvičování házela daleko a prostě si cítí nějakou zodpovědnost velkou, že prostě já jsem tady první rok a že by bylo fajn, kdyby se mi to taky povedlo, prostě nevím, no. Byla prostě po tom prvním pokusu se skoro jak třásla, mi přišlo, no opravdu nejhorší je, když vám to jde v rozcvičování, ona házela hrozně daleko v rozcvičování a úplně krásný hody prostě. To je prostě vždycky tak ošemetný, já jsem to nikdy neměla ráda.
2: A očekávala jste třeba i před šampionátem, že by mohl být problém právě s tou nervozitou?
3: No vlastně to je jediný, na co jsem vlastně ani nepomyslela, jako, protože jsem si říkala, že už jako by těch závodů velkých zažila víc, ale asi nikdy na tom nebyla takhle dobře možná, no, a to je vždycky taky, když se na tom dobře, tak prostě se jako o to víc asi nervóznější, no. Zase ještě tak dobře neznám, jestli prostě na někoho působí uklidňování, na někoho hecování, prostě to je strašně individuální.
2: Říká olympijská šampionka vodu oštěpem Barbora Špotáková. Zažila jste vy někdy závod v kariéře, kde jste se vyloženě třeba rozklepala a nezvládla nervozitu?
3: Vím, že potom hlavně v tom vyšším věku prostě člověk byl nervóznější o to víc, jako za prvý teda věděl, že už jako to nelítá tak daleko a že prostě se bude muset stát malý zázrak, když aby se něco povedlo. A po těch dětech jsem byla fakt jako hodně nervózní, no. I myslím, že v tom Tokiu na olympiádě jako no, tak tam nebyly žádný lidi ještě navíc to. Ale jako měla, určitě měla, no, tadyhle. A to je z toho těžký vylíz na té kvalifikaci. Tam jsou jenom ty tři hody. První nehodíte, druhý a už je to a už je prostě jako ten stres je obrovský. Určitě je to dobře, že jsme tady byli, že se to i třeba podělalo, no, prostě. Protože jako žádnej sportovec, který dosáhl velkých úspěchů, není prostě bez velkých proher, že jo? Bez toho to nejde prostě, no.
2: Tak díky moc za rozhovor, ať se daří.
3: Děkuju.
2: Říká oštěpařská legenda Barbora Špotáková z Birminghamu, Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Posloucháte radiožurnál Sport, 15 hodin a 16 minut, dva zápasy nabídne předehrávka čtvrtého kola druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. V 18 hodin Dukla, která sestoupila a zatím ve druhé lize neprohrála, přivítá na julisce B tým Slavie, který taky drží neporazitelnost, půjde o takové hodně malé pražské derby, a ve stejném čase, tedy také v 18 hodin, Kladno přivítá Vlašim.

0: Daniel Voženílek a Filip Pirochta, to jsou dva čeští hokejoví reprezentanti, kteří v létě posílili třinecké oceláře. A zatímco Voženílek se vrátil po dvou letech ze Švýcarska, Filip Pirochta vyměnil dres Mladé Boleslavy za ten třinecký.
1: Vlastně vzniklo to docela brzo, když to bylo atypický docela, ale jsem byl strašně rád, že Třinec projevil zájem a pro mě to bylo obrovská motivace a byl jsem fakt z toho šťastný, že si mě vybrali a ukázali na mě a v podstatě to řešení pak bylo jednoduché z mé strany, v podstatě s Bobou, takže jsem za to hrozně rád, že jsem tady teď.
2: Říká 30-letý ofenzivní obránce Filip Pirochta, který v minulosti hrál v Zámoří i ve Finsku a Švédsku. Teď ale chtěl zůstat v české extralize.
1: Samozřejmě pro nás to bylo třeba velký stěhování, to bylo taky jedno, na čím jsem přemýšlel, mám dvě děti, takže taky už to není jako jednoduchý, ale z hokejového hlediska určitě to bylo jednoduchý a rychlý.
2: Pokračuje k přestupu na trase Mladá Boleslav Třinec Pirochta. Lákala ho úspěšná třinecká organizace.
1: To 100%, tak já si myslím, že i nějaká ta minulost teďka, co byla, když vezmu posledních 50 let, tak to určitě ukazuje, že se tady dělá dobře a to si myslím, že bylo taky jedno z kritérií a že mě lákalo i hrát playoff a udělat úspěch.
2: Jakmile se poprvé v Třinci objevil jako hráč ocelářů, pořádně koukal na servis, jaký hokejisté mají.
1: Určitě nechci nikoho hanit nebo tak, ale když jsem vstoupil do kabiny jenom co se týče zázemí, tak jsem si říkal, že to asi není možný, jako jak se tady dá prostě o to tělo mimo led postarat a i co se týče podmínek na ledě, jsou prostě dobrovolné ledy, odpoledne, všechno a to si myslím, že prostě tady ten hráč dostává takový servis, aby se dostal na tu nejvyšší svoji úroveň, aby mohl předvádět tu nejlepší hru, co může.
2: A kromě hokeje stihl Pirochta už prozkoumat i Česko, Slovensko, Polské pomezí a Beskydy.
1: Jednoho dnes jsem se nudil, že si půjdu vidět Javorový vrch a nahoru jsem to vyšel, dolů už to trošku bolelo a pak jsem si říkal, že jsem asi možná to přepísknul, že to není tak lehký, takže tam jsem byl a potom jsme prozkoumávali vlastně na soustředění hory na Slovensku, takže za mě byl takový horák.
2: Dodává s úsměvem Horal a nový ocelář Filip Pirochta. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.

syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka Marek uspěl na zkoušce v Českých Budějovicích a podepsal s hokejovým motorem roční smlouvu. Klub to uvedl na svém webu. Už za chvilku na Radiožurnálu Sport. Krátké zprávy.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál, teď je 15.30. Kateřina Causidisová přidá zprávy.
2: Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk. Informuje o tom zpravodajský server Dnevnik s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážně zraněný. Víkend bude tropický. Zítra teploty vystoupají k 36 stupňům. V neděli může být až 37. Varuje předtím český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí téměř pro celou republiku. Na západě a na severu by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala téměř 5%. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním může rozloučit v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralu

0: plno odjezdu na okruh z 9. kilometru, na Šmejkalku na 24. je kolona na 40 minut. Na dálnici D1 přes Brno vznikají obousměrně kolony. Dlouhá je ta ve směru z Prahy, začíná za Damašovem na 175. kilometru osobním autem hodinu do omezení u D2. Pak další fronta za Slatinou z 203. kilometru na čtvrt hodiny do omezení za Rohlenkou. A na D1 směr Praha se jede různě pomalu od Slatiny z 201. kilometru za připojení od výstaviště na 189. kolem 25 minut. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je zablokovaná. Za Křižanovicemi havarovalo osobní auto a dodávka. V menších autech se to řidiči pokouší objet přes Marefy, kolony až na hodinu od odbočky na Hodějice a taky za Bučovicemi od Jatek. Na silnici 4 za Prahou směr Strakonice popojíždí kolona od Lipenců do zúžení u Jíloviště asi půl hodiny. A na silnici 9 Praha Mělník nově hlášený problém u Kojetic z havárie auta a motorky. Záchranáři dojíždějí, kolony se prodlužují. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude jasno nebo skoro jasno, v noci pak teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, v údolích můžeme naměřit jen kolem 7. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Čeká nás motoristický magazín, ve kterém se zaměříme už za malou chvíli na Baromček Rally Zlín. Teď ale jiná zpráva z motoristického světa. Mezinárodní automobilová federace FIA zrušila omezení pro účast sportovců z Ruska a Běloruska ve svých soutěžích. Od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 mohli reprezentanti obou zemí závodit jen jako neutrální sportovci. Teď smějí startovat s národní vlajkou a v případě úspěchu jim bude hrát státní hymna. S odkazem na zprávu právního oddělení Mezinárodní federace o tom informoval web therace.com. I nadále ale platí zákaz FIA spořádat na území Ruska a Běloruska mezinárodní soutěže. 15 hodin 37 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Motoristický magazín má dnes, tedy v pátek 14. srpna, jasné téma. Začíná dnes 55. ročník Baroumček Rally Zlín. A na startu nebude chybět ani Václav Pech, který se ve slavné soutěži podívá už po 28. Do závodního auta se přitom během roku posadí jen při závodech a občasných testech. A na jednu z jeho posledních příprav před nadcházejícím závodem se vydala i naše reportérka Veronika Šlajzová.
1: Rozpálené pneumatiky a hlavně hledání správného nastavení. Václav Pech junior absolvoval nedaleko Plzně poslední test před startem Baroumček Rally Zlín. A zatímco mechanici ladí jeho auto do posledního šroubku, plzeňský jezdec se s ním snaží najít společnou notu.
2: Koncepce tuhlencích nových aut, kterým se říká R5 nebo R2, tak je prostě jiná, než jsem zažíval celý život. Přední a zadní náprava jsou takzvaně natvrdo a já prostě s tuto koncepcí auta se tak jako necítím, abych věděl přesně, co to auto udělá.
1: Neřeší se ale jen rychlost. Je totiž taky potřeba zkoušet techniku před ostrým závodem. Pro trojnásobného vítěze Barum Rally je testování důležité taky proto, že závodní speciál rozhodně neřídí každý den. Stejně jako řada dalších českých jezdců totiž musí vedle rally zvládat i běžnou práci. Do svého rallyového Citroenu C3 tak usedá hlavně při samotných závodech.
2: To slouží k tomu, aby já jsem se dostal do závodního tempa, protože měsíc jsem v autě neseděl od Rally Bohemia a přece jenom sednout do toho závodňáku je úplně co jiného než v sériovém voze, obzvlášť když já ještě jezdím i s nákladníma autama v práci.
1: U testu se objevil i závodníkův otec Václav Pech starší. Ten má přitom z Barum Rally velké zkušenosti. Sám se totiž dlouhá léta proháněl po zlínských tratích, mimo jiné za volantem Škody 130 RS.
3: Vůbec jsem nechtěl, aby vlastně závodil syn, protože vím, že mě to vzalo jako všechnu energii.
1: I přesto teď ale Václav Pech starší svému synovi pomáhá. Na závodech mu dělá takzvaného špiona. Před začátkem rychlostní zkoušky mu naposledy kontroluje trať. Právě zkušenosti svého otce by Pech junior při Barum Rally využil rád co nejvíc.
2: Teď právě poslední roky nebo desetiletí už mi do jízdy a do auta moc nekecá, protože prostě to je, jde to mílovýma krokama, ale potřeboval by jsem to, aby kecal a uvedl mi zase ve správný směr.
1: Sám Pech se svým spolujezdcem Petrem Uhlem by letos chtěli skončit do 10. místa. První rychlostní zkouška začíná ve Zlíně v pátek v 8:30 večer. Z Plzně Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: 15 hodin a 47 minut, centrum Zlína už se plní tisícovkami lidí, poslední hodiny totiž zbývají do startu letošní Barum Rally. Celý víkend nás bude o výsledcích informovat sportovní redaktor David Nekvinda, my jsme s ním teď už ve spojení, abychom vše probrali v rámci motoristického magazínu. Davide, vítám tě ve vysílání.
1: Hezké odpoledne.
0: Jsi už v centru Zlína, tak jak to tam vypadá pár hodin před startem Barum Rally?
1: Já jsem teď na centrálním náměstí a právě tady je slavnostní startovní rampa, na ní se teď představují někteří favorité toho závodu, který začne večer tady v centru Zlína, takže sem se přišli podívat, řekl bych, stovky lidí, ale určitě už teď je jich víc a díval jsem se, když jsem sem přicházel přímo okolo trati, protože tam často lidé přicházejí už třeba kolem poledne z toho jednoduchého důvodu, aby si zabrali místa v první řadě, protože není to úplně jednoduché vidět, když přijdete později a jsou před vámi už davy, takže opravdu jsou tady lidi, kteří hodiny už teď čekají na to, až se večer budou dívat, jak centrem Zlína projede ta městská rychlostní zkouška Barum Rally.
0: Přesně tak, ta noční první rychlostní zkouška na Barumček Rally Zlín je vyhlášená. Závodníci ale už za sebou mají dopolední kvalifikaci, komu se v ní nejvíc dařilo?
1: Možná trochu překvapivě to nebyl žádný z českých závodníků, protože od roku 2012 platí, že na Barum Rally vítězí jen Češi, ale ta kvalifikace vyšla tak, že nejlepší Čechy až na třetím místě vyhráli Rumun Simone Tempestini, druhý dojel Polák Jakub Matulka, a pak právě tedy třetí český závodník Filip Mareš. A já můžu možná pokračovat, protože na čtvrtém místě byl Ital Mabellini, pátý Adam Březík, no a až šestý Jan Kopecký, tedy obhájce triumfu, 12-násobný vítěz a určitě jeden z největších favoritů. Na druhou stranu ta kvalifikace nemusí až tolik naznačovat, protože tam taky hraje roli taktika, to přiznal Polák Marčík, který schválně zpomalil před závěrem. Je to totiž tak, že vítěz kvalifikace vyjíždí při rychlostních zkouškách na trať jako první, což nemusí být vždy úplně výhodná pozice, takže Marčík vyloženě před cílem kvalifikace přibrzdil, zpomalil tak, aby nejezdil jako první, takže ty výsledky tímto můžou být trochu zkreslené.
0: A David Nekvinda, náš reportér, teď přímo v centru Zlína, kde večer odstartuje Barumček Rally Zlín, tradičně večerní rychlostní zkouškou v centru Zlína. Tak kdy to vše přesně odstartuje?
1: Dřív než bývalo zvykem, startovalo se dřív po 9. hodině ta hlavní část Barum Rally, protože na trati se budou dít věci už předtím. Jezdí tady taková historická, nebo rovnou dvě historické rally. Jedna v ní závodí staré Bugatky, vozy opravdu třeba ze 30. let minulého století, pak je tu staré rally Historic, to jsou auta ze 70. 80. let, takže ten program u trati je právě i proto, že už tam opravdu hodně lidí čeká třeba od toho poledne, no a ten samotný start hlavního závodu je tedy letos naplánovaný na 20 hodin a 30 minut. Ti největší favorité a hvězdy by se měly dostat na trať někdy okolo 11.
0: Ty už to trochu nastínil, ale řekni nám přesně, co závodníky na té úvodní a rychlostní zkoušce čeká. A možná ještě dodatková otázka, která mě napadá, ovlivní právě ten úvodní den Barumček Rally Zlín nějak demolice budovy 34, která se ocitla v posledních týdnech v plamenech?
1: Čeká je vlastně to, co každý rok okruh vedený přímo centrem Zlína, takové třeba divácky atraktivní místo je na autobusovém nádraží, kde projíždí auta mezi nástupišti. Dá se říct, že právě až na tu změnu v čase je to prostě klasika a drobná změna taky souvisí právě s tím, o čem jsi mluvil, to je ten požár budovy číslo 34 v Baťovském areálu. Ten se nedotkl samotné trasy, ta vede tak, jak vedla v minulých letech. Není trasa v té ochranné zóně okolo budovy, ale bývali tam fanoušci, bylo to jedno taky z oblíbených míst, kde se fanoušci scházeli, tak ti tam teď mají zákaz a taky tam měli právě zázemí některé ty historické vozy, takže to museli pořadatelé vyřešit, ale samotný ten okruh tedy nějak ovlivněný není.
0: A na závěr povídání s naším reportérem Davidem Nekvindou, který mluví o Barumček Rally Zlín. Davide, prosím, ještě stručně doplň, jaký program čeká závodníky o víkendu, tedy jaký program je nachystaný na sobotu a na neděli?
1: Je to tak, že Barum Rally se jede podobně jako jiné závody stylem, že každý den jsou připravené 3 rychlostní zkoušky a ty se jedou dvakrát, takže ve výsledku je to 6 rychlostních zkoušek za den, celkem za víkend jich bude 12, zítra to jsou rychlostní zkoušky Pohořelice, Troják a Bunč, ta první dopolední runda začne v 8 hodin a 48 minut, nejlepší posádky budou v cíli někdy kolem poledne, pak si odpočinou a znovu ty tři stejné rychlostní zkoušky pak projedou, takže ta první se pojede od 14 hodin 52 minut. V neděli je ten program trochu posunutý, takže se jede dřív, aby stihli posádky dojet do cíle, takže první rychlostní zkouška nedělní odstartuje před 8 hodinou ráno a do cíle se mají ti nejlepší dostat v neděli někdy před 4:30 odpoledne.
0: Reportér David Nekvinda teď živě přímo z centra Zlína bude pro nás samozřejmě sledovat Barumček Rally Zlína. O víkendu právě informace od Davida Nekvindy ještě uslyšíme. Teď předzávodní informace. Davide, díky moc za naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: 15 hodin 53 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
19: Požár u chorvatského Omiše má nejméně jednu oběť. 2000 lidí se muselo evakuovat, mezi nimi i Češi. Kvůli vedrům a suchu se zhoršila kvalita vody v nádržích na jižní Moravě. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavlovy vypadly na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Po nehodě je zavřená silnice před Bučovicemi a zítra bude skoro jasno, teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
19: Na místě rozsáhlého požáru u chorvatského letoviska Omiš našli policisté jednoho mrtvého. Informují o tom chorvatská média. Zraněných je 630, z toho 7 vážně. Podle šéfa chorvatských hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se narychlo muselo přes 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Jednou z nich je i Martina Pospíchalová, která popsala zkušenost z evakuačního centra i samotný útěk před plameny.
20: Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda. No, byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil o půlnoci, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali nejdůležitější, takže doklady, peníze a utíkali jsme pryč.
19: Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Nejvíce vytíženým letištěm světa je jihokorejský Incheon. Za prvních 6 měsíců letošního roku odbavil tenhle obří letecký uzel na okraji Soulu více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
21: Incheonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
19: Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda není vhodná ke koupání. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum deště a extrémně teplé počasí s vysokými denními i nočními teplotami. Pokračuje Jana Derková z krajské hygienické stanice.
2: Zhoršit se nám situace určitě může, zvláště tehdy budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, nebude větrno a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci. Takže to by bylo takhle očekávatelné, to zhoršení.
16: Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohrály na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly ve dvou setech a jako nejlepší český pár obsadili 5. místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončili po prohře v osmifinále na dělené 9. příčce. Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
22: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Kolony na D1 za Prahou i přes Brno, neprůjezdná 50 před Bučovicemi. Při výjezdu z Prahy D1 na Brno počítejte s kolonou za odbočkou na okruh z 10. kilometru na 24. do omezení je to až 3/4 hodiny. Před Brnem se na D1 ve směru z Prahy tvoří kolona od sjezdu 178 Rosice. Osobním autem do zužení u D2 je to až na hodinu. A dál směr Vyškov ještě jedna kolona od Ostravské z 203. kilometru do omezení za Roholenkou kolem 10-15 minut. V Brně se na D1 tvoří kolona i směrem na Prahu od sjezdu na Vídeň za nájezd od výstaviště 1/4 hodiny. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je před Bučovicemi u Marev po vážné nehodě dodávky a osobního auta neprůjezdná. Osobní auta objíždějí přes Marev, jsou to ale hodně úzké komunikace, kolony na desítky minut od odbočky na Hodějice, taky z Bučovic od Jatek. Na silnici 4 z Prahy na Strakonice se před stavbou mostu u Jíloviště auta řadí od první odbočky na Lipence, zdržení asi 35 minut. A v Praze na jižní spojce směr Černý most za Lanovým mostem ve středním pruhu hasiči uklízejí vyteklý olej. Kolona od sjezdu na Zahradní město vás zdrží kolem 1/4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
23: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer polojasno, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 25. Tolik zprávy.
25: Dobré odpoledne, 16 hodin a 6 minut.
23: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
25: Fotbalista Matěj Jurásek má prý namířeno z anglického Norwiche do pražské Sparty. Spekuluje o tom například podcast Talk Norwich City. Rýsuje se tedy možná náhrada za teď už bývalého kapitána letenských Lukáše Haraslína, který v týdnu odešel do Saudské Arábie. Napoví následující dny, možná hodiny. Jednoznačně by ale bylo zajímavé okořenění šance ligy právě tímto přestupem, protože Jurásek do Anglie přestoupil z druhého břehu Vltavy, než kam by měl teď zamířit, tedy ze Slávie. Zajímavým detailem může být také to, že Matěj Jurásek na svých sociálních sítích odstranil veškerý obsah, který ho se Sláví spojoval a navíc Vršovické přestal sledovat. Náhoda spíš možná zajímavý ukazatel toho, co se stane v následujících týdnech nebo dnech a nebo hodinách, a tedy to, že Jurásek je opravdu se Spartou v kontaktu. Sluší se dodat, že toho Matěj Jurásek neodehrál v dresu Norwiche až tak moc. Za rok a půl nastoupila hlavně vinou zranění jen do 16 duelů v Championship a navíc skóroval jen jednou, a to v FA Cupu.

Smíšená plavecká štafeta na 4x100 metrů, volný způsob ve složení Kryškes, Knedla, Janíčková a Sémanová postoupila na mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále, které je na programu krátce po 8 hodině večer. Těsně předtím poplave ještě Miroslav Knedla v finále na znakařské 50, takže hned dva boje o medaile pro Miroslava Knedlu. Plavání bude vysílání radiožurnálu Sport, tedy královat večer, ale i za okamžik. Spojíme se totiž s teď už bývalou plavkyní Kristýnou Horskou a probereme hlavně titul evropské šampionky pro Barboru Sémanovou na kraulařské 200. Posloucháte radiožurnál Sport, je 16 hodin a 10 minut.

0: 16:13, posloucháte Radiožurnál Sport. Zlatý hattrick v závodu na 200 metrů volný způsob vybojovala na mistrovství Evropy plavkyně Barbora Sémonová. O velkém úspěchu české reprezentantky si teď budeme na Radiožurnálu Sport povídat s její teď už bývalou kolegyní z národního týmu Kristýnou Horskou. Kristýno, vítám vás ve vysílání, přeji příjemné odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám.
0: Co říkáte na třetí evropské zlato Barbory Sémonové v závodu na 200 metrů volný způsob a hlavně na ten čas, kdy překonala český rekord o 74 setin sekundy a dostala se pod minutu a 54 sekund?
1: Je to neuvěřitelný výkon. Já jsem včera teda neviděla ten živý přenos, takže jsem měla sama pro sebe zakázáno se koukat na výsledky, abych si ho mohla pustit zpětně, takže jsem to viděla až chvilku později, ale byl to nádherný závod. Absolutně nechápu, kde Bára vzala tolik síly na poslední 50. A myslím si, že ten čas je pro ní úplně splněným snem, protože vím, že moc dlouho, už myslím si, že od olympiády v Tokiu furt byla na té hranici 1,55 a že se tam držela po poměrně dlouhou dobu. Takže si myslím, že tady ten čas je pro ní strašně skvělým ukazatelem. Jsem strašně ráda, že se jí to hlavně i povedlo takhle po té její zdravotní pauze, že se takhle vrátila zpátky vlastně mezi ty nejlepší a ukázala všem, že na tu 200 Kraulovou tady opravdu v Evropě není lepší plavkyně, než je zrovna Bára, takže jsem strašně ráda, že jí to vyšlo, moc jí to přeju a myslím si, že to je krásný ukazatel toho, že změna tréninkové skupiny a trenéra vede k té nejlepší cestě, kterou si ona teďka mohla vybrat, takže jsem za to strašně ráda.
0: V Evropě není lepší plavkyně na 200 metrů volný způsob než Barbora Sémonová. Co ale když se podíváme do světa, na světovém šampionátu v dlouhém bazénu stále zůstává jedinou Češkou s medailí Ilona Hlaváčková z roku 2003. Proč je až skoro nemožné získat pro české plavkyně a plavce medaily na mistrovství světa?
1: To je strašně těžká otázka, dostáváme ji jako plavci docela často a já nikdy jako nevím, co na to úplně říct, ale věřím v to, že Bára teďka všem ukáže, že se vrátila zpátky a že rozhodně do toho světového plavání teďka zase promluví. Myslím si, že už minulý rok to, že byla pátá na mistrovství světa, byl naprosto jako famózní úspěch a tam vlastně byla zase na té hranici těch 1,55 a teďka si myslím, že zase mnohem víc promluvila do toho světa a že si ji budou ještě víc všímat. Myslím, že už oni věděli i teďka, ale prostě holta světová scéna je ještě trošku o kousek dál, ale já věřím tomu, že zrovna Bára je na té dobré cestě, aby se s tím světem krásně poprala a minimálně v zimě na mistrovství světa v krátkém bazéně nebo příští rok tam udělá pěkný nepořádek těm holkám.
0: A jak říkala Kristýna Horská, Barbora Sémonová má páté místo z mistrovství světa, k tomu ještě dvě šestá místa z olympijských her, její 26 let. Myslíte si tedy, že může dosáhnout na medaili na světovém šampionátu?
1: Myslím si, že jo. Já jsem si upřímně myslela, že se to stane už minulej rok, takže mi bylo líto, že se jí to tam nepovedlo, ale věřím tomu, že zrovna ona je ten plavec těch kvalit, která tam na tu medaili dosáhne.
0: Vy jste mimo jiné výživová poradkyně, teď se tomu věnujete tedy naplno po konci kariéry, který jste oznámila poměrně nedávno, ale Barboru Sémonovou moc dobře znáte, tak jaký je tu jedlík Barbora Sémonová? Řešili jste s ní třeba i její jídelníček?
1: Ne, to jsme spolu nikdy neřešili, já jsem vlastně nikdy jako nechápala, ona dokáže sníst úplně všechno a jako je velký jedlík, nikdy to moc jako neřešila, nebo aspoň za tu dobu, co já jsem s ní trénovala, jenže my už spolu teďka nebyli jsme v tréninkové skupině, vlastně, teď nevím, jestli to bylo od olympiády, teďka nevím, v Paříži už jsme spolu netrénovali, takže už to je 3 roky, ale předtím to jako moc neřešila, ale vím, že to potom jako by začínala řešit, takže o tom jsem se s ní úplně nebavila, já hlavně jsem se snažila ještě když jsem byla jako aktivní plavec tady do těch věcí lidem jakoby nemíchat nebo se na to neptat, protože si myslím, že to je jako každýho věc a spíš jsem se jako s ním o tom bavila, když za mnou přišli o nějakou radu a pobavili jsme se o tom, než jako že bych vyloženě zkoumala, jak to má, ale vždycky pro mě bylo absolutně nepochopitelné, že Bára vždycky byla tak strašně hubená a vymakaná a byla schopná sníst na soustředění úplně všechno a my ostatní jsme to vlastně museli si víc hlídat a ona milovala sladký bramburky všechno a furt měla tak skvělou formu, takže to pro mě bylo jako nepochopitelné, ale já i sama jako z vlastní zkušenosti vím, že když se ta výživa až jako moc hrotí někdy na tady té úrovni, takže to přináší spíš jako, nechci říct smůlu, ale není to úplně vždycky to nejlepší. Ano, ta strava musí být dobře složená po celý ten rok a ne vlastně to začít řešit až nějak před tím závodem, být správně vyživený, ale když člověk to řeší podle mě až moc, tak i na těch závodech je potom moc ve stresu z toho, co všechno vlastně tomu jakoby dal. Takže co pro mě vždycky jako bylo strašně stěžení, je držet to po celou dobu tak nějak jako racionálně, ale nestresovat se z toho a nebejt takovej ten typ, že nemůžu si dát tady to, protože mám za měsíc závody. Takže myslím si, že nějaká ta správná racionální strava a tady to správné nastavení je mnohem důležitější, než si držet nějakou vyloženě striktní stravu. Ano, musí to být samozřejmě kvalitní strava. U těch sportovců je to hodně odlišný než u běžné populace, ale zase všeho s mírou.
0: Kristýna Horská teď také o jídelníčku bývalé reprezentační kolegyně Barbory Sémanové, která včera vybojovala třetí evropský titul na trati 200 metrů volným způsobem. Můžeme se ale dostat také ke konci našeho povídání k vám. Jak vám je po konci kariéry?
1: Já jsem se vlastně docela obávala tady toho, až teďka přijde ta Evropa, jak se budu cítit, protože přece jenom je to strašně zvláštní nestát tam na tom startu. A bála jsem se, že to jako budu prožívat hůř. Spíš jsem taková jako... Na jednu stranu mi to je líto, že tam nejsem, že už vlastně nezažívám takový ty pocity té nervozity a toho úspěchu a chtít něco dosáhnout v tom bazéně a takový ten hezký pocit jako podoplavání na takhle velkým tom bazéně. Ale na druhou stranu vlastně si uvědomuji, že jsem fakt odešla ve správný čas, že mi to jakoby už není líto, že vlastně teďka se vždycky těším na večer, až se tady u televize pustím ty odpolední bloky, koukám na to, fandím našim plavcům, koukám si na svý bývalý kamarády a vlastně na to strašně hezky vzpomínám, na to, co já jsem si tam zažila, a jsem ráda, že našemu českému plavání se tam teďka takhle daří a myslím si, že ještě budou mít naši plavci co říct.
0: A do vody teď už tedy ne v rámci tréninku nebo v rámci závodu a soutěží ještě skočíte?
1: Jo, skočím. Nebyla jsem v bazéně asi tak měsíc a půl, ale už jsem zase začala pomalu chodit plavat. Ono i k tomu svádí to hezký počasí, že jako člověk si rád zaskočí venku do toho bazénu, trošku se i opálí, že jo, ale je to strašně jako úplně odlišný pocit oproti tomu, co jsem měla předtím, že i po nějaký delší pauze, když jsem se vrátila do bazénu, tak jsem furt přemýšlela, jestli se mě plave dobře, jestli mám dobrý cit pro vodu, jak rychle budu muset jako se navrátit zpátky, protože už jsou za chvilku nominační závody a teď já vlastně skočím do bazénu a mám úplně čistou hlavu. A je mi úplně jedno, jestli uplavu 1500 metrů nebo 3 kilometry, teda nebudu lhát, moje plavání teďka má do 2 kilometrů, což když si představím, že to byla moje rozplavávací série, když jsem měla tady na 6 kilometrů, tak je to pro mě absolutně neuvěřitelné, co bych teďka jako měla zaplavat, ale plavu jako s čistou hlavou a strašně si to užívám a jsem ráda, že ta láska k tomu sportu mi zůstala a že se tam hrozně ráda vracím do toho bazénu.
0: Tak ať ta láska ke sportu zůstává v životě Kristýny Horské i nadále. Teď už bývalá plavkyně s námi na Radiožurnálu Sport o zlatém hattricku v závodu na 200 metrů volný způsob pro Barboru Sémanovou na mistrovství Evropy. Kristýno, díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
1: I vy, naschledanou.

0: 16 hodin 24 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce se připravují na jedno z nejdůležitějších období v sezóně. Trojice klubů totiž zabojuje o postup do hlavní fáze evropských pohárů. První duely jsou na programu příští týden ve čtvrtek a to je téma pro Františka Typovského, který už je ve studii a já ho vítám. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Kdy a kde a s kým budou české kluby hrát? V nejlepší pozici je Plzeň bojující o evropskou ligu, která má i v případě prohry jistou účast o patro níž v konferenční lize.
1: Ano, evropská liga ale znamená lepší soupeře, větší prestiž i více peněz do klubové kasy. Západočeši o ní budou hrát s Červenou zvezdou Bělehrad. Do akce ale půjdou i hráči Hradce Králové a Jablonce ve zmiňované konferenční lize. Hradec čeká dvojutkání s Panathinaikosem Atény, Severočeši vyzvou skotské Rangers. Pořadí zápasů je pro české kluby příznivé, všechny tři začnou ve čtvrtek venku. Odvetu pak budou hrát 27. srpna doma.
0: Úspěch Plzně, Hradce a Jablonce by pomohl i celému českému fotbalu. Proč?
1: Jednak by se tady hrály prestižnější zápasy, ale hlavně Česko bojuje o vlastně klíčovou desátou příčku v takzvaném koeficientu národů, tedy v pořadí národů. A ta desátá pozice znamená, že mistr ligy míří rovnou do hlavní části ligy mistrů. Aktuálně Češi jsou desátí, ale jen těsně před Poláky, konkrétně o 4/10 bodů, to je v přepočtu na utkání, asi jsou to dvě kvalifikační výhry. A v povzdálí číhají i aktuálně 12. Řekové. Takže ten zmiňovaný souboj Hradce s Panathinaikosem bude o to důležitější.
0: Ty zápasy budou velice zajímavé také fanouškovskou kulisou. Když se podívám na všechny tři soupeře právě těch týmů, ať už Plzně, Hradce Králové nebo Jablonce, tak to budou ať už zajímavé výjezdy pro české kluby, tak pak taky velice zajímavé návštěvy právě těchto týmů u nás tady v Česku. Jak se propíšou evropské zápasy v týdnu do kalendáře domácí fotbalové ligy?
1: Týmy v posledních předkolech evropských soutěží si můžou odložit ligové zápasy. Dotkne se to víkendového čtvrtého kola šance ligy, tedy teď o tomto víkendu, a to protože se bude hrát jen 6 utkání na místo původně plánovaných 8. Hradec Králové požádal o odložení souboje v Brně, nebude se hrát ani duel Bohemians Jablonec. Náhradní termín je z kraje září. Expert Radiožurnálu Sport, pětinásobný mistr nejvyšší soutěže Pavel Horvát, je rád, že se pohárovým účastníkům vychází vstříc.
2: By měl být náš společný cíl celého fotbalu českého, aby jsme v té Evropě měli co nejvíc týmů a tohle to tomu pomáhá, takže já jsem pro. Musíme vzít potaz to cestování, náročnost těch utkání a to počasí. Opravdu ještě je velký teplo a není jednoduchý ty síly doplňovat a teď se jim to láme k tomu, jestli se prosadí do Evropy nebo ne, takže já to celkem chápu.
1: A odklad části zápasů už potkal i páté kolo, je to jenom opravdu pár minut od informace, kterou jsme dostali od vedení Ligové fotbalové asociace, že se nebude hrát zápas pátého kola mezi Hradcem Králové a Plzní. Jestli si Jablonec odloží svůj zápas pátého kola příští týden proti Baníku Ostrava, to zatím není jasné.
0: František Typovský, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Požár u chorvatského letoviska Omiš na Jadranském pobřeží má zatím jednu oběť a podle šéfa tamních hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Požár zasáhl letovisko v noci, evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Zranilo se 40 lidí a 7 z nich bojuje v nemocnici o život. Požár se šířil kvůli silnému větru a zničil už 1000 hektarů území. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% víc než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva chce změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let má v plánu zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři, důsledkem je celosvětový růst cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusko jako první Ukrajina. Stejný návrh pak oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. A na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes se na runway přistálo první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Sport. Fotbalisti Hradce Králové si kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nechali odložit další utkání nejvyšší domácí soutěže. Po zápase na hřišti brněnské zbrojovky i domácí souboj 5. kola z Plzní, který byl původně na programu v neděli 23. srpna, informovala o tom Ligová fotbalová asociace.

0: 50 minut. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu pozor na kolonu za Starou Boleslaví z 11. kilometru. Z mostu přes Labe asi 10 minut se popojíždí za nájezd od Brandýsa na 9. Tam stojí porouchané auto. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště zůstává uzavřená před Bučovicemi po střetu auta s dodávkou u Marev. Menší vozidla objíždí právě přes Marefy. Kolony od odbočky na Hodějice i z Bučovic na desítky minut. Na 4. Praha-Strakonice kolona od Lipenců k Jílovišti na půl hodiny. Na 9. Praha-Mělník po nehodě motorky auta u Kojetic kolona desetiminutová. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, v údolích až na 5 stupňů. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. A nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Kolik zprávy?
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

16 hodin 37 minut a posloucháte Radiožurnál Sport. Nový trenér fotbalistů Wolverhamptonu, Portugalec Peixoto, to by i po sestupu z Premier League rád udržel v týmu kapitána české reprezentace Ladislava Krejčího. Řekl to na předsezónní tiskové konferenci, kde ale zároveň připustil, že obráncův odchod je stále možný. Klub si podle trenéra totiž nemůže v druhé anglické lize dovolit udržet všechny hráče s vysokými smlouvami. Wolverhampton začne bojovat o návrat do nejvyšší soutěže dnes večer prvním zápasem s Blackburnem. Krejčí se v úvodní jedenáctce neobjeví, podle trenéra po pozdějším návratu z mistrovství světa ještě není připravený na to, aby hrál v základní sestavě. Je tedy možné, že naskočí v průběhu zápasu z lavičky. 16 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport a za malou chvíli sportovní encyklopedie.

0: Anglickou fotbalovou ligu vyhrál jako trenér 13krát. To je víc než druhý a třetí v pořadí dohromady. Řeč je o slavném fotbalovém trenérovi Alexi Fergusonovi, který má řád britského impéria a nikdo mu tak neřekne jinak než Sir Alex Ferguson. Je strujcem nejslavnějšího období v historii Manchester United a proto nesmí chybět v naší encyklopedii o legendárních zahraničních koučích. Teď ho připomeneme společně s Františkem Typovským.
1: Hezké odpoledne. A že je Sir Alex Ferguson opravdu slavným, to dokazuje i cena, za kterou se vydražila jeho poslední vyžvíkaná žvíkačka. Po konci Fergusonova posledního utkání ji našel jeden z fanoušků a na internetové aukci ji vydražil za v přepočtu skoro 12 milionů korun.
0: Ferguson měl žvíkačku v puse každý zápas, bylo to totiž na doporučení klubového doktora, aby skotský kouč předešel kašlání z nervozity. A takových stresujících momentů musel prožít za kariéru mnoho. 4krát byl s United i ve finále Ligy mistrů, z toho 2krát slavil triumf a na lavičce Rudých ďáblů strávil nepřetržitě 26 sezon. I proto nemohl strávit s rodinou tolik času. Podle bývalého redaktora BBC Petra Nosálka se s ní neviděl skoro vůbec.
2: Je to veliký fotbalový vizionář, který si někdy tvrdě, někdy až brutálně šel za svým, a co se vidí méně už, šel si za svým i za cenu ohromných obětí v soukromém životě. On viděl ne stovky, on viděl tisíce zápasů v té slotě skotské, tam někde na severu, kde prší, kde fičí od moře. On prostě neměl volný čas, jeho rodina ho neviděla 30 let, on se nepodílel nijak na výchově, on to samozřejmě potom později vynahrazoval ohromnými penězi, kterými mohl tu rodinu zabezpečit.
0: V těch 26 sezónách promeškal Sir Alex Ferguson jenom 2 zápasy. Jednou si odskočil na svatbu svého syna a podruhé pracoval na příchodu brankáře Davida De Gea.
1: A Ferguson přivedl za svou kariéru do United i spoustu dalších talentů. Jeden z nich se potom stal pětinásobným vítězem Zlatého míče. Asi jednoduchá otázka, ale přeci jenom víte, o koho jde?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Byl to Portugalec Cristiano Ronaldo. Za Manchester nasázel celkem 103 gólů a pro klubovou televizi mluvil o Fergusonovi jako o svém fotbalovém otci.
4: Everything that he said to me, he did.
5: Všechno, co kdy řekl, udělal a všechno, co slíbil, taky splnil. A to není jen tak. Přišel jsem jako 18-letý kluk a měl jsem hrát s hvězdami, jako byli Ryan Giggs, Paul Scholes nebo Roy Keane. Byl jsem nervózní a právě Sir Alex mi nesmírně pomohl. Občas si mě pozval do kanceláře, aby mi promluvil do duše. Pomáhal mi růst nejen jako hráči, ale taky jako člověku. Takže jsem mu moc vděčný za to, co pro mě a mou rodinu udělal.
1: Ferguson je zkrátka velkou součástí historie fotbalu, vstoupil i do síně slávy Premier League. A protože jeho Manchester United často strhnul zápas na svou stranu až v nastavení utkání, tak se posledním minutám v takovém fotbalovém duelu říká takzvaně Fergie time.
0: Dnes už je mu 84 let, stále se chodí dívat na svůj Manchester United na Old Trafford. V květnu letošního roku se mu před duelem Premier League s Liverpoolem udělalo na stadionu špatně a musel do nemocnice, naštěstí jen preventivně.
1: Nic mu teď tedy nebrání sledovat zápasy v divadle snů dál. Na titul v Premier League ale Manchester United čeká od poslední sezony Sira Alexe Fergusona. To bylo v roce 2013.
0: A právě Alexe Fergusona teď ve sportovní encyklopedii radiožurnálu Sport připomněl František Typovský. Za to ti moc děkuji a přeji ti hezký den.
1: Naslyšenou.

Nebylo to úspěšné dopoledne pro české atlety na mistrovství Evropy v Birminghamu. V bojích o postup do finále neuspěla dnes žádná z trojice českých oštěpařek. V kvalifikaci vypadly také oba tyčkaři a rozběhy byly konečnou pro obě čtvrtkařské štafety. Jistotou je ale ve večerním programu Adéla Tkáčová. Českou sedmibojařku čeká vrch koulí a také běh na 200 metrů. Vše samozřejmě živě ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď je 16 hodin a 8:40 minut.

Na mistryni Evropy Barboru Sémanovou, nejlepší evropskou kraulařku na dvoustovce, se dnes na šampionátu v Paříži pokusí navázat Miroslav Knedla, který o medaili bude bojovat krátce před 8 hodinou večer, a to z nás na kařské 50. Asi 15 minut potom, co Knedla vyleze z vody, tak ještě nastoupí ve smíšené štafetě 4x100 metrů volný způsob ve složení právě Miroslav Knedla, Kryške, Janičková a ještě tam bude nejlepší Evropanka na 200 metrů kraul právě Barbora Sémanová. Takže to kolem 8 hodiny večer bude na Radiožurnálu Sport hodně oplavání a doufejme, že v pozitivním duchu, co se týče výsledků. Přímo v Paříži mám našeho reportéra Martina Charváta a ten vás ovšem bude informovat.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
6: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Posloucháte radiožurnál Sport, blíží se 17. hodina a to znamená také následující zprávy, a to ať už z Česka, ze světa, také o sportu, o dopravě, pokud jste na cestách, anebo třeba o počasí. No a po zprávách už je pro vás připravený moderátor Filip Šedivý. Tak hezký den.
11: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda a zprávy.
12: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Banky hlásí nárůst kyberpodvodů, nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Fotbalový Hradec Králové si kvůli evropským pohárům nechal odložit taky utkání z Plzní. Silnice 50 před Bučovicemi je po vážné nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůř zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutily se taky evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomati i policisti. Na místě je taky konzul Štěpán Šantrůček.
13: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ti čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
12: Varování před rizikem vzniku a šíření požárů platí taky v Česku. Důvodem je dlouhotrvající sucho. A meteorologové vydali výstrahu i před vysokými teplotami. Víkend v Česku bude totiž opět tropický. Zítra teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Jen na západě a severu by měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Česku přibývá podvodů na klientech bank. Podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40% oproti stejnému období loni. Nejčastěji jsou to scénáře podvodných bankéřů nebo policistů, anebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidi, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí. Popisuje to expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
3: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
12: Letos v prvním pololetí vzrostla taky částka, kterou podvodníci lidem z účtů ukradli, třeba u České spořitelny o víc než třetinu oproti stejnému období loni. V Trutnově pokračuje rokový festival. Mimo jiné připomíná nedožité devadesátiny Václava Havla. V areálu bojiště je několik výstav o životě a díle bývalého prezidenta. K vidění jsou desítky fotografií a videí, říká za organizátory Eva Navrátilová.
5: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, plastiků a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním.
14: Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v Šancelize nechali odložit i utkání pátého kola proti Plzni, které se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Východočeši tak kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nebudou hrát zápas nejvyšší domácí soutěže dva víkendy po sobě. Tuto neděli nenastoupí ani v Brně proti Zbrojovce. Oštěpařské finále žen na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončili v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů. Důvodem byla příliš velká nervozita.
15: Klamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
14: Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích skončili obě čtvrtkařské štafety.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je první kolona za nájezdem od Říčan ze 13. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky ještě na půl hodiny. Potom od exitu 66 Čechtice se sune další fronta 15 až 20 minut na 70. kilometr. Tam hořelo na louce, jede se jenom levým pruhem. A nakonec na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za Rosicemi ze 180. kilometru do omezení u D2. Osobním autem stále ještě 50 minut. Na D11 na výjezdu z Prahy na Hradec se jede velmi pomalu, od okruhu z 0. kilometru asi 5 minut na druhý, tam stojí v levém pruhu dvě nabouraná auta. Na výjezdu z Prahy D10 na Boleslav se teď zpomaluje za okruhem, velmi hustý provoz až ke sjezdu na Brandýs, tam je navíc teď čerstvě nehoda. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice kolona od Lipenců do omezení u Jiloviště stále až 40 minut. Na 19. Tábor Pelhřimov se tvoří kolony mezi Chínovem a Kladruby. Zhruba na půli cesty u železničního přejezdu havárie dvou motorek. A 50. Brno Uherské Hradiště byla před Bučovicemi po vážné nehodě neprůjezdná, teď už se jezdí Kivadlově, kolony stále od odbočky na Hodějice a z Bučovic skoro odjatek. Další zelená vlna za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
18: Dobré páteční odpoledne. Teprve před pár hodinami skončily kanadské tenisové tisícovky. V Montrealu obhájil titul Američan Shelton, v Torontu získala svou první letošní trofej Polka Švjonteková. A teď doslova za pár minut odstartuje už druhý hrací den dalšího podniku série Masters. Muži i ženy se sešli tak jako každý rok v americkém Cincinnati a do akce půjde 600 českých tenistů a tenistek. Konkrétně tedy opravdu už za pár minut začne souboj Víta Kopřivy s Francouzem Alisem. Mezi ženami nastoupí Nikola Bartunková proti Arménce Čarajevové. No a dojde také na české derby, protože proti sobě se postaví Sára Bejlek a Karolína Plíšková. V dalším průběhu tohoto dne turnaje v Cincinnati dojde ještě na Terezu Valentovou, která se představí proti tí domácí Američance Stojanové. No a Tomáš Macháč, vracející se po několika měsících a po vyléčeném zranění, bude hrát se zkušeným Španělem Pavlem Kareněm Bustou. Jak se tyhle zápasy budou vyvíjet a jak dopadnou, o tom z Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour z Mladé Boleslavy na Ještěd a je novým lídrem závodu druhé nejvyšší kategorie Pro Series. Nejlepším z českých jezdců byl 13. Václav Ježek. Hned za ním dojel Jan Hirt a další krajan Alberto Monti. Ježek si v celkovém pořadí polepšil na 10. místo. Zítřejší třetí etapa povede z Pardubic na Dlouhé Stráně. V neděli na závěr peloton Czech Tour absolvuje etapu z Kroměříže na Pustevny. Tolik tedy jeden aktuální výsledek a teď už pojďme na
1: odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
0: Při příležitosti 55. ročníku Barum Czech Rally Zlín připravili pořadatelé pro fanoušky a motoristické nadšence speciální dárek. První díl připravované knižní trilogie s názvem Hvězdy Barum Rally. Ta nabídne životní příběhy osobností, které se do historie této automobilové soutěže výrazně zapsaly. Autory knihy Vojtěcha Garguláka a Romana Ordelta pozval k mikrofonu Tomáš Perutka. Vojtěch Gargulák nejprve vysvětlil, jak budou jednotlivé profily v knize vypadat.
2: To, jakým způsobem ty příběhy jsou zpracované, tak vlastně mají za úkol ty jednotlivé osobnosti nepředstavit pouze jako jezdce nebo jako osobnosti, nevypsat jenom jejich úspěchy, ale především ukázat z nich nějakou lidskou stránku. Takže jsme šli velice hodně do hloubky, snažili jsme se z těch jednotlivých respondentů získat i třeba informace, které do té doby tak známé nebyly. Zkrátka, aby ta knížka přinesla něco nového, aby vytáhla vlastně emoce, které ji udělají svým způsobem unikátní oproti ostatním.
3: Teď jste mluvil o tom, že hlavní důraz tedy v knize dáte na emoce, hlubší představení těch osobností, které tam čtenáři najdou. Hledali jste někde inspiraci?
2: Tak inspiraci určitě hlavně v zahraničí, protože nejenom třeba v rámci knih, ale i různých jiných médií, tak podobných projektů je samozřejmě celá řada, takže tam jsme se hodně inspirovali a jinak jsme se snažili právě v rámci třeba českého prostředí vytvořit něco, čím se odlišíme od ostatních, tudíž jsme ani nehledali něco, čím bychom se mohli inspirovat.
3: Na to se čtenáři určitě těší, že se odlišíte. V tom prvním díle tak tam dostane prostor celkem 16 osobností, Barumky. Jaký byl klíč, podle čeho jste vybírali ty respondenty?
4: Tak my jsme vlastně ten úvodní díl rozdělili do 4 takových hlavních kapitol. Jednak jsou to české hvězdy, jsou to světové hvězdy, legendární hvězdy a osobnosti. Ten původní byl samozřejmě, měli jsme tam ještě víc, jak jsem uvedl, měli jsme 20 jmen, nakonec jsme to teda dali do tady těchto 4 kapitol. V každé té kapitole jsou 4 osobnosti. Já bych třeba například jmenoval Honza Kopecký, jezdec, který 12krát vyhrál Barumku. Jo, vlastně celý, řekl nám ten vlastně celý příběh, jak vlastně startoval na mistrovství světa, začátky, všechno. Jo, takže tahle kniha je unikátní a ten čtenář si tam dozví vlastně celý příběh toho jezdce, té osobnosti.
3: Dostali se tam také nějaké osobnosti z našeho regionu?
4: Samozřejmě, že se dostali. Já jsem byl hrozně rád, že vlastně, že už v tom prvním díle bude Miloš Regner, dlouholetý ředitel Barum Rally, 23 let, teď vlastně od roku 2002 rodinnou štafetu přebral jeho syn Honza Regner. No a Miloš vlastně je předseda organizačního výboru, jo, či vlastně on začínal v tom roce 74 jako vedoucí rychlostní zkoušky Pohořelice Komárov. Je, potom dělal dlouhá léta tajemníka a vlastně od roku 98 dělá ředitele soutěže.
3: Ono se často říká, že ty největší hvězdy jsou nejskromnější, úplně obyčejní lidé, tak jak reagovaly ty legendy, když jste je oslovili s žádostí o rozhovor?
4: Tak já musím říct, že hrozně, nebo velmi pozitivně. Můžu říct, že, a to mě potom doplní i Vojta, že co se týká, jsem měl většinou na starosti ty české osobnosti, jestli, takže opravdu byli velmi potěšení, že tam můžou být, ať to byl třeba Karel Jirátko, legenda mezi spolu, jestli on samozřejmě teď závodí, ale všichni si pamatují legendární posádku Pavlík Jirátko v těch 80. letech JZD Agroteam Slušovice, vůz Audi Quattro, vyhráli shodou okolností před 40 lety. Jo, byl tam Míra Tarabus.
0: Říká Roman Ordel, který spolu s Vojtěchem Gargulákem napsal novou knihu Hvězdy Barum Rally. Oba autoři jsou našimi hosty. Rozhovor s nimi bude na Radiožurnálu Sport pokračovat hned po skupině Bon Jovi.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin skoro 20 minut a hosty Radiožurnálu Sport jsou dál autoři nové knihy Hvězdy Barumrelli, Roman Ordelt a Vojtěch Gargulák. Ptal se jich Tomáš Perutka.
1: Kdo z těch zahraničních hvězd se tam dostal do toho prvního dílu? Zkuste někoho.
2: Tak můžeme jmenovat třeba hvězdy mistrovství světa Haydna Pedna, Andrease Mikkelsena, samozřejmě z té starší generace, pány Johna Hauglanda, Haralda Demuta, takže já si myslím, že čtenáři se mají na co těšit.
1: Jak složitá byla spolupráce s těmito respondenty zahraničními hvězdnými piloty, když jste je oslovili? Jak to bylo komplikované?
2: Já musím říct, že to nebylo komplikované vůbec a byl jsem velice mile překvapený, jak tyhle ty hvězdy zahraniční reagovaly na to, že jsme je vůbec oslovili, protože drtivá většina z nich to brala jako velkou čest a byli velice potěšení a měli velký zájem, že můžou být součástí těchto vybraných osobností na Barumce. Takže já si myslím, že to je krásná ukázka toho, jak ta Barumka rezonuje mezi i těmihle vrcholnými patry světového motorsportu, jaké jméno má. Myslím si, že to je něco, čeho si musíme hodně vážit.
1: Říká Vojtěch Gargulák, který na té knize pracoval právě tady s těmi zahraničími. Jestli překvapil vás někdo z nich něčím, třeba zaskočil vás něčím?
2: Neřekl bych zaskočil, ale jestli bych měl jednoho zmínit, tak by to byl Marco Cavigioli z Itálie, což je velice přátelský a vřelý člověk. A my jsme se teda několikrát domluvali, že bychom se nějak potkali osobně, to nakonec nevyšlo, ale i přes ten telefon to byl neuvěřitelný rozhovor. Já jsem se vlastně z pozice toho tazatele nemusel prakticky ani na nic ptát a Marco tam začal sypat jednu historku za druhou, ať už ze závodu, z Barumky, nebo tady ze zlínských barů a různých večírků a podobných. Polovina z toho by ani nebyla publikovatelná, takže to bylo velice příjemné a naopak to bylo tak dlouhé, že ve finále do té knihy se opravdu vešlo jenom to nejlepší, takže myslím si, že třeba tento konkrétní příběh bude pro čtenáře velice atraktivní.
1: Mluvíme o prvním díle trilogie, takže co ty další díly? Už jste na tom začali pracovat nebo ještě si dáváte pauzu?
3: Tak já bych řekl, že nad tím pracujeme pořád, protože my jsme dali dohromady 60 jmen a teď vlastně vedeme debaty, vedeme diskuze, kdo bude v tom druhém, kdo bude v tom třetím. Představa je taková, to myslím, že můžu říct, že letos vlastně vydáváme knihu při polojubilejním 55. ročníku. Za 5 let při 60. ročníku vyjde další díl knihy. Jestli bude druhý nebo třetí, to zatím nevíme. Pokud půjde všechno, kniha se bude prodávat, bude o ní zájem, tak si myslím, že bychom ten druhý díl mohli vydat za 3 roky. A ten třetí, ten závěrečný, by byl při tom 60. ročníku, který se pojede v roce 2031. Uvidíme, ekonomická situace, je tam spousta ukazatelů. Nechme se překvapit.
0: Roman Ordelt společně s Vojtěchem Gargulákem představili ve vysílání Radiožurnálu Sport první díl připravované knihy trilogie s názvem Hvězdy Barumrelli. Tak pokud vás trochu nalákali, tak třeba nebude od věci, pokud jste motorističtí fanoušci, si ji pořídit. O tom, jak se pojede letošní ročník slavného rallyového závodu ve Zlíně, o tom samozřejmě z Radiožurnálu Sport uslyšíte.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Nečekaně jednoznačně se zatím vyvíjí české derby v prvním kole tisícovkového turnaje okruhu WTA v americkém Cincinnati. Sára Bejlek totiž zatím vládne zápasu s Karolínou Plíškovou a mladší z českých tenistek vede v tuto chvíli už 4-0 a má gamble při svém podání na vedení dokonce 5-0. Nikola Bartuňková nevstoupila do svého utkání proti Arménce Čarajevové úplně ideálně, ztratila podání a prohrává 0-1. No a fakt je také Vít Kopřiva, který na úvod tisícovky v Cincinnati nastoupil proti Francouzi Alesovi. Zatím si oba dva drží své podání. Kopřiva prohrává 1-2, ale při svém servisu je ve vedení 30-0.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a co nás v dalších desítkách minut v našem vysílání čeká? Samozřejmě velmi brzy už zprávy, no a potom pokud jde o přímé přenosy z velkých akcí, tak se můžeme těšit na boj Miroslava Knedly, českého znakaře, ve finále 50 na evropském šampionátu. Doufejme, že Knedla vybojuje medaily, budeme v přímém přenosu u toho, začne krátce před 19. hodinou a 50. minutou. A ve 8:45 poplave štafeta na 4x100 metrů volným způsobem Kryške, Knedla, Janíčková a Semanová své finále. No a na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, tam máme jednu zástupkyně ve večerním programu 5. soutěžního dne, sedmibojařka Adéla Tkáčová, poté co zvládla stovku překážek a výšku, tak se představí v kouli a také na trati 200 metrů. Zatím je mladá česká vícebojařka Adéla Tkáčová na průběžném 20. místě.
3: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
4: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Podle konzula Štěpána Šantrůčka jde nejčastěji o lehké popáleniny nebo nadýchání se kouře. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů, 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu. Informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Prezident Emmanuel Macron měl omezení sociálních sítí jako jednu z priorit. Vládu požádal o přepracování zákona. Ve třetím pilíři penzijního spoření na konci letošního prvního pololetí spořilo a investovalo 3 miliony a 873 tisíc účastníků. To je o 18 tisíc míň než na konci roku 2025. Informovala o tom Asociace penzijních společností. V doplňkovém penzijním spoření podle asociace investovalo 2 miliony 297 tisíc účastníků, o 118 tisíc víc než na konci loňského roku. A v Plzni začíná festival na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky se letos přesouvá do areálu Depo 2015 a také jeho okolí. Nabídne 9 scén a 150 účinkujících. V plánu jsou i klubové koncerty. Vstup na festival je zdarma.
1: Sport.
4: Americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy na Ještěd Václav Ježek. Obsadil 13. místo. Největší domácí etapový závod bude pokračovat zítra. Peloton pojede z Pardubic na Dlouhé Stráně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 za Prahou u Lokta i před Brnem a nehoda na D10 u Brandýsa. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno počítejte se třemi kolonami. První od exitu 15 Velké Popovice do omezení na Šmykalce na 24. kolem 20 minut. Druhá fronta od sjezdu na Čechtice ze 65. kilometru přes 20 minut na 70. Po požáru na Louce je tam průjezdný jenom levý pruh. A třetí kolona před Brnem z předsjezdu na Popůvky ze 181. kilometru kolem půl hodiny osobním autem k D2. Na výjezdech z Prahy se tvoří kolony na čtyřce směr Strakonice, je to od Lipenců půl hodiny ke stavbě mostu u Jíloviště, a na D10 směr Mladá Boleslav popoždí kolona od exitu 3 horní

České basketbalistky mají pro sebe jasno, co budou dělat v těch nejbližších týdnech a vlastně říci, dá se říci i měsíci, protože ty nejlepší pod tedy značkou národního týmu se představí na mistrovství světa. To se bude hrát tedy z toho českého pohledu v Berlíně. A tak je potřeba se samozřejmě pořádně přichystat. České basketbalistky proto o víkendu odstartují zápasovou přípravu před zářijovým světovým šampionátem a čeká je turnaj v Helsinkách. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové zítra od 15 hodin nastoupí proti Švédsku, no a v neděli se od 17 hodin utkají s domácím Finskem. Celkově české basketbalistky čeká 5 zápasových testů. Příští týden se hrají 2 duely v Istanbulu s Tureckem a generálkou potom bude v úterý 1. září v Berlíně souboj s Koreou.

0: Sára Bejlek, tedy 20-letá česká tenistka, je o 14 let mladší než Karolína Plíšková, tedy bývalá světová jednička, dvojnásobná grandslamová finalistka, vítězka 17 turnajů na okruhu WTA. Ale mladší z českých hráček se s tou starší a mnohem úspěšnější v prvním setu utkání prvního kola v americkém Cincinnati, tedy na turnaji ze série Masters, vůbec, jak se říká, nemazala. Sára Bejlek nadělila Karolíně Plíškové kanára, porazila ji tedy 6-0 a začala tenhle duel o postup do druhého kola opravdu skvěle. Zatím se úplně nedaří Nikole Bartunkové, protože ta s Armenkou Čarajevovou prohrává 1-3. Jednou už tedy ztratila Bartunková své podání. A zatím velmi vyrovnané je utkání prvního kola v Cincinnati Víta Kopřivy, který hraje s Francouzem Alisem, a skóre je 3-3. Tolik tedy tenis, ke kterému se budeme ve vysílání radiožurnálu Sport vracet, stejně jako se budeme dostávat také k plavání. Česká smíšená štafeta bude totiž večer plavat o medaile na mistrovství Evropy. Kvarteto Jan Kryške, Miroslav Knedla a Barbory Janíčková a Semanová postoupilo nejrychlejším časem a po 8:45 večer ho čeká finále. Náročné to bude zejména pro Miroslava Knedlu, který jen krátce předtím vyleze z bazénu po svém hlavním závodě finále na 50 metrů znak. S českým plavcem o tomto případu, dá se to tak nazvat, mluvil přímo v Paříži Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla a zajímavá situace před ním. Čtvrt hodiny bude dělit dvě jeho finále na mistrovství Evropy. Nejprve 50 metrů znak, potom štafetové finále. Jak se to udělá?
2: No, to bude v pohodě. Ne, myslím si, že to nebude zase tak hrozné. 50 přece není nic extra náročného a když si tady skočím do vyplavacího bazénu, tak se potom připravíme na tu stovku. Bude hodně záležet na tom, jak poplavu tu 50 a jestli to bude dobrý čas, jestli s tím budu spokojený, ale myslím si, že to bude fajn.
1: Jak dlouho trvá ta rutina před štafetou, protože je tam nástup do té svolávací místnosti, takzvaného call roomu, ještě předtím se musíte nahlásit. To přece musí trvat zhruba tak tu čtvrt hodinu, co máte od chvíle, co jste dohmátnul.
2: Jo, tak ono se to nahlásí ještě v té call roomce na 50, že tady plavu potom štafetu a že tam nemám moc času a blablabla, takže budu mít i takovou jako výhodu, že tam můžu přijít třeba později, tam je normálně třeba 15-20 minut předem, ale budu tam tak na poslední chvíli, ale myslím si, že to bude v pohodě a takhle to zvládneme.
1: Je to příjemnější, když máte dvě finále, navíc druhé ještě dalšími třemi plavci, tím pádem se to rozmělní, není to vyloženě jenom o tom, že večer musím zvládnout závod ideálně po 24 sekund?
2: Jo, tak určitě, já si myslím, že to bude příjemnější, se na tím možná budu trošku přemýšlet, ale myslím si, že ta 50 ještě tím, jak je první, tak to je v pohodě a bude to v klidu.
1: Jak moc velkým překvapením pro tu celou vaši čtveřici bylo, že jste postoupili z prvního místa do finále mistrovství Evropy?
2: My jsme to samozřejmě čekali. Ne.
1: A teď popravdě?
2: Teď popravdě. Nečekali jsme to, každopádně my víme, že ostatní týmy plavaly takové béčkové štafety, že až odpoledne bude docela zajímavé, ale myslím si, že se jako na to těšíme a bude to docela zábava tam zkusit se zazávodit s nějakým Grusetem a Kornevem a tady těma to plavcema, takže uvidíme, jak to dopadne.
1: Jak dopadne finále na 50 metrů znak? Každý by to chtěl vědět, ale jak ideálně dopadne podle vás?
2: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně, takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
1: Tak hodně štěstí. Říká Miroslav Knedla po dopoledních rozplavbách, ze kterých česká štafeta postoupila z prvního místa do finále mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

17 hodin 50 minut na Radiožurnálu Sport. Bohužel musíme konstatovat, že mistrovství Evropy v plážovém volejbalu nenabídne žádnou českou účast ve víkendových bojích o medaile. Ve Starých Jablonkách totiž skončili ve čtvrtfinále jako nejlepší Češky beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi, které podlehly favorizovaným Nizozemkám Stamové se Skunovou 13-21 a 9-21. Sestry Pavelkovi tak jako nejlepší český tým obsadili v Polsku dělené páté místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou prohráli ještě okolo dřív v osmifinále se Španělkami Izusky Azaovou a Morenovou 12-15 rozhodujícím třetím setu a skončili na děleném devátém místě. Mužské dvojice Perušiš Javoronok a Šépka Sedlák vypadli už včera v prvním kole play-off.

0: fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně, ten balón padá ke gólu. Vladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko do vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té lize, to bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: A pro nejbližší víkend platí, že vám nabídneme v přímých přenosech 6 zápasů nejvyšší domácí fotbalové soutěže, protože 2 jsou odloženy. Zbrojovka Brno nenastoupí proti Hradci Králové a Jablonec si nechal odložit utkání na stadionu Bohemians, protože Jablonec a Hradec Králové využili jako pohároví zástupci právo zažádat o odložení a tím pádem Ligová fotbalová asociace jim musela automaticky vyhovět. No a teď nově Hradec Králové poté, co tedy bude bojovat poslední předkole konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény, tak požádal o odložení i domácího zápasu 5. ligového kola z Plzní. Duel s Viktorií se měl původně hrát tedy v neděli 23. srpna. Náhradní termín bude ještě teprve stanoven.

0: Až za stavu 0-6 a 0-2 vyhrála Karolína Plíšková, tedy česká tenistka v souboji s krajankou Sárou Bejlek v utkání prvního kola turnaje v Cincinnati svůj premiérový gem. V tuto chvíli tak Plíšková prohrává s Bejlek 0-1 na sety a 1-2 v tom druhém, ale je na servisu. Nikola Bartůňková proti Arménce Čarajevové špatně začala, náskok dokázala dorovnat, ale před chvílí zase přišla o podání, takže Bartůňková, Čarajevová 3-4 a Arménka je na podání. No a Vítko Přiva ten před chvílí nevyužil šanci doservírovat první set souboje s Francouzem Alisem za stavu 5-4. Alis otočil, vede v tuto chvíli 6-5, ale na podání se chystá Vítko Přiva.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Hasiči od noci bojují s velkým požárem u chorvatské Omiše. Evakuovat se museli 2000 lidí.
3: To byla taková rychlost. A syn teda křičel, nechci umřít, no.
2: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Platit měl už od září.
4: Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornyho přepracováním zákona.
2: Plavce Knedlu čekají na mistrovství Evropy dvě finále. Na výjezdu z Prahy na Strakonice je před jílovištěm kolona a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů. Je pátek 14. srpna, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: U jadranského letoviska Omiš hasiči z celého Chorvatska bojují s lesními požáry. Plameny v noci zasáhly i obydlené oblasti. A kromě 1 000 hektarů lesa a křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí je žena, kterou policisti našli na spáleništi nedaleko Omiše. Požár vypukl v noci a velmi rychle se šířil.
6: Ta situace rozvíjela z minuty v minutu.
7: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Kvůli požáru se v noci museli evakuovat 2000 lidí, mezi nimi taky 300 českých občanů. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi vážně zraněnými byli Češi. Několik českých turistů ale utrpělo lehké popáleniny.
8: Kdybychom asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, když jsme ty plameny měli jako u hlavy, se myslím.
9: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle českého konzula Štěpána Šantrůčka záchytná centra opustila.
10: Některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali.
9: Dočasné konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a bude fungovat i o víkendu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na skoro 90% území Česka. Vyplývá to z dat portálu pracovníků Akademie věd Intersucho. O víkendu navíc zasáhne Česko další vlna veder, má být až 37 stupňů. Na většině území tak dál platí vysoké riziko požáru. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
11: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli i rostoucí vlhkostí vzduchu, se bude zvyšovat zátěž teplem.
2: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by pak mělo na většině území pršet.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
4: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornyho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
2: Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo Ukrajinou navržené příměří v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě. Důsledkem je celosvětový růst cen obilí. Dohodnout příměří se snažil taky turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu v britském parlamentu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu víc než 2/3 odevzdaných hlasů a do parlamentu se vrátí. Farage vnímá svoje znovu zvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil. On the hottest
13: day of the year. V nejteplejší den roku, během prázdnin, jsme dokázali získat víc hlasů, než se nám podařilo v parlamentních volbách 2024. A tímto krokem jsme porazili kandidáta establishmentu.
2: Farageova strana Reform UK vznikla v roce 2018 jako strana pro Brexit a hájila odchod Velké Británie z Unie bez dohody. Po přejmenování vystupovala v době pandemie COVID-19 proti lockdownům. V poslední době budí pozornost proruskými tezemi o válce na Ukrajině. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu.
14: Podle centrální banky ČSOB dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty nebo jejich transakce. Šlo o období mezi lety 2021 až 2024. V jednom případě banka třeba nepřezkoumala desítky hotovostních výběrů a vkladů klienta, kterého sama vyhodnotila jako rizikového. Podle mluvčího ČNB Jakuba Holase přitom banky hrají v prevenci finanční kriminality klíčovou roli.
15: ČNB proto důsledně vyžaduje, aby jejich systémy v této oblasti odpovídaly vysokým regulatorním standardům a byly účinné nejen formálně, ale i v praxi.
14: ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Žádnému z klientů podle banky nevznikla újma. Michal Forst, Radiožurnál.
2: V Ostravě se zpožďuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Radiožurnál zjistil, že klíčové práce zastavil stavební úřad kvůli nekvalitním příčkám v památkově chráněné budově. Oficiální termín zahájení provozu na jaře 2029 tak už neplatí.
16: Nezvykle ticho na stavbě ostravského koncertního sálu. Asi po hodině pozorování staveniště se rozjíždí jeden z malých bagrů. Je ale zřejmé, že největší investice v Ostravě neběží na plné obrátky.
17: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude postup jednoznačně stanoven, bude možné sdělit taky termín pokračování prací.
16: Potvrzuje mluvčí magistrátu Petr Havránek. Město teď musí požádat o dodatečné povolení stavby za víc než 4 miliardy korun a zřejmě bude třeba i přepracovat projekt. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
18: Sport. Plavec Miroslav Knedla se na evropském šampionátu v Paříži představí ve finále na 50 metrů znak. Závod začne zhruba 10 minut před 20. hodinou. Kolem 8:45 pak na dvojnásobné trati poplave ve štafetě s Jakubem Janem Kryškem a Barborami Sémanovou a Janíčkovou. Krátká pauza mezi dvěma závody o medaile Knedlu netrápí.
19: Bude v pohodě. Myslím si, že to nebude zase tak hrozná. 50 přece není extra náročného a když si tady skočím do vyplavacího bazénu, tak se potom připravíme na tu stovku. Bude hodně záležet na tom, jak poplavu tu 50 a jestli to bude dobrý čas, jestli s tím budu spokojený.
18: Obě finále nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Českým atletům se v dopoledním bloku mistrovství Evropy v Birminghamu nedařilo. Oštěpařky Ogrodníková, Sičaková i Tabačková vypadly v kvalifikaci, stejně jako tyčkaři Bárta a Holí. V rozbězích pak skončily obě čtvrtkařské štafety.
5: Zelená vlna. známe lepší cestu.
20: Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká kolona za exitem Popovice ze 17. kilometru, čtvrt hodiny na Šmejkalku, a pak na příjezdu do Brna za exitem Popůvky ze 183. kilometru se jede různě pomalu do omezení u D2 osobním autem ještě asi 20 minut. Na D2 z Brna na Bratislavu za sjezdem na Břeclav kolona z 52. kilometru 5 až 10 minut do omezení na 53. a pultem, srazila se tam dvě osobní auta a motorka. Na D10 z Prahy na Boleslav nejdřív kolona za sjezdem na Počernice 10 až 15 minut k nehodě před sjezdem na Brandýs a potom pozor u exitu 41 Bezděčín, stojí tam v levém pruhu nabouraná auta. A na 4 za Prahou směr Strakonice se popouští od Lipenců k Jílovišti ještě asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik hlavní zprávy.
0: Je pátek 14. srpna, na zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže si ještě počkáme do zítřka, ale druhá nejvyšší domácí soutěž, tedy Šance Národní liga, už nabízí dva úvodní duely svého čtvrtého kola. No a pražské Dukle stačilo jen 7 minut, než se dostala proti Bčku pražské Slávie do vedení, trefil se Schánělec, teď 11. minuta a Dukla rezerva Slávie, tedy 1-0. Pokud tým z Julisky duel dotáhne do vítězného konce, tak se dostane do čela tabulky o 3 body před Ústí nad Labem a Příbram. No a ve druhém dnešním duelu zatím branka nepadla. V 11. minutě Kladno hraje s Vlašimí 0-0.
5: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: 18 hodin, 14,5 minuty a na Radiožurnálu Sport zase chvilku o tenisu, protože se hraje hned několik zápasů s českou účastí v prvním kole tenisového turnaje v Cincinnati. No a ten úvodní duel, ve kterém dokonce na obou stranách stály české tenisky, už je u konce. Sára Bejlek, 20-letá hráčka s Karolínou Plíškovou, bývalou světovou jedničkou, jak se říká, pořádně zatočila, protože ji porazila 6-0 a 6-2. Takže Sára Bejlek pokračuje v Cincinnati dál. Pro Karolínu Plíškovou tahle tisícovka v americkém státu Ohio velmi rychle končí. Bohužel první set nevyšel úplně ideálně. Nikole Bartůňkové proti Armence Čarajevové se sice dostala ze ztráty svého podání, srovnala, ale koncovku sady potom mladá česká hráčka nezvládla. Nikola Bartůňková tak úvodní set s Čarajevovou ztratila poměrem 4-6. No a nedopadlo to dobře ani pro Víta Kopřivu, který za stavu 5-4 proti Francouzi Alisovi podával na zisk úvodního setu, ale nedostal se ani k setbolu, no a v rozhodujícím tiebreaku potom byl lepší Francouz Alis, který vyhrál zkrácenou hru poměrem 7-5 a ujal se tedy v souboji s Vítem Kopřivou vedení 1-0 na sety.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: K vítězství Sáry Bejlek v utkání úvodního kola tenisového turnaje v Cincinnati nad krajankou Karolínou Plíškovou jednoznačném vítězství 6-0 a 6-2 se určitě sluší ještě doplnit, že 20-letou českou tenistku čeká i ve druhém kole krajanka, protože Sára Bejlek se utká s Barborou Krejčíkovou, která jako 23. nasazená měla v úvodní fázi turnaje volný los. K tenisu si budeme ještě vracet, protože jak dobře víte, pokud nás už posloucháte delší dobu, fakci je také Vít Kopřiva a Nikola Bartůňková, ale teď se zaměříme na nejoblíbenější hru naší planety. Zítra totiž začne nový ročník první z pěti elitních evropských fotbalových lig, tedy La Ligy. Fanoušci šesti španělských klubů si ale na první zápasy svých oblíbenců budou muset ještě počkat. Týká se to i těch, kteří přejí Barceloně a Realu Madrid. Oba týmy totiž vydatně zásobovaly reprezentace různých zemí, které došly v play-off mistrovství světa opravdu hodně daleko.
1: Fotbalisté mistrovské Barcelony, kteří tvořili osu vítězného Španělska, tak zahájí nový ligový ročník až příští neděli. O den dříve vstoupí do sezony Real Madrid. Ten byl poslední dva roky ve stínu katalánského klubu, což se pokusí změnit José Mourinho, zkušený portugalský kouč, který se k týmu vrátil po 13 letech.
2: Je to jako mise. Nedělám si starosti s tím, jestli tu toho já osobně vyhraju hodně nebo málo. Jsem tu, abych pomohl hráčům, realizačnímu týmu, lidem v klubu. Chci tu vytvořit kulturu tvrdé práce.
1: Sliboval v klubovém videu při svém návratu do Realu Mourinho. O tom, jak přísný dokáže portugalský kouč být, mluvil na radiožurnálu Sport v desítce Pavla Horváta jeho kamarád Radek Štěpánek. Bývalý český tenista popisoval týmovou večeři AS Řím, kde taky Mourinho trénoval.
3: Přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací čtyři kluci, Goodnight Boss, a chlouze se tak na ně podíval, říkal, zeptejte se ho, jak trénuje. A oni byli potichu, nekoukali a řekl se vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. On je přísnej, ale spravedlivý.
1: A jaký je ještě José Mourinho? Od počátku své kariéry dost sebevědomý. Po vítězství v Lize mistrů sportem po svém příchodu do Chelsea v roce 2004 řekl: We have top
2: players. Máme skvělé hráče. Omlouvám se, že jsem trochu arrogantní, ale máme taky skvělého trenéra. Jsem evropský šampion. Myslím si, že jsem výjimečný.
1: Po 22 letech si Mourinho stále může říkat special one. Vždyť jako jediný kouč vyhrál všechny současné evropské pohárové soutěže. Ligu mistrů kromě Porta i s Interem Milán, Evropskou ligu s Manchesterem United a Konferenční ligu s AS Řím. Co se taky nezměnilo, je jeho vztah k Barceloně, byť tam v 90. letech prakticky odstartoval svou trenérskou kariéru. Vedení katalánského klubu totiž nemůže zapomenout, že v roce 2008 dalo na místo něj přednost Pepu Guardiolovi, tehdy ještě neznámému kouči, který k A týmu přišel z rezervního celku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

Na plavecké mistrovství Evropy v Paříži se chystají večerní závody tohoto soutěžního dne. Z českého pohledu vrcholem samozřejmě bude boj Miroslava Knedly ve finále 50-metrové trati znak a potom má také závod štafet na 4x100 metrů volným způsobem i s českým kvartetem Kryške, Knedla, Janíčková a Semanová. V Paříži ale ten program odstartuje už za pár minut, je hodně zajímavý a tak se za naším reportérem vypravíme hned po Ozim Osbornovi a zprávách.

0: Hrají se dva zápasy čtvrtého kola fotbalové šance Národní ligy. Po půl hodině hry Dukla Praha vede nad Bčkem Pražské Slávie 1-0 a stav utkání mezi Kladnem a Vlašimí je stále takový jako na začátku, to znamená 0-0.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu míň než loni. Na vině podle agrární komory hlavně nedostatek srážek a horko. Provoz na letišti v Katánii zůstane zablokovaný nejméně do sobotního rána, a to kvůli aktivitám sopky Etny, informoval o tom provozovatel SAK. Letiště je kvůli erupci Etny zastavené od začátku týdne a společnost označuje současnou situaci za jednu z nejhorších za 20 let. Letecké společnosti spoje do Katánie buď zrušily, nebo přesměrovaly na jiná letiště na Sicílii. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to řekl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. A Brno si připomíná obranu před Švédy. Ode dneška až do neděle se proto v brněnských ulicích a taky v okolí Špilberku konají aktivity spojené s oslavami Dne Brna. Akce připomíná rok 1645, kdy město odolalo dobývání švédských vojsk. Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si na evropském šampionátu o medaile nezahrají. Na turnaji v polských Starých Jablonkách vypadly ve čtvrtfinále, když Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly po setech 13-21 a 9-21. Pavelkovy tak jako nejlepší český tým skončili na děleném 5. místě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sklidnění na D1 za Prahou i před Brnem, nehoda na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už polevuje provoz, zbytek kolony před zúžením na mostě u Šmejkalky na 24. kilometru je od sjezdu na Benešov z 20. kilometru na 10 minut. Na D1 před Brnem z Prahy za sjezdem na Popůvky už jenom živý provoz, kolona většinu času až za sjezdem k výstavišti ze zhruba 192. kilometru do omezení u D2 osobním autem 10 minut. Na D2 ve směru z Brna na Bratislavu pozorně za sjezdem na Břeclav. Vzniká tam kolona z kilometru 52,5 na 53,5 tý v omezení, řeší kolizi motorky s dvěma auty, zdržení 5 minut. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav vzniká kolona od exitu 3 Horní Počernice na 10 až 15 minut přes omezení na 7. kilometru, pak před exitem 9 Brandý z každou chvíli dořeší nehodu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor u připojení z plzeňské D5, dojíždí se tam do kolony, kousek za exitem na 22. kilometru narazilo auto do svodidel, zabraný levý pruh, dojeli hasiči, zdržení kolem 5 minut. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice stále kolona od Lipenců k Jíloviště až na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 200 metrů volným způsobem. To je závod, disciplína, která nám včera udělala na mistrovství Evropy v plavání opravdu velkou radost, největší možnou, protože ji ovládla Barbora Semanová, stala se na této distanci po třetí evropskou královnou a navíc v novém rekordu šampionátu a samozřejmě novém českém rekordu. No a dnes se poplave finále 200 metrů volným způsobem mužů a právě proto míříme do Paříže za naším reportérem Martinem Charvátem. Martine, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, osmička finalistů už připravena u svých bloků. Hlavním favoritem Rumun David Popovič, vedle něj Němec Lukas Mertens. Právě ta německá středotraťařská dálkařská škola je v posledních letech výborná. Potom by ještě mohl být velmi dobrý Belgičan Envo, stejně tak jako Brit McMillan a Ital D'Ambrosio. Ale David Popovič, to je muž, který už roky míří na ten nejstarší individuální rekord, který v plavání na dlouhém bazénu je, tedy rekord Paula Biedermana, který právě je na dvoustovce. Na 25 metrech Popovič srovnaný se svými soupeři, už se dopředu posouvá také D'Ambrosio a Envo v krajní osmé dráze, naopak McMillan mírně ztrácí, Popovič srovnaný s Mertensem, to se očekávalo. Také James Guy, britský reprezentant, mírně pozadu. Na první obráce Popovič první, Mertens druhý, na třetí příčce D'Ambrosio, ale opravdu jsou v podstatě srovnáni kromě Jacka McMillena, který ztrácí a už začíná mírně ztrácet také Envo. Na 75 metrech Popoviči první, ale Guy se začíná dotahovat, stejně tak i Mertens a D'Ambrosio začíná na 85 metrech výrazně zrychlovat, ale Popoviči bude do druhé stovky otáčet na prvním místě. Je to tak, ztráta na světový rekord aktuálně 1,40 sekund. Nevypadá to, že David Popoviči by tady měl Paula Biedermana nějakým způsobem ohrozit. Na 125 metrech Popoviči stále první, D'Ambrosio, ale s ním téměř srovnaný a Popoviči, jestli chce zlato, tak bude muset zabrat víc, protože D'Ambrosio se snaží dostat dopředu, poslední 50 před nimi, Popoviči do ní točí na prvním místě, ale James Guy pouhé 0,2 sekundy za ním a také Rakušan Giffink v dráze číslo 2 se posouvá dopředu, ale po obráce vyjel Popoviči jednoznačně vpředu 175 metrů. Popoviči míří ke zlaté medaili, ale Guy se nenechá a stejně tak i Giffink a v krajní dráze Litevec Navikonis se snaží ohrozit Popovičiho. Nakonec Popoviči první, ale Navikonis si překvapivě dohmatává pro stříbrnou medaili. Bronzový nakonec James Guy, poslední padesátka v podání Tomase Navikonise z Litvy, naprosto překvapivě.

0: a krásným finišem se vyhoupl pro stříbrnou medaili. David Popovič vítězí v čase minuta 44,15 sekundy. Kdybychom to měli přirovnat, tak Barbora Sémanová vlastně včera ve vítězném čase byla přesně o 10 sekund pomalejší na stejné trati, dá se to očekávat. Pro Popovičiho podstatnější než srovnání se Sémanovou je s Paulem Biedermanem dlouhodobě, protože Popovičí už má druhý nejlepší čas historie, ale tady se tomu rekordu ani nepřiblížil, zůstal za ním o více než 2 sekundy. Popovič vyhrál o 4 desetiny před Litevcem Navikonisem a také o 72 setin sekundy nakonec před Britem Jamesem Guyem. Tolik finále na 200 metrů kraul. Připomínám, co se týče dalších zajímavých bodů, že dnes bude poprvé v tom večerním programu plavat také Leon Marchand, nejúspěšnější sportovec co do zlatých medailí na posledních olympijských hrách. Tady plave 200 metrů motýlek, čeká ho teprve semifinále. A z českého pohledu jsou důležitá ta finále česká dvě, která budou obě dvě s Miroslavem Knedlou. Jednu má individuální v 19 hodin a 51 minut na 50 metrů znak. Šanci na medaily poměrně má. No a potom finále na smíšené kraulařské štafetě ve složení Kryške, potom Knedla, Janíčková a Sémanová, kde Češi postoupili do finále nejrychlejším časem, ale velké státy postavili výrazně slabší štafety a do finále už posílají své největší hvězdy. Takže přestože Češi byli v rozplavbách, chcete-li semifinále nejrychlejší ze všech, tak potvrdit to ve finále bude opravdu velmi, velmi složité. Finále přijde na řadu po čtvrt na 9 večer. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
1: A ze studia Radiožurnál Sport jenom doplním, že u obou závodů s českou stopou budeme samozřejmě v přímých přenosech 18 hodin 42 minut a tak můžeme nabídnout i další výsledky k těm plaveckým. Rozehrány jsou dva zápasy čtvrtého kola šance Národní ligy. Ve 42. minutách pražská Dukla vede nad Bčkem Slávie 1-0 a Kladno prohrává s Vlašimí 0-1.

0: Je 18 hodin 45 minut a pokud v pátek 14. srpna posloucháte Radiožurnál Sport už nějakou chvíli, tak dobře víte, že plavce Miroslava Knedlu čekají večer na mistrovství Evropy v Paříži hned dvě finále. Víc řekne na úvod sportovního přehledu Pavel Telšar. Pavle, vítej.
1: Pěkný pátek.
2: Knedla se pokusí získat svou první medaili na evropském šampionátu v dlouhém bazénu. Po stříbru na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu bude teď mezi favority na 50 metrů znak i v Paříži. Finále začne zhruba 10 minut před 8 hodinou a Knedla má jasný plán.
3: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně. Takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
2: Knedlu pak kolem 8:45 čeká ještě finále i ve smíšené polohové štafetě na 4x100 metrů spolu s Kryškem, Janíčkovou a Sémanovou. Do něj postoupili z prvního místa. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte z obou závodů přímé přenosy.
0: A pojďme na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu, protože tam bude oštěpařské finále žen bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončily v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 1,40 cm. Důvodem byla příliš velká nervozita.
4: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
0: Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozběsích skončili obě čtvrtkařské štafety. No a více bojařka Adéla Tkáčová je po dvou úvodních disciplínách 7 boje na 20. příčce.
2: Fotbalisté Hradce Králové si kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nechali odložit další utkání nejvyšší domácí soutěže. Po zápase na hřišti brněnské zbrojovky i domácí souboj 5. kola z Plzní, který byl původně na programu v neděli 23. srpna. Informovala o tom ligová fotbalová asociace s tím, že náhradní termín teprve určí. Východočeši po čtvrteční druhé prohře s Bešiktašem Istanbul vypadli z kvalifikace Evropské ligy a čeká je závěrečný boj o konferenční ligu proti Panathinaikosu Atény. Pauza se hodí ale i plzeňské Viktorii, která se v závěrečném předkole Evropské ligy utká v nadcházejících dvou týdnech s Crvenou zvězdou Bělehrad.
0: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohráli na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Skunové podlehli ve Starých Jablonkách ve dvou setech a jako nejlepší český pár na šampionátu obsadili dělené 5. místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončili po prohře v 8. finále na dělené 9. příčce.
2: Americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy na Ještěd Václav Ježek, který obsadil 13. místo. Hned za ním dojeli Jan Hirt a další krajan Alberto Monti. Největší domácí etapový závod bude pokračovat zítra. Peloton pojede z Pardubic na Dlouhé Stráně.
0: V Anglii začne večer nová sezóna druhé fotbalové ligy Championship. Zahájí souboj mezi Wolverhamptonem a Blackburnem. Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí by za domácí neměl nastoupit v základní sestavě. Po mistrovství světa si připojil k týmu později a podle portugalského trenéra Cezara Peixota ještě není připravený na to, aby začal od úvodní minuty. Peixoto zároveň připustil, že by Krejčí mohl Wolverhampton v létě ještě opustit.
2: Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
5: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
2: Taky na Barum Rally vás ve večerním vysílání Radiožurnálu Sport vezmeme.
0: A to krátce po 8:30.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je Pavel Telšar. Pavle, díky.
1: Taky díky.
0: No a aby byl zpravodajský servis kompletní, tak nesmíme zapomenout ještě na probíhající akce po prvních poločasech dvou zápasů 4. kola šance národní ligy. Dukla vede nad Bčkem Slávie 1-0 a Kladno prohrává s Vlašimí 0-1. V americkém Cincinnati začal druhý hrací den tisícovkového turnaje mužského i ženského okruhu. No a už velmi rychle se s turnajem poroučila jeho bývalá vítězka Karolína Plíšková, která na krajanku o 14 let mladší 20-letou Sáru Bejlek absolutně nestačila. Bejlek vyhrála 6-2, 6-0, respektive 6-0, 6-2 a může se těšit na souboj s další krajankou Barborou Krejčíkovou. Nikola Bartůnková se pokusí otočit zápas s Arménkou Čarajevovou, protože první sadu prohrála 4-6, ve druhé ale Bartůnková vede 5-2. Vít Kopřiva, ten je v nesnázích v souboji s Francouzem Alisem, protože prohrál první set v tiebreaku, v tom druhém ztratil své podání, ale break si vzal Kopřiva zpátky. V tuto chvíli vede 4-3 a na podání se chystá jeho soupeř. A ještě doplním, že do akce dnes půjdou také Tomáš Macháč a Tereza Valentová.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Paráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do jedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Ano, vstupenky na zajímavé a často jen těžko dostupné sportovní zápasy, turnaje, události. To je, dá se říci, tak nějak klasika našich soutěží každý všední den před 9:00. Ale občas vám nabízíme opravdu velmi výjimečné záležitosti. Možná si pamatujete na soutěž o lyže Michaely Šifrinové, tedy opravdu skvělé americké lyžařky. No a příští týden budeme soutěžit také opravdu o jednu výjimečnou sportovní záležitost, takže i proto se rozhodně vyplatí poslouchat i nadále jediné české sportovní rádio, a sice v Česku, a vlastně vůbec nejposlouchanější mezi digitálními rádii. Před 5 lety jsme začali vysílat a dnes už díky vám máme těch posluchačů z digitálních rozhlasových stanic opravdu nejvíc. Jsme za to rádi a budeme rádi, když to tak díky vám bude i dál.

0: Také Brit Sting přispěl do vysílání radiožurnálu Sport. No a teď můžete čekat další a nejen sportovní zprávy. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Po požáru u Omiše v Chorvatsku zůstává v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Fotbalisti Hradce Králové si kvůli pohárové Evropě nechali odložit také ligový zápas s Plzní. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 u nájezdu z D5 pozor na nehodu. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně muselo uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali návštěvníky ze zahraničí, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Rodina s dětmi ryla do skály obrazce. Strážce na to upozornili jiní turisti. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty.
4: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
2: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% míně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
5: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
2: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
6: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
7: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou tři finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k poctě laureáta.
6: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
8: Sport. Miroslav Knedla poplave zhruba za 3/4 hodiny o medaili na mistrovství Evropy. V Paříži ho čeká finále na 50 metrů znak v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Hradce Králové neodehrají následující dva zápasy nejvyšší soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas s Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
9: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně. Utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Athény. Odklad vzájemného duelu 5. kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají severočeši přivítat hrát Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 v Brně a nehoda na pražském okruhu u D5. Dálnicí D1 z Prahy na Brno už se přes omezení na mostě na 24. u Šmejkalky jede bez citelného zdržení. Na D1 v Brně potom směrem z Prahy na Vyškov ještě kolona vzniká. Dojíždí se do ní kousek před sjezdem na Vídeň kolem kilometru 193 do omezení u exitu 196. U sjezdu na D2 se osobní auta zdrží kolem 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu opatrně za sjezdem na Bělotín na 318. kilometru v zúžení stojí po kolizi osobní a nákladní auto v pravém pruhu.
11: U odpočívky v Rážné, jak se vyjíždí ven, stojí tam v tom zúženým pruhu.
10: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně pozor na půltém kilometru, vzniká tam kolona před nájezdem na okruh, po pojíždí 5 až 10 minut. Na okruhu ve směru na D1 hned za nájezdem z D5 na 22. kilometru v levém pruhu nakládají havarované auto na odtah. Výjezd z Prahy silnicí 4 na Strakonice se vám před omezením u Jiloviště protáhne ještě asi o čtvrt hodiny v koloně, která začíná před druhou odbočkou na Lipence. A ještě silnice 29 z Tábora na Písek na příjezdu do Opařan pozor, srazil se tam sanita s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
0: 19 hodin, skoro 7 minut, pátek 14. srpna, přejeme příjemný poslech a přidáváme jednu fotbalovou aktualitu. To, o čem se mluvilo, tak už je tedy jisté a definitivní, protože Sparta dotáhla příchod Matěje Juráska z druholigového anglického Norwiche. Křídelník, který reprezentoval Česko na Euro 2024, bude na Letné hostovat s opcí do konce aktuální sezóny. 22-letý Matěj Jurásek, rodák z Karviné, má přitom z pohledu Spartanů pikantní minulost, protože získal mistrovský titul v dresu Slávie. Teď tedy bude oblékat dres největšího rivala.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.
0: A aktuálně ještě také z tenisu, protože po postupu Sáry Bejlek přes Karolínu Plíškovou dohrál svůj zápas prvního kola turnaje v Cincinnati Vít Kopřiva. Bohužel musel soupeři Pogba opřát vítězství. Kopřiva prohrál s Francouzem Alisem 6-7 a 4-6. Nikola Bartunková ta bojuje proti Arménce Čarajevové a dokázala srovnat po ztracené úvodní sadě tu druhou. Bartunková vyhrála 6-4 a tak se chystá rozhodující třetí set.

0: Jak jste už od nás během dne už několikrát slyšeli, tak bod startuje rally, tedy jedna z rally domácího šampionátu, která má opravdu velmi dlouhou tradici a je velmi populární mezi fanoušky, tedy Barum Rally. Ale bude muset obejít bez průběžného lídra mistrovství České republiky, tedy bez zraněného Dominika Stříteského. Ten vypadl kvůli zranění ze závodu v Polsku. Barum Rally odstartuje už za hodinu a půl v centru Zlína. No a když je tedy řeč o Dominiku Stříteském, tak ten vyhrál předchozí tři podniky domácího šampionátu a teď se tedy pro jeho soupeře otevřel prostor.
1: Barum Rally Zlín je součástí českého i evropského šampionátu a také na startu i hodně zahraničních posádek. Od roku 2012 ale vítězí jen Češi a když má ředitel závodu Jan Regner typovat letošního vítěze, opět hledá mezi domácími piloty.
2: Náš ambasador Adam Březík.
1: Průběžně čtvrtý muž českého šampionátu Adam Březík přímo ze Zlína pochází a letos v roli ambasadora propaguje Barum Rally i na ostatních závodech. Že se od něj na domácí trati hodně očekává, vnímá, sám na sebe ale nechce vytvářet větší tlak.
3: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
1: Pro Březíka jsou cesty ve Zlíně a okolí opravdu domácí a dokonale je zná. Nemusí to prý ale být jen výhoda.
3: Asi do jisté míry ano a zas na druhou stranu ne, protože je to samozřejmě zavazující, to očekávání na nás je větší od domácích fanoušků a od všech. A někdy to může být i nevýhodou, tím, že ty místa fakt známe a víme, kde se co kdy stalo, tak jsme tím trošku svázaní. Je potřeba se od toho všeho odprostit a brát to jako každou jinou soutěž samozřejmě a těšit se zkušeností, které tady máme.
1: S ambicemi zvítězit odstartují do Barum Rally určitě taky druhý muž průběžného pořadí českého šampionátu Filip Mareš nebo obhájce prvenství a celkově 12-násobný vítěz Jan Kopecký. Ten letos ještě žádný závod nevyhrál, stále největším favoritem ale zůstává podle experta Karla Jirátka, mnohonásobného účastníka Barum Rally, který v roce 1986 jako spolujezdec taky vyhrál.
4: Jede opravdu brilantně a strašně rychle, ale toto absolutně rizika si myslím já, že už prostě se mu nechce, už prostě nevidí ten důvod. Ti mladí samozřejmě v té touze se prosadit, do toho rizika jdou. Já si pořád myslím, zvlášť když tím zamíchá trochu počasí, že ten Honza Kopecký má velkou šanci.
1: Úvodní noční rychlostní zkouška, tradičně vedená centrem Zlína, odstartuje ve 20 hodin a 30 minut. V sobotu a neděli pak bude Barum Rally pokračovat na silnicích v okolí města. David Nekvinda, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

GMP. 19 hodin 18 minut na Radiožurnálu Sport. Bohužel teď nabídneme opravdu velmi smutnou zprávu, protože britský nadějný cyklista 19-letý Finlay Terling zemřel během závodu kolem Portugalska. Potvrdili to organizátoři z Portugalské cyklistické federace s tím, že nadějný závodník, který byl členem rozvojového týmu stáje NSN, se střetl s protijedoucím vozidlem, které nepatřilo do konvoje závodu. První oficiální prohlášení organizátorů nepotvrdilo přesné okolnosti nehody a popsalo je pouze jako vážnou nehodu během etapy. Závod kolem Portugalska po tedy skonu Terlinga byl neutralizován až do cíle a plánované předávání cen nastupních vítězů ve městě Fafe bylo zrušeno jako projev úcty Finlaymu Terlingovi, který bohužel už žádné další kilometry na kole nepřidá.

0: Dukla Praha, Slavia Praha B 1-1 a Kladno Vlašim 0-1. To je skóre dvou rozehraných zápasů čtvrtého kola druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže a tyhle stavy v obou zápasech platí v 67. minutách. No a teď na Radiožurnálu Sport bude platit, že zase zamíříme do Paříže. Na mistrovství Evropy v plavání, pokud jde o ten dnešní večerní program, tak to z českého pohledu nejzajímavější se teprve chystá, ale určitě je dobrý důvod, abychom do francouzské metropole za naším reportérem Martinem Charvátem zamířili. Martin, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Dobrým důvodem je pokaždé velmi dobrá atmosféra, která tady bývá obecně, když závodí francouzští plavci, a teď bude závodit ten, který je tím nejsledovanějším nejen ve Francii, ale obecně v současném plavání, protože Léon Marchand je opravdu tím mužem, který dokázal vyhrát 4 zlaté ze 4 závodů na olympijských hrách. No a teď se představí v semifinále na 200 metrů motýlek. Pravda, stále semifinále, ale pro Francouze je nesmírně důležité vidět, že Marchand je v pořádku. Poté, co si poranil kyčel, poranil si oblast třísla, tuhletu část, která je zejména, když máte prsařské závody, nesmírně namáhaná z toho, že teď přišlo 7 borců, včetně Marchanda, ke startovním blokům, tak to jste asi poznali docela jednoduše. A kvůli tomu, že je namáhaná, tak tedy Marchand vynechával polohové závody na 400, na 200 metrů, ale to jeho poranění, které se mu stalo přibližně před měsícem, tak mu úplně nekomplikuje závodit na motýlkářské dvoustovce, a Léon Marchand už tady v ranních rozplavbách potvrdil, že tady zvládne předvést kvalitní čas i s tím, jaké poranění má. Kulisa, řekl bych, poměrně slušná na to, že jde stále jenom o semifinále. Francouzští fanoušci jsou z toho opravdu uvytržení, že vidí Leona Marchanda závodit. Ono se to také nestává i kvůli tomu, že Léon Marchand je svěřencem Boba Bowmana, to je americký trenér, a velkou část sezóny Léon Marchand, za povzbuzování tak ale Léon, tráví ve Spojených státech. Co se týče jeho soupeřů, tak by neměli být příliš těžcí na poražení, byť samozřejmě někteří jsou velmi zvuční, co se týče takového Huberta Koše, tak toho znají už i čeští sportovní fanoušci poté, co Hubert Koš byl tím, kdo před Janem Čejkou zvítězil na 200 metrů znak. Jan Čejka byl v tom závodě nakonec na 5. místě. Tohle je tedy semifinále, už odstartované na 200 metrů motýlek. Vedle Marchanda v dráze 5 je ve čtyřce muž, který byl rychlejší, druhý nejrychlejší, tedy González Alvarez. Jméno napovídá, že to je španělský reprezentant, který byl lepší než Marchand, ale Marchand už teď od úvodních metrů začíná výrazně rychleji na dvoustovce. Jde o to, jakými způsoby si to rozvrhnete. González Alvarez začíná výrazně pomalej, naopak Marchand, jako kdyby chtěl rozhodnout už na úvodní 50. Podobně také Hubert Koš, jo, oba dva začínají v podstatě stejně rychle. Koš a Marchand, to jsou také tréninkoví partneři, Bob Bowman trénuje také Huberta Koše, tento někdejší trenér Michael Feltz moc dobře ví, proč si vybral zrovna dva tyto evropské klenoty. Na 100 metrech otáčí Marchand jednoznačně na prvním místě, následovaný právě Hubertem Košem. Teď už na 125 metrech strávil Koš pod vodou poměrně dost hodně, takže Marchand vede už o více než tělo před Košem. Na Koše se dotahují také Fernández Rodrigo. Není asi tajemstvím, že tohle je další Španěl, a stejně tak i další Maďar Marton, který by také chtěl se dostat do finále. Ale Marchand, ten do toho finále půjde jistě, na 150 metrech stále ve vedení, stále následovaný Hubertem Košem, Marton na druhém místě, a naopak González Alvarez tak rychlý. V ranních rozpravách teď bude muset hodně zabrat na poslední 25. Posledních 25 metrů také před Marchandem. Marchand už zvolňuje koš možná také, ale koš zvolňuje možná až příliš, protože Marton jde před něj a možná i zvolnění Marchanda bude výrazné, ale na vítězství v tomto semifinále mu bude stačit. Marchand první v čase minuta 53,95 setin sekundy, Maďar Marton na druhém místě a další Maďar Koš na místě třetím. Tihto tři by měl mít podle času téměř jistý postup do finále, rozhodne o tom ale semifinále druhé. No a samozřejmě pro Marchanda bude podstatné to, stejně jako pro místní fanoušky, jak se mu bude dařit zítra. Co se týče českého programu dnes, připomínám, přibližně za 20 minut finále na 50 metrů znak s Miroslavem Knedlou, přibližně za 3/4 hodiny finále české kraulařské smíšené štafety ve složení Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: A můžeme slíbit, že u zmíněných závodů nebudeme na Radiožurnálu Sport chybět a tím pádem ani vy v přímých přenosech. Alespoň na dálku sledujeme tenisový turnaj v Cincinnati, kde Sára Bejlek vyřadila ve dvou sadách Karolínu Plíškovou. Nikola Bartuňková teď bojuje s Armenkou Čarajevovou a vede 3-1 v rozhodujícím třetím setu. Vypadl Vít Kopřiva, který nestačil ve dvou setech na Francouze Alice, a na kurtu už je Tomáš Macháč, který se vrací po několika měsíční pauze, ale proti Španělovi Kareňovi Bustovi nezačal český Davis Cupový reprezentant dobře. Macháč s Kareňem Bustou prohrává 0-2.
2: 19 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
3: Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zítra teploty vystoupají k 36, v neděli až k 37 stupňům. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty o něco nižší, kolem 30 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Se suchem a vysokým rizikem lesních požárů se potýká velká část Evropy. Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranic s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. A v Domažlicích začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás se nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale taky dvě zahraniční skupiny, a to z Indie a Ukrajiny. Sport. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. A tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 v Brně i na pražském okruhu u D5. Na dálnici D1 v Brně ve směru na Prahu teď u exitu 196 v připojovacím pruhu z D2 se srazil kamion s osobním autem. Vzniká před nimi kolona hlavně na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, zatím z prvního kilometru u avionu zdržení kolem 10 minut. Jinak na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona ze zhruba 193. kilometru do zúžení u sjezdu na Bratislavu. Je to osobním autem do 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5, kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta v levém pruhu. Zdržení pár minut hlavně při nájezdu z D5. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice ještě vzniká kolona. Od nájezdu z Lipenců, toho posledního ještě asi na 10 minut, do zúžení u exitu 9 Jiloviště už se to krátí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, v údolích až na 5. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Je 19 hodin 36,5 minuty a na radiožurnálu Sport alespoň na dálku sledujeme i dva úvodní zápasy čtvrtého kola šance Národní ligy a v tuto chvíli to vypadá, že by oba dva mohli nakonec skončit nerozhodně a dokonce i stejným výsledkem, tedy 1-1. Tohle skóre totiž v 79. minutě platí jak utkání mezi pražskou Duklou a Béčkem pražské Slávie, tak i v zápase mezi Kladnem a Vlašimí. Jak oba dva duely nakonec dopadnou, o tom na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Tak jako jste třeba včera po 10. dopoledne slyšeli další desítku Pavla Horváta s hostem, který byl tentokrát Jan Mejdr, tedy bývalý fotbalista pražské Sparty, který se toho času zotavuje ze zranění a tak toho využil třeba i k tomu, aby se podílel na otevření veřejného fotbalového hřiště v Praze u stanice metra Vltavská. Právě tam se Pavel Horvát a Jan Mejdr také za přítomnosti moderátora Jana Pěrušky a několika desítek mladých fotbalistů sešli, no a vznikla z toho tedy další desítka Pavla Horváta. Pokud jste ji nestihli včera v premiéře, tak si ji můžete kdykoliv najít ve všech podcastových aplikacích nebo v naší aplikaci Můj rozhlas. A to samozřejmě platí i o všech dalších pořadech našich moderátorských osobností, hokejisty, olympijského vítěze z Nagana Martina Procházky a po tomto případě se jedná o jeho čistou hru, a nebo rozhovory herce Davida Novotného, bývalé běžkyně na lyžích a olympijské šampionky Kateřiny Novotné, nebo bývalé skvělé tenistky a grandslamové šampionky a také stříbrné olympijské medailistky Andrej Sestiny Hlaváčkové. Teď tedy skupina PH, trochu slovenské muziky, no a potom se zaměříme na to, jak se na novou sezónu chystají dva z elitních českých hokejových golmanů Lukáš Dostál a Karel Vejmelka.

0: Nová sezóna nejlepší hokejové ligy světa, tedy severoamerické NHL, začne už poměrně brzy, 29. září, a tak je potřeba se na ní pořádně nachystat. Platí to také o dvou českých brankářích, kteří jsou v zámoří jedničkami svých týmů, tedy Lukáši Dostálovi a Karlu Vejmelkovi. Před novým ročníkem NHL se oba můžou odrazit od povedených výkonů v minulé sezóně.
1: Tak těším se moc, myslím, že ta sezóna se povedla, ale myslím, že pořád to máme kam posouvat a budu doufat, že zase budeme bojovat o ty příčky pro playoff a že se tam dostaneme a budeme hrát ještě lepší hokej, než jsme hráli loni.
2: Karel Vejmelka se chystá na svoji šestou sezónu v NHL. Po třech letech v dresu Arizony to bude třetí rok od stěhování klubu do Utahu. Přitom v uplynulém ročníku to bylo vůbec poprvé, co si Karel Vejmelka zachytal i v playoff. Dost podobné to má Lukáš Dostál, který se taky s Anaheimem do vyřazovacích bojů probojoval poprvé.
3: Tak samozřejmě po těch sedmi letech tak jsme byli v playoff a jako já se na příští sezónu hrozně těším, protože máme na čem stavět, máme na čem pracovat a těším se už zpátky a těším se na novou sezónu.
2: Lukáše Dostála v šestém roce v NHL taky povede nový kapitán. Tým totiž opustil Radko Gudas, který se vrátil na Floridu.
3: A tak on byl samozřejmě obrovský mentor všech mladých kluků a samozřejmě chybět mi bude, ale já Radkovi a rodině tak přeju jenom to nejlepší a určitě půjdeme na nějakou večeři, když se potkáme.
2: Pokud se na nové smlouvě s Ducks nedohodne gólman Petr Mrázek, tak Lukáš Dostál, co by Čech ve svém týmu, zůstane sám. Stejná situace čeká Karla Vejmelku v Utahu, ze kterého po ročním angažmá odešel Vítek Vaněček.
1: Je to vždycky příjemný, jako si v češtině pokecat v té americké kabině, je to, bych řekl, rarita, takže užili jsme si to, si myslím, oba a bylo takový zpestření, takže ten rok byl super.
2: Ještě jednu věc mají Vejmelka s Dostálem společnou a to je postavení v jejich týmech. S každým rokem sílí jejich pozice brankářské jedničky. Na to se ale ani jeden z nich nesoustředí.
3: Je to volba trenéru, koho postaví do brány, ale já dělám pro to jenom to nejlepší, co můžu. A já jsem si minulou sezónu jako dost užil, včetně olympiády, chytal jsem hodně zápasů. Byla to pro mě nová zkušenost a tak říkám, už se nemůžu dočkat novou sezónu.
2: Řekl Lukáš Dostál, který se podobně jako Karel Vejmelka chystá za oceán na přelomu srpna a září. První zápasy sezóny NHL odehrají na začátku října. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Úvodní dva zápasy čtvrtého kola fotbalové šance Národní ligy se chýlí ke svému závěru. Druhé nastavené minuty a pražská Dukla prohrává s Béčkem Slávie 1-2, když hosté tedy dokázali před malou chvílí dát ten aktuálně vítězný gól, a to díky Kolískovi. Ano, a druhé utkání mezi Vlašimí a Kladnem stále nerozhodně 1-1. No a ještě krátce také tenis, protože v Cincinnati se hrají zápasy prvního kola tisícovkového turnaje jak pro muže, tak pro ženy. Mezi muži vypadl Vít Kopřiva, který nestačil ve dvou sadách na Francouze Alice. Podlehl mu 6-7 a 4-6. Tomáš Macháč hraje se Španělem Karenem Bustou a zatím mu návrat na kurty po několika měsíční pauze nevychází. Macháč prohrává s Karenem Bustou 2-5. Mezi ženami vypadla Karolína Plíšková, ale vyhrála Sára Bejlek, která zvládla lépe tohle české derby, takže Sára Bejlek po vítězství nad Karolínou Plíškovou 6-0 a 6-2 jde dál a nastoupí ve druhém kole proti Barboře Krejčíkové. No a Nikola Bartuňková zdá se, že by mohla otočit zápas s Arménkou Čarajevovou, protože Bartuňková prohrála první sadu 4-6, druhou ale stejným poměrem získala a v té třetí rozhodující Bartuňková za stavu 5-3 půjde podávat na vítězství v tomto utkání.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: No a ve 19 hodin a 50 minut připojujeme do Paříže, protože tam se chystá první dnešní finále na plaveckém mistrovství Evropy s českou účastí. Přejeme tedy příjemný podvečer Martinu Charvátovi.
2: Příjemný podvečer především všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Miroslav Knedla má už medaili z krátkého bazénu z prosince, z 50ky je stříbrná. Teď ho čeká finále na 50ce v dlouhém bazénu a chce svou první medaili v dlouhém bazénu. Však také on je vůbec tím nejmladším, kdo nastoupí do dnešního finále. Šanci na medaili má poměrně slušnou. Na druhou stranu si musíme říct, že na 50ce vlastně z těch, co tam budou na startu, může opravdu vyhrát, ale úplně každý. Jedna chyba a šance kohokoliv z nich je pryč. Vzhledem k tomu, že závod trvá 24 sekund a vítěz doufá, že bude pod 24 sekundami, tak se dá očekávat, že tohle opravdu bude o jednom malém detailu. Pravda, velkou chybu udělal Miroslav Knedla v rozplavbách, přestože nebýval nikdy ranním ptáčetem, tak zjevně ho jeho trenér v americkém Bloomingtonu na univerzitě v Indianě naučil vstávání. Luke Ryan je tím, kdo dokázal dát řád Miroslavu Knedlovi. A Knedla navzdory tomu, že v rozplavbách měl velmi slabý úvod, tak teď tedy dosáhl času 24,19 sekundy, výrazně posunul český rekord, vlastní český rekord, a když jsem se koukal do historických tabulek, tak se posunul do druhé desítky, protože to není opravdu úplně běžné dělat takovéto časy. Miroslav Knedla připraven ke svému prvnímu finále na tomto mistrovství Evropy. Jeho soupeři jsou opravdu zvuční, především proto, že už se do soutěží mohli vrátit Rusové, tady stále označení jako neutrální sportovci B, ale jsou to zkrátka Rusové, Kolesnikov, světový rekordman, Samusenko, jeden z těch nejlepších, kteří aktuálně plavou. Jenomže pozor si dejme pokaždé na toho, kdo se tváří, jako kdyby v závodě téměř nebyl, jako kdy postoupí jen tak s odřenýma ušima, hrudí, rukama, a přesto je to olympijský vítěz na stovce, přesto je to světový rekordman Italo Tomas Cecchon, muž, který pokaždé může být nebezpečný, přestože stejně jako v závodě na 200 metrů, kde startoval proti Janu Čejkovi a dokázal si tam dosprintovat v závěrečné 50ce pro bronz, tak stejně tady může být nebezpečný. Tomas Cecchon v dráze 8. Dráze 7, domácí nad něj je Johan Endoje Bruard, muž, který právě na 200ce to výrazně nezvládl už v rozplavbách, tady postoupil také jen tak časem, který je o 0,2 sekundy horší než čas Miroslava Knedly. Opravdu Knedla jak v rozplavbách, tak v semifinále byl velmi rychlý. První dráze řek Kristu, ten také ví, jaké je to získat medaily na olympijských hrách, byť to bylo na 200ce naposledy tady v Paříži, ale už je to také zkušený řecký reprezentant. Naopak Španěl Martino Sota a nebo Izraelec Schuster, to jsou velké neznámé. medle Martinéze a mezi Samusenkem a Kolesníkovem bude plavat Miroslav Knedla. Český reprezentant, který doufá, že by se dokázal dostat pod hranici 24 sekund, což v historii na 50 dokázali pouze 4 borci. Už jeden z jeho soupeřů, tedy zmíněný Kliment Kolesníkov, Američané Hunter Armstrong a Jess Tin Res a také Číňan Xu, což jsou obrovská jména světového plavání, především toho znakařského sprintu. Miroslav Knedla už v podstatě vysvlečený, už v předklonu vedle svého bloku a čeká, než se svlékne Samusenko vedle něj. Ten už si také sundal tričko, hodně to protahoval Pavel Samusenko. Spolu s Klimentem Kolesníkovem jsou naprosto po právu v prostředních drahách, jsou to na 50-metrovém znakařském sprintu ty největší hvězdy. Ale třeba Knedla dokáže opravdu předvést ten čas pod 24 sekund, ten, po kterém opravdu touží. Knedla si upravuje startovací lištu, stejně jako jeho soupeři je v bazénu, odkud se pochopitelně znak startuje. Lišta upravena u Knedly, stejně jako u jeho soupeřů. Nohy už Knedla, stejně jako sedmička jeho soupeřů, dala na startovací lištu. Chytil se bloku, připraven ke startu, vystrčil se v podstatě celý z vody a odstartoval. Start Miroslava Knedly velmi rychlý, dokázal vyvonit to poměrně dobře, vyjel na hladinu současně se Samusenkem. Knedla na tom velmi dobře, Čekonde stíhá. Knedla na 25 metrech, přibližně srovnaný se Samusenkem. K Apostolos Christu velmi rychlý, ale Knedla bojuje přibližně o stříbro nebo bronz. Kolesníkov a Samusenko rychlý, ale Knedla jde dopředu. Miroslav Knedla si domatává pro zlato. No to je neuvěřitelné! Miroslav Knedla má zlato z mistrovství Evropy! 24,11 sekundy posledních 7 metrů v podání Knedly, absolutně fantastických! Miroslav Knedla je mistrem Evropy! Na 50 metrů znak poráží Kolesníkova o jedinou setinu sekundy! O 3 sekundy poráží i Samusenka a Apostolos Christu, který byl o pouhé 0,4 sekundy za Miroslavem Knedlou. Nemá medaili žádnou. Miroslav Knedla posouvá český rekord na hranici 24,11 sekundy. Je mistrem Evropy. Miroslav Knedla, mistr Evropy. A s touto nálepkou evropského šampiona stále je ve své dráze. Ostatní už plavali daleko pryč. Knedla zavěšený za dráhu. Teď se teprve snaží dostat vůbec ke kraji, kouká k českému týmu, který tam stojí s vlajkou. Trenér Dušan Viktorejník, vedle něj trenérka Petra Škábová. Kine Miroslavu Knedlovi, evropskému šampionovi. Zvedá ruce nad hlavu. Aplaus pro Miroslava Knedlu, mistra Evropy na 50 metrů znak. Skoro tomu nevěří. Kouká na tribunu, ukazuje směrem ke své rodině, která pokaždé za ním cestuje na všechny šampionáty. Miroslav Knedla mistrem Evropy na 50 metrů znak. A to připomínám, že Knedla přibližně za 20 minut, teď to má opravdu hodně rychlé, bude s českou štafetou, s Jakubem Janem Kryškem, Barborou Janíčkovou a Barborou Sémanovou plavat v finále kraulařské mixové štafety na 4x100 metrů. A do tohoto finále česká štafeta postoupila nejrychlejším časem z ranních rozplaveb. Teď tedy tam má čerstvého evropského šampiona Miroslav Knedla mistrem Evropy na 50 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Tak to jsou skvělé zprávy z francouzské metropole. Miroslav Knedla navázal na včerejší triumf, který zařídila na 200 metrech kraulem Barbora Sémanová stejným cenným kovem a dosáhl na největší úspěch své kariéry. Slyšeli jste to v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, stejně jako Martin Charvát už přislíbil, že v přímém přenosu samozřejmě uslyšíte také někdy kolem 8:45 snahu štafety na 4x100 metrů volným způsobem Kryške, Knedla, Janíčková a Sémanová v jejím souboji o medaily. No a protože je 19:58 a za chvíli nás čekají zprávy, tak teď přidáme také další zprávy z jiných sportů, protože byly dohrány dva zápasy druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Tam nakonec góly v závěru Bčko Pražské Slávie vyhrálo na Julisce nad Duklou 3-1. To znamená, že Dukla nevyužila šance odskočit minimálně do zítřka do čela tabulky s tím, že by před svými pronásledovateli měla náskok. Takhle má pražská Dukla na svém kontě 7 bodů, stejně jako týmy, které jsou hned tedy srovnány na 7 bodech s ní, to znamená Ústí nad Labem, také Příbram a nově tedy je v čele soutěže Bčko pražské Slávie, které se posunulo po vítězství na stadionu Dukly na bodů 8. No a ještě druhý konečný výsledek čtvrtého kola šance národní fotbalové ligy, Kladno Vlašim 1-1. A teď ještě pojďme také na tenis, protože v Cincinnati je rozehrán další tisícovkový turnaj mužského i ženského okruhu. Vypadl už Vít Kopřiva, který nastečel na Francouze Alice. V českém souboji Sára Bejlek zvítězila nad Karolínou Plíškovou 2-0 na sety. Aktuálně se snaží dorazit zápas s Arménkou Čarajevovou Nikola Bartunková, která otáčí ten duel a v rozhodujícím třetím setu vede 5-3 a v tuto chvíli má při svém podání matchball. No a Tomáš Macháč, ten s Pablem Kareněm Bustou prohrál první sadu 3-6 a v té druhé už Macháč přišel o své podání a prohrává 0-1. No a ještě jednou, než tu budou zprávy ve 20 hodin, rád zopakuji, že Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak a česká plavecká výprava, tedy ve francouzské metropoli, slaví díky němu a Barboře Semanové druhou zlatou medaili.
1: Radiožurnál 20 hodin. Ve studiu je Jana Gulda.
4: Požár u chorvatského letoviska Omiš zničil až 1000 hektarů území. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Plavec Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. Informuje o tom zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí a mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
5: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta. Věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl. Měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
4: Evakuovaným Čechům přímo na místě pomáhají čeští policisti a zástupci konzulátu ve Splitu. Česko čeká další tropický víkend s teplotami až 37 stupňů Celsia. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot je tak dobré sledovat i výhled tepelné zátěže. Nabízí ji kromě Českého hydrometeorologického ústavu taky třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou takové informace pomoct taky zdravotníkům.
6: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
4: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Certifikát má zamezit práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich zneužívání. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit například o mučení a o obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září, řekla Urbanová.
7: Už na tom podvýboru bude snad panem ministrem Tejcem tentokrát osobně představen přímo ten pozměňovací návrh, o kterým on hovoří a který by z mého pohledu měl být technicistní. A pak si myslím, že ani jako opoziční strana nemáme problém podpořit takový pozměňovací návrh.
4: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Za červencovou nehodu, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně letadla Ryanair, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti.
8: Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. V Paříži čeká Knedlu ještě finále smíšené štafety na 4x100 metrů. Začne zhruba za 15 minut. A na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Na kontinentálním šampionátu v atletice bude večer pokračovat sedmiboj i s českou reprezentantkou Adélou Tkáčovou. Čeká jí vrch koulí a běh na 200 metrů. V dopoledním programu se Čechům nedařilo. V kvalifikaci vypadly kromě tyčkařů Holého a Báry taky všechny oštěpařky. Sičáková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nikol Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů.
9: Klamala mě hlava. Ne. Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
8: A v rozbězích skončily taky obě čtvrtkařské štafety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Brna a nehoda na 37 u Karlova. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu začíná kolona za sjezdem na Brno výstaviště na kilometru 193. Zdržení pak asi 10 minut a zkracuje se. A plní se i konec dálnice D2, příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Kolona před D1 začíná u Olympie na 2. kilometru. Také tam čekejte 10 minut navíc. Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova hlásíte nehodu.
11: Na tom obchvatu přímo přes Karlovice je tam voda, kde to do nějakého pick-upu SUVčka napálila motorka zezadu. Je tam se hasiči, policajti, záchranka.
10: A bouralo se i na silnici 16 z Jizerního Vtelna směrem k dálnici D10 v Serpentinách za Vtelném u zámku Stránov se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
0: Pátek 14. srpna z vysílání Radiožurnálu Sport přejeme příjemný večer 6 minut po 20. hodině. No a příjemný to je, o což se postaral Miroslav Knedla. Jestli jste s námi už pár minut, tak jste slyšeli v přímém přenosu, jak Paříži získal titul mistra Evropy na trati 50 metrů znak. A nemusí u toho skončit, tedy u té jedné medaile, protože Miroslava Knedlu společně s dalšími jeho českými parťáky a parťačkami čeká ještě štafeta na 4x100 metrů způsobem. Těmi parťáky, tedy tím jedním, je Jakub Jan Kryške, no a potom Barbory Janíčková a Sémanová. U tohoto závodu budeme samozřejmě také v přímém přenosu.
1: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

Teniska Nikola Bartunková v utkání prvního kola turnaje v Cincinnati zvládla otočku proti Arménce Čarajevové a nakonec ji porazila po setech 4-6, 6-4 a 6-3. Nikola Bartunková se tedy může těšit na účinkování ve druhém kole v Cincinnati, stejně jako Sára Begleck, která vyřadila krajenku Karolínu Plíškovou. Rychle hned v prvním kole skončil mezi muži Vít Kopřiva, který nestačil na Francouze Alice, no a dobře to nevypadá s Tomášem Macháčem, který se vrací po několika měsíční pauze způsobené svalovým zraněním. Macháč se Španělem Karněm Bustou prohrál první sadu 3-6 a v té druhé prohrává 0-3 a navíc Karenio Busta je teď na servisu. No a když je řeč o tenisu, tak musíme přidat aktuální zprávu, která říká, že Kateřina Siňáková si po osmé za sebou zahraje čtyřhru na turnaji mistryň. Včera Kateřina Siňáková triumfovala na tisícovce v Torontu po boku Chang Shuai, ale do Indiana Wells se kvalifikovala se svou stálou parťačkou, Američankou Taylor Townsendovou. 30-letá Siňáková se stejně starou Townsendovou v probíhající sezóně společně startovali na 7 turnajích a 4x získali titul, včetně Roland Garros. Navíc blízkli vítěznou sérii 18 zápasů za sebou a to už jim tedy stačí k tomu, aby v polovině srpna měli jistotu účinkování na turnaji mistryň. Ten se bude hrát začátkem listopadu nově v Indiana Wells. No a česko-americká dvojice se společně na tom turnaji pro 8 nejlepších dvojic sezóny představí po třetí za sebou. Jejím nejlepším výsledkem je finálová účast z roku 2024. Je 20 hodin 11 minut a za chvíli už se zase vypravíme do Paříže, protože tam se chystá další finálový závod na plaveckém mistrovství Evropy s českou účastí. A zase u toho bude, protože půjde o štafetu, Miroslav Knedla, který se před pár minutami stal ve francouzské metropoli mistrem Evropy na 50 seznak.

0: Majitelé Liverpoolu se dohodli na prodeji zhruba třetiny slavného fotbalového klubu konzorciu, jehož součástí je i miliardář a zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos. Skupina vedená britsko-indickým podnikatelem Amitem Bhatiou, jejíž součástí je i spoluzakladatel sociální sítě Facebook Eduardo Severin, podle dřívějších informací médií za 30% podílu zaplatila 1,35 miliardy liber, tedy skoro 39 miliard korun. Zatím byla tedy tím vlastníkem skupina Fenway Sports Group, která se teď tedy o to vlastnictví Liverpoolu podělila se zmíněnými osobami. Jeff Bezos je čtvrtým nejbohatším člověkem světa s majetkem v odhadované výši 256 miliard dolarů. V minulosti se zajímal o koupy týmu ligy amerického fotbalu NFL, ale současná investice v Liverpoolu je tedy jeho první uskutečněnou ve sportu. Členem představenstva klubu by se Bezos stát neměl, Bhatia naopak bude místopředsedou. No a ještě doplním, že Liverpool je 20-násobným mistrem anglické ligy a jeho hráčem je v současnosti i český brankář Vítězslav Jaroš.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: 20 hodin 19 minut. Tomáš Macháč prohrává v prvním kole tenisového turnaje v Cincinnati se Španělem Pablem Carreñom Bustou 3-6 a 1-4 a zkušený Španěl navíc půjde podávat. Takže zatím to vypadá, že Tomáš Macháč spíš napodobí Víta Kopřivu, který prohrál s Francouzem Alisem, než by měl stejně jako Nikola Bartůnková mezi ženami v Cincinnati tedy uspět. Bartůnková vyřadila Arménku Čarajevovou. No a ještě doplním, že v českém derby Sára Bejlek povolila Karolíně Plíškové pouhé 2 gemy.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: A ten přímý přenos bude z Paříže, bude plavecký z mistrovství Evropy, kde se chystá další finálový závod s českou účastí. Slovo má proto Martin Charvát.
2: Tady za chvíli přijde na start česká čtveřice Jakub Jan Kryške, Miroslav Knedla, Barbora Janičková a Barbora Sémanová. Miroslav Knedla už co by evropský šampion, velká radost do frištáku, velká radost na Zlínsko, když jsem tady před chvilkou měl malý prostor, odešel jsem kousek na tribunu, tam sedí úplně v horní řadě Miroslav Knedla, starší jeho tatínek, podával jsem mu ruku, byl úplně na měko, ani nevěděl, jak tu ruku chytnout, třásla se mu, třásl se celý, opravdu má z toho rodina Miroslava Knedly obrovskou radost, že jeho syn, v případě Miroslava Knedly staršího, tedy Miroslav Knedla mladší, je mistrem Evropy na 50 metrů znak. Teď právě přichází ten nejlepší tým z rozplaveb, tedy právě zmíněná česká čtveřice, která byla nejrychlejší, ale zase je pravdou si říct, že ať už Francie, ať už Itálie, ať už Velká Británie, a nebo především Nizozemsko a Rusko nepostavili své nejlepší plavce. Například takový Miroslav Knedla si zopakuje s Tomasem Čekonem souboj na druhém úseku. Za Francouze poplave Maxim Gruse, což je jeden z těch nejlepších sprinterů současnosti, stejně jako Marie Vatelová, kterou mají na posledním úseku. Nizozemky na posledních dvou úsecích mají Miru van Wijkovou a Marit Stenbergenovou. Švédky zase postavují nesmírně silnou Sáru Junevikovou a Rusové především Jegora Kornějeva s Darou Klepikovovou na prvním a třetím úseku, ale rychlí budou také zmínění Italové, za které na třetím úseku pojede světová rekordmanka, čerstvá světová rekordmanka na znakařské 50 Sára Kartisová. Teď už ale Jakub Jan Kryške připravený na bloku. První úsek poplave za Česko právě on. Odstartováno, hodně ulil start, podle mě Maxim Gruse, podle mě Francouz ulil start, to nemohlo být možné, Gruse skočil daleko dřív než všichni ostatní z bloku. Gruse podle mě bude kvůli tomu nějakým způsobem diskvalifikován, protože to snad nebylo možné, jak brzo na rozdíl od ostatních se vydal směrem do vody, přestože jeho startovní reakce je podle dat správná. Na úvodní 50 se otáčí na 8. místě Jakub Jan Kryške, dalo se očekávat, že z té úvodní sprinterské sestavy bohužel tento český reprezentant velmi mladý bude nejslabší, dopředu se dostává Jegor Kornějev a Gruse už je na druhém místě, ale přibližně srovnaný s Jegorem Kornějevem. Právě rychlé odskoky tady budou dost klíčové. Kryške se snaží dotáhnout alespoň na 7. příčku Švédů, ale není tam, Češi předávají na 8. místě a čerstvý šampion Miroslav Knedla se to bude snažit dotáhnout. Rusové rychlí, Ivan Girev na druhém úseku ve vedení, dopředu se za Španěli posouvá Pérez Godoy, což je muž na druhém úseku, ale na 150 metrech bude stále nejrychlejší zmíněný Girev. Na 150 metrech Knedla otáčí na 8. místě, ztráta na 7. příčku Švédů je zatím relativně výrazná, dalo se to očekávat. Ital Kabaly se snaží dotáhnout na Gireva, Girev stále ve vedení a za Brity se Matthew Richards, známý to sprinter, snaží také dostat za Italy, za které teď plave Tomas Čekon. Girev předává na ženskou část, všichni startují v osvědčeném schématu, první dva muži, potom dvě ženy, za Česko teď Barbora Janičková, snaží se dotáhnout 8. místo, proti ní budou některé ženy slabší, ale ne tak úplně nizozemsky, které se snaží vedle Janičkové vytáhnout zásluhou Miru van Wijkové z aktuální 5. příčky. Italové zásluhou Sary Kurtisové podle očekávání míří na 150 metrech na druhé druhé místo za Rusko, za které plave Daria Klepikovová. Klepikovová stále ve vedení, ale Sara Curtisová se dostává už přes Klepikovovou. Barbora Janíčková z osmé příčky míří před Švédky. Sara Juneviková není úplně rychlá a Barbora Janíčková vytahuje českou štafetu na sedmou příčku. Minimálně se dotáhla na Junevikovou ve vedení Curtisová spolu s Klepikovovou. Předávka na poslední úsek za Česko poplave Barbora Sejmanová, ale řada už jejich soupeřek je ve vodě. Až teď skáče Barbora Sejmanová, navíc její odskok s poměrně velkou rezervou. Sejmanová na sedmém místě, byť teď je Italka Minučijová, která je na posledním úseku, začala výrazně ztrácet, proto také ruská Manohikinová se snaží dostat dopředu a být na prvním místě, co se jí také daří. Poslední obrátka na 350 metrech celkově ruska vede, Sejmanová se snaží Česko vytáhnout aktuálně ze sedmé příčky výš, ještě se může dostat před Britku Davisovou, to se jí může povést. Sejmanová dobře finišuje, ruska Manohikinová tuhne, vedle ní se dopředu dostává Marit Stenberchenová na posledních 15 metrech. Stenberchenová to může dotáhnout a Barbora Sejmanová dostává se před Davisovou, je před Švédkou. Španělka v krajní dráze může být ještě pomalejší, ale nakonec pomalejší není a Barbora Sejmanová dotáhla ve finále mistrovství Evropy českou smíšenou štafetu na 4x100 metrů na šesté místo. V čase, který je téměř shodný s tím z dopoledních rozplaveb, vítězí Rusko před Nizozemskem a Itálií. Rusky vítězí před Nizozemkami o 14 setin sekundy, takže velmi těsně to nakonec Manohikinová uhájela před Stenberchenovou, která se snažila mocně finišovat, ale nepodařilo se jí to. Takže ve smíšené štafetě Češky končí spolu s Knedlou a Kryškem na pátém místě nakonec, protože Francouzi podle toho, co jsem typoval na začátku, zásluhou Maxima Grusseta ulili start. Francie diskvalifikována po ulitém startu Maxima Grusseta a Česko končí nakonec páté. Na bronzové Italy ztratilo necelé 2,5 sekundy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Tak tentokrát to tedy nedopadlo tak dobře jako před zhruba třemi desítkami minut, když se Miroslav Knedla stal mistrem Evropy v plavání v Paříži na 50 metrů znak. Ale sam páté místo štafety na 4x100 metrů volným způsobem je samozřejmě cenné. Mistrovství Evropy v plavání, to je to, co sledujeme na Radiožurnálu Sport. Za chvíli se přidá i mistrovství Evropy v atletice, protože v Birminghamu začne večerní program pátého soutěžního dne. Z českého pohledu bude v pouze sedmibojařka Adéla Tkáčová, zatím 20. po dvou disciplínách. Čekají ji tedy další dvě, to znamená vrch koulí a potom ještě také dvoustovka. Budeme u toho v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Teď se ale zase vracíme do Paříže, protože tam přijde z českého pohledu opravdu velmi zajímavý a troufám si říci pro někoho i velmi dojemný okamžik. Slovo má proto znovu náš reportér Martin Charvát.
2: No snad se také čeští atleti dočkají toho, co už podruhé uslyší čeští plavci tady na mistrovství Evropy. Miroslav Knedla si za chvíli přijde pro zlatou medaili za to, že zvítězil v čase 24,11 sekundy právě tady na evropském šampionátu. Trochu hektická chvíle pro Miroslava Knedlu, protože on teď doplaval a musí se na sebe vzít takovou tu kombinézu, ve které sportovci nastupují. Nikdo nejde na stupně vítězů v tom, že by byl úplně mokrý nebo že by byl v plavkách. Ta rádka musí nastat takový moment, kdy Knedla po tom, co se doplavalo a viděl, že český tým zkrátka to na medaili nemá, ani po té diskvalifikaci Francouzů, tak rychle odběhl stranou, aby si na sebe mohl vzít následně českou soupravu a teď si tedy mohl také přijít pro zlatou medaili. On ten ceremoniál právě i kvůli tomu je mírně opožděný, protože zkrátka pořadatelé potřebují, aby ten, kdo dostane zlato, tak aby si pro to zlato také mohl přijít, což se tady zatím stát nemohlo. Ale protože do tunelu, kterým právě míří plavci, na to předávání je relativně dobře vidět z pozice Radiožurnálu Sport a pořadatelé ví, že si musí Knedlu odchytnout hned po doplavání zmíněné štafety, tak ho také odchytli. Teď si oblíká kombinézu a za chvíli si půjde pro největší ocenění ve své kariéře, ke kterému připojme to, co se mu povedlo a co zatím, kdybychom to srovnali s tím zlatem Barbory Sémanové, tak se omlouvám Barboře Sémanové, ale vlastně ten výkon Miroslava Knedly v nově už olympijské disciplíně, 50 nebyla olympijská, teď poprvé bude od Los Angeles, tak je vlastně cennější, protože Miroslav Knedla vyhrál v čase 24,11 sekundy a posunul se na 9. místo historie. Jenom 8 plavců v celé historii bylo rychlejších než Miroslav Knedla na dlouhém bazénu na 50, což je něco, k čemu se Barbora Sémanová vzhledem k tomu, kolik závodnic především z Austrálie je před ní, vlastně v současnosti neblíží, byť svůj osobní rekord a také český rekord pochopitelně na kraulovské dvoustovce významně posunula k hodnotě minuty 54,38 sekundy. Všichni už připraveni a stojí právě za stupní vítězů. Nejprve dva muži, kterým by nehrála hymna a nikdy by zvítězili, tedy Rusové, tady jako neutrální sportovci B, Pavel Samusenko a také Kliment Kolesnikov, muž, který se jako jediný dokázal opakovaně dostávat pod 24 sekund na 50 metrů znak. Ale tady to nedokázal. Tady byl o 0,01 sekundy pomalejší než Miroslav Knedla, který se teď rovná své vlasy, aby mu to slušelo. Když jsem se bavil s jeho tatínkem, říkal, že poběží napříč stadionem, že by si chtěl najít místo pro lepší fotografii, protože on místa, kde se teď předávají medaile, sedí přibližně takových 50, možná 60 metrů, opravdu je to na celý bazén napříč a právě za startovací plošinou je tribuna, kde se předávají medaile, kde jsou stupně vítězí. Pavel Samusenko 0,3 sekundy ztratil na Miroslava Knedlu a je to bronz. Kliment Kolesnikov si teď přijde pro stříbrnou medaili, která pro něj je vlastně relativně cenná. Ono, když vzhledem k tomu, že Rusové nemohli startovat v posledních letech na šampionátech a Kolesnikovovi je 26 let, tak on vlastně toho zatím na šampionátech nemohl moc odplavat, ale když Rusové startovat nemohli, tak v Rusku na národních šampionátech zaplaval i světový rekord a stlačil výrazně světový rekord pod 24 sekund, konkrétně na 23,55 sekundy. Jenomže teď ten, na koho tu čekáme, nový mistr Evropy na 50 metrů znak. Český reprezentant, rodák z Frištáku, zlínský plavec Miroslav Knedla. To je ten, který teď dostává aplaus ve vysílání Radiožurnálu Sport. Na jehož počest tu za chvíli bude znít česká státní hymna. Miroslav Knedla se sklání na krk, dostává zlatou medaili za titul mistra Evropy přibližně za 5-6 minut. Ve vysílání Radiožurnálu Sport nabídneme rozhovor s českým evropským šampionem, tedy Miroslavem Knedlou. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

20 hodin 35 minut na Radiožurnálu Sport nabídneme opravdu už za pár minut rozhovor s mistrem Evropy v plavání na 50 metrů znak Miroslavem Knedlou. Náš reportér Martin Charvát už na něj tedy u pařížského bazénu čeká. No a také čeká ve Zlíně.

0: Dřív to bývalo po 9. hodině. Podle pořadatelů je ten důvod za A to, že se přihlásilo víc posádek, než bývalo zvykem, a za B taky to, že chtějí, aby závod skončil trochu dřív, končívalo se kolem půlnoci, dnes by to mělo být kolem 11. hodiny večer. Jeden důvod je zkrátka, řekněme, nějaký noční klid tady ve Zlíně. Druhý důvod je to, že přeci jen zítra zase brzy poměrně ráno jezdci vyjedou na trať, tak ať se taky trochu víc odpočinou.
1: Davide, jaký je, řekněme, ten sportovní hlavní příběh letošní Barum Rally?
0: Z mého pohledu je to to, kdo vyhraje závod místo Dominika Stříteského, protože to je lídr českého šampionátu aktuální, který vyhrál 3 závody mistrovství České republiky v řadě, jenomže na nedávném závodě v Polsku havaroval, do Barum Rally nemůže nastoupit, je tady jenom jako fanoušek, takže uvolnil tu pozici a ti jezdci, kteří jsou v pořadí českého šampionátu za ním, tedy Filip Mareš, Adam Březík, Jan Kopecký, ti budou usilovat o to, aby se mu tady přiblížili, ale co bude určitě taky letos zajímavé, je to, jestli po delší době nevyhraje nějaký zahraniční pilot, protože to se stalo naposledy v roce 2012, od té doby vítězí pouze Češi, ale už kvalifikace naznačila dopolední, že by se to třeba mohlo změnit, protože vyhrál Rumun Simone Tempestini, druhý byl Polák Jakub Matulka, tak uvidíme, jestli třeba zahraniční jezdci tentokrát nedokážou překonat ty české.
1: Jednotlivé závody mistrovství České republiky v automobilových soutěžích vždy přitahují velkou pozornost a Barum Rally, troufám si říci, zvlášť, takže předpokládám, že ve Zlíně a v okolí je teď opravdu plno.
0: Je rozhodně plno, pořadatelé očekávali kolem 30 tisíc lidí, samozřejmě nedá se to tady spočítat, každý může přijít a odejít, jak chce na tu městskou rychlostní zkoušku, ale co platí vždy, tak já jsem už několik let v řadě přijíždím vždy v pátek, tak nějak popolední, a už v tu dobu je utratí opravdu spousta lidí, většinou to jsou takoví, kteří si přinesou různé ty kempingové židličky a podobně, několik hodin tedy čekají v sedě, aby měli dobrá místa, ta místa, která mají nejraději v první řadě, a to je každý rok stejné, letos to není jinak, samozřejmě trochu asi nepříjemné bylo to odpolední vedro, ale tak osvěžili se a teď už je, řekl bych, příjemně a tak si lidi můžou užívat ten start závodu.
1: Říká David Nekvinda, který ve Zlíně a v okolí bude i o víkendu sledovat právě před pár desítkami minut odstartovější Barum Rally. Davide, díky a naslyšenou.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Je 20 hodin 39 minut, jen připomínám, že jakmile to bude možné a Miroslav Knedla, čerstvý mistr Evropy v plavání na 50 metrů znak, přijde k mikrofonu Radiožurnálu Sport, tak vám živě z Paříže nabídneme rozhovor právě s tímto úspěšným českým plavcem. Jen si dovolím doplnit, že tak úspěšný nebyl tenista Tomáš Macháč, který v Cincinnati vypadl hned v prvním kole tisícovkového turnaje v tomto americkém státu Ohio, totiž nestačil na zkušeného Španěla Pabla Carreña Bustu, se kterým prohrál 3-6 a 2-6, takže Tomáš Macháč se velmi rychle loučí, ale z jeho pohledu je alespoň dobré, že se dokázal vrátit zase zpátky na kurty, protože on naposledy hrál na konci května na Roland Garros, potom léčil trhlinu ve svalu, teď už je tedy snad Macháč v pořádku a snad bude schopný brzy zase také na elitním okruhu ATP vítězit. V Cincinnati se mu to tedy nepovedlo.

Fotbalisté pražské Dukly ve čtvrtém kole podlehli doma dvěma góly v závěru B týmu Slavie 1-3 a poprvé v druholigové sezóně, tedy v minulé sezóně, ještě prvoligový tým nebodoval. Naopak hosté, tedy Bčko pražské Slavie, udrželi neporazitelnost a vyhoupli se do čela neúplné tabulky šance národní ligy. Ve druhém dnešním zápase čtvrtého kola nováček z Kladna remizoval s Vlašimí 1-1. No a pokud mluvíme o fotbalu, tak nesmíme zapomenout také na to, že pražská Sparta vítá novou posilu. No a je to posila, která má zajímavou minulost, protože do týmu z Letné přichází Matěj Jurásek, tedy fotbalista, který získal s pražskou Slávií mistrovský titul. Teď tedy posiluje Spartu na roční hostování s obcí. 22-letý křídelník přichází z druholigového Norwiche, tedy z britských ostrovů. Letenský klub o angažování Matěje Juráska informoval na svém webu.

0: 20 hodin 46 minut na Radiožurnálu Sport dohrála a dospívala skupina Queen. No a my teď budeme mluvit o mistrovství Evropy. Ne tom plaveckém, to až za chvíli, až Miroslav Knedla, čerstvý evropský šampion na 50 metrů znak, přijde k našemu reportérovi v Paříži, ale budeme mluvit o atletickém evropském šampionátu, protože v Birminghamu jsou samozřejmě pánové Jakub Marek a Adam Procházka. Hezký večer.
1: Příjemný večer. Češka Adéla Tkáčová teď vstoupila do třetí disciplíny sedmi boje 11 metrů 11 cm v první sérii ve vrhu koulí. To je podprůměrný výkon i na Adélu Tkáčovou, přestože koule patří mezi nejslabší disciplíny právě této 21-leté atletky, tak bude muset rozhodně ještě v těch dalších pokusech přidat.
2: Bude muset přidat, ale kdybyste měli šanci vidět Adélu Tkáčovou, tak byste viděli její levý loket, který je obvázaný v takové ortéze. Ona s tím měla problémy a tím pádem v této sezóně tyhle technické disciplíny ani netrénovala, takže těžko říct, jestli můžeme očekávat zlepšení. Každopádně ty nejlepší koulařky, sedmibojařky tady už házejí třeba, vrhají respektive k 15 metrům, včetně třeba Polky Adriany Sulekové Šubrtové, která tady průběžně vede to pořadí sedmibojařek.
0: No a když se zeptáme, pánové, samozřejmě na vrcholy toho pátého soutěžního dne, protože se budou rozdávat další sady medailí, tak jaké ty finálové disciplíny by mohly být nejzajímavější nebo slibují třeba nejvyrovnanější podívanou?
1: Těch vrcholů bude hned několik, vezmu to od konce ve 22 hodin 46 minut českého času. Odstartuje běh na 800 metrů žen a na ten se tady těšíme nejen my, ale teď už i téměř zaplněný stadion. Poprvé tady zaplněný v tomto týdnu stadion v Birminghamu, protože domácí olympijská vítězka Kylie Hodgkinsová tady bude bojovat o zlato se Švýcarkou Audrey Verovou a pravděpodobně i Nizozemkou Femke Bolovou Brudersovou. Měl by to být jeden z vrcholů celého šampionátu tady v Birminghamu a Hodgkinsová si hodně věří. Verová ta postoupila tím už známým způsobem ze semifinále, kdy ona upadla, ale ne vlastní vinou, nakonec byla dosazena zpět do finále a čeká se tady velký boj.
2: Pro to finále je to určitě dobře, že tam jsou všechny tři zmíněné běžkyně na 800 metrů. Ještě doplním, že možná i díky tomu tady dnes budeme mít poprvé full house úplně plno na Alexander Stadium. Už teď při pohledu na tribuny tady je už jenom několik málo volných míst, takže to bude asi hodně hlasité a k těm dalším vrcholům ještě předtím 22 hodin 25 minut finále mužské dvoustovky a britsko-německý souboj Zarnell Hughes Owen Ansah, to bude určitě taky zajímavé. Ještě před 10. hodinou večer se představí taky Karsten Warholm na 400 metrech překážek, no a už za ani ne 10 minut začne taky finále výškařů i s Jean-Markem Tamberim nebo Doroščukem, tedy Ukrajincem, který je evropským lídrem v této sezóně. No a Tamberim.
0: Říká Adam Procházka, který to určitě s Jakubem Markem v dalším vysílání Radiožurnálu Sport ještě doplní a dokončí. Teď ale míříme do Paříže, protože u Martina Charváta už je čerstvý mistr Evropy v plavání na 50 metrů znak Miroslav Knedla. Martine.
3: Miroslav Knedla, zlatá medaile na krku. Gratuluju moc. Čas 24,11 sekundy. To je fantazie, ne?
4: No naprosto. Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený. Prostě
3: taková. On je na vás obecně hodně přísný.
4: No samozřejmě, je to potřeba, jinak bych se do toho nedostal, my už to takhle, oni už to ode mě takhle znají, takové to moje, takový unavený, tyjo, nevím, jak to uplavu, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
3: Kde to celé bylo? Protože mně přišlo, že zejména posledních 10 metrů, jako kdybyste zapnul nějaké speciální turbo, kterým jste, pravda, je to o setinách, ale kterým jste přejel zejména ruské soupeře vedle sebe.
4: Tak závod jsem ještě neviděl, to se budu potom až po vyplavání se na to podívám. Každopádně já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo, protože jsem normálně tady to vyvlnění neměl zas tak kvalitní, že jsem spíš na tom prohrával, akorát si myslím, že i proti těm Rusům jsem teď prohrával těch prvních 15 metrů. Ale věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily a povedlo se to, co se povedlo, no co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o jednu setinu sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
3: Navíc na dlouhém bazénu to je předpokládám cennější. A vy jste teď vlastně mistr Evropy. Už v nové olympijské disciplíně navíc jste se dostal do desítky nejlepších výkonů v historii, které kdy kdo předvedl na 50 metrů znak.
4: Tak to je krásné, víte. Já jsem teda se chtěl přiblížit do této pětky, každopádně na to mám ještě 2 roky čas, takže budu nad tím makat a uvidíme, jak to půjde. Každopádně být v top 10 všech dob, tak to je opravdu veliký zážitek.
3: Mluvil jsem i s vaším tatínkem, krátce byl úplně na měko. Ruka se mu třásla, celý se třásl. Tak ho znáte, viď, Miroslava Knedlu staršího.
4: Ano, já jsem rád, že tady mám takovou podporu a je to fakt jako neuvěřitelné, že to takhle můžu zažít se mnou, tuhle euforii, takže já jsem strašně rád, že přijeli a už se těším, až se s nimi zase uvidím.
3: Je to možná plytká otázka, ale vlastně vždycky úplně přiléhající té situaci. Co pro vás znamená být mistrem Evropy, mít tu medaili na krku?
4: Tak já bych řekl, je to pro mě velká čest, samozřejmě, že jo, ještě mám co dělat, abych byl mistr světa. Každopádně mám podle mě teď takový 4. čas tenhle rok, nebo 5. čas, nejrychlejší tuhle sezónu, takže pořád jako mám co dělat, abych se takhle přiblížil na ty medailové pozice i na tom světě. Takže já jsem hlavně strašně rád, protože u nás znakaři v Evropě jsou, řeknu, jedni z těch nejlepších, až že na pár výjimek z celého světa, že máme tam Jihoafričana Keceho, je tam Číňan, teď si nespomenu jméno. A je to pořád, že jo, svět, takže mám ještě co dělat. Každopádně je to další milník, který se mi povedlo takhle dosáhnout a ještě nekončíme.
3: Říká Miroslav Knedla, který sem na šampionát přijel s českým rekordem 24,4 a potom k tomu nějaké setiny, ale 4 desetiny tam byly. A teď jste ve všech 3 závodech na mistrovství Evropy se zlepšil o 3 desetiny. Vy jste prostě o 3 desetiny sekundy najednou lepší, což někomu může připadat jako malý rozdíl, ale na 24-sekundovém závodě je to přece ohromné zlepšení.
4: Jo, samozřejmě. Myslím, že se konečně takhle vyplácí ty těžké tréninky, co už takhle 2 roky trhávám, no každopádně já jsem opravdu nadšený, že už jde vidět i ten posun, jak už na tu 50, tak na tu 200 a už se nemůžu dočkat, co bude zítra na 100 znaka a bude to určitě náročnější, jelikož než dneska se vyplavu, najím, usnu, tak možná nebudu mít úplně plný spánkový režim, každopádně to už mi bude trošku jedno. Já jsem si splnil takový další sen, takže zítra už jenom už mě nic nedrží, takže pojedu pořádně na max a uvidíme, jak to zase dopadne na tu 100.
3: Tak gratuluju, mistře Evropy. Tohle byl Miroslav Knedla poté, co už dostal zlatou medaili na svůj krk. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. No. To je hrozný to říkat vůbec, to je 30 let, to je promrčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Čistá hra Martina Procházky zase v úterý po 10. dopoledne, teď je 9 večer a jsou tu zprávy.
8: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
9: Přibývá kybernetických podvodů na klienty bank. Ukrajina od ledna osvobodila asi 750 kilometrů čtverečních území. Plavec Knedla je o jedinou setinu sekundy mistrem Evropy na 50C znak. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
9: Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo, potvrzují to data oslovených peněžních ústavů. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 1,40% oproti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o víc než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreje Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
10: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
9: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zítra teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Jen na západě a severu by měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Meteorologové varují taky před rizikem vzniku a šíření požáru. Důvodem je dlouhotrvající sucho. A právě kvůli zvýšenému riziku požáru a taky nedostatku vody zahájil nový šéf správy Krkonošského národního parku Petr Moravec intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči, a to v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
11: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
9: Ukrajinská armáda oznámila, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 000 Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 000 civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
12: Sport. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
13: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
12: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje ženský sedmiboj s Adélou Tkáčovou. Jak se jí daří ve vrhu koulí, sleduje přímo v Anglii reportér Adam Procházka.
14: 11,5 metru, to je zatím nejlepší pokus Tkáčové, ještě jeden jí zbývá, ale pokud se nezlepší z průběžného 20. místa po koulařské soutěži ještě klesne. Zhruba za hodinu čeká jedinou českou sedmibojařku v Birminghamu v pořadí čtvrtá disciplína, běh na 200 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D2 v Brně a nebezpečí na D1 za sjezdem na Benešov. Na dálnici D2 stále vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na D1 je kvůli rozšiřování dálnice zúžení a kolona kvůli tomu začíná u nákupní zóny Olympia na 2. kilometru. Zdržení pak k dálnici D1 asi 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, ale je silnější provoz, tak opatrně. Na silnici 49 ze Zlína do Vizovic opatrně u Zádveřic. Za odbočkou na Luhačovice řeší nehodu osobního auta se Srnkou. Kolony se tam netvoří. V Praze stále opatrně v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem od Chodova na Černý most na úrovni Autopalas ještě stojí dodávka po požáru a vybočuje se. A v Praze pak menší zdržení čekejte na magistrále ve Vlzenově ulici směrem do centra z Holešovic. Provoz brzdí omezení u hlavní nádraží a kolona od Bulhara asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
7: 21 hodin a 6 minut je pátek 14. srpna. Jak jsme slyšeli ve zprávách, tak tedy nás čekají v dalších dnech zase pořádně vysoké teploty, tak pokud se rozhodnete sportovat, tak určitě s rozumem a také s přihlédnutím k tomu, na co vaše tělo stačí. Protože nejhorší je chtít od sebe víc, než člověk opravdu dokáže. Pak to při takových podmínkách nemusí skončit dobře. Ale já věřím, že když se na to půjde tedy s rozumem, tak to všechno dobře dopadne. No a pokud se tedy sportovat nevydáte a budete poslouchat jedině čistě sportovní rádio v Česku, tak budete informováni o všem podstatném, co tenhle velmi zajímavý svět nabízí. Aktuálně třeba, jak určitě dobře víte, atletické mistrovství Evropy, a tak se na něj brzy do Birminghamu vydáme.
0: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Celkem 600 medailí je nachystáno na večerní program 5. soutěžního dne na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. No a pak je tam jedna disciplína, ve které se medaile rozdávat nebudou. Ale ta nás zase zajímá, protože tam je české zastoupení. Tedy oni se za ní medaile rozdávat budou, ale až zítra večer. Na mysli mám sedmiboj žen, do kterého je zapojena také mladá česká atletka Adéla Tkáčová. Jak si vede, nebo už vedla ve své třetí disciplíně, tedy vrhu koulí, to už nám přímo z Birminghamu poví reportéři Radiožurnálu Sport Jakub Marek a Adam Procházka. Pánové, hezký večer.
1: Krásný večer. Adéla Tkáčová se tím posledním závěrečným pokusem v kolařském sektoru ještě trochu zlepšila. Vrhla 12 metrů a 24 centimetrů. To není žádný světový výkon a to znamená, že v tom průběžném pořadí ještě trochu klesne Adéla Tkáčová, a to konkrétně z 20. na 23. místo, tedy po té třetí disciplíně sedmiboje. Ale abychom byli trochu pozitivnější, tak za kolik? Za 40 minut bude Adélu Tkáčovou čekat dvoustovka, tedy v pořadí čtvrtá disciplína, a ty sprinterské tratě a obecně běhy, to je silná doména Tkáčové.
2: Ano, ona ještě za těch 12 metrů a 24 cm může být ráda, protože předtím byla nejdál na 11 metrech 50 cm. První dva pokusy vrhala klasickým sunem, ale evidentně ještě tu techniku asi nemá zas až tak úplně dokonale zvládnutou, a třetí pokus už to byl jen takový ten přesun, přešlap, a vrhla najednou o 74 cm 4-kilovým náčiním dál, takže Adéla Tkáčová, jak říkala tam Procházka, 12 metrů 24 cm v kouli. No a teď tady sledujeme, jak bojují vytrvalkyně v závodě na 10 kilometrů, už mají za sebou 8 kilometrů, takže jim zbývá 5 kol do cíle, no a vepředu je vláček, který táhne Britka Keithová, ale na třetí pozici je tam favoritek Italka Nadia Batokletiová, která tady dominovala na 5-kilometrové trati. To je vytrvalkyně, která jako jediná z Evropanek dokáže konkurovat elitním Afričankám na těch největších světových akcích. Batokletiová byla na posledním světovém šampionátu v Tokiu stříbrná právě na 10-kilometrové trati. Na 5 kilometrech byla bronzová a třeba byla i stříbrná v Paříži na olympijských hrách právě na 10 kilometrů. Protože Batokletiová, ona dokáže udělat i tempový závod. Osobním rekord má suverénně nejrychlejší tady ze všech vytrvalkyň a navíc ona má obrovsky rychlý závěr, takže s tím prakticky tady si myslím soupeřky nic nenadělají a Batokletiová zhruba za nějakých 16 metrů si doběhne pravděpodobně pro druhé zlato tady v Birminghamu, protože už tady vyhrála pětku.
1: A já jenom doplním, že mezi tím začala i finále výškařů a kdo bude muset opravovat, tak to je olympijský vítěz z Tokia a taky obhájce titulu Ital Gianmarco Tamberi, protože laťku tu úplně první, 218 cm vysoko, na poprvé nezdolal.
0: Říká Adam Procházka, který je společně s Jakubem Markem reportérem Radiožurnálu Sport na atletickém mistrovství Evropy. No a z Birminghamu oba naše kolegy brzy zase uslyšíte.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 17 minut a na Radiožurnálu Sport rádi připomínáme, že české plavání na mistrovství Evropy v Paříži dál září, protože den po Barboře Semanové získal zlatou medaili také Miroslav Knedla, který ve skvělém národním rekordu 24 sekund a 11 setin zvítězil na 50 metrů znak o jedinou setinu před světovým rekordmanem, neutrálním závodníkem Klimentem Kolesníkovem. Knedla jen potvrzuje, že roste ve výjimečného závodníka, je mu 21 let, v závodě na 50 metrů znak se stal už před 3 lety juniorským mistrem světa na olympijských hrách v roce 2024 v Paříži, se dostal do semifinále a v loni už na mistrovství Evropy v krátkém bazénu získal na znakové 50 stříbro a teď je tedy evropským šampionem na 50 znak v dlouhém bazénu.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: V bazénu tedy velká česká radost, bohužel v Birminghamu to dnes na mistrovství Evropy v atletice v sektoru oštěpařském bylo docela hodně nepovedené představení. V kvalifikaci totiž skončili Nikola Ogrodníková, Petra Syčaková i letošní česká jednička Nikol Tabačková, takže ve finále to bude bez českého zastoupení. Nikol Tabačková v Birminghamu neustála tlak velkého šampionátu a hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů.
2: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
3: Tak se můžeme rovnou zeptat trenérky Nikol Tabačkové a světové rekordmanky Barbory Špotákové. Co se s tím dá v průběhu vůbec dělat a jak jste se s tím snažili pracovat?
4: No tak pro nás, že jo, pro obě to byla jako opravdu premiéra, že jo. Trošku se na nás jako sázelo, že by to mohlo být dobrý, protože ona opravdu vypadá dobře a rozcvičování házela daleko a prostě si cítí nějakou zodpovědnost velkou, že prostě já jsem tady první rok a že by bylo fajn, kdyby se mi to taky povedlo, prostě nevím, no. Byla prostě po tom prvním pokusu se skoro jak třásla, mi přišlo, no opravdu. Nejhorší je, když vám to jde v rozcvičování, ona házela hrozně daleko v rozcvičování a úplně krásný hody prostě. To je prostě vždycky tak ošemetný, já jsem to nikdy neměla ráda.
3: A očekávala jste třeba i před šampionátem, že by mohl být problém právě s tou nervozitou?
4: No vlastně to je jediný, na co jsem vlastně ani nepomyslela, jako, protože jsem si říkala, že už jako by těch závodů velkých zažila víc, ale asi nikdy na tom nebyla takhle dobře možná, no, a to je vždycky taky, když se na tom dobře, tak prostě se jako o to víc asi nervóznější, no. Zase ještě tak dobře neznám, jestli prostě na někoho působí uklidňování, na někoho hecování, prostě to je strašně individuální.
3: Říká olympijská šampionka vodu oštěpem Barbora Špotáková. Zažila jste vy někdy závod v kariéře, kde jste se vyloženě třeba rozklepala a nezvládla nervozitu?
4: Vím, že potom hlavně v tom vyšším věku prostě člověk byl nervóznější o to víc, jako za prvý teda věděl, že už jako to nejsou, to nelítá tak daleko a že prostě se bude muset stát malý zázrak, když aby se něco povedlo. A po těch dětech jsem byla fakt jako hodně nervózní, no. I myslím, že v tom Tokiu na olympiádě jako no, tak tam nebyly žádný lidi ještě navíc to. Ale jako měla, určitě měla, no, tadyhle. A to je z toho těžký vylíz na té kvalifikaci. Tam jsou jenom ty tři hody. První nehodíte, druhý a už je to a už je prostě jako ten stres je obrovský. Určitě je to dobře, že jsme tady byli, že se to i třeba podělalo, no, prostě. Protože jako žádnej sportovec, který dosáhl velkých úspěchů, není prostě bez velkých proher, že jo? Bez toho to nejde prostě, no.
3: Tak díky moc za rozhovor, ať se daří.
4: Děkuju.
3: Říká oštěpařská legenda Barbora Špotáková z Birminghamu, Adam Procházka, Radiožurnál.
0: No a pojďme ještě živě do Birminghamu, protože jak jsme slyšeli od našich reportérů, tak tam vytrvalkyně závodily na 10-kilometrové trati. Italka Batokletiová byla velkou favoritkou, tak splnila Adame Procházko a Jakube Marku očekávání?
5: Ano, byla to naprostá dominance Nadi Batokletiové, nakonec v čase 31 minut 41,17 sekundy v letošním maximu právě Italky Batokletiové. Batokletiová ovládla závod na 10 kilometrů, ještě nějakých 200 metrů před cílem byla společně se soupeřkami, ale pak předvedla naprosto famózní závěrečnou dvoustovku a soupeřky neměly vůbec žádnou šanci. Batokletiová, která váží podle oficiálních údajů 49 kilometrů, kilogramů na 168 cm výšky, tak ovládla další velkou akci na té minulé v Římě před dvěma lety, ovládla 5 i 10 kilometrů, teď opět na evropském šampionátu zopakovala tento double.
3: Tady na Alexander Stadium v Birminghamu slaví s korunou na hlavě, jednu korunu dala i svému trenérovi a zraky italských fanoušků. Tady v Birminghamu se teď možná budou upírat na finále výšky, protože tam mají Italové zastoupení, dokonce trojí, ten největší italský výškař Gianmarco Tamberi na podruhé překonal tu základní laťku 218 cm, takže pokračuje dál. Je pravda, že Tamberi toho moc v letošní sezóně nenaskákal, vlastně skákal bez Birminghamu jenom dvakrát.
0: To říká Adam Procházka, s Jakubem Markem nám dodávají aktuální informace z atletického mistrovství Evropy. A budou i dál, vždyť se chystají třeba finálové závody na 400 metrů překážek mužů s Karstenem Warholmem, fenomenálním norem, 200 mužů a nebo potom také 800 žen, ve které bude startovat i Švýcarka Verová, která se v téhle sezóně přiblížila na půl sekundy dlouholetému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové. No a nás bude samozřejmě zajímat i poslední dnešní disciplína ženského sedmiboje 200 metrů v podání Adély Tkáčové. U všech těchto závodů na Radiožurnálu Sport budeme v přímém přenosu. 21 hodin 23 minut. Teď je tady skupina Kabát.

0: České volejbalistky sehrály v Bělehradu před mistrovstvím Evropy další přípravný zápas proti domácímu Srbsku. Včera Češky uhrály proti favoritovkám alespoň set. Dnes nezvládly ani to, takže Srbsko-Česko 3-0. Jen připomenu, že zápas se hrál za zavřenými dveřmi.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. When the day...

0: 21 hodina 30 minut. Čas zpráv a Jany Guldy.
1: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském myši lehká zranění. Podle konzula Štěpána Šantrůčka jde nejčastěji o lehké popáleniny nebo nadýchání se kouře. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Několik lidí kontaktovalo po středečním částečném zatmění slunce oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. A italská policie našla 3 díla francouzských umělců z 19. století, která mají odhadovanou hodnotu 225 milionů korun. Obrazy Paula Cézanna, Augusta Renoira a Henriho Matisse zloději ukradli letos v březnu ze soukromého muzea u Parmy. Celá krádež trvala sotva 3 minuty. Díla policisti našli v bytě jednoho z podezřelých v Parmě. Sport. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak časem 24,11 sekundy, navíc o 8 setin vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob. Ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková byla pátá. Zvítězili Rusové v neutrálních barvách před Nizozemskem a Itálií. A fotbalista Matěj Jurásek bude v této sezóně hostovat ve Spartě. Bývalý hráč Slávie přišel na letnou z druholigového anglického Noriče. Součástí dohody klubu je taky opce na přestup.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích klidný provoz a nebezpečí na tahu 35 před Libercem. Na dálnicích je teď po půl desáté klidný provoz, projíždí se bez komplikací. Lepší situace je i na příjezdech do Brna po dálnicích D1 z Prahy i po D2 směrem z Bratislavy. Před omezením ukřížení obou dálnic se projíždí plynule. Na tahu 35 z Chrastavy směrem do Liberce opatrně za sjezdem na Machnín. Na rychlostním úseku silnice se pohybuje chodec na vozovce. Ve tmě může překvapit. Na Zlínsku opatrně na silnici 496 na trase z Luhačovic směrem do Přečkovic a Bojkovic. Kousek za Luhačovicemi v serpentinách za městem narazilo osobní auto do stromu. Na místě jsou záchranáři, provoz okolo řídí policisté. A v Praze stále čekejte kratší zdržení na magistrále ve Vilzenově ulici směrem do centra k muzeu. Provoz brzdí omezení u hlavního nádraží a 5 minut se jede v koloně od křižovatky Bulhar. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: tenisovou inventuru, protože už 5 českých tenistů zasáhlo do druhého hracího dne tisícovky v Cincinnati. Turnaj, který se hraje vždy za účasti mužů i žen. Dnes tedy nabídl opravdu skvělé představení v podání Sáry Bejlek. Bohužel to tedy odnesla jiná Češka, Karolína Plíšková, protože 20-letá Bejlek porazila o 14 let starší bývalou světovou jedničku opravdu suverénně poměrem 6-0 a 6-2 a Bejlek se může těšit na střed ve druhém kole s další krajankou nasazenou Barborou Krejčíkovou. Nikola Bartůnková otočila zápas s Arménkou Čarajevovou, zvítězila 2-1 na sety v tom rozhodujícím 6-3. Mezi muži vypadli Tomáš Macháč i Vít Kopřiva. Kopřiva nestačil na Francouze Alice a Macháč také ve dvou setech na Španěla Kareňa Bustu.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: A teď už pojďme do Birminghamu, protože tam se chystá jedna opravdu velmi zajímavá disciplína, ve které je jeden velký favorit. I toho nám představí pánové Adam Procházka a Jakub Marek. Hezký večer.
2: Příjemný večer, je to tak, měla by to být atletická lahůdka, teď už v šesté dráze je připravený Nor Karsten Warholm ke startu běhu finálového na 400 metrů překážek. Karsten Warholm, ten je od roku 2018 neporažený na evropském šampionátu právě na této trati, on vybojoval tehdy svoje první evropské zlato v Berlíně, poté dominoval i v Mnichově a před dvěma lety v Římě, tam stanovil stále platný rekord šampionátu právě na této trati 46,98 sekundy. No a dnes je také velký favoritem a už tady i má jednu zlatou medaili, protože v pondělí byl členem mixové štafety na 4x400 metrů, kterou Norové ovládli.
3: A takhle bychom mohli pokračovat dál. Olympijský vítěz z Tokia, trojnásobný mistr světa z Londýna, z Dauha a taky z Budapešti. A teď se pokusí tedy přidat čtvrté evropské zlato tady v Birminghamu. Když se podíváme na to finále, tak osobní rekord Karstena Warholma 45,94 sekundy je zhruba o sekundu a půl lepší než ten druhý nejlepší. Ten má Němec Emil Agiekum, který je v sedmé dráze, tedy vedle Nora Warholma, ten je v šesté dráze, no a solidní osobní rekord pod 48 sekund má třeba taky Ital Sibilio ve čtvrté dráze.
2: Ten zmiňovaný osobní rekord Warholma 45,94 je i světovým rekordem z roku 2021 z finálového závodu na olympijských hrách v Tokiu, ale teď už jsou připraveni sprinteři za svými startovními bloky. Letos pod 48 sekund běžela jen trojice Warholm, Agiekum, Edlund.
3: A pojďme na to. Stadion Alexander Stadium už stichl a všichni očekávají, samozřejmě zajímavý závod, ale všichni očekávají, už jsme o tom mluvili, triumf Karstena Warholma. Samozřejmě je to tlak, když všichni očekávají, že není jiná možnost, než že zvítězíte, ale jestli by na to měl někdo být zvyklý, tak je to právě Nor Karsten Warholm na mistrovství Evropy, jak už jsme zmiňovali, od roku 2018 neporažený a chtěl by určitě tuhle sérii i dál prodloužit. V šesté dráze už je připravený stejně jako všichni ostatní a čekáme na startovní výstřel. Máme odstartováno, Warholm odstartoval dobře, už dobíhá v dráze, která je vedle něj Němce Agiekuma a dostává se už před něj a to teprve vybíhá z té úvodní zatáčky, takže Karsten Warholm na dobré cestě k tomu získat čtvrté evropské zlato v řadě.
2: A Warholm jako vždy to napálil hned od začátku, na nic nečeká a teď na dvoustovce suverénně vede, jeho mezičas na dvoustovce je 20,61, skoro půl sekundový náskok před Němcem Agiekumem, Edlund na třetí pozici. Warholm teď už bude vbíhat do cílové rovinky, jsou před ním poslední dvě překážky, teď už předposlední za ním a Warholm dominuje tomuto závodu. Poslední překážku také zdolal bez problémů, teď už je soupeřem jen čas, který je 46,63 setin sekundy, nový rekord šampionátu. Možná se ten čas ještě malinko hýbne nahoru nebo dolů o pár setinek, ale toto bylo další famózní představení 30-letého Nora Karstena Warholma. Od začátku nedal na pochyb nikoho, že zkrátka je nejlepším překážkářem v Evropě, tedy aktuálně asi i na světě, i když Brazilec Dos Santos letos běhá skvěle nakonec tedy oficiální čas 43,63 sekundy, nový rekord šampionátu.
3: A Karsten Warholm ani nevypadá, že je zadýchaný, několik běžců tam leželo na tom tartanu na zemi, ale Warholm jakoby klidně mohl běžet znovu, je to opravdu fenomén a jenom připomínáme Mnichov 2018, respektive Berlín 2018,

0: Mnichov 2022, Řím 2024 a teď tedy i evropský titul v Birminghamu v roce 2026.
1: Stříbro bere Němec Agiekum 47,87 sekundy, víc než sekundová ztráta na druhé pozici za Varholmem. Třetí nakonec, trochu překvapivě, Turek Nezir, který v závěru ještě se dostal před Švéda Edlunda. Nezir tedy bronzový v čase 48,26.
2: Tolik tedy další triumf Karstena Varholma, fenoména nad překážkami, jeho tedy čtvrtý titul mistra Evropy. No a my budeme s evropským šampionátem v atletice samozřejmě na Radiožurnálu Sport pokračovat i dál, protože Adélu Tkáčovou 9 minut po 22. hodině čeká závěrečný dnešní díl sedmi boje, tedy celkově čtvrtá disciplína dvoustovka. No a potom budeme živě také u finále běhu na 200 metrů mužů a také 800 metrů žen. 21 hodin 43 minut. Přejeme příjemný páteční večer.

Přestože je pátek, tak teprve dnes se dohrává třetí předkolo Evropské fotbalové ligy. Konkrétně zápasem mezi Klaksvikem z Faerských ostrovů a polským Lechem Poznaň. Včera totiž bylo špatné počasí a tak polský tým nemohl na Faerských ostrovech přistát, mohl se tam vypravit až dnes a druhý duel tedy odehrát. No a fotbalisté Poznaně tedy tím zdržením nejsou nijak poznamenáni, protože poté, co v domácím prostředí zvítězili nad Klaksvikem 1-0, tak v tom odvetném souboji na půdě soupeře dominují. V tuto chvíli v 89. minutě Lech Poznaň vede už 4-0 a tak je jasné, že o jeho postupu do závěrečného předkola Evropské ligy není pochyb. No a pochyb není také o tom, že na radiožurnálu Sport už za chvíli budeme mluvit znovu o fotbalu, protože pražská Sparta přivedla opravdu hodně zajímavou posilu.

0: Pražská Sparta se postarala o pořádně pikantní páteční večer. Oznámila totiž příchod bývalého fotbalisty u hlavního rivala, tedy Pražské Slávie. Na Letné bude nově působit křídelník Matěj Jurásek, který přichází na hostování z druholigového anglického Norwiche. Další podrobnosti přidá ve studiu radiožurnálu Sport František Typovský. Františku, hezký večer.
1: Pěkný večer.
0: Co Spartu přimělo přivést Matěje Juráska?
1: Podle vedení letenského celku měla Sparta o 22-letého ex-slávistu, ale narozeného v Karviné, dlouhodobý zájem. Zaujal prý hlavně svými ofenzivními schopnostmi, hlavně uměním v situacích jeden na jednoho. Zájem Rudých ještě zesílil poté, co dnes už bývalý kapitán Sparty Lukáš Haraslín zamířil na arabský poloostrov. Jurásek, který v Norwichi neměl herní vytížení, za rok a půl odehrál jenom 22 soutěžních zápasů, a to i vinou zdravotních potíží, přichází do Sparty na roční hostování. Ale je třeba dodat, že součástí dohody obou klubů je taky opce na přestup.
0: Dá se tedy říci, že účastník Eura 2024 Matěj Jurásek bude ve Spartě náhradou za Lukáše Haraslína?
1: Sparta to takto napřímo na svém webu nepíše, ale naznačuje. Budu teď citovat sportovního ředitele Sparty Tomáše Rosického. Ve svých 22 letech má spoustu zkušeností, včetně reprezentace a Norwiche. Počítali jsme s tím, že pokud bude odcházet Lukáš Haraslín, může být hráčem, který díky své typologii do našeho stylu okamžitě zapadne. Konec citace. Přímá náhrada to tedy zřejmě nebude, a to i kvůli postům obou hráčů, protože Haraslín byl nebo je pravák stále a nastupoval na levém kraji hřiště, kdežto u leváka Juráska hrajícího na pravém kraji trávníku je to přesně naopak.
0: Pražskou Spartu čeká další prvoligový zápas už zítra od 17 hodin, nastoupí proti Teplicím. Tam se dá očekávat, že Matěj Jurásek ještě asi nebude v sestavě.
1: Ale mohl by být, to záleží.
0: Nebo třeba alespoň na lavičce.
1: Ano, je to, teď už je to vyloženě v gesci Briana Priského, trenéra Sparty. Každopádně alespoň tedy má na soupisce o jednoho hráče navíc a nemusí řešit to pravidlo pro fotbalisty mimo Evropskou unii, protože tam má Sparta už na soupisce plno, pokud se nepletu, takže v tomto je vlastně pro Spartu příchod Matěje Juráska určitě pozitivní zprávou.
0: Transfery slávistů do Sparty a obráceně většinou budí velký rozruch a mezi fanoušky obou klubů i dost emocí. Františku, bude tomu stejně i v případě Matěje Juráska?
1: Pravděpodobně ano, i když Jurásek, jak už zaznělo, nepochází z Prahy, ale ze Slezska. Sparta třeba v tiskové zprávě zmínila jméno Slávie jedinkrát, v dalších případech používala označení sportovní klub. Sami fanoušci Sparty připomínají, že ještě v sešívaném dresu Matěj Jurásek zpíval chorály namířené právě proti svému novému zaměstnavateli, proti klubu z Letné. No a někteří už dokonce vzali představovací fotografii účastníka předloňského Eura a digitálně mu nasadili krysí hlavu. Stačilo jsem jenom rychle proletět komentáře právě na facebookové stránce Pražské Sparty, tam těch názorů je opravdu hodně. No a pocity fandů okusí Jurásek brzy naživo, jak ty už si říkal, hrát může už zítra na Letné při duelu čtvrtého kola šance ligy proti Teplicím, ale pozor, už za 14 dní se právě na stadionu Sparty bude hrát první derby pražských S v tomto ročníku a troufám si říct, že minimálně ze sektoru hostů asi nějaké to ostřejší slůvko nebo pískot přiletí.
0: Ano, je jasné, koho slávisté budou mít tedy na Letné, alespoň tedy z těch tribun, především na Mužce. Ale to tedy necháme až těm příštím týdnům. Teď jsme probrali příchod Matěje Juráska do Sparty s Františkem Typovským. Díky za to.
1: Hezký večer.
0: 21 hodin, 54 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Hlavní sportovní zprávou pátku 14. srpna je vítězství plavce Miroslava Knedly na 50. na mistrovství Evropy v Paříži. Podrobnosti vám nabídneme za chvíli ve zprávách, no a po nich třeba i rozhovor s otcem Miroslava Knedly.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Spojené státy rozeslaly spojencům v NATO dotazník o loajalitě prezidentu Trumpovi. Plavec Knedla je mistrem Evropy v Paříži, ovládl závod na 50 metrů znak. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na skoro 90% území Česka. Vyplývá to z dat portálu pracovníků Akademie věd Intersucho. O víkendu navíc zasáhne Česko další vlna veder, má být až 37 stupňů. Na většině území tak dál platí vysoké riziko požárů, pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by mělo na většině území pršet. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu, má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc za hnutí ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit.
6: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
7: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
6: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
8: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
6: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku, nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou. Informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení 6měsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Dokončit ho má v prosinci. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit.
9: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metru v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestě tam přes centrum města.
3: Sport. Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24,11 setin.
10: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu. Minulý rok, když jsem vlastně byl druhý o 0,1 sekundy, tak teď jsem se to vynahradil.
3: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup. Do České ligy se Jurásek vrací z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni v lednu ze Slávie.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D46 u Drysic a nehoda v centru Ostravy. Na dálnici D46 z Olomouce směrem do Vyškova pozor u sjezdu na Drysice. Na 8. kilometru hlásíte nepojízdné auto, a to na úzké krajnici.
12: Z Prostějova do Vyškova na 8. kilometru stojí na pravé krajnici úplně tmavé neoznačené auto. Není vidět až do posledka. Pozor na to.
11: Pozor také na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Židlochovice. Na kilometru 22 jde chodec v odstavném pruhu. A chodec je teď čerstvě hlášený také na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy v okolí sjezdu na Jiloviště na 10. kilometru. Také by tam měl jít neosvětlený chodec. V Praze pak čekejte komplikace. Davidské ulici před křižovatkou s Bubenečskou stojí osobní auto po nehodě, je ale provoz velmi slabý, takže kolony se netvoří. A bouralo se i v Ostravě, v Sokolské třídě, u křižovatky s ulicí Na Hradbách se srazil trolejbus s osobním autem, provoz tam řídí policisté, projíždí se pomalej, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
0: Dobrý páteční večer. Na Radiožurnálu Sport jsme před pár minutkami mluvili o tom, že pražská Sparta získala na hostování z anglického druholigového Noriče Matěje Juráska. No a fotbalový Jablonec zase pro změnu posiluje 23-letý kamerunský křídelní hráč Saidu Alium, který přichází z IFK Göteborg a na střelnici podepsal víceletou smlouvu. Alium hrál v minulosti za Hammarby a Omoniu Nikózie. Na kontě má i dva starty a jeden gól za kamerunskou reprezentaci. V dresu Göteborgu zasáhl v této sezóně do konferenční ligy, takže za Jablonec by v této soutěži mohl nastoupit až v hlavní fázi. Snad to tedy jablonečtí zvládnou, aby mohl křídelní hráč Saidu Alium nastupovat za Severočechy, tedy i na evropské pohárové scéně.
4: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.
0: A na Radiožurnálu Sport teď zase nastupují Jakub Marek a Adam Procházka, naši atletičtí reportéři, protože v Birminghamu se chystá závěrečná disciplína 7 boje žen, tedy běh na 200 metrů, respektive ona už běží, ale česká reprezentantka Adéla Tkáčová na své vystoupení stále ještě čeká, ale co nejvědět se ho dočká i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Pánové, máte slovo.
14: Hezký večer, čtvrtá disciplína 7 boje, běh na 200 metrů žen teď už je připraven, respektive ten třetí běh s Adélou Tkáčovou, papírově nejsilnější, nejrychlejší z těch 3 běhů. V tom předešlém byl opět velký vítr dozad právě sprinterek, tak něco podobného určitě bychom se nezlobili, kdyby bylo i za chvíli právě u toho třetího běhu. Adéla Tkáčová bude v 7. dráze a bude mít samozřejmě hodně zvučná jména. Vedle sebe v 6 bude Anik Kjellinová, to je Švýcarka, která dnes běžela fantastické překážky, 100 překážek, tedy tu první disciplínu. A ve 3. dráze bude mistryně světa a další hodně titulů vybojovala Katarína Johnsonová Thompsonová, tato domácí Britka, ta má osobní rekord dokonce pod 23 sekund, ale ty její nejlepší roky, už jsme o tom dnes také mluvili, jsou nejspíš právě za touto Britkou a tak rychle asi nepoběží.
15: No, Johnsonová Thompsonová jako jediná 7 bojařka nemá žádný zápis v té kolonce sezónní maximum, protože když se podíváme na její atletické výsledky v letošní sezóně, tak tam má, když nepočítáme tedy ten současný Birmingham mistrovství Evropy, jenom vrch koulí v květnu, 17. května, jinak vůbec nic. To znamená, že je to tak trochu velká neznámá, jak se jí bude dařit třeba i na té dvoustovce, kterou jsme zmiňovali. Adéla Tkáčová tedy bude v sedmé dráze a my se můžeme po očku podívat taky na finále výšky, protože tam už se nám vybarvuje souboj o medaile. Určitě top trojka, tam bude určitě Ukrajinec Drožčuk, dva Italové, Scioli a Tamberi a to je všechno.
14: A to je všechno, takže, ano.
15: To je všechno, takže už máme top trojku, dva Italové, jisté další dvě medaile pro Itálii, ale pojďme zpátky na sedmiboj a na běh na 200 metrů a taky na českou reprezentantku Adélu Tkáčovou.
14: Možná jste teď slyšeli tady takový velký povzdech tribunu, protože právě ve výšce Brit Kimani Jack na potřetí nezdolal tuto výšku, nebude tady bojovat o medaily, takže medaile už jsou jasné, respektive nejsou jasné, jakou budou mít hodnotu, ale tři medailisté ve výšce už jsou jasní a teď už by nic nemělo bránit tomu, aby za chvíli odstartovali sedmi bojařky na dvoustovce právě do této čtvrté disciplíny sedmi boje. Můžeme to vzít od druhé dráhy Italka Gervinhová, třetí dráha Britka Johnsonová, Thompsonová, čtvrtá dráha Nizozemka Ostrveglová, ta by měla být mezi těmi pomalejšími v tomto běhu, v páté dráze mladá Maďarka Kristová, ta je ještě o rok mladší, ta je 20letá než právě Adéla Tkáčová, v šesté Švýcarka Kjellinová, v sedmičce Adéla Tkáčová, v osmičce Sofie Dektrová, Nizozemka, také velmi rychlá atletka a v deváté dráze Sofie Weisenbergová. Adéla Tkáčová se letos dostala na 23,22 setin sekundy a tímto časem je letos druhou nejrychlejší Češkou, právě na dvoustovce rychlejší je jen o 9 setin sekundy aktuální česká jednička na dvoustovce Nikola Bendová, i když asi ještě pravděpodobně o něco rychlejší by byla Lourdes Gloria Manuel, která ale dvoustovku venku neběžela, tedy hladkou samotnou tu dvoustovku na rozdíl od halové sezony, tam běžela lehce nad 23 sekund. Adéla Tkáčová teď už je připravena stejně tak jako sedm jejich soupeřek.
15: Bude si chtít určitě vylepšit tu průběžnou pozici, protože zatím je v tom celkovém hodnocení na jednom z těch posledních míst, mezitím už taky dvě sedmibojařky odstoupily kvůli zranění, ale teď už pojďme na běh na 200 metrů, to znamená v pořadí čtvrtá disciplína sedmiboje, ta dnešní závěrečná, zítra to bude vrcholit, ale dnes se ještě rozdávají body a to na dvoustovce a o ty body bude bojovat taky Adéla Tkáčová, která by si mohla to bodové postavení vylepšit, protože kvalitu má právě na běhu třeba i na 200 metrů. Máme odstartováno, Adéla Tkáčová odstartovala poměrně solidně, teď budou běžkyně vbíhat do první zatáčky a už budou vybíhat tady na rovince. Počkejme si na to, jak se bude dařit Češce Adéle Tkáčové, ale dere se tam poměrně dopředu.
14: Výborně běží za Kjellinovou, teď se dopředu dostává Dektrová, ale Adéla Tkáčová na druhé pozici. Teď možná se před ní dostane ještě Němka Weisenbergová. Jaký je výsledný čas? 23.06 na prvním místě v podání Sofie Dektrové. Vítr je lehce nad 2 metry za sekundu dozad, takže opět velmi dobrá informace pro sedmibojařky právě v tomto běhu. A jaká bude informace pro Adélu Tkáčovou? První Dektrová tedy 23.05, druhá Weisenbergová 23.39 a ve stejném čase Adéla Tkáčová 23.39, takže 1040 bodů za tuto disciplínu pro Adélu Tkáčovou, takže v součtu všech běhů sedmi bojařek tady na evropském šampionátu Birminghamu Adéla Tkáčová vlastně na dělené druhé pozici, možná nějaké tisícinky tam budou rozdílu mezi Weisenbergovou a Tkáčovou, ale to není podstatné, body má naprosto stejné jako právě Adéla Tkáčová a než budeme mít absolutní součty po prvním dnu sedmi boje, tak se můžeme ještě podívat na finálovou disciplínu, o které jsme zatím nemluvili. Disk žen, tak ten už je v polovině toto finále a Jorinde van Klinkenová, která tady byla stříbrná ve vrhu koulí, tak aktuálně vede výkonem 67 metrů 67 cm. Na druhé pozici je Němka Kraftová 65,72 a třetí Švédka Kamgaová 64,39 a jenom taková zajímavost, devátá je Melina Roberová Mišonová, která je ročník 1979, takže tady je zatím na devátém místě 47letá francouzka.
15: Všechna čest, no a mezi tím už se nám započítaly i výsledky zatím poslední disciplíny v sedmiboji a Adéla Tkáčová stoupá nahoru tím pořadím, teď už tedy na 17. místě a ze všech těch dnešních disciplín, tedy stovka metrů překážek, výška, koule a taky 200 metrů si právě z té poslední disciplíny z dvoustovky odnesla nejvíc bodů 1040 a tedy průběžné 17. místo po prvním dni.
0: Tolik tedy informace z mistrovství Evropy v atletice z Birminghamu od Jakuba Marka a Adama Procházky, se kterými se dnes ještě dvakrát uslyšíme, protože budeme u finále běhu na 200 metrů v podání mužů a také u finále na 800 žen.
13: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Plavec Miroslav Knedla se stal mistrem Evropy a po Barboře Semanové vybojoval na šampionátu v Paříži druhé zlato pro Česko. Knedla vyhrál 50 metrů znak v novém českém rekordu 24,11 sekundy. Tímto časem se stal jedním z nejlepších 10 znakařů historie na této trati. Obrovský úspěch zlínského plavce viděla ve francouzské metropoli z tribuny také jeho rodina, 21-letého českého reprezentanta. No a s jeho tatínkem Miroslavem Knedlou starším mluvil Martin Charvát.
1: Když šel na start, tušil jste, že by to tam jako mohlo nějakým způsobem třeba jenom medailově na bronz dopadnout?
2: My jsme byli včera večer klasicky v Sacré-Cœur. Já vím, že to zafungovalo i předtím na olympiádě a po dlouhé době jsem tam napsal zase nějaký zkaz a když šel na start, tak jsem si říkal, bylo by dobré porazit aspoň jednoho z těch Rusů. Jo? Ale jak jsem si říkal, třetí místo bude pecka. Ale jakože bude na prvním místě, to jsem vážně nečekal, to je neskutečný.
1: Když jste viděl, jak letí bazénem, zejména od nějakého 25. metru, jak najednou v těch posledních 10 se tam prohnal kolem Samusenka, potom pohled na tu tabuli, tam ty setiny, jedna vedle druhé.
2: To hlavně jako prostě ty 4 první místa, oni byli, jestli se nepletu, ve 4 setinách, a já jsem to natáčel na mobil a jak špatně vidím na tu blízku, tak jsem tam viděl dvě čárky a říkám, jo, je to tam, je druhej. A Karolína vedle, je první, dcera. To je nezapomenutelné do teďka. To finále, jako ten finish, ten byl strhující, takže za mě pecka.
1: Jaké to je mít syna mistrem Evropy?
2: To si asi člověk ještě neuvědomuje. Hlavně, jak to skončilo, tak my jsme byli všichni uplakaní jak na pohřbu, ale samozřejmě tady tohle byly štěstí slzy a mě to hlavně hrozně přeju, protože on si to zaslouží. Jako tím, jak je skromný a pořád zůstává sám sebou, to se mi hrozně jen líbí, tak si to zaslouží a jsem hrozně rád, hlavně za něho.
1: Ono bylo asi trochu těžké ho poslat do Ameriky, ne? Vidíte, jak je dobrý, jak byl dobrý od juniorů a teďko najednou si ho někde vezme v Americe daleko. Pravda, jsou to experti, ale už tam řada českých talentů plaveckých pohořela. Teď tam posídláte syna.
2: Já jsem mu nechtěl vůbec ničem bránit, já jsem viděl, jaké to tam těžké bude, hlavně ty začátky, protože se naraz pohybujete mezi 40 top plavcema, 30 top plavcema a nebylo to lehké. Já si pamatuju přesně to letiště, jak jsme se loučili, jak jsme to obrečeli a říkal jsem, musíš to vydržet, ten začátek bude těžký, ale měl obrovské štěstí prostě na tým. Jo. To, co si vybral, tak si vybral absolutně správně a je maximálně spokojený s Indianou, protože tam, co jsme zažili my v Americe, tak tam fakt funguje takový ten rodinný duch toho týmu. Jako já jsem nadšený za něj a on je tam spokojený.
1: Teďko přijel na mistrovství Evropy, dosud český rekord 24,4 desetiny, sekundy, potom k tomu nějaké setiny. A všechno, co tady Miroslav Knedla mladší plaval, tak bylo za 24,1 a potom k tomu nějaké setiny. Evidentně se na té 50 zlepšil a vzhledem k tomu, že to je 50, je to krátký čas, tak ty 2 desetiny jsou vlastně hrozně moc.
2: 50 hlavně nedává žádnou šanci prostě dělat chyby a 2 desetiny stáhnout, to je ze snu a teď, když se podíváme na to, tam 32 setin de facto od Mare Nostrum, je to obrovský skok a klobouk dolů, to je něco úžasného.
1: Říká Miroslav Knedla starší poté, co jeho syn, Miroslav Knedla mladší, vyhrál titul mistra Evropy na 50 metrů znak. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

22 hodin 24 minut a na Radiožurnálu Sport je na čase vrátit se zase do Birminghamu, protože tam se chystá finále 200 mužů. Ty nejkratší sprinty, tedy na 100 a 200 metrů, zatím ovládají domácí atleti. No a jestli má být tedy jejich dominance 100%, tak potřebují, aby byli úspěšní také tedy na 200 metrů mužů. Jestli budou, nebo tam vyfoukne domácím favoritům rybník, jak se říká, někdo další, o tom nám už přímo z Birminghamu poví v přímém přenosu Jakub Marek a Adam Procházka. Pánové, znovu hezký večer.

0: Omlouváme se za technickou chybu, v tuto chvíli spojení s Birminghamem úplně nefunguje, ale je otázkou, z jakého důvodu se tak právě stalo. Zkusíme znovu navázat spojení s Jakubem Markem a Adamem Procházkou. Pánové.
1: Hezký večer, snad už se teď slyšíme, zatím nám to tady vypadá, že to nevypadává, takže aktuálně Tambery tedy vede soutěž výškařů a už se vše připravuje ke startu sprintu na 200 metrů mužů. Největšími favority jsou v šesté dráze Němec Ansach a v sedmé dráze Brit Hughes.
2: Ano, a tito dva borci by určitě chtěli zaběhnout dvoustovku pod 20 sekund, což se jim oběma v této sezóně zatím nepodařilo. Jejich sezónní maxima jsou na setinu stejná, 20 sekund a 4 setiny sekundy k tomu. A když se podíváme na osobní rekordy, tak tam už se jeden z nich pod 20 sekund dostal, byl to právě Jarnell Hughes, 19,73 setin sekundy.
1: Favoritem je Jarnell Hughes, ale on Ansach ukázal v semifinále, že tady má famózní formu, protože těch 20.04 to je právě výkon jeho ze semifinále, takže se dá očekávat velmi zajímavý souboj. Navíc on Ansach nevypadal v tom semifinále, že by úplně do toho šlapal až do těch posledních metrů, tak jsme hodně zvědaví na to, jak dopadne tento, doufejme, i vyrovnaný souboj mezi Hughesem a Ansachem. V tom startovním poli je ve čtvrté dráze i Timothée Mumenthaler, to je obhájce evropského titulu. Právě v Římě vyhrál Timothée Mumenthaler a ten si včera také vylepšil osobní rekord na dvoustovce na 20.09. Takže pravděpodobně by to mohl být souboj této trojice. Teď absolutně utichl zaplněný stadion tady v Birminghamu. Dnes dorazilo přes 23 000 fanoušků, je vyprodáno a je také odstartováno. Výborně vypadl Owen Ansach, který byl na stovce tady stříbrný, ale Jarnell Hughes už zatahuje do zatáčky posledních 100 metrů. Hughes, Ansach a výborně také Mumenthaler. Posledních 50 metrů Hughes, ale Ansach jde dopředu. Ansach, německý reprezentant, vítězí běhu na 200 metrů v parádním čase 19,95 setin sekundy. Nebude to osobní rekord, protože se dívám na větroměr, tam je plus 2,5, takže je to nad tou hranicí 2 metry za sekundu, ale to rozhodně Ansacha teď nijak nemrzí, protože je novým evropským šampionem.
2: No, možná ten závod a respektive druhé místo Jarnella Hughese trochu mrzí tady stadion a vlastně diváky v Birminghamu, protože ti určitě očekávali a doufali, že právě jejich domácí miláček Jarnell Hughes zvítězí, ale ten finish, zejména posledních nějakých 20 metrů Němce Owena Ansacha, to bylo drtivé a poměrně suverénně nakonec si doběhl pro ten triumf, protože doběhl do cíle před zmiňovaným Hughesem skoro o 0,2 sekundy a teď ještě čekáme na fotofinish, kdo si vezme bronz. Jasné je, že zlato má Němec Ansach, stříbro má Brit Hughes, ale kdo bude mít ten bronz, bude to jeden z trojce Ital Desalu, taky Grava z Lotyšska, anebo Mumenthaler ze Švýcarska, obhájce titulu, tak počkejme si na to, no, kdyby jak to byl... se tohle vyvrbí.
1: Promiň, kdyby to byl Grava, to by bylo velké překvapení. Grava rozhodně není zatím tedy až tak excelentním sprinterem, ale dnes ukázal, že si sem přivezl famózní formu. Zatím ještě rozhodčí tu cílovou fotografii nerozluštili, takže vítěz Ansach 19,95, Hughes 20,16 sekundy a třetí pozice se bude dělit. Bude se dělit bronzová medaile na tisícinu sekundy. Stejný čas mají Ital Desalu a také Švýcar Mumenthaler, Lotyš Grava nakonec na páté pozici.
2: Tak to je velká smůla pro Lotyše Gravu, protože pro něj by to byl určitě největší výsledek kariéry, ale bylo to prostě o setiny sekundy a šťastnější budou Švýcar Mumenthaler a Ital Desalu, pak taky Brit Hughes na druhém místě a nejšťastnější Němec Ansach, ten vyhrál.
0: Tak máme za sebou předposlední finálovou disciplínu z průběhu pátého soutěžního dne na mistrovství Evropy v Birminghamu v atletice. Čeká nás tedy ještě jedna osmistovka žen, i u ní budeme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Než to budou zprávy o 10:30, tak ještě jeden volejbalový výsledek, protože v generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české reprezentantky i podruhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohráli Češky 0-3. Tolik tedy aktuální volejbalový výsledek a teď už tedy další novinky.
3: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
4: Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Lidé cestující na vlastní pěst by se měli ověřit, jestli je jejich cílová lokalita bezpečná a jestli jsou hotely dostupné. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali návštěvníky ze zahraničí, kteří ničili skálu u Pravčické brány v Hřensku na Děčínsku. Rodina s dětmi ryla do skály obrazce. Strážce na to upozornili další turisté. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty, to je 10 000 korun. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. A poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Párlem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moct rozloučit v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Párlův přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 94 let. Sport. Nor Warholm po čtvrté za sebou ovládl na mistrovství Evropy běh na 400 metrů překážek. Italka Batokletyová po titulu na 5000 metrů obhájila na kontinentálním šampionátu zlato i v závodu na 10 kilometrů. A další aktuální informace má přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
2: Sedmibojařka Adéla Tkáčová zakončila úvodní den soutěže po čtyřech disciplínách na průběžném 17. místě. Šampionem mezi muži specialisty na 200 metrů se stal v Birminghamu Němec Owen Anzach a titul mezi výškaři obhájil Ital Gianmarco Tamberi. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Úvaly a nehoda v centru Ostravy. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové pozor za sjezdem na Úvaly. Na 11. kilometru zastavilo nepojízdné auto, je na krajnici v odstavném pruhu, ale lehce se vybočuje. Kromě toho je na dálnicích klidný provoz bez dalších hlášených komplikací. V Ostravě čekejte problémy v centru města v Sokolské třídě u křižovatky s ulicí na Hradbách. Sám řeší nehodu trolejbusu s osobním autem, provoz okolo řídí policie. Jste projíždí se pomalej. A na silnici 24 na jihu Čech z Lomnice nad Loužnicí do Veselí nad Loužnicí u obce Frahelš je hlášená nehoda a okolo se projíždí pomalej bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů v údolích až na 7 a zítra bude slunečno a taky horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Pátek 14. srpna se zlatým písmem zapsal do dějin českého plavání. Miroslav Knedla totiž překvapivě ovládl v Paříži na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. Touto vynikající zprávou začíná pravidelný přehled dnes poslední s Davidem Prouzou. Davide, vítej.
1: Krásný večer. Miroslav Knedla slaví v Paříži největší úspěch dosavadní kariéry. 21-letý český plavec v souboji o zlato porazil o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesníkova.

0: Slaveném v Norwichi. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni ze Slávie.
1: Se Sláví slavil Matěj Jurásek dva ligové tituly a získal s ní i domácí pohár. V nejvyšší domácí soutěži odehrál karvinský odchovanec 69 zápasů s bilancí 12 branek a 10 asistencí. Loni v lednu přestoupil 22-letý křídelník ze Slávie do Norwiche za zhruba 170 milionů korun. V druholigovém anglickém celku se ale i vinou častých zranění neprosadil. Za rok a půl odehrál v jeho dresu jen 22 utkání a dal jediný gól. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Fotbalisté Hradce Králové neodehrají následující dva zápasy nejvyšší soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas s Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
3: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně. Utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Athény. Odklad vzájemného duelu 5. kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají Severočeši přivítat Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
0: Na atletickém mistrovství Evropy se blíží k závěru 5. soutěžní den. Z Birminghamu se hlásí Adam Procházka.
4: Sedmibojařka Adéla Tkáčová zakončila ten úvodní den soutěže po čtyřech disciplínách na průběžném 17. místě. Nejlépe si vedla v bězích na 100 metrů překážek a na 200 metrů. V Birminghamu se taky rozdávaly medaile. Například Karsten Warholm Nor vyhrál na evropském šampionátu po čtvrté v řadě 400 metrů překážek. Hladkou dvoustovku ovládl Němec Owen Ansack před domácím Britem Jarnelem Hughesem a dařilo se Italům. Po běhu na 5 kilometrů triumfovala i na 10-kilometrové trati Nadia Batokletiová. Titul mezi výškaři obhájil Gianmarco Tamberi. Mistrovství Evropy vyhrál podobně jako Nor Warholm po čtvrté v řadě a ještě nás čeká finále žen v běhu na 800 metrů. O tom uslyšíte na této stanici v přímém přenosu z Birminghamu. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Oštěpařské finále žen na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončily v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 41 cm, protože byla až moc nervózní.
5: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale při po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
0: Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích skončili obě čtvrtkařské štafety.
2: Beachvolleybalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohrály na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Schonové podlehly ve Starých Jablonkách ve dvou setech a jako nejlepší český pár obsadili dělené 5. místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončili po prohře v osmifinále na dělené 9. příčce.
0: Tenistka Kateřina Siňaková si po 8. za sebou zahraje čtyřhru na turnaji mistryň. Do Indiana Wells se kvalifikovala s Američankou Taylor Townsendovou.
2: A ještě jednou tenis ve sportovním přehledu. Na turnaji v Cincinnati Sára Bejlek porazila v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou 6-0 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajenku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. S Masters v Cincinnati se naopak v prvním kole rozloučili Vítko Přiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve dvou sadách s Francouzem Kentánem Alisem, Macháč podlehl 3-6 a 2-6 Pablu Careňovi ze Španělska.
0: Americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy na Ještěd Václav Ježek, který obsadil 13. místo. Hned za ním dojeli Jan Hirt a další krajan Alberto Monti. Největší domácí etapový závod bude pokračovat zítra. Peloton pojede z Pardubic na Dlouhé Stráně.
2: A ještě jeden fotbal na závěr sportovního přehledu. Do Liverpoolu vstoupil čtvrtý nejbohatší člověk světa, americký podnikatel a zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Skoupil zhruba třetinu klubu, který ovládl 20x nejvyšší anglickou soutěž, a to od společnosti 1892 Holdings. Ta v minulosti zaplatila za 30% podílu v klubu více než 38 miliard korun.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a přinesl nám je David Prouza. Davide, díky za to.
2: Krásný večer.
0: 22 hodin, 42 minut. No a jak jsme slíbili, za chvíli se dnes naposledy vydáme do Birminghamu na atletické mistrovství Evropy.

0: 26. července roku 1983 na mítinku v Mnichově vytvořila Jarmila Kratochvílová světový rekord v běhu na 800 metrů. Čas 1 minuta 53 sekund a 28 setin. A tento světový rekord platí dodnes. Letos se mu dokázala přiblížit na půl sekundu Švýcarka Andry Verová, tedy žena, která už se teď chystá také na start finále mistrovství Evropy v Birminghamu. Ale asi se nedá očekávat, že by zaútočila na světové maximum Jarmily Kratochvílové. Ona už si prožila v Birminghamu hodně těžké chvíle, přesto na startu tedy bude společně s dalšími 9 půlkařkami. Proto míříme za našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou. Pánové, naposledy hezký večer do Birminghamu.
1: Příjemný večer, je to přesně tak, Audrey Verová tady bude stejně tak jako dalších 9 půlkařek. Je to hodně výjimečné, že běží 10 osmistovkařek v finále evropského šampionátu, ale je to právě kvůli tomu zmiňovanému karambolu v semifinále, kdy Audrey Verová ne vlastní chybou upadla a přes ní spadla Litevka Galviditová. Obě pak byly dosazeny do toho aktuálního finálového běhu, který má být jedním z vrcholů tady evropského šampionátu v Birminghamu, protože nepoběží jen zmiňovaná Audrey Verová, která letos zabila ten čas 1:50.80 v Paříži a vlastně od 80. let minulého století se jako první dostala pod 1:54, ale je tady samozřejmě také domácí superhvězda, olympijská vítězka Kylie Hodgkinsová a určitě si dávejme pozor i na světovou šampionku na čtvrtku překážek Femke Brudersovou.
2: Je to taková atletická lahůdka na závěr dalšího dne mistrovství Evropy tady v Birminghamu. Jeden velký souboj mezi Verovou a Hodgkinsovou se už letos odehrál, a to v Turuni na halovém mistrovství světa, kde Hodgkinsová porazila Verovou poměrně suverénně, ale teď se do toho může vložit mezi ně klidně taky zmiňovaná Femke Bredersová Bólová. Je velká otázka, jestli náhodou třeba ten zmiňovaný pád v semifinále nějakým způsobem nebude Verovou omezovat. Na to si každopádně budeme muset počkat. Teď už jsou všechny závodnice připravené ve svých drahách. No a tady na stadionu v Birminghamu už se všichni fanoušci těší na tenhle běh a samozřejmě doufají ve vítězství domácí Hodgkinsové.
1: Audrey Verová je pro někoho dost možná překvapivě nejmladší z té desítky finalistek, její aktuálně 22 let a už ve 22 dokáže běhat tak výjimečné časy. Ona už i v minulé sezóně ukazovala, že běhá skvělou osmistovku, ale na Hodgkinsovou, respektive kvalit Hodgkinsové nedosahovala. I Hodgkinsová je stále velmi mladou atletkou, ročník 2002, takže 24letá britská atletka. Teď už tady všechno utichlo, rád to opět zopakuji, že je dnes vyprodáno poprvé tady na evropském šampionátu v Birminghamu přes 23 tisíc fanoušků teď utichlo a čeká, než odstartuje se závod na 800 metrů. Už asi pod mým hlasem slyšíš, že je odstartováno a osmistovkařky jsou v úvodní zatáčce.
2: Zmiňovaný světový rekord Jarmily Kratochvílové už jsme slyšeli. Rekord šampionátu drží Olga Minejevová ze Sovětského svazu, tehdy ještě v roce 1982. Uvidíme, jestli třeba tenhle rekord šampionátu padne. Už jsme dnes viděli rekord šampionátu padnout. Každopádně zpátky k závodu na 800 metrů mezi ženami zatím se vepředu drží Verová a taky Hodgkinsová podle očekávání, no a samozřejmě nedaleko je taky Nizozemka Bredersová Bólová.
1: Na šampionátech se většinou neběhají nějaké rychlé časy, jsou to spíš taktické bitvy, ale když je vpředu Verová s Hodgkinsovou, tak se nedá očekávat nic jiného než velmi rychlý závod a Verová asi potom semifinále, kde se snažila šetřit cíly a upadla, tak teď to napálila od začátku. První čtvrtka 56.45 sekundy, za ní se drží hned Hodgkinsová a také Bólová Brudersová.
2: A nedaleko za nimi v té skupince prvních 4 je taky další Britka hnaná domácími tribuny, tedy Ríkyová, která by chtěla určitě taky zaútočit na medaile, to by bylo velké překvapení. Každopádně teď už jsou na prvních 3 místech ty zmiňované největší favoritky Verová, Hodgkinsová a taky Bredersová, Bólová. No a chystáme se už do poslední zatáčky.
1: Poslední 200, Verová, Hodgkinsová Hodgkinsová, Bolová, Brodersová teď se snaží útočit zatáč se Hodgkinsová na Verovu, ale ta ji nepouští na vnitřní okraj a stále Verová v čele posledních 100 metrů. Verová, Hodgkinsová, Bolová, Brodersová. Verová vypadá to, že má nejvíc sil posledních 60 metrů, ale Hodgkinsová stále bojuje, hnaná tady tisíci fanoušků. Verová nebo Hodgkinsová? Verová je evropskou šampionkou v novém rekordu šampionátu. Minuta 54,81 sekundy neoficiálně, ale ten rekord šampionátu to bude jistě, protože ten byl minuta 55,41 sekundy.
2: Jako bychom to přivolali a tenhle závod splnil veškerá očekávání. Byl to skutečně souboj mezi těmi třemi nejlepšími. Švýcarka Verová, Britka Hodgkinsová, ani Sesemka Bredersová, Bolová, Verová dobíhala do cíle, no a Hodgkinsová se jí snažila stíhat, ale Verová si to pohlídala a ten souboj, respektive útok Hodgkinsové odrazila a teď tedy slaví asi největší úspěch své kariéry, protože je mistryní Evropy.
1: Rozhodně a Femke Bolová, Brodersová po tom přechodu ze čtvrtky překážek, ona vlastně první osmistovku závodní venku běžela letos v červnu na ostravské Zlaté tretře a teď je z toho evropský bronz a vyrovnaný národní nizozemský rekord v čase 1,55,54 sekundy a i ona je teď tady s vlajkou velmi šťastná za to, že v tak excelentní konkurenci vybojovala medaili na mistrovství Evropy.
2: No a domácí fanoušci tady v Birminghamu možná z dnešního večera trochu zklamaní, protože doufali, že na dvoustovce mužů zvítězí Jarnell Hughes, byl druhý, no a na osmistovce žen doufali ve vítězství Keely Hodgkinsové, další Britky, ale ta skončila taky druhá. Každopádně další dvě medaile pro domácí reprezentaci a ještě jednou zopakujme, kdo se stal mistryní Evropy v běhu na 800 metrů. Je to Švýcarka Aude Riveirová.
0: Děkujeme tedy za poslední evropskou šampionku, tedy z toho dnešního programu, Jakubu Markovi a Adamu Procházkovi. Máme tedy za sebou živé dnešní vysílání, ale to neznamená, že končíme ani náhodou. Za chvíli zprávy ve 23 hodin a potom se můžete těšit na reprízu dnešních kilometrů Jiřího Ješka. Hostem byla Veronika Pretty, teda žena, která je spojená s během, takže těch témat k probírání bylo opravdu hodně. I nadále příjemný poslech a klidný páteční večer.

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou to zprávy a Monika Chmielová.
1: V Rumunsku u ukrajinských hranic dopadl neznámý dron. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Plavec Knedla má zlato z mistrovství Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a zítra bude slunečno, teploty až 36 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic se zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nikdo nebyl zraněný a ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo s Ukrajinou. Moskva v poslední době zvýšila intenzitu vzdušných úderů na ukrajinské přístavy v oblasti Černého moře. Zaútočila i na říční přístav Izmajil na řece Dunaj, který ve své deltě tvoří hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem. Luigi Mangione se u federálního soudu přiznal k zastřelení ředitele zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona. Zároveň se přiznal ke dvěma obviněním ze stalkingu s úmyslem zabíjet. Za každý bod obžaloby je maximální trest doživotního vězení. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dříve oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
3: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
1: V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Radiožurnálu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
4: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
1: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Sport. Plavec Miroslav Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. V Paříži triumfoval v čase 24,11 sekundy. O 8 setin tak vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Zvítězili Rusové startující v neutrálních barvách. A fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu. Na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slávie, se kterou získal dva ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
5: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Menší zdržení na Pražském okruhu a nebezpečí na dálnici D5 za Žebrákem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 byl chvíli pozastavený provoz v Lochkovském tunelu a to kvůli detekci nadrozměrného nákladu. Policisté už jsou na místě, situaci prověřili a provoz obnovili. Kolona od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru se postupně rozjíždí. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Žebrák na 33. kilometru tam zastavilo nepojízdné auto, nepřekáží je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava i tak lehce vybočuje. A v Ostravě zůstávají komplikace v centru města, v Sokolské třídě u křižovatky s ulicí na Hradbách se srazil trolejbus s osobním autem, na místě jsou policisté, projíždí se pomalej bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Noc bude jasná a ochladí se na 15 až 10 stupňů, v údolích až na 7. A zítra bude slunečno a opět horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
7: Krásný pátek, naladili jste si svůj oblíbený pořad o cyklistice a běhání Kilometry Jiřího Ježka. Srpen je období, kdy se oznamují v cyklistice různé přestupy. Možná jste si řekli, když jste slyšeli neznámý hlas, že došlo k něčemu takovému i na radiožurnálu Sport, ale musím vás uklidnit. Martina Charváta ani Karla Janů nám zatím konkurence nepřetáhla. Doufejme, že se to nestane ani dál, ale jeden má dovolenou, jeden je na mistrovství Evropy v plavání, tak u mikrofonu záskok Jan Suchan, ale ten nejpodstatnější muž, ten tady s námi je i dnes. Jmenuje se Jiří Ježek a je to nejen hvězda radiožurnálu Sport, ale i naše dobrá duše, tak tě tady znovu rád vidím a vítám.
8: Krásné dopoledne a já tě vítám v mém pořadu, mám s tebe velkou radost, že jsi zaskočil za moje kolegy a vlastně do tohohle pořadu patříš, protože ty seš známý tady v celé redakci, že téměř každý den běháš, tak vítám tě a možná proto jsme zvolili i to téma.
7: No, přiznám se, že to bylo tak trochu na objednávku a na přání, protože když jsem věděl, že to na mě lidově řečeno spadne a jsem moc rád, že to na mě spadlo, tak jsem říkal, Jirko, nemohl by si prosím sehnat hosta, který si s námi bude povídat o běhání.
8: No, protože běhání to je vlastně ten nejjednodušší sport, jo, potřebujete jenom boty, potřebujete mít trochu času a chuť vyběhnout, to my oba máme a má to i náš dnešní host a proto bude radost si s ním o běhání povídat. Naším dnešním hostem je trenérka, propagátorka běhání, která se navíc teda věnuje marketingu sportovních značek. Abych ti něco neubral, tak se podílí na pořádání běžeckých akcí a zároveň a lidem a firmám pomáháš s orientací ve světě podcastů a sociálních sítí. Takhle jsem si to tady připravil. Naším hostem je moje kamarádka Veronika Prety.
9: Já moc děkuju za takovýhle ohromný uvítání a přeju dobrý den.
8: Verčo, kdybys měla v krátkosti vystupovat ten začátek tvojí běžecké cesty. Kdy jsi začala běhat?
9: No, tak já jsem běhání potřebovala ke svým všem sportům.
7: Jaké to byly?
9: No, já jsem jako malá hrála tenis. A od tenisu jsem se trošku jako zkoušela k nějakému aerobiku, ale tím, že nejsem úplně jako pohybově nadaná v tom smyslu jako na ten rytmus, tak mi to nešlo, takže jsem plynule přišla k boxu. A málo kdo to ví, ale já jsem druhá v republice v boxu. A tam se taky běhalo. A teprve pak přišla má běžecká kariéra.
8: Teda v obličeji tě to nepoznamenalo nějak naštěstí.
9: Ale nepoznamenalo. A to je právě to, proč jsem zůstala jako druhá. Já jsem ještě 10 vteřin před tím koncem toho zápasu byla pořád jako první. Pořád jsem vyhrávala. Ale nicméně, já jsem si prostě řekla, že až mi jednou poteče krev z nosu, takže skončím, protože nechci o ten nos přijít. No a jak to přišlo, ta blbá rána, přišla ta krev, tak já tam chvíli stála, taková to, a říkám, no já to přeci nevzdám, když tam ty kluci, že jo, na mě koukají. No ale prostě byla to rána, která mě stála bod.
8: No ale naštěstí tě přivedla k běhání. Byla to láska vlastně na první, jak se říká, na první kilometr, nebo jsi s tou musela tu cestu hledat díl, protože boxeři běhají, že jo, pro ten aerobik i pro ten tenis, asi to taky byla součást přípravy.
9: Ten samotný běh, tak to byl paradox, že mi k němu přivedl můj bývalý šéf, který si se mnou šel zaběhat a tehdy to bylo takový, jakože on běžel, povídal si a já jsem se snažila povídat taky. Ale vlastně pak jsem ho i dokonce přeběhala, si myslím.
8: A kolik ti bylo?
9: No, tak to už jsem měla dceru, takže to už bylo nějaký rok 2006 třeba.
8: Tak to já myslím, že běháš od malička úplně.
9: No tak já říkám, já jsem jako běhala, ale jenom ten běh, tak přišel až později, určitě.
7: Jenom mě zajímá, když jste mluvila o té krvi ve souvislosti s boxem, tak v běhání nemáte žádný nějaký takový limit, že až poprvé, ne, že bych to chtěl přivolávat, omdlíte, tak se na to vykašlete a zase si vyberete jiný sport, nebo předpokládám, že nějaká ta krev někdy po nějakém zakupnutí asi taky přišla.
9: Tak já teda moc nepadám. Já se jako přiznám, že jsem padla poprvé letos v červnu a to odnesla ruka. A ještě ji teďka léčím, ale nicméně vlastně v životě jsem si nic takového u toho běhání neřekla, takže ne, já doufám, jako, že budu udržitelně běhat pořád.
8: A co tě na tom běhání nejvíc baví? Jsou to jako ty ranní tréninky, kdy člověk vyběhne si sám do té přírody, nebo jsou to ty akce sportovní, ať to jsou, já nevím, štafetový běhy typu Vltava Run, kde je tam i ta týmová složka, nebo třeba, já nevím, viděli jsme se kolikrát na tom seriálu Běhej lesy, který je hodně v přírodě v běhání.
9: Hele, je tam toho spousta. Je to samozřejmě ta komunita. Ale určitě je to i to, že i v mém věku, tak se pořád jako dokážu nějak posouvat. A je to jedno, jestli jsou to delší kilometry, je to rychlost, nebo je to úplně něco jiného, ale určitě ta komunita je to první, to, co člověka jako napadne. A ty jsi tady zmínil Běhej lesy. A to je seriál, se kterým já už jezdím jako Teta Verča, která dělá rozcvičky. Ano, to je moje přezdívka, jako Teta Verča, tam jezdím a dělám tam rozcvičky. Jezdím s nima už 11. rok.
8: Já jsem tam viděl trošku i ten aerobik, teda jako na tom pódiu vždycky.
9: To jsem vycvičila, to jsem jako za těch 11 let už jsem jako trošku k tomu jako přišla. Ale vlastně ta komunita kolem toho celého seriálu Běhej lesy, tak je fakt úžasná.
8: Co tebe baví, Honzo, nejvíc na běhání?
7: Na běhání? Mě na tom baví hodně to, že je to čas pro mě. Že je to prostě čas, kdy pokud zrovna teda někdo něco nepotřebuje, občas dcera mi zavolá a tím mě vyruší, ale to nemám za zlé. Ale
8: nebo naše porady redakce posloucháš v příběhu.
7: To mám rád, že prostě člověk zaměstná tu hlavu i nějak trochu jinak, anebo poslouchám podcasty. Pro mě je to prostě ten čas, který já můžu věnovat vlastně, čemu chci se úplně nedá říct, ale že prostě přitom ještě udělám něco dalšího, že tu pozornost dokážu v tomhle ohledu tříštit, poslouchat našeho pana vedoucího, a nebo třeba kilometry si občas pustím, desítku Pavla Horváta a běží se to hned lépe.
9: Je pravda, že já jsem vlastně přesně z tohohle důvodu mít takovej ten me time, tak jsem přesně z něho takhle s tím začínala. A jak jste říkal, ty podcasty, tak podcasty, audioknihy, cokoliv. A když to nemám, tak mám pocit, že hrozně prokrastinuju.
7: No ale jak to jde dohromady s tou komunitou? Když jste říkala, že tu máte ráda, když vyběhnete s někým, tak to asi nevyběhnete s někým a nedáte si do uší sluchátka.
9: To ne, ale já mám vlastně částečně, já vedu i běžecký kurzy, tak tam vlastně mít ani taky nemůžu. Máme běžeckou skupinu a tam se člověk věnuje těm lidem. Ale pak jsou chvíle, kdy člověk potřebuje být sám. Já si myslím, že jsem takovej introvertní extrovert, kdy potřebuju i nasát sama v sobě energii, ale strašně ráda ji rozdávám. Mě dělá dobře a to jsou přesně ty věci, kdy třeba já jdu na ty firemní tréninky a já miluju to, když tam prostě přijdu, mám ty lidi kolem sebe a můžu těm lidem nějak pomoct, někam je jako dotáhnout. A to jsou prostě ty chvíle, kdy ten člověk jako si říká, jo, tadyhle to má smysl.
8: A kdy jsi tohle v sobě objevila? Protože když běžec začíná, tak má starosti sám se sebou, jako řeší to, jestli se někam bude posouvat, jestli ho ten příští trénink už bude bolet třeba trošku míň, než
7: a
8: ten...
7: A jestli ho to vůbec baví.
8: A jestli ho to baví. A pak najednou jako dospěješ do té fáze, že už seš sama se sebou spokojená a chceš pomáhat ostatním?
9: Tak já si myslím, že to přišlo. Já jsem od roku 2014 začala psát blog Jeden měsíc běžce.
7: A měl to být měsíc a nakonec je z toho 12 let, jo.
9: Ježíš, to je, jako jestli můžu, tak no, já ještě trošičku odbočím. Ono to totiž ten celý blog začalo tak, že přesně, já jak jsem jako začínala běhat, tak tehdy jsme jeli na úplně první ročník Vltava Runu. A ještě jak jsi se, Jirko, ježíš, já budu hrozně odbíhat. A ty, Jirko, ještě jak jsi se ptal, co mě to vlastně dává, celý to běhání v té komunitě, tak to jsou přesně lidi, jako jste vy dva. My jsme se taky vlastně poznali v rámci Vltava Runu. A Jirka teda tehdy nám ujel, já mu volala, že bychom s ním potřebovali udělat rozhovor. A on, já už jsem pryč, nebo mi to dokonce možná vzala Soně, jo, to si nepamatuju. Říkám, aha, OK, ty jo. Ale tehdy já jsem začala psát ten blog proto, protože my jsme jeli na úplně první ročník Vltava Runu. Nikdo tady tehdy nevěděl, co to je.
7: No možná nás stále poslouchá někdo, kdo to neví, tak v rychlosti je to vlastně běh skoro od pramene Vltavy až sem do Prahy, do Braníka, štafetový závod, při kterém se vystřídá několik běžců jednoho týmu.
9: Jo, to jsem chtěla říct, že je tam důležitá ta část toho, že je to štafetový, jo, aby si někdo nemyslel, že 360, dneska už 375 kilometrů, tak že běží někdo sám, ale běží už taky, to už je taky jako dneska. No nicméně tehdy to vypadalo, že já v rámci toho tréninku naběhám za rok do toho května úplně nějak jako 1000 kilometrů. Pro mě tehdy nepředstavitelná meta. A Nenaběhala jsem to, jako do toho Vltavaranu. Ale říkám...
10: Jsi někdy v květnu?
9: No, a pak jsem si myslela, že to naběhám ještě, že to naběhám o prázdniny. Ale já jsem léta předtím začala podnikat a jako určitě všichni víte, jak to je, že když člověk jako začíná, tak prostě je tam spousta věcí a některé věci jdou na druhou kolej. A já jsem tehdy měla asistentku a říkám, tak to je super, tak já to naběhám přes ty prázdniny. Ale nakonec jsem ty prázdniny věnovala dceři, prostě aby jsme jako měli společný čas a nenaběhala. A po těch prázdninách, tak mě zbývalo 250 kilometrů do té tisícovky. A já jsem věděla, že když to nedám veřejně a neupíšu se prostě ďáblu, že to nedám. Říkám, tak jo. A udělala jsem takovou veřejnou výzvu. 31.8. jsem na základě tadyhletý veřejný výzvy udělala i celý ten blok, všechno kolem něj. A pojďte běhat 250 kilometrů se mnou za měsíc. Mm. Já to tehdy...
10: To je slušná meta.
9: No, jako dneska už to není slušná meta, jo, ale tehdy já to běhala dvoufázově. Mm. Já ráno šla 5 kilometrů, odpoledne 5, někdy jsem dala 10 o víkendu, někdy 12, ale to bylo jako neuvěřitelné. A vlastně se ta komunita najednou, jako ty lidi se přidali, najednou mi začali lidi pomáhat s nějakým Google Forms, který pro mě tehdy bylo úplně něco, co prostě nepředstavitelného. A tím vlastně vzniknul ten celý blog a já o tom začala psát. A teď se dostáváme k té Jirkové otázce teprve. Že já jsem začala psát o tom běhání a najednou jsem zjišťovala, že to těm lidem jako pomáhá. A začala jsem pomaličku dělat různý srazy. A tím to vlastně celý odstartovalo.
8: Takže ty vlastně z té role, kdy vlastně ta komunita pomáhala tobě, se to najednou překlopilo k tomu, že ty si začala pomáhat té komunitě a začala si ji rozšiřovat a tvořit, protože ono je to fajn, lidi rádi sdílej jako trápení někoho jiného nebo jako cestu za nějakým zlepšením u někoho jiného, rádi se na to koukají, rádi fanděj a proto jsou třeba tolik populární podle mě právě tyhle ty štafetové běhy, jako je ten Vltavaran, nebo já dneska právě ze studia odjíždím na Slovensko na běh od Tatěr Dunajů, což je vlastně největší štafetový běh na Slovensku a je to taková obdoba toho
9: ale
8: českého.
9: Ale mimochodem, od Tatěr k Dunaju bylo dřív než Vltava.
8: Jo, no vidíš to.
10: A já se teda přiznám, že já jsem byl srab a že jsem takhle ty veřejně ty výzvy nevyhlašoval, až když se mi povedlo poprvé před pár lety dát tu tisícovku, tak jsem teprv tu dobu jsem to sdílel, protože jsem se bál toho vlastního neúspěchu a selhání a vlastně to možná může být další téma kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Prety, propagátorkou běhání a trenérkou. Vlastně jak to kombinovat časově s rodinou a dalšími povinnostmi, protože já jsem se dostal víc k běhání ve chvíli, kdy už obě děti začaly chodit buď do školy nebo do školky a protože práce sportáka to jsou kolikrát víkendy, večery, odpoledne, ale za to je někdy volno ráno, dopoledne, takže jsem měl víc toho času pro sebe a od té doby jsem se do toho víc vrhnul, ale samozřejmě někdy člověk pracuje i v té normální pracovní době a ne úplně dobře bývá přijímáno, když se člověk vrátí z práce a teď místo, aby se věnoval dětem, tak obuje tenisky, vezme si sluchátka a vyrazí. Tak pokud nám můžete dát nějaký tip, jak na to?
9: Teď tady půjdu trošku na tenkej led. Vy jste to sám tady trošku jako řekl i, že člověk musí být trochu sobec. A bohužel pro nás ženy, bohudík pro vás chlapy, tak vy to máte trošičku jednodušší v téhletý roli. Vy opravdu můžete přijít domů na zouty kecky a vyběhnout.
10: A proč žena nemůže?
9: Protože ta žena tak nějak jako automaticky se předpokládá, že se postará o ty děti, teď i jenom takový to pohlídáš mi děti, tak už je takový jako to. Takže ta žena to takhle úplně nemá. Ta si musí zařídit hlídání pro děti, ta musí jako zařídit tu večeři, ta musí se postarat o tu domácnost a teprve tehdy mezi tím někde může jít běhat. Já třeba u svých svěřenců tadyhle to dost často řeším, že najít ten čas pro tu ženu je opravdu hrozně těžký. A teď je ještě těžký se mnou jako s trenérem, protože já jsem jako, já si myslím, že jsem přísná i na sebe a tím pádem jsem přísná i jako na lidi kolem sebe. Snažím se tadyhle s tím pracovat, spíš jako u těch lidí, než u sebe. A pro mě jako třikrát týdně, když někdo vyběhne, tak je takový jako udržovací. To není jako úplně na trénink, ale chápu, že, nebo snažím se to pochopit, že pro někoho, kdo prostě má rodinu, já už mám velkou dceru, já mám 20-letou dceru, tak pro mě už je to dobrý. My už se jako nestaráme o to, jestli já si jdu zaběhat, manžel si jde zacvičit nebo něco, protože ta dcera už se o sebe postará. Ale s těma malejma dětma je to hrozně těžký. Takže já si myslím, že pak tam jako buď musí zafungovat právě trošičku to sobectví, anebo že máte tolerantního partnera, který dokáže říct OK, tak si to tady jako rozdělíme. Ty půjdeš dvakrát, třikrát a to samý já, ale většinou to dopadá tak, že ten manžel jde Jirko na kolo, jde na to běhání, jo, anebo si jde zaplavat, nebo si jinak jako vyčistit hlavu, ale ta žena vždycky má tu větší starost, takže pro tu ženu je to určitě těžší a proto jako já obdivuju všechny a ty ženy hlavně, který si ten čas na to pravidelně vyhradějí.
10: A máte na to nějaký recept, jak na to?
9: No, já bych chtěla říct podnikání, ale ono to není tak jako úplně pravda. Nemám na to recept. Opravdu je to jako člověk od člověka a spíš jako si dáváte do diáře nějaký pevný schůzky, jo, typu jako, že třeba i žena jde na kosmetiku nebo na manikuru a tak, tak prostě si to tam pevně dát a říct si, půjdu tadyhle v ten čas. Samozřejmě pak jsou situace, kdy, já nevím, onemocní dítě, nebo se něco stane. Ale co třeba jsem ještě řešila, tak hodně takový to, má napsaný někdo nějaký trénink a je to třeba nějaký těžší trénink, nějaký intervaly, fartlek nebo něco. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, může to být i hádka s manželem, tak člověk na to prostě jako nemá. Tak je lepší prostě nazvou ty kecky, třeba se i jako na chvíli rozejít a pak to rozklusat, protože ono to pomůže.
10: Rozejít s manželem.
9: Tak to funguje, to jako asi jo. Ale ne, jenom se jako rozejít, dát si tu procházku, vyčistit si tu hlavu a on ten běh do toho potom přijde a nebo se prostě člověk vrátí a řekne si, hele, dneska to fakt nešlo.
8: Ale že je lepší aspoň na ten trénink vyrazit, třeba ho nesplnit jakoby kvalitativně, ale vyrazit na něj,
9: přesně.
8: Protože to opakování a ta pravidelnost je důležitější někdy, než jenom prostě jít přesně po těch kvalitách 100%. Toho tréninku, protože když je člověk unavený nebo prostě psychicky rozhozený, tak ten trénink pak stejně nemá tu kvalitu, i kdyby se do něj snažil.
9: A ty to budeš vědět mnohem víc než já, ty jsi jako profesionální sportovec a ve chvíli, kdy tam ta konzistence není, tak vlastně nepřichází ty výsledky. A pak je frustrovaný ten člověk, ale zároveň i ten trenér, protože i ten trenér chce, aby se někdo posouval.
8: No a dá se nějak trénovat v těch rodinách ta tolerance? Jakože ta manželka se rozhodne, já teda chci začít běhat a teď najednou se poruší takovýto paradigma, ty se budeš starat o děti a já budu vydělávat peníze a najednou jako ten manžel by měl jako ustoupit a říct, jo jasně, já budu rád, když budeš běhat, zase prostě přinese ti to větší psychickou pohodu, budeš jako vyzenovaná a tohle nefunguje, já jsem docela překvapený, že to slyším.
9: Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ty znáš i mýho manžela. A my jsme jako jeden čas strašně tadyhle v tom bojovali, protože jakýkoliv sport, který chceš dělat jako na nějaký úrovni, nebo se mu věnovat aspoň...
10: Jsou to hodiny času.
9: Přesně, tak vlastně můj manžel to ze začátku nechápal. A trvalo nám roky, než jsme si našli ten balanc mezi tím, že já od něj neutíkám. Já jako nejdu z té domácnosti, ale já potřebuju ten čas jako přesně pro sebe. A ve chvíli, kdy ho dostanu, tak pak přijdu domů v dobrý náladě. A třeba i dost často řeším s klientama, protože teď si pojďme říct, že pro spoustu lidí je ohromný cíl uběhnout maraton. Jo.
10: Hlásím se tady.
9: Jo, ať na to fyzicky mají nebo nemají, ale je to jejich cíl. Ale trénink na maraton obnáší spoustu a spoustu času a tím, jak se to blíží, tak je tam fyzická, psychická únava, tréninky jsou náročnější a je to vlastně náročný pro celou tu rodinu. A můj manžel, i když ví, jak to chodí, už to má za ty léta prostě jako se mnou projitý, tak přesně 3 týdny před tím maratonem už začne nadávat. Moc času, moc támhleto, moc tadyhleto a už se začneme dohadovat.
8: Já pro naše posluchače dodám, že manžel Veroniky Pretty, Marko, je Ital a takový ten pravý Ital. Tak tam to paradigma té rodiny, že manželka se stará o děti a vaří, tam je ještě větší, ne?
9: Ne.
10: Létají talíře?
9: Hele, létali, z jeho strany. Já jsem si to jednou taky vyzkoušela. Hmm. A rozbila jsem jeden talíř a nic. Tak jsem zkusila druhé. Když jsem rozbila třetí a vlastně ten vztek nepřecházel, říkám, vlastně už to nikdy neudělám, protože to vůbec nemá smysl. Jako jo. No, takže, ale ne, u nás jako nevládne tadyhle to, jakože já si myslím, že teď už jako je u nás jako klid, muselo si to všechno samozřejmě sednout. Ale opravdu jako ve chvíli, kdy ten člověk jako, já mám jako práci a vlastně spoustu koníčků. Já prostě miluju lidi kolem sebe, ale jak jsem říkala, potřebuju i ten svůj klid. A vlastně ten klid si nacházím v té práci. No a tím, jak on si jako myslí, že jsem strašně rozlítaná, protože samozřejmě všechny ty akce padají na ten čas, kdy on je třeba jako doma, ale když on pracuje, tak zase třeba já taky pracuji a pak prostě se míjíme. Tak samozřejmě chápu, že on by chtěl taky ten čas pro sebe. A on vidí, že já tu energii dávám těm lidem kolem něj a pak jako ubírám o ten čas jeho.
10: Běžecká trenérka Veronika Preti je hostem Kilometrů Jiřího Ježka.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
10: Můžeme se dostat zase trochu dál, když se bavíme o tom, že vy připravujete spoustu nadšených amatérských běžců, jako jsem třeba já, Jirka to je profík, to je úplně jiný případ, ale co děláme špatně my, hobíci?
9: Tak jako jeden z nejzásadnějších problémů je to, že na začátku to ty hobíci chtějí urvat. Že běhají strašně rychle a velký vzdálenosti. A místo toho, aby se připravovali na kratší závody, tak většinou jdou rovnou jako z nuly na ten maraton právě. Hmm.
10: Je to nějaká psychologická hranice, prostě ten maraton, že to tak zní, že to prostě není jen tak, že člověk nazuje kecky a uběhne si nějakou pětku, desítku?
9: Určitě. Hlavně u toho maratonu, tak vlastně člověk, řeknu to jako blbě, pokud chce nějaký čas, tak jako musí rychle běžet. Ale u toho maratonu vlastně je to taková vzdálenost, kterou ne každý úplně dá, ale vlastně ji nemusí úplně uběhnout. Jo, měl by, to jako by měl, ale spousta těch lidí do toho jde, že jako Zátopek, že jo, prostě Zátopek běhal maratony, takže když já jsem jako ten Zátopek, uběhnu ho taky, tak pro ty lidi je to ohromná motivace.
8: A snažíš se jim to rozmluvit, když vidíš, když poznáš, že ten člověk na to jako aktuálně nemá a možná na to nebude mít nikdy a bylo by pro něj lepší běhat jenom pro radost nebo si zaběhnout třeba desítku, maximálně ten půlmaraton. Snažíš se jim to rozmluvit a poslechnout je?
9: Snažím se s nima o tom mluvit. Hmm. Mám třeba svěřence, zdravím Vaška, který je mladý a jako on neskutečně rozvíjí rychlost. On nikdy jako nesportoval, teďka se mnou podle mě trénuje takový 2 roky a on asi za rok a půl šel z nuly na maraton za 1,29.
10: Půl maraton,
9: 1,26, myslím, že nakonec.
10: A to je super výkon.
9: Což je jako skvělý. Jo, a pro něj je taky meta ten maraton. A já jsem ho teda jako přesvědčila, aby jsme ještě tenhle ten rok aspoň jako budovali tu rychlost a do toho maratonu jdeme až příští rok. Mám tam svěřence, který taky, to už je teda jako starší pán, a já trénu teda víc ženský, ale zrovna tadyhle ty 2 mě napadají. A to už je starší pán a taky je pro něj hrozná meta ten maraton. A teď jsme řešili, jestli půjdeme znova do toho maratonu anebo jenom do půlmaratonu. A já mu říkám, hele, zkus jako přemýšlet. Jo, prostě víš, jaký zdravotní problémy tam byly, co se stalo a hlavně on stával v těch 50 letech. Tak pojď radši trénovat na nějaký pro tebe rychlejší půlmaraton, než jako se tady jako trápit na tom maratonu. Maraton se běhá nohama, ale vlastně trénuje se na něj celý život. Hmm.
8: A jaký chyby, když se budeme bavit o těch už zkušených běžcích, jaký chyby dělají ty zkušení běžci, který běhají dlouhodobě, ale přesto jako na nich máš pocit, že nějakým způsobem si jako škodí?
9: Já si myslím, že dost často a takhle u těch zkušených už si nemyslím, že se tam škodí, ale myslím si, že dost často všichni jako podceňujeme stravu, podceňujeme výživu přímo u toho, u té aktivity, u toho maratonu, hydrataci, no a úplně nejpodceňovanější věc je regenerace. Tam jako je spousta těch, prostě všichni trénujeme do zblbnutí, vlastně do vyčerpání všech sil a na tu regeneraci nám nezbývá čas.
8: K tomu tak, se hlásím.
10: No tak to se myslím, že můžeme přihlásit vlastně skoro snad všichni, kdo běháme, kromě tedy pár vzorných. Já taky vlastně regeneraci, pokud se nepočítá spánek, tak skoro neznám. Tak pokud byste mě nebo i ostatním mohla poradit, Veronika Pretty je určitě na to povolaná, tak co bychom měli a jak často dělat, tak abychom tomu tělu dopřáli to, co potřebuje?
9: Tak já se vždycky jako ptám i na tom Běhej lesy, jako kdo se protahuje, jo? Buď jako i před, anebo po. Hmm. Tak Jirko, co ty?
8: No, já se protahuji tak jednou za tři běhy po běhu.
10: Já myslel tři roky.
8: Ne, jednou za tři běhy, protože vím samozřejmě z té cyklistické kariéry, jak je ten stretching důležitý a jak je vlastně důležitý start té správné regenerace hned potom se protáhnout. Ale nedělám to vždycky, protože zase samozřejmě všichni máme málo času, já doběhnu a většinou s jazykem na vestě skočím do auta a jedu někam, kam mám, jenom abych si zaškrtnul ten běh, že už ho mám splněný. A místo toho, abych radši třeba ubral jeden kilometr z toho běhu a věnovalo té regeneraci, tak radši doběhnu tu svoji desítku, pak skočím do auta a někam jedu a pak večer zjistím, že mě strašně bolej nohy. Že?
9: Aha, Honzo, předpokládám, že vy taky.
10: Jo, já jako občas si zacvičím, protože já jsem měl před pár lety problém s vazem v koleni, takže jsem od té doby docházel na fyzioterapii, takže mám nějaké jako cviky, koleno naštěstí teď teda drží, ale měl jsem pro změnu zase trable s třísly, což souvisí s fotbalem, ale tak mám nějaké cviky, tak se snažím aspoň jednou za čas nějaké to cvičení zařadit do toho tréninkového programu, ale není to tak často, jak by to mělo být.
9: Takže já bych určitě zařadila protahování, zároveň jako i v rámci té regenerace, tak po doběhu, tak doplnění sacharidů, částečně teda i nějakých bílkovin, ale ty sacharidy jsou tam primární, protože musíte doplnit ty glykogenové zásoby, které jste v rámci té aktivity vyčerpal. Skvělý by byly masáže, přesně, pravidelná fyzioterapie, spánek je důležitý. Je toho spoustu, ale vlastně to protažení by tam aspoň mělo být, aby tam vlastně se zvýšila pořád ta pružnost toho celého těla, těch šlách.
10: Jak moc důležitá je třeba taková běžecká abeceda, aby člověk zařadil do tréninku?
9: Tak záleží, co běžíte. Pokud si jdete vyklusat, pokud jdete na nějaký jako volný běh, tak vlastně to ani není třeba, ale potom u těch jako rychlejších tréninků, kde jdete do rychlosti, tak samozřejmě to zahřátí v rámci té běžecké abecedy nějakého dynamického stretchingu, protože je dynamický a statický stretching. Dynamický je právě, tam zařazujeme i tu abecedu a ten statický, tak to je právě to protažení po tom běhu, kdy už jako natahujete všechny ty svaly a ty šlachy. Takže ve chvíli, kdy jdete na rychlej trénink, tak je to důležitý v rámci prevence zranění.
8: Tak a teď se budeme bavit o tom, co trápí právě třeba ty zkušený běžce a nebo ty, který už běhají dlouho. A je to rozdíl od těch, kteří začínají. Protože ti, kteří začínají, ty mají problém s motivací, že jim chybí ta motivace. Že prostě jako někdy si řeknou, že ten trénink bolí tolik a ještě nejsou v tom zaběhnutým vlastně koloběhu, že prostě tu motivaci potřebuju. Tak těm ta motivace chybí, ale ti zkušení, jako jsem třeba už dneska já, tak my máme tý motivace až moc. Tak kde se dá najít ten balanc, jako aby nás ta motivace nezabíjela, jakože musím jít a i když jsem unavený, i když to tělo, i ta hlava vlastně ví, že dneska bych si měl dát volno, tak stejně půjdu.
9: Hele Jirko, já bych tě na tuto otázku strašně ráda odpověděla, ale vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří se extrémně přetěžujou a myslím si, že i třeba, a právě, já jenom jako nechci, aby to vyznělo, já se jako nepřipadám stará, jo, já si myslím, že je mi pořád jako 20, ale myslím si, že fakt jako i my ženy, tadyhle v tom věku, a jako samozřejmě to máte i vy pánové, ale vidím kolem sebe spoustu žen, který v mém věku, nebo o něco mladší, o něco starší, tak najednou se utrhnou ze řetězu. A teď jako se bavím i třeba o zkušenějších, mají trenéry, všechno. A ten trenér je možná ta brzda, která by tě měla zabrzdit, která by měla říct, že se podívá na ty výsledky a řekne, hele, teď už tady máš prostě tadyhle ty hodnoty a měl by si třeba dávat jako pozor, jo, nebo prostě tady by si opravdu měl mít den volna. A je to strašně těžký. Já mám svěřenkyni, mladou holku, která běhá celý život. Je to úžasná běžkyně, prostě základy atletický. Takže je to tam i jako vidět. Ale ona je nezastavitelná. Jo, má partnera, který taky trénuje, je to ultramaratonec, jezdí spolu na kole. A teď prostě na kole dálky, v běhu dálky a teď jako jí udržet. A přesně já jí chápu, jo, prostě je to super. A neudržíš. Neudržíš, prostě můžeš jako doporučovat, můžeš jako říct, hele, tady už by to chtělo jako nějaký aspoň jako regenerační běh, nebo prostě na den se zastav, ale šup, ona si tam šoupne posilovnu. Hele, já si myslím, že a teďka ještě přesně chlapi kolem padesátky, jo, já to vidím i třeba, já mám taky trenéra, protože já zase nad sebou potřebuju přesně ten bič. Já jako sama bych se jako takhle nevyhecovala k nějakým tempům, protože člověk je z podstaty línej. A on má taky svěřence. A ty kluci, přesně jak se dostanou do toho tempa, tak prostě jdou. Jo, a tím, že říkám, oni to mají jednodušší, že prostě řeknou doma, mámo, já jdu běhat. Jo, ahoj.
8: Tak ještě s tím, jako obdivujte mě, jdu
9: přesně,
8: běhat.
9: Přesně, ano. Tak je to nezastavitelný. Jirko, jako řekni mi, zastavil by tě někdo?
8: No nezastavil právě, ale cítím, že to je problém. A jako já jsem třeba měl trenéra, jako mýho trenéra, zdravím Viktora Zapletala, který mě trénoval vlastně tu druhou polovinu mý cyklistické kariéry a s ním jsem zažil ty největší úspěchy. Tak on vždycky říkal, že jeho největší práce je mě jako sundavat z toho kola.
9: Ale buď máš lidi, který hledají výmluvy, a pak máš lidi, kteří prostě je nehledají a jdou jenom prostě za tím cílem. Ale většinou teda ono je potom zastaví nějaká bolest někde.
8: No, ano.
9: A to potom, a takhle, bolest je nepřenositelná. A dokavať si člověk tu nějakou bolest jako nezažije, že se mu něco stane, tak do té doby je nepoučitelný. A můžu já ty zkušenosti mít, můžu jim to předávat, ale dokavať se opravdu něco nestane, tak na sebe nedají pozor. A vrátím se, vím, že jsme se bavili o těch sportovcích, který už něco mají za sebou, ale dost často se mi stává, že právě u těch lidí, který začínají v pozdějším věku a teď jako prostě bavím se 40, 45, 50, tak my celoživotní sportovci známe tu bolest. Víš, kdy tě bolí něco prostě jenom jako, že jsi přetížený, ale kdy už se něco děje v tom těle, což tadyhle ty lidi nemají. Takže oni opravdu tím, že jako v 50 začnou a prostě teď jako ze sebe dostanou úplně maximum a teď ze mě bude právě ten zátopek, tak oni jedou i přes tu bolest. Jo? A pak právě měla jsem svěřence, on se přestěhoval a on šel prostě přes bolest holení. A neřek mi o tom, jo, protože prostě jako jsem chlap a asi jako ne to. No a on už si nemohl ani stoupnout, jo, na tož běhat. Ale on to s náma šel rozběhat na kopce a to bylo poslední, co udělal na 3/4 roku.
10: No, mám podobný příběh. Mým kamarádem je vodič těch událostí půlmaratonu a maratonu Tomáš Burda, třeba nás poslouchá, tak ahoj Tomáši.
9: Taky zdravím, Burho.
10: No, vy se vlastně znáte z Běhej lesy. Tak my spolu hrajeme fotbal a Tomáš si prostě uhnal únavovou zlomeninu holení, protože přesně on každý den, kromě pondělku, kdy hrajeme ten fotbal, tak běhá a měl před sebou bostonský maraton poprvé ve své kariéře, tak se na něj prostě připravoval a nedbal toho, že ho něco bolí, až to dopadlo tak, že on uběhl ten bostonský maraton prostě s únavou, zlomeninou, holení kosti a pak teprve s tím začal něco dělat. A tím mimochodem skončila asi po 13 letech jeho série, kdy nevynechal jediný zápas fotbalu.
9: Přesně. A on si to vlastně, to poslední, co zaběh relativně tak nějak, tak byly právě Běhej lesy na Karlštejně.
10: No, tam si to možná i trochu...
9: Tam to skončilo, no.
10: Tam si to možná trochu i udělal.
8: No tak teď jsme trošku pokárali zkušené běžce. A když se vrátí tím na začátek té otázky, ti běžci, kteří začínají a častokrát se stane, že po tom, co najednou přijde ta první vlna té únavy nebo první nějaká třeba komplikace v práci, která je zastaví a trošku jim naruší ten pravidelný trénink, tak s tím běháním skončí. Prostě najednou si řeknou, hele, tak to asi není pro mě. Tak co by si poradila, nebo co radíš jim, jak si udržet tu motivaci na tom začátku, kdy je to vlastně nejtěžší? Kdy se člověk teprve rozhoduje, jestli jako se tomu běhání bude věnovat?
9: Hele, samozřejmě motivace může být, když uběhnu tadyhle, to něco si koupím. Ale za mě je důležitý právě přesně najít jako takový ten balanc mezi tím, kdy tomu budu věnovat.

0: na začátku udělají nějaký rychlej pokrok, tak vlastně dobrý, a pak jako už to bolí. Protože pojďme si říct, že jakýkoliv sport, který vy chcete dělat, tak bolí pořád, když ho chcete dělat líp a líp. Jo, pořád budete běhat rychlejší intervaly, pořád budete jako běhat, třeba budete chtít běhat kousek dál, jo, ne jako do nekonečna, ale já bych si jako, pak bych si našla parťáka nějakýho, se kterým to můžu sdílet. Klidně i nějakou facebookovou skupinu, dost často je probíraná facebooková skupina běžci, kde prostě se spousta lidí tomu směje, ale pro ty lidi je to motivace. Tam dát opravdu jako tu fotku, hele, já jsem uběh 5 kilometrů, já jsem uběh 10. Jo, pro spoustu lidí je opravdu ta meta, i třeba u toho maratonu potom, jo, fakt mít tu medaili na tom krku. A mně se loni stalo, já jsem loni nemohla běhat Běhej lesy, protože byla jako blbej časový harmonogram a já jsem se nedostala na start. Díky tomu, že jsem teda ta teta Verča, a já jsem pozorovala, jsem si sedla po té rozcvičce, jsem si sedla do toho cíle a pozorovala jsem ty lidi. A mi se zrovna jako, znova se mi valí slzy jako do očí, protože tam dobíhají lidi a oni opravdu vypadají, nebo jako tam na nich vidíte v tom obličeji, oni si myslejí, že běžejí tu olympiádu, že jí doběhli a dobíhají s manželama, s dětma, s kamarádama, opravdu mají ty ruce nad hlavou. A ať si o tom může někdo myslet cokoliv, že prostě a co, oni se vystavují z medailí, tak prostě ta emoce, kterou oni tam mají, tak to je to, co ty lidi motivuje v tom pokračovat.
1: Musím říct, že mě vlastně málo co štve víc, když se někdo vysmívá vlastně komukoliv za jakoukoliv vzdálenost, za jakýkoliv běžecký výkon, protože prostě je super to, že se kdokoliv dokope, i když jsou to v uvozovkách, pardon, blbé 2 kilometry, 5 kilometrů v tempu 6:30 na kilometr, jako klidně, ať každý dělá aspoň něco pro své zdraví, a jestli zvládne půlmaraton za 2,5 hodiny, ať ho zvládne za 2,5 hodiny, je to lepší, než sedět doma na gauči a dívat se na televizi.
2: Je běhání pro každého?
0: Já myslím, že jo.
2: Já si totiž myslím taky. A já teďko, jak jsem skončil s tou cyklistikou, jako s tou závodní, ale pořád na kole jezdím a mluvím s těma ostatníma cyklistama, tak hodně velká část těch cyklistů nebo lidí, kteří celý život jezdí na kole a třeba na něj najednou nemají čas nebo z nějakého důvodu třeba se bojejí jako na silnicích a říkají, ale já už tolik nesportuju, já už tolik nejezdím, protože třeba přesně bojím se v provozu, nemám tolik času, abych jezdil 3 hodiny na kole, a já říkám, tak začni běhat, jo. Podívej se, stačí méně času, no stačí i půl hodina. Já jsem dneska třeba ráno fakt nestíhal, protože jsem si balil na ten běh od tatě Dunaju, tak jsem běžel 6 kiláků, ale jako, co, jako, v pohodě, jako, běžel jsem. A tak říkám, běhání pro každýho. A většina z těch lidí, kteří neběhají, tak říkají, mě běhání nebaví a já bych prostě, já běhat, já na to nemám tělo postavený. Já právě si říkám, že to tělo mají všichni stejný, jo. Že...
0: Hele, mě do kurzu vždycky přijde jeden člověk, který řekne, nenávidím běhání a proto jsem tady. Jo. Vždycky tam je, jako někdo je, a jestli mě poslouchají lidi, kteří tam byli nebo kteří se tam chystají, tak to fakt uslyšej. Ale tak vždycky tam přijde a většinou to jako zlomíme a je tam právě ten faktor toho týmu. Tý komunity těch lidí, kteří se tam navzájem podporují. Jeden napíše do skupiny, mám vždycky WhatsAppovou skupinu k tomu, jeden do skupiny napíše, mám odběháno. A všichni jako to pak jako následujou. Ale jako já vždycky říkám, já tady nejsem proto, abych vás učila mít běhání ráda. Já jsem proto, abych vám ukázala, jak to můžete dělat. Ale já jsem pro, aby jako každý nemusí běhat. Ale ať dělají sport, protože ho mají rádi. Jo, já dokavať budu moc dělat jakýkoliv sport, budu ráda. Dokavať budu moc běhat jako tak... Super, ale když nemůžu, tak mám brusle, mám beach volejval. Já jako bych si našla vždycky nějaký sport, který bych jako dělala. Ale jde o to, že pojďme dělat věci, které nás baví.
1: Povídáme si v kilometrech Jiřího Ješka s Veronikou Prety, což je trenérka, propagátorka běhání, a těch funkcí bychom našli ještě celou řadu.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Nevím, jestli nepíchnu trochu do vosího hnízda s touhle otázkou, když jste běžeckou trenérkou, ale co říkáte a co si myslíte o těch vlastně aplikacích spojených s hodinkami, které už nabízejí dneska na základě umělé inteligence různé tréninkové plány. Mně musím říct, že se to celkem osvědčilo, nebo že jsem s tím byl spokojený minimálně vlastně v tom úvodu, kdy jsem se poprvé nějak systematičtěji chystal na půlmaraton a vlastně přečilo to moje očekávání vzhledem k tempu, které jsem byl schopný

0: schopný běžet a vlastně teda přečilo to mé očekávání v úvodu s tím, kolikrát musím týdně běžet, protože já přesně byl ten, kdo chodil třeba třikrát týdně, klidně 10-15 kilometrů, s tím jsem neměl nějaký zásadní problém, ale bylo to v podstatě pořád to samé, což nejenom vy jako trenéři, ale i tihle umělí trenéři dokáží vymyslet tak, že se právě střídají tempa, že se střídá vzdálenost a tak dále. Tak co vy na to?
1: Tak já jsem kdysi dávno jako zkoušela trenéra přes Garmin. Musím teda jakože říct, že dneska už je to trošku někde jinde. Smáli jsme se, máme tady, má kamarádka zkušenost s trenérem Gregem na Garminu. Vždycky se tomu smějeme, jaký jako přesně zadával tempa, jaký tam pěkně dával za uši, peskoval. A já si jako myslím, že v dnešní době AI, tak vlastně se to strašně posunulo a není to vůbec špatně. Jo, každý nemusí mít osobního trenéra. Já dokonce už teďka vidím právě, jak spoustu lidí kolem mě má osobního trenéra a já si říkám, jako na co? Šlapu si trošku jako do svého písečku, do svého biznesu, ale na druhou stranu jako třikrát týdně vyběhnout není přeci nic špatného. Ale v těch aplikacích už je to dneska jako vymakaný. Znám lidi, kteří běhají s aplikací jako Rana, což je vlastně ve Stravě, jsou strašně spokojení. Takže jako za mě, proč ne? Proč to nevyužít, když ta možnost tady je? Znám lidi, kteří svý tréninkový plány konzultujou s AI a vlastně je to taky jako dobře, protože je to zase jiný pohled. A ve chvíli, kdy tomu člověkovi to dá nový impuls k tomu běhat jinak, najít v tom právě zase to potěšení, když se dostane právě do toho, kdy ho to přestává bavit, tak já si myslím, že je to úplně skvělý.
2: A teďko ty aplikace, které sdílí ty tréninky, ať je to Strava nebo Garmin, nebo právě i třeba některé ty facebookové skupiny, i vlastně tvoje WhatsAppová skupina. Není to trošku dvousečný v tom, že to lidi nutí se přetěžovat, protože když tam vidí, jak všichni ostatní byli dneska, já nevím, oběli 60 kilometrů na kole, nebo každý má desítku odběhanou a já ještě nic, tak mě to donutí prostě se zmáčknout, tak pro někoho to může být dobrá motivace, ale pro někoho to může být i cesta k tomu přetížení.
1: K tomu peklu. Já s tebou souhlasím a to je právě to možná, proč je dneska takový rozmach toho, chci uběhnout ten maraton. Protože vlastně ten kluk tamhle vedle z kanceláře, tak on ten maraton uběh a proč bych nemohl já? Jo, akorát, že nevidíme, že i ten kluk, který třeba může mít jako nadváhu, tak celý život nějakým způsobem sportoval a teďka se něco stalo, proč tadyhle to má. A já, který jsem celý život nesportoval, tak já prostě to musím uběhnout, když mám o 30 kilo méně než on. Je to dvousečný, na druhou stranu, jako je to se vším. Jo, prostě
2: je to
1: člověk...
2: jak ty sociální sítě obecně, že jo, že někoho můžou k něčemu motivovat, ale víc lidí spíš z toho má deprese, protože mají pocit méně cennosti, když vidí, jo, že já nemám ještě tady auto za 10 milionů a vilu na pobřeží ve Španělsku.
1: Musíš si najít tu svoji bublinu. A já třeba se já se jako neumím porovnávat s těma lidma. A nikdy jsem nevzhlížela, jasně, když jsem byla malá, milovala jsem Andrého Agassiho, Steffi Grafovou, měla jsem jejich plakáty, ale vlastně, jak jsem dospěla, tak já nemám idoly v těch lidech, se kterými se nemůžu srovnávat. Takže já se třeba strašně ráda srovnávám s holkama, který mají rodiny, který jsou na tom jako třeba i sociálně stejně jako já. Tadyhle s těma lidma já se jako srovnávám a tam je bohužel to, že spousta lidí tadyhle to nemá a sledujou to taky. Mám kamarádku, která neustále na tom visí. A proč tadyhle ta holka, která když začala běhat stejně jako já, běhá rychlejc? Jo, a to nikdy jako člověk jako nemůže jako vědět, co zatím je. A pak z toho mají fakt jako ty deprese, stejně jako z těch sociálních sítích jako obecně. A srovnávej se s tím, jako z toho, jako s těma lidma, který máš ty jako...
2: Takovýhle deprese má polovina profesionálního pelotonu, který chodí za svýma trenérama. Proč nejezdím tak rychle jako Pogačar?
1: Dobře, ale vy jste jako v jiný situaci. Jo, my jsme běžní lidi, běžná populace.
2: Já už jsem taky běžný člověk.
0: No, ale nejseš, Jirko.
1: Ale vždycky za sebou budeš mít tu kariéru, ty už za sebou budeš mít ten trénink a ty už se nemůžeš srovnávat s těma lidma. Jako to je to samé, jako když si Schumacher říkal, že nerad jezdí na normální silnici, protože ty lidi neumí řídit.
2: A tebe to motivuje, Honzo, tyhle ty věci? Nebo máš tak silný sebevědomí, že to nesleduješ?
0: Já musím říct, že mě samozřejmě potěší, pokud já teda nejsem na Stravě, ale třeba na Garminu, a pokud třeba nějaký trénink se mi povede a vidím, byť samozřejmě ty lidi, ty kamarády mám rád, ale když se mi povede třeba o něco lépe než jim ve stejný nebo podobný den, něco takového srovnatelného, tak mě to samozřejmě potěší. A naopak, když jsem ne tedy oproti Tomáši Burdovi, ale jinému spoluhráči z Hanspolky zaostal v půlmaratonu o 14 sekund, ale nebylo to, že bychom běželi vlastně vedle sebe, ale já jsem startoval o 2 minuty dřív, takže jsem ho ani nikde kolem sebe neviděl, a pak jsem zjistil 14 sekund, tak to mě jako naštvalo, ale jsem dalek tomu, abych z toho měl deprese, to tady jako rozhodně nemám.
1: Víte, co mě baví sledovat vlastně tady na těch jako běžeckých sociálních nebo sportovních sociálních sítí? Jsou tam mezi nima lidi, kteří umějí perfektně ty svý tréninky okomentovat. A vlastně už názvy tomu dávají takový vtipný. A to je vlastně super. To je to, co mě na tom jako se říká, Ježíš, kéž bych já uměla taky takhle tohleto. Jo, a spíš jako radši sleduju něco vtipného, něco takovýhle, než abych se trápila tím, no tak jako dobrý. Ježíš, a můžu říct taky ještě historku, co mě třeba co mě teďka jako napadla právě tady s tím srovnáváním a s tím, jako, že člověk jako se honí za něčím, jo. Tak nemyslím si, že bych jako byla tlustá, ale každá ženská má, že potřebuje schodit 5 kilo. Má to každá. Jo. A teďka jako kolem mě, tím, že já už jako mám dávno těhotenství jako za sebou, a je kolem mě jako spoustu mladých, jako těhotných, relativně, a potom už i po porodu ženských. Tak já si vždycky říkám, tak já do té diety půjdu s nima, protože oni teďka to. No, a oni normálně to dokážou to schodit a já jsem furt na tom svým. Jo, takže tam se jako srovnávám, ale jako prostě můžu se srovnávat pořád a nejde to tak.
0: Ještě bychom mohli teď už musíme říct závěr kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Pretty zmínit jednu možnou motivaci pro někoho, třeba někdo neví, kudy by mohl běhat, a mě zaujalo na vašich stránkách jeden měsíc běžce, že tam máte i opravdu řadu těch různých tras po celé České republice, máte to rozdělené hezky po jednotlivých krajích, tak jaká trasa je tou vaší nejoblíbenější?
1: Záleží. Jako fakt záleží. Já mám jako takový ten na ty běžní tréninky, tak jako tam je jako dobrý. Já mám jako ráda, když vím, jako kolik to měří, přesně jak Jirka má tu desítku, tak přesně vím, tady je kilometr, tady druhý, jo, tak to je to. Ale já miluju hory. Já opravdu miluju kopce, i když je to jako složitější, jako je to těžší, ale taky se dají naučit, taky se dá jako je vyběhat. A já prostě, i když jdeme jako do hor na nějaký hike, tak mně přijde ta chůze zbytečná, že je to moc dlouhý. A nejkrásnější jako je, když běžíte někam do kopců a vyběhnete a máte ten výhled.
0: Takže to je odměna prostě.
1: To je taková odměna, přesně. A proto ty trasy, které já na těch stránkách mám, tak jsem je začínala, nebo jsme je začínali dělat s mým tehdejším běžeckým parťákem Davidem, tak aby jednak jako byli v těch kopcích, aby to bylo trošičku jako náročný, ale zároveň, aby se člověk někam jako podíval. Já třeba miluju u nás Bečno. Mm-hmm. Jo, to je kousek jako od nás, Zbečno. Ona i ta Šárka jako tady v Praze, tak je jako nádherná. Takže těch běžeckých tras, jako který jako je spousta. Svatojánský proudy.
0: Ale pokud se někdo bojí kopců, tak musím uklidnit, že jsou tam i rovinaté. Mě třeba zaujala, protože jsem ze Zbraslavy, tak je tam ze Smíchovského nádraží na Karlštejn. Samozřejmě závěr už úplně rovina není, ale valná většina je v podstatě podél vody, takže kdo není takový kamzík jako Veronika Pretty, tak si určitě taky vybere.
2: A máš tam takový ten pocit, jak vyběhneš na ten kopec, takový toho Rockyho, jako roztáhneš ty ruce a podíváš se do toho kraje. Přesně. A seš na sebe pyšná, že jsi to zvládla.
1: Přesně, jo. A to jsme teďka připomněl, to je další věc. Já když zbíhám k nám jako zpátky tam, kde bydlím, tak tam je takový, jako je to z kopeček dolů, takže už jako je to, já nevím, 800 metrů před tím, než doběhnu domů. A po pravé straně je křoví. A já dost často běžím a s tím křovem si plácám.
2: A to já taky dělám.
0: Já jsem se teda k čemu to křoví.
2: Ne, ale já to taky dělám, že si někdy jakhle plácnu s větvičkou nebo s něčím. Ale to je vlastně daný tím, že běžím sám většinou,
1: ano.
2: Protože to vyhledávám, ten běh. trénincích sám, ale jako najednou má člověk pocit, že by to chtěl s někým sdílet.
0: No mimochodem, Jirko, když jsme u tohohle tématu, tak pro mě vždycky obrovskou motivací a mám dojem, nekontroluji to na hodinkách, ale myslím, že bych to dokázal vypozorovat, že když proti mně někdo běží a pozdravíme se, já prostě zrychlím. Sice třeba nepatrně, ale zrychlím a udělá mi to velkou radost. A naopak teda, když někdo dělá, že mě nevidí, tak to teda někdy v duchu a někdy i nahlas zakleju.
2: No.
1: Já teda ještě tady k tomu zrychlení. Jak my běháme ženský sami, tak občas se stane, že prostě přesně jdeme nebo běžíme kolem někoho, kdo nám není sympatický, tak mám takovou jako radu. Těsně než ho doběhneme, tak si před ním jako zpomalit a kolem něj jako zrychlit. Jo, že člověk jako nabere síly a pak jako ho obíhá už s tím, že zase běží o trošičku rychleji.
2: Střihneš prostě.
1: Přesně.
0: Tak to je vlastně jako aspekt, který my muži asi přece jenom neřešíme, viď, Jirko?
2: Ne, to ne, tohle neřeším. Ale naopak jako zase třeba mám radost na těch běžeckých akcích, ať to jsou závody, i ty štafetový, ale nebo třeba jednorázový závod, kolik běhá holek a jak je, a pro mě, pro chlapa je hrozně hezký, jak je nádherný to oblečení. Ne, není to nic sexistického, ale naopak, je to prostě, je to strašně slušivý. A já si myslím, že pro ty holky to musí být jako skvělá motivace i třeba si koupit něco hezkého na sebe.
1: Já teď řeším jedno jako vlastní reelsko. A vlastně závěr v něm bude, že nemůžeme každý být olympionik, ani Emil Zátopek, ale všem nám to může slušet.
0: No. A já mám obrovskou radost, když se člověk vydá v takovém tom ideálním počasí, to znamená, že nesmí být ty třicítky, ale zase ne, chladno, déšť a tak dále. Když se člověk vydá třeba po té vltavské cyklostezce, takže tam vidí, jak já říkám, starý, mladý, tlustý, tenký, že prostě lidi se hýbou a to je, myslím, to nejcennější.
1: Mě tohle to strašně bavilo za covidu. Že najednou ty lidi, kteří byli zvyklí být doma, já vím, že spoustu lidí to iritovalo, ale mě ne, ale najednou se zaplnili cyklostezky, najednou lidi byli venku, protože nemohli do obchoďáků a tohle to bylo úplně úžasný.
2: Pomáhá to, když spolupracuješ třeba s těma sportovníma firmama, tak právě ty komunity a vlastně ta sdílená radost toho sportu a z pohybu a vůbec nemusí jít o výsledky, fakt jenom z toho, že každý den nebo obden prostě se zvednu a něco jdu dělat. Je tohle dneska vlastně největší gro toho sportovního marketingu pro ty sportovní firmy?
1: 100%, když se podíváš jenom tady po Praze, tak vzniká spoustu jako social runů, kde je to dneska i jako seznamka. A já jako na jednu stranu já už bych se jako nechtěla vrátit do těch jako mladých let, protože si myslím, že teď se mám fakt jako dobře. Ale na druhou stranu, dneska ten sport i pro ty mladý lidi je úplně něco jiného, než jsme měli my za nás. A to si pojďme říct, že za nás se o mezi dopoledním a odpoledním vyučováním šlo do hospody. Jo, prostě bylo to úplně jiný. Ale dneska opravdu tadyhle to, tak ty lidi jdou sportovat, mají úplně jiný ambice a vidějí svět úplně jinak. Takže za mě jo.
2: Je to pro ně vlastně součást nějakého fyzického prožitku, kterých je dneska strašně málo a při kterým se vlastně mají šanci potkat.
1: Ano.
0: Blíží se nám k závěru kilometry Jiřího Ješka dnes s běžeckou trenérkou Veronikou Pretty, tak máme šanci na zhruba minutové poselství, které byste dala ať už běžcům, anebo těm, kteří o tom, že začnou se hýbat, teprve uvažují.
1: Já jsem to tady říkala několikrát a chci, aby to padlo jednou, aby to padlo na úrodnou půdu. Nemusíte běhat, ale fakt sportujte. Najděte si sport, který vám bude dělat radost, ve kterém se budete cítit dobře a hlavně se budete cítit dobře po něm. A to je asi všechno.
2: Tak já se budu těšit, že se budu cítit dobře o víkendu na Odtaťar k Dunaju s naším týmem Otobok. Zdravím kluky, kteří už tam jedou, já tam vyrazím za malou chvíli a Veroniko, tobě strašně děkuju za pozitivní dávku motivace a radosti ze sportu, protože to je to, co my tady všichni potřebujeme.
1: Já děkuju za pozvání a tobě držím palce.
0: Veronika Pretty byla hostem kilometru Jiřího Ješka a tu pozitivní nejenom motivaci, ale i energii nám přinesl do studia tak jako každý pátek Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz. Tak i tobě, Jirko, moc krát děkuju a těšíme se zase příště naslyšenou, naviděnou.
2: A já děkuju tobě, našemu novému parťáku v týmu kilometru.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Požár u chorvatského Omiše má minimálně jednu oběť. Zhruba 300 Čechů se muselo evakuovat. Všichni jsou v pořádku. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Platit měl už od září. Plavec Knedla je evropským šampionem na 50 znak a dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů. Je sobota 15. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny ve čtvrtek v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše.
3: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Dnes vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli i rostoucí vlhkostí vzduchu, se bude zvyšovat zátěž teplem.
1: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
5: Podle centrální banky ČSOB dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty nebo jejich transakce. Šlo o období mezi lety 2021 až 2024. V jednom případě banka třeba nepřezkoumala desítky hotovostních výběrů a vkladů klienta, kterého sama vyhodnotila jako rizikového. Podle mluvčího ČNB Jakuba Holase přitom banky hrají v prevenci finanční kriminality klíčovou roli.
6: ČNB proto důsledně vyžaduje, aby jejich systémy v této oblasti odpovídaly vysokým regulatorním standardům a byly účinné nejen formálně, ale i v praxi.
5: ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Žádnému z klientů podle banky nevznikla újma. Michal Forst, Radiožurnál.
1: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
7: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
1: Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce zase do dětského certifikátu zapisovat víc trestných činů, třeba taky mučení nebo obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září. Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od 1. září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
8: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornu jeho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
1: Na zhoršující se psychický stav posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln se stěžují rodiny námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi pokusilo několik vojáků spáchat sebevraždu skokem přes palubu. Šéf Pentagonu Pete Hexet to popírá. Podle něj je vše v pořádku.
9: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Iránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
10: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
11: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou 3 finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k octě laureáta.
10: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy, pokračuje Knedla.
12: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali 6. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník a bývalý hráč Slávie přišel na Letnou na roční hostování z obcí z druholigového anglického Noriče. Sparta o tom informovala na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D5 se zaberou nem nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně ve sjezdu na Králův dvůr v exitu 22 na 22. kilometru hlásí té srnku.
14: Já jsem sjížděl na Králův dvůr za Berounem a přímo v tom sjezdu, jak už začnete jako točit tu pravotočivou nahoru, tak se tam pohybuje na silnici srnka. Je tam chudák mezi svodidlama, neví kudy kam, tak opatrně tam.
13: A na D1 opatrně na průtahu Brnem ve sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 směrem z Prahy přímo v exitu havarovalo nákladní auto, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
15: Většina zemědělců letos sklidila v rekordním čase. Je to výsledek slabé úrody. A co se stane se zemědělskou výrobou, bude-li se extrémní sucho opakovat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Majer. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Základních obilovin se letos v Česku podle odhadu Českého statistického úřadu sklidí necelých 6,5 milionu tun, tedy o zhruba 17% méně než v loňském roce. Co je hlavní příčinou? Mrazy, málo deštivé jaro, letní vedra?
16: Všechno dohromady to je. A samozřejmě bych řekl trošku vědecky stochastický faktor, který prostě v zemědělství vždycky je. V zemědělství po to pole to nemáte uzavřenou halu, kde můžete si snižovat, zvyšovat teplotu, ale prostě jsme závislí na počasí. Jo, a řekněme, za minulého režimu se říkalo poroučujeme větru dešti, ono to opravdu nejde. Takže je to přesně, jsou to přesně ty vlivy, prostě, které my nemůžeme nebo můžeme ovlivnit pouze minimálně.
15: Jakou roli hraje to, že někteří zemědělci vůbec nezaseli, protože předpokládali, že se jim to nevyplatí?
16: No, tak nízká cena. Jo, ona ta cena vlastně oproti loňsku spadla ještě o tisícovku. Opravdu dneska je to poměrně, nechci úplně historicky nejnižší cena, ale jedna z těch opravdu hodně nízkých a drtivá většina zemědělců se pohybuje u obilovin, podotýkám u obilovin, nikoliv u dalších komodit, spíše pod hranicí rentability.
15: A jak se ta nižší úroda dotkne spotřebitelů? Poznají to na cenách potravin?
16: Ne, nepoznají. Ono totiž, to je takový trošku jako mýtus, že ten zemědělec, když si vezmeme ten jogurt z toho regálu, nebo když si vezmeme třeba nějakou tu konzervu, takže ten zemědělec se v tom podílí 50-80%, vůbec to není pravda. Já vždycky uvádím takový trefný příklad. Představme si, že sedíme v hospodě, objednáme si pivo za 50 korun, tak ten zemědělec z těch, pokud je to ta pivo z velkého pivovaru, nikoli z nějakého mini pivovaru, tam samozřejmě ty ekonomické toky jsou trošku jiné, ale řekněme běžné dostupné pivo, tak ten zemědělec vidí z toho nějakých 60, možná 70 haléřů. Jo, takže tam jako je to hrozně málo. A čím je ta potravina zpracovanější, čím je tam vyšší přidaná hodnota těch následujících článků potravinářů, supermarketů, případně nějakých provozoven veřejného stravování, tak tím ten podíl zemědělce výrazně, ale opravdu výrazně klesá. Jo, mnohem vyšší, nebo poměrně vysoký ten podíl zemědělce samozřejmě je třeba u čerstvé zeleniny a ovoce, kde vlastně je to jenom nějak zabaleno a distribuováno, případně u, řekněme, jenom rozbouraného, naporcovaného masa, případně u vajec, ale třeba vidíme, když rostou ceny vajec, řekněme, ta cena pro zemědělce, za kolik zemědělci vlastně to prodávají dál, tak my jako spotřebitelé to celkem jako poznáme docela brzo, jo, okamžitě v podstatě a docela razantně. Ale tohle se netýká třeba už vaječného salátu, vůbec, absolutně s tím to vůbec nehne, protože je tam právě mnohem vyšší přidaná hodnota a mnohem další jiné náklady, ne ty zemědělské.
15: Když se vrátím k obilí, stále platí, že jeho dost?
16: Je to, on ani, i když někdy ty vyjádření těch různých agrárních předáků jsou jako velice vzletné a že se jedná o krize a že to, ne, obilí je dost, musíme si uvědomit, že fakt jako nic, jako český trh nefunguje, už dneska to neexistuje, to je prostě nějaká chiméra, je to mýtus vlastně z minulosti, ale v řadách, v hlavách lidí to celkem zůstává, je to evropský trh, potažmo globální světový trh, takže můžeme být úplně v klidu. Obilí navíc, jsou tady velké zásoby z minulosti. Obilí lze skladovat, to není nějaká komodita, která by se nám rychle kazila. Takže v žádném případě na, řekněme, cenách třeba pečiva to vůbec nebude poznat. A mnohem podstatnější je třeba vysoká koncentrace v odvětví v Česku. Tady bych už o tom českém trhu mluvil, protože třeba čerstvé pečivo vozit ze vzdálenějších destinací prostě nejde. Jako vozit to třeba z Polska, tam, že je to levnější, vozit to do Prahy, to prostě nedává vůbec žádný smysl, pokud se jedná samozřejmě o čerstvé pečivo, ne o nějaký, řekněme třeba produkt s vyšší přidanou hodnotou, nějaké cukrovinky nebo něco takového. A současná jednička na českém trhu ovládá takových asi 40%, je to firma Penam a tam vlastně se hodně projevilo fúze, respektive akvizice, když ten původní Penam těsně před covidem koupil dvojku na trhu United Bakeries, tak právě vznikl tenhle ten obrovský moloch a pak jsme viděli, jak ty ceny pečiva šly strašlivým způsobem nahoru. A já si myslím, že tohleto antimonopolní úřad vůbec neměl povolovat.
15: Co znamená ta nižší nebo odhadovaná nižší úroda obilí pro farmáře? Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležela by se jim mohly při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun.
16: Je to možné samozřejmě, je to jednak dáno tím, že jsou nižší hektarové výnosy, prostě to sucho opravdu udělalo svoje a dále potom toho obilí se oselo prostě mnohem méně. Jo, prostě proto, že právě nízká cena, výhled, že ještě cena bude klesat, což samozřejmě teda klesá nebo klesala za to, řekněme, za to první pololetí tohoto roku. Takže ano, na tržbách v tomhletom, ale zase ty tržby třeba budou někde vyšší. Můžeme říci třeba, co teďka jako špičkově vydělává, tak je hovězí maso. Tam jsme za poslední dva roky zaznamenali nárůst ceny o nějakých možná 40%. A vidíme to i v obchodech všichni jako spotřebitelé, že ta cena hovězího opravdu se trvale roste. Teď už teda došlo k nějaké trošku korekci, už nějakému mírnému poklesu, už se to asi stabilizuje, ale to hovězí maso opravdu rostlo obrovským způsobem, takže tam to zase třeba kompenzují tržby tímhletím způsobem.
15: Když se budu držet toho obilí, tak předseda Zemědělského svazu Martin Pícha tvrdí, že současné ceny nepokryjí výrobní náklady. Zemědělci letos čelili vyšším nákladům na nákup pohonných hmot a taky hnojiv. Odpovídá to ověřeným datům?
16: Odpovídá, jo, to zase ano, nicméně ono prostě zemědělství je hold rizikový podnik. To jako nelze jinak nazvat. Zemědělec, který hospodaří, tak si toho prostě je vědom, musí si toho být vědom, že jednou je špičková cena. Vzpomeňme si na období před 4 lety, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak zemědělci, zejména ti, co pěstovali obilí, tak měli opravdu žně. Opravdu to byly žně, kdy ta cena byla, já bych řekl, dvojnásobná oproti té současné, obrovská rentabilita. A teď prostě je hůř. To prostě v zemědělství tak bývá, že jednou se vydělá, jednou se třeba prodělá, ale tady bych zase ještě řekl jednu věc. Toto je vlastně do značné míry kompenzováno zemědělskými dotacemi. Jo, do zemědělství tečou obrovské dotace. Evropská unie, tedy samozřejmě včetně České republiky, tak tady jsou dotace jedny z nejvyšších na světě. Ve Spojených státech třeba ty dotace jsou poloviční zhruba. Vyšší jsou snad jenom v nějakých takových jako státech. Myslím, že Island má vyšší zemědělské dotace, ale myslím si, že zrovna islandské agrární produkce se bát nemusíme, že by konkurovala třeba zrovna těm našim producentům obilovin. Takže tohle vlastně jsou mechanismy, které nějakým způsobem to rizikové odvětví, jako je zemědělství, nějakým způsobem to kompenzují.
15: Jak si vysvětlujete, že se významně snížila osevní půda u řepky? Proč je teď nejnižší za posledních 10 let?
16: Tak je tam faktor ceny. Určitě zemědělci neočekávali, že budou i nižší výnosy. To asi nikdo, když se sela řepka, ta se seje na podzim, je to ozimá, nebo drtivá většina řepky. Takže určitě neočekávali nižší výnosy, ale prostě to je zákon nabídky a poptávky. Jo, takže tam není k tomu co dodat. Ono u té řepky, tam poměrně významné procento ještě té řepky jde i ne jako do potravin, ale jde vlastně k technickým účelům.
15: Ekonom Tomáš Majer z Provozní ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle zprávy Státního zemědělského intervenčního fondu činila průměrná zemědělská cena potravinářské pšenice letos v červnu 4359 korun za tunu. Jak jste řekl, oproti loňskému červnu cena klesla o 1024 koruny za tunu. Jaké to má vysvětlení? Proč klesá v době, kdy úroda vypadá, že bude nižší?
16: Tak ona teď se to už odráží. Já trošku sleduju i zahraniční komoditní burzy, chicagskou burzu, a před několika týdny ta cena začala růst, takže myslím si, že tady k nárůstu dojde nebo dochází, že je to takzvané to odražení se od toho pomyslného dna. Prostě půjde to nahoru, přece jenom to sucho postihlo i další oblasti Evropské unie. Nebylo to jenom Česko, ale zase nečekejme, že to vyroste na ty, řekněme, pro zemědělce úžasné hodnoty nějakých nějakých 8 tisíc korun za tunu, jako v době, řekněme, vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, to v žádném případě. Je to prostě zákon nabídky a poptávky. A tam je ještě v těch agrárních komodit jeden takový aspekt, který bych měl zmínit, samozřejmě vyšší rizikovost podnikání, ale je tam dlouhodobý výrobní cyklus. To je poměrně věc, která je velice nepříjemná. Představme si zrovna toho pěstitele řepky, který někdy loni na sklonku roku osel to svoje pole, on ví kulový, za kolik to bude prodávat. Jo, prostě to je, tam je takzvané, ono se tomu říká, zpoždění nabídky za poptávkou. Jo, a u rostlinných komodit to samozřejmě běžně bývá zhruba ten jeden rok, to jedno vegetační období, ale třeba u mléka tam to bývá několik let. Tam to bývá několik let, protože představme si, že třeba zemědělec chce rozšířit stádo, vychovat si novou dojnici. Takže březost, potom to tele musí nějakým způsobem vyrůst, pak to tele musí, to už jalovice musí zabřeznout a teprve vlastně potom on navyšuje produkci mléka. Navíc třeba i to mléko je kontinuální výroba, tam nelze požádat tu dojnici, prosím tě, 2-3 dny nedoj, než se domluvím na lepší ceně s mlékárnou. Takže i tohle vlastně jsou aspekty, které jaksi odůvodňují třeba ty poměrně štědré dotace do zemědělství.
15: Ředitel pro strategii Verdi fondu Farem Tomáš Trávníček upozornil na to, že poslední dva roky se trhy chovají poněkud nestandardně. I když na trhu panuje panika, tak globální trh velmi snadno ty obavy absorbuje a ceny komodit podle něj drží stále nízko. Je to tak?
16: No, záleží jak u koho, záleží jak u které komodity. Já to tady ještě třeba můžu rozšířit trošku na, řekněme, kafe, kakao, řekněme případně pomerančový koncentrát nebo pomerančový džus, chcete-li. Tam ty trhy se chovaly v minulosti velice divoce. Jo, tam to bylo opravdu extrémně divoké. No, co se týká obilovin, tak vlastně od doby, co odezněla ta, řekněme, ta hysterie ohledně vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, tak je tam celkem klid. Tam byl obrovský nárůst, pak samozřejmě obrovský propad, ten prostě přirozeně musel přijít, ale od té doby se tam prostě nic dramatického jako výrazně neděje. Jo.
15: Jak se na světových cenách pšenice podepisuje to, že Turecko omezuje plavbu lodí u ženou Dardanely kvůli rostoucím obavám z ruských a ukrajinských útoků na plavidla v Černém moři?
16: Je to nepříjemné, nějakým způsobem ty geopolitické faktory vždycky se podepisují. Jo. Tohle jo, ale já bych řekl, že v současné době řekněme ty komoditní trhy jsou nejvíc ovlivněny Iránem, jo, tím konfliktem v tom průlivu tam.
15: Tam jde hlavně o cenu hnojiv?
16: Tam jde i vlastně o cokoliv, co se dělá z ropy, takže tím pádem to mohou být jistým způsobem i hnojiva, i když zrovna z té oblasti my hnojiva nedovážíme, jakožto Evropská unie. Já jsem se díval do statistik, nejvíc hnojiv, aspoň těch vyráběných z ropy, tak vozíme z Egypta. Tak nevím, jestli je to nějaké reexporty, nebo co tam může hrát třeba i roli, ale samozřejmě ta nafta. Jo, ta nafta počínaje prostě dneska ten zemědělec opravdu, pokud nemá naftu, tak jako na to pole nemůže vůbec vyjet a končí tím, že ten pověstný chleba z té pekárny do toho supermarketu také musí odvést to auto a když nemá naftu, tak to dost těžko nejde.
15: Vy jste mluvil o dotacích. Do Česka míří jako jednorázová kompenzace škod v důsledku krize na Blízkém východě 250 miliard korun z Evropské zemědělské rezervy. Vláda může z národních zdrojů kompenzaci více než dvojnásobit. Doporučil byste to?
16: Já úplně nevím. Mě za zemědělci často kritizují. To, že jsem ze Zemědělské univerzity, ještě neznamená, že musím za ně kopat a že musím být nějaký velký fanda do dotací. Já si úplně nemyslím, že by to bylo teďka nutné. Jo, nemyslím si, že by na tom byli zemědělci nějak zlé, že by hrozily krachy zemědělských podniků. Víte, co jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak české zemědělství vždycky vykázalo zisk. Každý rok vykázalo, někdy větší, někdy menší, ale vždycky ho vykázalo. Takže bych byl opatrný, řekněme, v dalším poskytování dotací. Jo, to je, ono chápu, že to agrární lobby na úrovni Evropské unie je neskutečně silné. Tam existuje taková jedna velká vlastně dvojorganizace, jmenuje se Kopa Kožeka a já ani nechci vědět, kam ty pomyslné prsty vysoko do Evropské komise sahají, ale nemyslím si, že tohle by byl případ, kdy je nutno radikálně reálně začít kompenzovat.
15: Je fér vyplácet kompenzaci podle hektarů, tedy nejvíc velkým českým agrokomplexům?
16: Tak zase jako podle čeho by to se mělo vyplácet, jo? To zase jako trestejte podniky za to, že jsou velký. To bych úplně neřekl, jestli to jako mít jako formou těch takzvaných přímých plateb. Tam je třeba ta redistributivní sazba, že každý zemědělec dostává extra dotaci, ale pouze na prvních 150 hektarů půdy a tím vlastně ty velké podniky jsou kráceny, jo? Protože to dostanou jenom na těch prvních 150 hektarů. Jo? Takže jestli zvolit nějakou takovou cestu, tohle spíše politické rozhodnutí, tohle já si jako ekonom úplně nedovolím zhodnotit. No.
15: My jsme mluvili o tom, že ceny obilovin zatím rostou jenom mírně. Světové ceny potravin se ale podle zprávy organizace OSN pro výživu a zemědělství v červenci vyšplhaly na nejvyšší úroveň asi za 3,5 roku. Jak tomu rozumět? Jinými slovy, které komodity se na tom podílejí zejména?
16: No, ono je to trošku jako složité, protože hlavně my jsme tady v Evropské unii, jsme trošku schovaný za bukem. Jo? Ty světové ceny potravin se nás týkají, řekněme, tak nějak pouze okrajově. A navíc často se ty, řekněme, agrární ceny propisují do těch finálních spotřebitelských cen, které my vidíme v obchodě až s nějakým zpožděním. Jo, my jsme to třeba viděli velice dobře u čokolády, když zdražilo kakao před nějakými 3 lety, já už přesně taky nevím, teď trošku lovím v paměti, kdy to vlastně bylo, on ten čas strašně rychle letí, tak se to taky vlastně okamžitě do té čokolády nepropsalo. Jo, takže je to, ale zase ty nárůsty těch cen spotřebitelských, to není nic dramatického. Opravdu jako není to, že by to globálně začalo extrémním způsobem zdražovat. Teďka momentálně roste poměrně dost, co vím, třeba cena hovězího i globálně, ono konec konců, my to tady vidíme také.
15: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s odborníkem na ekonomiku agrárního sektoru Tomášem Majerem. Vy jste už dřív mluvil o špičkové kvalitě letošní úrody. Četl jsem ale, že obilí má vzhledem k aktuálnímu počasí zvýšený obsah dusíkatých látek. To by třeba u pivovarnického sladu mohl být problém, ne?
16: Nevím, takové informace nemám. Teď jste mě trošku dostal, protože co vím, co dělali ty první rozbory na výzkumném ústavu pivovarským a sladařským, tak tam právě ten slad vycházel velice dobře. Jo? Všechny ty šarže. Protože tam samozřejmě, pokud je tam vyšší obsah dusíku, tak je to velký. Tak je to velký problém. To je velký problém. Já bych vůbec řekl, že vlastně nejpřísnější kvalitativní ukazatele jsou právě kladeny na ten sladovnický ječmen, až potom na druhém místě je vlastně potravinářská pšenice.
15: Podle ředitelky Jihočeské agrární komory Hany Šťastné sucho poznamenalo velikost zrna. Někteří jihočeští pěstitelé hodnotí tu letošní sklizeň jako jednu z nejhorších za posledních 30 let. Proč jsou v hektarových výnosech z polí zřetelné regionální rozdíly?
16: Tak všude prší trošku jinak, je tam jiná nadmořská výška, to je celkem přirozené. Jo, na Haný, když něco zasejete, tak se o to celý rok nemusíte starat a stejně vám něco vyroste. Jo. Když to samé uděláte někde trošku v nějaké, řekněme, podhorské oblasti, tak té plodině tam musíte chodit zpívat, aby vám aspoň trošku vyrostla. Jo, takže tohle je norma. No, většinou ne, no tak viděli jsme někde, že v jednom filmu, že tam pouštěli něco kravičkám, tak nevím, jestli to je účinné. Ne, trošku vážněji. I tohle je právě problém, to menší zrnko, ty nižší hektarové výnosy. Jo, to se všechno vlastně propisuje do té letošní sklizně. Ale zase, tím, že vlastně je sucho, tak tam nejsou mykotoxiny, žádné vlastně jako plísně a tyhle ty řekněme negativní vady, takže ta kvalita je nejlepší za několik posledních let.
15: Kvůli suchu stouply ceny krmiv. Už teď někteří čeští chovatelé redukují stáda. Je to logické a správné?
16: No, logické to samozřejmě je, správné, tak to asi úplně ne, to si asi jako úplně nikdo nepřeje. Samozřejmě rostou náklady. Velký problém je se senem, jo? Tím, že vlastně není pořádně vláha, tak to nenabírá tu hmotu a to potom je velký problém. Co se týká redukce těch stád, tak já bych tam trošku viděl, že už řekněme zemědělci, kteří na to nemají, tak prostě začínají snižovat stavy dojnic. Jo, to je velký problém, protože tam ta tržní rovnováha, jak jsem říkal, díky té kontinuální výrobě, je hrozně křehká. A za posledních půl roku tuším, že čeští zemědělci zvýšili produkci syrového mléka, myslím, že o 4%. To je strašně moc, to je opravdu jako tam každé to procentičko je obrovským způsobem znát. Je to v důsledku samozřejmě těch vysokých cen, které tady vlastně až donedávna panovaly. Teď už ta cena někdy od února začíná poměrně vydatně, myslím, že už na sklonku loňského roku, že už padala. Takže proto vám si prostě i musíme uvědomit, že sektor produkce mléka má zvyšující produktivitu, protože ročně vlastně v průměru se nadojuje o nějakých 500 litrů mléka více na jednu dojnici. Jo? Dneska průměrná česká dojnice nadojí za rok asi 9000 litrů, před 30 lety to byla polovina. Jo? Takže vlastně těch dojnic je potřeba pořád a pořád méně. Jo? Takže i tohle to vlastně musíme vzít potaz.
15: Například vinohradníci už začínají kvůli změně klimatu pěstovat dříve u nás možná nemyslitelné odrůdy vína. Neměli by ale čeští a moravští zemědělci reagovat na změny klimatu ještě mnohem rychleji?
16: Tak reagují všichni, ono reagují samozřejmě šlechtitelské stanice, jsou tady nové odrůdy, které jsou, řekněme, rezistentnější vůči suchu, to prostě jako fakt není tak, že by najednou jsme třeba neměli co jíst, nebo že by nám tady skolaboval celý potravinářský sektor, ale ono zase si musíme trošku uvědomit, já tady nechci se zařadit mezi spochybňovače změny klimatu, to v žádném případě, ale prostě ono to klima se tak trošku mění v cyklech. Já jsem tuhle četl nějakou studii, že v německé oblasti Hallertau, což je chmelařská oblast, jedna z největších na světě, mnohem větší než třeba žatecká, tak v 17. století to byla vinařská oblast. Jo, a pak vlastně došlo k nějakému trošku mírnému ochlazení a prostě dneska to vlastně vnímáme minimálně nějakých 150-200 let jako špičkovou chmelařskou oblast. Takže prostě v zemědělství ty změny dané různými výkyvy počasí, podnebí, tak jsou prostě normální, jsou konstantní. Jo? Tam prostě se to děje a každý ten zemědělec se přizpůsobuje. Že jo? Každý zemědělec určitě nemá identický osevní postup každý rok. Jo? Takže...
15: No, třeba podnikatelé musí při sklizni pícní nobilovin a slámy tu žňovou techniku mít vybavenou lapači jisker. Já nemám představu, co to znamená, ale...
16: No, aby se to nezapálilo.
15: Jasně,
16: to
15: tomu rozumím, ale nevím, jak moc to třeba zvyšuje jejich náklady.
16: Víte, tohle je trošku otázka spíš na nějakého agronoma, já jsem opravdu ekonom. Já za sebe mohu říci, že já pocházím z vesnice a že vlastně jsem zažil takové ty poctivé žně, kdy jsem ještě sekl obilí kosou. To je taková speciální kosa vlastně s takovým rámem. Na Moravě se tomu říká lepačka. Nevím, jak se tomu tady říká v Čechách. Jo, a tam jsem lapač jisker teda neměl. Takže nemůžu v tomto sloužit. Ale myslím si, že to bude spíš jenom nějaký vlastně tam, kde dochází ke tření dvou kovů nebo něco jasně. Takového, že tam prostě bude, aby se to nedostalo na ten porost.
15: Suché počasí může mít i svoje výhody. Minimum srážek umožnilo sklízet takřka bez přerušení. Vyvažuje to částečně ta zmíněná negativa?
16: Ne, to určitě ne. To jako samozřejmě každý ten zemědělec si přeje přes, řekněme, na jaře, řekněme na začátku léta ještě nějaké ty poměrně vyšší srážky, ale spíš kontinuální, určitě ne nějaké přívalové deště. A pak prostě, aby úderem, jak začnou ty žně, aby bylo nějakých 30
15: stupňů. Aby nepršelo,
16: aby bylo 30 stupňů. A když už prší, tak jenom trošku jako opravdu minimálně, jo, aby ta sklizeň prostě byla co nejlepší. Ono prostě každý rok jsou vždycky nějaké problémy.
15: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Tomášem Majerem, agrárním ekonomem z České zemědělské univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend.
16: Hezké odpoledne, nashledanou.
15: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
0: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
1: V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic se v pátek zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nebyl nikdo zraněný a ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou. Moskva v poslední době zvýšila intenzitu vzdušných úderů na ukrajinské přístavy v oblasti Černého moře. Luigi Mangione se u federálního soudu přiznal k zastřelení ředitele ředitele zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona. Zároveň se přiznal ke dvěma obviněním ze stalkingu s úmyslem zabíjet. Za každý bod obžaloby mu hrozí maximální trest doživotního vězení. Několik lidí v Praze vyhledalo po středečním částečném zatmění slunce oční pohotovost kvůli problémům se zrakem. Lékaři před pozorováním slunce bez ochranných pomůcek varovali. Může totiž zrak trvale poškodit a první příznaky se můžou objevit až po několika hodinách. Pacienti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady ale měli podle nemocnice jen přechodné potíže. A italská policie našla tři díla francouzských umělců z 19. století, která mají odhadovanou hodnotu 225 milionů korun. Obrazy Paula Cézanna, Augusta Renoira a Andreho Matisse byla ukradená letos v březnu ze soukromého muzea u Parmy. Celá krádež trvala sotva 3 minuty. Díla policisté našli v bytě jednoho z podezřelých v Parmě. Sport. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi dohrály na mistrovství Evropy v Polsku ve čtvrtfinále. Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly ve Starých Jablonkách ve 2 setech a jako nejlepší český pár obsadili dělené 5. místo. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončily po prohře v 8. finále na dělené 9. příčce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 v Brně a také v Praze v Chodkově ulici. Na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Vyškova opatrně ve sjezdu na Bratislavu. Na kilometru 196 přímo v exitu havarovalo nákladní auto a zpomaluje se, vybočuje se. Kromě toho jsou dálnice stále průjezdné bez zásadních komplikací. Rozjela se úplně už kolona na D1 z Prahy směrem do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. Tam chvíli stálo nepojízdné vozidlo. A v Praze pak velký pozor v Chodkově ulici směrem z Klárova nahoru na Hradčany. V zatáčce tam havaroval cyklista, na místě zasahují záchranáři, provoz řídí policisté a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Hodiny ukazují 7:01, to je čas, kdy dnes začíná noční radiožurnál, je tu sobota 15. srpna. Víkend je před námi a měl by to být víkend opět velmi letní, ovšem pozor, hned v pondělí by se mělo ochladit, takže jestli jste poslední horké dny trávili v práci, využijte volna a zajeďte si ideálně odpočinout někam k vodě. Tipy na výlet najdete třeba i na webu radiožurnálu. A teď už pohled do světa filmu. Geniální vědec, převratný vynález a jeden černý pasažér v podobě obyčejné mouchy. Kultovní sci-fi horor Davida Cronenberga slaví dnes 40 let. My si ho za chvíli připomeneme.
2: Noční radiožurnál
17: a Adam Carda.

0: Dnes je to 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldblama i mimořádné maskerské efekty.
1: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
2: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
1: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
2: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, Moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
3: Brundle rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka, blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
2: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity.
4: No, don't, please.
2: Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
5: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadlo. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
2: Co se týče Mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle Mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara. A příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysat houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Nejlepší atlety kontinentu čeká klíčový týden roku.
1: Mistrovství Evropy hostí poprvé britský Birmingham.
0: O cenné kovy zabojuje i více než 50členná česká výprava v čele s vítězem posledního šampionátu v Římě, oštěpařem Jakubem Vadlejchem.
2: Oštěp letí daleko, daleko a díkem dopadne, je to daleko! Parádní výkon Jakuba Vadlejcha, to je útok na zlato!
0: Medailové ambice ale mají i další reprezentanti. Fanděte jim s námi a o nic důležitého nepřijdete.
1: Mistrovství Evropy v atletice na Radiožurnálu.
0: Pravidelné živé vstupy ze závodů s českou účastí.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled přináší Monika Chmilová.
4: Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Plavec Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno, teploty až 630 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat íránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou íránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Írán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
5: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovily pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali zahraniční návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány v Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce další turisté. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty.
6: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
4: Začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce dělníci vyměňují povrch vozovky. Řidiči musí jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října.
1: Sport.
4: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekundy a 11 setin. Druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. A českým oštěpařkám se na evropském šampionátu v Birminghamu nedařilo. V kvalifikaci vypadly Syčaková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nicole Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metry a 41 cm.
7: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
4: V rozbězích skončily také obě čtvrtkařské štafety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Požár na D2 za Podivínem a nehoda v Praze v Chodkově ulici. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy teď je velmi opatrně za sjezdem na Podivín. Na 44. kilometru je hlášený požár vozidla na dálnici. Na místo jedou hasiči, tak velký pozor. D2 44. kilometr směr Bratislava, pozor na požár na vozovce. V Praze pak opatrně v Chodkově ulici směrem z Klárova na Hradčany v zatáčce, tam havaroval cyklista, na místě už jsou záchranáři, provoz řídí policisté. A bouralo se také v Teplicích v Pražské ulici na výjezdu z města směrem do Bystřan. Před nájezdem na rychlostní silnici 8 srazilo osobní auto zvěř, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude slunečno a opět horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: S vámi je noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 1 hodině v sobotu 15. srpna. Dětský certifikát ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Výpis, ve kterém nebudou žádné záznamy o pravomocném odsouzení závažné násilné a sexuální trestné činy, bude muset od ledna doložit každý, kdo bude pracovat s dětmi. Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje úpravu IT systému, která by usnadnila práci organizacím, kde bude tento certifikát potřeba. Podrobnosti přidáme za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Flipside a píseň Trumpets zazněla v nočním radiožurnálu. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestů. Od ledna tomu má zamezit dětský certifikát. Ten ale ještě čekají změny, chystá je ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policie přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem radiožurnálu.
2: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí, takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
1: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
5: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení a z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
1: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
6: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
1: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Ve Španělsku začne nová sezóna fotbalové La Ligy. Barcelonu se po dvou letech pokusí sesadit z mistrovského trůnu Real Madrid, vedený staronovým trenérem Mourinhem. Víc za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: O víkendu začíná nová fotbalová sezóna, první z pěti elitních evropských lig. Fanoušci šesti španělských klubů si ale na první zápasy svých oblíbenců budou muset ještě počkat. Týká se to i Barcelony a Realu Madrid. Oba týmy totiž vydatně zásobovaly reprezentace na mistrovství světa.
1: Fotbalisté mistrovské Barcelony, kteří tvořili osu vítězného Španělska, tak zahájí nový ligový ročník až příští neděli. O den dříve vstoupí do sezony Real Madrid. Ten byl poslední dva roky ve stínu katalánského klubu, což se pokusí změnit José Mourinho, zkušený portugalský kouč, který se k týmu vrátil po 13 letech.
2: Je to jako mise. Nedělám si starosti s tím, jestli tu toho já osobně vyhraju hodně nebo málo. Jsem tu, abych pomohl hráčům, realizačnímu týmu, lidem v klubu. Chci tu vytvořit kulturu tvrdé práce.
1: Sliboval v klubovém videu při svém návratu do Realu Mourinho. O tom, jak přísný dokáže portugalský kouč být, mluvil na radiožurnálu Sport v desítce Pavla Horváta jeho kamarád Radek Štěpánek. Bývalý český tenista popisoval týmovou večeři AS Řím, kde taky Mourinho trénoval.
3: Přišel Lukaku, Dybala, ještě nějací čtyři kluci, Gunnar Bos a Jose se tak podělal.
4: Zeptejte se ho, jak trénuje.
3: A oni byli potichu, nekoukali. A řekl jsem vám, zeptejte se, jak trénuje. Tak se kluci zeptali, no tak jsme si jako chvilku popovídali, spíš mi jakoby bylo líto, ale prostě bavili jsme se o tom a mě ten přístup jako jeho v těch tréninkách se mi jakoby strašně líbil. On je přísnej, ale spravedlivý.
1: A jaký je ještě José Mourinho? Od počátku své kariéry dost sebevědomý. Po vítězství v Lize mistrů sportem po svém příchodu do Chelsea v roce 2004 řekl:
5: We have top players.
2: Máme skvělé hráče. Omlouvám se, že jsem trochu arrogantní, ale máme taky skvělého trenéra. Jsem evropský šampion. Myslím si, že jsem výjimečný.
1: Po 22 letech si Mourinho stále může říkat special one. Vždyť jako jediný kouč vyhrál všechny současné evropské pohárové soutěže, Ligu mistrů kromě Porta i s Interem Milán, Evropskou ligu s Manchesterem United a konferenční ligu s AS Řím. Co se taky nezměnilo, je jeho vztah k Barceloně, byť tam v 90. letech prakticky odstartoval svou trenérskou kariéru. Vedení katalánského klubu totiž nemůže zapomenout, že v roce 2008 dalo na místo něj přednost Pepu Guardiolovi, tehdy ještě neznámému kouči, který k A týmu přišel z rezervního celku. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
6: Proč tě stále v hlavě mám, prosím zas. Už ti jenom, ty mě vůbec.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Čantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zasílily údery na přístavy i lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. A na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veškerá veřejná grilovací místa. Provozují je Lesy města Brna, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám hrozí vysoké riziko vzniku a šíření požárů.
0: Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve dvou sadách s Francouzem Kentánem Alisem. Macháč podle 3-6 a 2-6 Pablu Careňovi ze Španělska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D2 podivíná nehoda v Teplicích. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy stále opatrně za sjezdem na Podivín. Na 44. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Provoz je ale slabý, projíždí se okolo plynule bez kolon, pouze se zpomaluje. Na silnici 54 na trase z Bzence do Moravského Písku pozor u nájezdu na dálnici D55 před začátkem dálnice srazilo osobní auto s rnku a musí se vybočovat. A nehodu dořešují v Teplicích v Pražské ulici na výjezdu z města směrem do Bystřán před nájezdem na rychlostní silnici 8. Také srazilo osobní auto zvěř. Provoz tam okolo řídí policisté, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polujasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Zkrácení cesty na třístoličník i propojení české a německé strany Šumavy. To jsou hlavní přínosy nově otevřené části Rosenauerovy stezky nedaleko Stožce na Prachaticku. Podrobnosti řekneme za chvíli v nočním vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Bruce Springsteen a Born in the USA. Nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachaticku propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru, zkrátí ale významně cestu na Třístoličník nebo k nádrži Kreuzbachklause.
1: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
2: Na novou cyklotrasu od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubením.
1: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva. Tady je skvělá cyklotrasa, už stará, že okolo Švancemberského plavebního kanálu. Ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového Údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 km.
2: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
3: Tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
2: Tento nový úsek cyklotrasy uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
4: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak trasu možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
2: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung-Grafenau.
5: Je to další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
2: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už třemi státy. Z Šumavy Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Začali v jednom obchodním centru, pak se přesunuli do jiného a zase museli odejít. Kavárna, kterou společně s klienty provozuje opavská charita, se postupně stěhuje městem a vždy začíná od nuly. Přesto stále pomáhá lidem s duševními poruchami a funguje jako velmi účinná terapie. Téměř půl roku už má zázemí v opavském muzeu a zákazníci ji neopustili.
1: Tak jdeme na to? Co děláte zrovna?
2: Kávu.
1: A jakou?
2: Latte.
1: Latte.
3: Kuba to s kávovarem umí, je jedním z klientů s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním. Přihlíží tady jeho kamarád Adam, taky tu pracuje.
4: Pěkně to tady je.
1: Chodíte sem často?
4: Jo, no.
1: A proč to děláte, nebo proč vás to baví?
4: Protože rád vařím kávu.
1: Vaříte kávu rád? A jakou třeba?
4: Třeba Lungo.
1: Lungo?
4: Kapučino.
3: Kavárna byla už na několika adresách. Naposledy po neprodloužení smlouvy v obchodním centru to vypadalo, že může i skončit. Nakonec dostala azyl ve Slezském zemském muzeu a zájem lidí se za necelý půl rok dokonce strojnásobil, potvrdila za opavskou charitu Lucie Švejdíková.
5: Tu těch zákazníků máme mnohem více, dělá mi to radost.
3: Tady máte i zahradu vlastně.
5: Zahradu, je to moc fajn jako být i vlastně úplně v té přírodě, když jsme vlastně v centru města. Děti si můžou tady poběhat.
3: Je to, jak říká, obrovská změna u klientů, kteří kavárnou prošli. Učí se nebát lidí, cítí, že jsou potřební a navzájem se podporují v tom, aby to u kávovaru zkusili.
5: Pořád nemáme vůbec s tím problém vlastně někoho přemlouvat, aby tady chodil pracovat. Je to pořád drží, že to baví hrozně.
3: Dokonce tady musí pomáhat i dobrovolníci, aby se všechno stíhalo a stolky jsou obsazené.
6: Jsme naprosto spokojení. Příjemná obsluha, jako věci jsou čerstvé, takže opravdu jako my jsme tu spokojené.
1: Přijdete zas.
6: Určitě.
3: Opavská charita má i cvičnou kavárnu, aby na place potom všechno fungovalo. Z Opavy Martin Kretl, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
3: Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří. Kvůli požárům můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Venezuela propustila dalších 131 politických vězňů. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno s teplotami až do 36 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Lidé cestující na vlastní pěst by si měli podle předsedy asociace Jana Papeše ověřit, jestli je jejich cílová lokalita bezpečná a jestli jsou hotely dostupné.
4: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z ní větší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
3: S lesními požáry u chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují. V oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů. Mezi nimi měla být i žena obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Bližší informace ale úřady neuvedly. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidé zadržováni neprávem. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí od dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a v okolí.
5: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
3: V Praze se dnes koná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod širým nebem v centrálním parku na Pankráci. O 3 hodin odpoledne nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. Součástí festivalu bude také romské a mezinárodní občerstvení nebo prezentace neziskových organizací.
0: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24 sekundy a 11 setin.
6: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o 1/7 sekundy. Tak teď jsem si to vynahradil.
3: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janičková skončila 5. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup. Do české ligy se Jurásek vrací z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestupovala loni v lednu ze Slávie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D10 u Benátek a také na Frýdecko-Místecku u Paskova. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy pozor za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 25. kilometru srazila dodávka divočáka. Překáží v jízdním pruhu, policisté už jsou na místě a vybočuje se bez kolon. Na silnici 54 z Bzence do Moravského Písku u nájezdu na dálnici D55 na kruhovém objezdu srazilo osobní auto s rnků, musí se vybočovat. A na Frýdecko-Místecku Česku zpozorněte u Paskova na silnici od dálnice D56 do Hrabové. Mezi Kasínem a dolem Paskov narazilo osobní auto do zdi, okolo se tam projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800.